Hodiny na rohu ukazovaly 6 a v centru byl vlastně klid.

0: A tak jde krysař
1: svou cestou dál.
0: Svou cestou dál.
1: Jednou se zastaví.
0: Jednou se zastaví.
1: Aby zas hrál.
0: Aby zas hrál.

zavolaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky.

lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři. Růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha svá nevyřčená přání.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím.

vždy spojí, rány se zacelí, však jizvy nezahojí, jsi jako propast. Já stojím na okraji,

0: Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc, víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně, podmínky příměří, já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, její květ do rána zvadne. Zavírám oči. Jste volná.
1: Nechme si přání, aspoň jedno nesplněno. Jsem pane růže,

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima do chrámu páně.

mokré bile svinstvo pada mi za limec. Čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok jsou překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Vladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Vladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokátor nohavica. Mladovská zima zákliná a srdce jí má bílá nostalgie.

Tiché listy lísek, třetí kniha bět. Jako v zubech písek, skřípou slova vět. Šarlat vlčích máků v němém osení. Stichly hlasy ptáků. Mlčení. Světle bledým nebem.

ticho s hlavou vlčí v době pomoru. Lidé, kteří mlčí v hovoru.

Má čtyři nohy, domů se to stojí, ten pán v Hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho napil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy,

mít tak 4 nohy, ale 2 jsou málo. Proč mě 2 nohy schází? Proč to se

V jedným důmku na zarubku měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ní měla. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, un tej svojí robce všicko porobil, čepaní jí pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ní měla. Štvero nových šatů, štvero střevice, do kostela nešla enem k muzice, same šminkování, sama parada, chlopka ní měla rada. A chlopisku, dobrotisku, slze kánům po fusisku, jak to vidí, jak to slyší, jaká robka je. Dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom by bíl, a tu svoju robku zbil. Včil má robka, rada chlopka, jak on píská, ona hopka. Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Luďkově, že to tak má být, raz za čas třeba robce kožuch vyprašit, a pak je hodna tak jako ovečka a má rada chlopečka.

krásná zahrádko, zalejvaná potem, uvadla si zakrátko za železným plotem, uvadla si zakrátko.

už nemusíš se bát. Naučíš se, syneček, hospodařit snad.

0: jeden krok dopředu a pak dva zpátky.
1: Krásně to zároveň poutům prospívá, jeden krok dopředu a pak dva zpátky.
0: Nikdy si nedáme šát na pouty,
1: kdo je bez vousí, má na nás takový lefouty.
0: Kráčíme kráčet, jak kráčí celý svět, jeden

0: Po kroku do kroku a pěkně se zpívá. Jeden krok dopředu a pak dva zpátky.
1: Krásně to zároveň housům prospívá.
0: Jeden krok dopředu a pak dva zpět. Nikdy, slyšíte, nikdy, nikdy si nedáme šát na fousy. Kdo je bez fousy, má na nás takovýhle fousy.
1: My ráčíme a my taky kráčíme, jak kráčí celý svět. Jeden krok dopředu.

Godula a my family, Slezský lidový tanec F-dur na dvě doby, pro dva, kteří tančí a zbytek chlastá u baru.

parking seats dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

projel tisíckrát a nedošel mu dech. I když mladší se už smáli, že na něm roste mech. Ale polez zády, když obrala, skončil by to hned. Potom říkával ta práce,

ich umoc nést. Jeho malá se svou mámou byli dávno někde pryč. Co jsem mu měl tenkrát radit, tak tu nadávej jak syč. Pak tu těžkou práci zapíj a nevěděl jak dál. Tohle nemůže být důvod,

smutku, že jsem se až dejchat bál. A v těch písních bylo smutku, že jsem se až dejchat bál.

0: mohou z tebe peníze udělat věrného průvodce.
1: Kdybych nebyl věrný i bez nich, pak nikoli.

0: nikdy nedám, si myslím.
1: Ne, nikdy nedám, si myslím.
0: Žil jsem jen prostě soucitu, neschovám se strachy do krytu.

očí, učil první kroky, stokrát dvě.

0: sebou můžete si vzít.
1: Všechny ty hrůzy, všechno zlý, jenom vám nedám si myslím.
2: Nikdy nedám si svým.

what ifs. Řekněme, lidi, co chceme vyhrát, když ticho po výbuchu je jedinej hit parády. Hraj to zas pomaloučku, dokud smrt neroztáčí

zatím pár, co už něco tušíme. Každý z nás dohrál a tak nemlčíme. Pro pár falešných jistot nic o světě nevíme, jen my se na sebe to dobře umíme. Dnes se nám dost mocných lidí směje a zatáhnout nás chtějí do hrozného děje. My konzumně žijeme, štěstí tak míjíme, do nás strach temna se pozvolno řídíme. Materialismus už jen věříme, však v tom se strašně mýlíme. Ten, kdo věří už jen penězům, přidal se největším zoufalcům. Zachránit nás však může víra a spiritualismus. Uvědomte si, že oklamal nás i kapitalismus. Pravé pochopení života už konečně hledáme a zastrašit se tak snadno nedáme.

0: Irak z šířícího se komunismu zatáhl Ameriku do konfliktu ve vietnamské válce. Strach děsí úplně každého. A kdo za to platí? Lidi byli tak nadšení z útoku na severní Vietnam, že udělali vážné chyby.
1: Nejdřív bylo do Vietnamu posláno jen 400 speciálních jednotek jako poradci, ale jejich počet rychle narůstal.
0: Slovo poradci je potřeba brát s rezervou. Piloti létali mise, vrtulníky, spousta vojenské techniky byla dodávána Spojenými státy. Dělali jsme jediné zpravodajství o letecké válce, která tehdy v Americe probíhala. Nemohli jste být proti válce. Děti byly mláceny policajty v každém městě v Americe, když vystoupili proti válce.
1: Veřejné mínění, které válku nejdřív podporovalo, se změnilo, když se na televizi každý večer ukazovaly nekonečné boje bez známky úspěchu.
0: Díky tomu, že to bylo vidět, si američtí občané najednou uvědomili, jak sebedestruktivní ta válka je. Byl jsem v šoku, kolik lidí vůbec netušilo, o čem ta válka z bojového hlediska je.
1: Vyk vodnáře přináší občanskou nespokojenost, pochody za mír, smrt prezidenta a severovětnamského vůdce, který hraje trpělivou hru.
0: Když pošlete mladé kluky do nebezpečí, dělají špatné věci. Byl vůbec někdo v Americe, kdo si myslel, že Američani tu válku vyhrajou? Tak co tam v té džungli děláte?

0: Z Dallasu v Texasu, blesková zpráva, zřejmě oficiální, prezident Kennedy zemřel ve 13:00 středního času. Viceprezident Lyndon Johnson opustil nemocnici v Dallasu, ale nevíme, kam se vydal. Předpokládáme, že brzy složí prezidentskou přísahu a stane se 36. prezidentem Spojených států.
1: Lyndon Johnson se přesunul k prezidentskému letadlu. Tam skládá přísahu, aby zajistil nepřerušenou kontinuitu prezidentské moci. Prvním milníkem jeho prezidentství bylo podepsání nového zákona o občanských právech z roku 1964. Incident v Tonkinském zálivu Johnson využívá jako záminku k zahájení války. Doteď držel vše při zemi, aby byl znovu zvolen. Jako bývalý námořník je odhodlaný přijmout výzvu, ukončit válku a odpovídá leteckými útoky.
0: Odvaha všech Američanů splnit náš plný závazek vůči lidem a vládě Jižního Vietnamu bude tímto činem ještě posílena.
1: Amerika špatně pochopila úmysly Ho Chi Minha a místo, aby ho dřív podpořila proti Francouzům, postavila se proti němu. Ho Chi Minh byl nacionalista, ale protože neměl jinou podporu, musel se obrátit na Rusy a do náruče komunistů.
0: Nebyl to žádný fanatický nacionalista. Vůbec nepůsobil jako fanatik, nebyl komunista, byl nacionalista. Byl to pro svůj národ velký hrdina, víš. Říkali mu, strýček Ho, vypadal jako tvůj strejda, pořád se usmíval, vypadal jako fajn chlap. Obrovská řeka Mekong může zajistit jídlo, vodu a energii v měřítku, které zastíní i naši vlastní TBA. Johnson si myslel, že když půjde silou, Ho Chi Minh se podvolí.
1: Johnson nabízí Ho Chi Minhovi obrovský rozvojový program pro Vietnam, pokud ustoupí.
0: A jsme připraveni s tímto cílem na bezpodmínečné rozhovory.
1: Ho Chi Minh počítá s tím, že on a generál Giap nakonec Vietnam zbaví amerického vlivu na jihu.
0: Prezident Johnson přes všechny své přednosti nebyl moc silný v zahraniční politice. Věřil, že převaha sil funguje. Byl to velký texaský obchodník. Myslel si, že když zamává velkou holí, může s Ho Chi Minhem vyjednávat. Ho Chi Minh nechtěl vyjednávat s nikým. Podle mě, když se na to teď dívám, jsme si možná vybrali špatnou stranu, pokud jde o Ho Chi Minha a generála Giapa. Byli jsme v tom uvěznění a pak začaly všechny ty vražedné bombardovací nálety.
1: Johnson odpovídá operací Rolling Thunder.
0: Američané, protože politicky nemohli napadnout severní Vietnam, snažili se ho vybombardovat na parkoviště.
1: Prezidentu Johnsonovi bylo doporučeno, že americké letiště v Danangu je zranitelné útokem ze strany severního Vietnamu a armáda Jižního Vietnamu nemá sílu ho ubránit.
0: Požádal jsem velícího generála, generála Westmorelanda, co ještě potřebuje, aby čelil této rostoucí agresi.
1: Generál Westmoreland žádá několik praporů na ochranu letiště. To je první z mnoha žádostí o další vojáky. A do konce roku počet amerických vojáků vzroste na 200 tisíc.
0: Stále se to stupňovalo. LBJ to stupňoval a najednou všichni začali stupňovat. Najednou to zasáhlo každého v Americe.
1: Bombardování a zvyšování počtu vojáků moc nezabránilo severovietnamské armádě přesouvat lidi a zásoby přes Laos do Jižního Vietnamu. Americké bombardéry B-52 jsou poprvé nasazeny k bombardování severního Vietnamu. Tyto ničivé nálety trvaly 3 roky a zahrnovaly i masivní použití Agent Orange.
0: Agent Orange se vlastně používal i na amerických dálnicích proti plevelu, ale ve Vietnamu ho použili obrovské množství a obsahuje dioxin, který způsobuje rakovinotvorné vady při narození.
1: Jak je do Vietnamu posíláno víc a víc amerických vojáků, tvrdá realita války dopadá i na Ameriku.
0: Protiváleční demonstranti protestují proti účasti USA ve vietnamské válce.
1: Veřejná podpora války začíná klesat, jak v USA přibývá protiválečných demonstrací.
0: Odhadovaných 125 tisíc účastníků pochodu na Manhattanu tvořili studenti, hospodyňky, beatničtí básníci, doktoři, podnikatelé, učitelé, kněží i jeptišky. Líčení a kostýmy byly bizarní.
1: Ve velkém válečném úsilí začíná pozemní ofenziva operace Cedar Falls. 30 tisíc amerických a jihovětnamských vojáků je vysláno zničit vietkongské základny a zásobovací místa u Saigonu. Protestní shromáždění a pochody proti válce ve Vietnamu dál narůstají. Veteráni z první, druhé světové války a Koreje pořádají protest v New Yorku. Muhammad Ali byl světovým šampionem od roku 1964 do roku 1967, kdy mu byly tituly odebrány. Způsobil senzaci, když odmítl nastoupit do armády.
0: Vy jste moji nepřátelé jsou bílí lidé. Ne Vietkong, ani Číňani, ani Japonci. Nechtěl komentovat box, náboženství, odvod, zbraně, nic. Odmítl udělat krok vpřed. Dostal 5 let vězení. Sejmuli mu titul. Zatímco čekal na rozhodnutí nejvyššího soudu, jezdil po univerzitách a mluvil po celé zemi. Dodal mladým odvahu vystoupit proti válce.
1: Další umělci, aktivisté jako Joan Baez, Pete Seeger a Bob Dylan se přidali k tomu, co se stalo mezinárodním hnutím proti vietnamské válce. V dubnu 1967 Martin Luther King Jr. pronesl silný projev. Dřív se k Vietnamu nevyjadřoval, aby nenaštval prezidenta Johnsona, protože za jeho vlády procházela legislativa o občanských právech. Vystoupil proti americké politice ve Vietnamu a označil Ameriku za největšího šiřitele násilí na světě. Veřejně odsoudil jejich vojenskou přítomnost ve Vietnamu a navrhl spojení protiválečného a hnutí za občanská práva.
0: Sliby velké společnosti padly na bojišti ve Vietnamu. Honba za touto rozšířenou válkou zúžila slibované možnosti domácích sociálních programů, takže největší břemeno nesou chudí, bílí i černoši, jak na frontě, tak doma. Negro bear the heaviest burdens both at the front and at home.

0: červnu 1967 se koná první Monterey Pop Festival, kde vystupuje řada umělců, kteří vyjadřovali své protivietnamské postoje. Když na pódium nastoupil Jimi Hendrix, spousta mladých v publiku už měla povolávací rozkazy.
1: Na jedné straně Ravi Shankar, na druhé The Who rozbíjející kytary a Jimi Hendrix někde mezi nimi. To určitě bylo jakési burcující volání k sílícím protivietnamským náladám.
0: Bylo několik incidentů s pálením povolávacích rozkazů, ale do centra pozornosti se to dostalo, když to v říjnu 1967 předvedli v muzikálu Hair v New Yorku.
1: Lidi na univerzitách už byli v té době dobře zorganizovaní, protože bojovali za občanská práva. Takže věděli, jak protestovat. A to v podstatě rozděluje zemi. Mladší generace ví, jak dělat problémy, jak se případně vyhnout odvodu a utéct do Kanady. Zatímco starší si pamatují druhou světovou válku a pamatují si, že byli v právu.
0: Léto lásky 1967 mělo krvavou stránku. Mladí Američané jsou posíláni bojovat proti svým vrstevníkům ve Vietnamu. To vyvrcholí děsivým požárem při šoku z ofenzivy Tet.

0: ministr obrany Robert McNamara navštěvuje generála Westmorelanda, aby zhodnotil situaci na místě. Jejich doporučení prezidentu Johnsonovi byla přijata a počet vojáků nakonec vzrostl na víc než 500 tisíc. Jak do Vietnamu přichází víc a víc amerických vojáků, začíná obléhání Khe Sanu a mariňáci jsou odříznuti.
1: Spojené státy začaly tušit, že strategie severního Vietnamu je vylákat Američany do odlehlé základny. Američani si mysleli, že když tam shromáždí dost sil, vyhrají klasickou bitvu proti severnímu Vietnamu. A tak vybudovali velkou základnu v Khe Sanu. Očekávali, že útok přijde tam, a opravdu se to stupňovalo celý prosinec a leden.
0: To ale byla jen zástěrka před hlavní akcí. V noci 30. ledna na vietnamský Nový rok zaútočilo asi 80 tisíc Vietkongů na 36 hlavních měst, 64 měst a 4 americké základny. Asi 4 tisíce Vietkongů zaútočilo na Saigon, obsadili areál amerického velvyslanectví a zasáhli Westmorelandovo velitelství. To se nazývalo ofenziva Tet. Američané musí nasadit veškerou sílu, aby se vzpamatovali z náhlého útoku.
1: Američani si myslí, že mají zemi pod kontrolou. Pak přijde ofenziva Tet. Tet je vietnamský lunární nový rok. Američani tvrdí, že není šance, že by na ně Vietkong zaútočil během Tetu. Bylo by to jako začít ofenzivu na Štědrý den. To by se nestalo. Ale zase, nikdo si nepřečetl vietnamské dějiny. Vietnamci dosáhli jednoho ze svých největších vítězství proti Číňanům právě při útoku během Tetu. Tetová ofenziva byla v podstatě vedena jižními vietnamskými komunisty, Vietkongem, podporovanými severním Vietnamem. Ale bylo to povstání inspirované Vietkongem. Desítky a desítky měst byly téměř současně napadeny převážně partizány NLF z jihu, kteří byli přesunuti na pozice, o kterých americké síly většinou nevěděli. Najednou v každém městě a vesnici v jižním Vietnamu vybuchovaly exploze. Ozývala se střelba. Vietkong dokonce poslal sebevražednou jednotku do amerického velvyslanectví a drželi ho celé hodiny. To bylo v americké televizi. Američané vidí, jak jejich vlastní ambasádu obsadil nepřítel. Skutečnost, že Vietkong pronikl do amerického velvyslanectví v Saigonu a způsobil tam velké škody, otřásla veřejným míněním a vírou Američanů ve vítězství, pokud vůbec bylo možné vyhrát. Nemůžou uvěřit tomu, co vidí. Říkali jim, že tu válku vyhrávají, ale nevypadá to tak.
0: Bitva o Hue byla odpovědí na Tet, snahou získat zpět území, které Vietkong obsadil. Je považována za jednu z nejkrvavějších a nejdelších bitev vietnamské války, skončila v březnu 1968.
1: Boje jsou kruté. A jestli někdy musel mariňák spoléhat na svou rychlost a tvrdost, tak to bylo teď. Dům od domu, ulici po ulici, celé tři dlouhé týdny. Následovala masivní odveta a Vietkong byl z měst vytlačen a z velké části zničen. A i tohle byla součást strategie Ho Chi Minha, protože si uvědomoval, že nakonec tu válku vyhraje a nechtěl ty otravné Jižany, z nichž mnozí nebyli ve Vietkongu, nebyli nutně komunisté, byli prostě jen nacionalisté. Chtěl se jich zbavit a tohle byl skvělý způsob, jak to udělat. To znamenalo, že severovietnamské síly, které se do té doby v mnoha částech jihu ani neobjevily, například v Mekongské deltě, teď začaly hrát ve válce mnohem větší roli. A bylo nutné, aby komunistické síly měly posily ze severního Vietnamu, aby udrželi svou úroveň aktivity. Po prvním dní mariňáci ovládali jen dva bloky města. Dva bloky a cena byla vysoká. Vojensky to pro ně byla porážka, ale z politického a mediálního hlediska to byl obrovský úspěch a silně to poškodilo americkou morálku, hlavně doma. A průběh války se změnil. Na severní straně řeky se pozice nepřítele začíná hroutit. Mariňáci spolu s jednotkami jihovietnamské armády, mariňáky a rangery, postupují do císařského paláce. Skvělým strategem byl Ho Chi Minh, protože pochopil, že boj s Američany není o tom, co se děje ve Vietnamu, ale o tom, co se děje na televizních obrazovkách v USA. Takže když dostal válku každý večer do zpráv, věděl, že Amerika toho dřív nebo později bude mít dost a prosadí si svou.
0: Nakonec je práce hotová.
1: 25 dní těžkých bojů. Ztráty nepřítele v tisících. A každý mariňák ví, že byl součástí historické bitvy. Ví, že si vysloužil tradiční dobrá práce.
0: Ačkoliv Amerika získala své území zpět, byl to obrovský zlom ve válce, protože Amerika ztratila svou auru neporazitelnosti.
1: Vietnam byla první televizní válka. Byla každý večer ve zprávách v Americe a byla i ve zprávách tady v Británii. A tak měla ohromný dopad. Byla v amerických obývácích každý večer. Teď do ambasády vtrhli muži z CIA a vojenské policie a snaží se dostat odstřelovače ven. Tohle je hlavní vietnamská rozhlasová stanice v Saigonu. A pokračovalo to pořád dokola. A samozřejmě lidé v Americe věděli, že jejich synové tam odcházejí. A byly záběry pytlů z těly, jak se vracejí domů. A je to strašně demoralizující. Amerika má tuhle velkou kulturu vítězství a věří, že díky svému bohatství, technickým znalostem a lidské síle dokáže cokoliv. Kouř se zase obrátil proti nám. A z něj, v krátké pauze mezi přestřelkami, vybíhali vojáci s dětmi v náručí. Pokaždé, když zatočíš za rok a uvidíš pohnout se palmový list, myslíš si, Kriste, je to léčka. Pokaždé, když vidíš džunku, myslíš si, aha, je plná výbušnin. Takhle mě americká televize vlastně přivedla do Vietnamu. Takže jsem tam jel přesvědčený, že buď budu zabit, nebo selžu v tom příběhu. Můj úplně první příběh ve Vietnamu, apokalypsa teď, ta scéna, kde jsou na té malé lodi, nahoře velký kulomet. No to byl můj první příběh. Říkalo se tomu říční hlídka mariňáků a byl jsem naprosto vyděšený. Opravdu jsem měl hrozný strach. Hlídky jako tyhle v Mekongské deltě jsou přesvědčené, že vyhrávají svou válku proti VC. Za důkaz svého úspěchu považují počet mrtvých VC a počet přeběhlíků z VC. Ale přesto mají značnou podporu tisíců dobře vyzbrojených a vycvičených vojáků, plus kasárenské lodě, vrtulníky, bitevní vrtulníky a říční mariňácké jednotky. Problém s televizí byl v tom, že když se ve Vietnamu dělo něco velkého, šéfové chtěli denní zprávy. Televizní novináři šli na bojiště, ale museli ho opustit v určitou dobu, aby se stihli vrátit na letiště v Saigonu a poslat svůj film do Hongkongu. Samozřejmě tehdy nebyly žádné satelity. Natáčeli jsme na film. Když si dělal reportáž, stačilo ji dostat do New Yorku. Tam ji vyvolali a sestříhali s tím komentářem. Dnes je pro novináře, televizní novináře, asi těžké si představit, že jsme psali komentáře, aniž bychom vůbec viděli film, ke kterému jsme je nahrávali. Prostě si sledoval, co si natáčel, sledoval si, co natáčí tvůj kameraman. Psali jste podle toho, co jste si mysleli, že natočil. Pak si nahrál komentář a film šel pryč. Oheň se šíří, lidé odcházejí a během chvilky je ta oblast spálená, zničená a rozbořená. Nemohl si jít moc daleko. Takže moje oblast působnosti byla většinou v Mekongu, což se nakonec ukázalo jako dost nebezpečné místo. Na chvíli propadly panice a upřímně, když tam dopadl minomet, bylo to přímo mezi nimi. Po 6. večer už nebylo co dělat. Tehdy jsme se všichni dostali do průšvihu. A tehdy ještě neexistovaly žádné 24-hodinové zprávy. A pamatuju si, když se poprvé objevil satelit, Charles Collingwood mi řekl, tak sláva skončila. Teď budeme muset opravdu pracovat.
0: Novináři pracující ze Saigonu měli k tomu městu velkou náklonost. Byl to jejich únik před válkou, jen krátký let vrtulníkem. Nic nemohlo být větším kontrastem k válce, než jejich koktejlová hodinka zpátky v hotelu.
1: Bydleli jsme v hotelu na náměstí Lamsong, hned vedle budovy kongresu. Nejbezpečnější část města, to malé centrum, se zdálo být chráněné. Saigon byl fantastické místo, velmi vzrušující atmosféra. V té době se nezdálo, že by byl ve velkém nebezpečí. Byly tam francouzské restaurace, žila tam stará francouzská komunita, která byla k Vietnamu velmi připoutaná. Mnozí z nich měli vietnamské manželky. Bylo to francouzské. Široké ulice, náměstí, parky, stromy, květiny a restaurace. Mohl si jít do války v těch nejhorších podmínkách a vidět opravdu hrozné věci. A pak se zvrátil, vyšel do Saigonu, přešel ulici a dal si skvělé francouzské jídlo s výborným francouzským vínem.
0: Americká veřejnost nemá před válkou žádný únik. Žádost generála Westmorelanda o více vojáků znamenala, že museli být povoláni i studenti. To vedlo ke zvýšení počtu demonstrací, protože veřejnost se cítila bezmocná proti tomuto vzdálenému konfliktu. Ho Chi Minhova stezka vznikla z dřívějších stezek používaných pro obchod. Začínala jižně od Hanoje a kvůli pohoří Trongson stezka klesala do Laosu a Kambodže a pak do jižního Vietnamu západně od Dalatu. Zpočátku trvalo několik měsíců, než se dostali na jih. Postupně se však objem dopravy zvyšoval, od nošení nákladu na zádech nebo v kárách až po úpravy stezky pro těžké nákladní vozy. Podél trasy byly rozmístěny zásobníky paliva a polní nemocnice. Stezka byla krytá hustým džunglovým porostem, takže byla skrytá před americkými nálety, dokud bombardování nebylo tak intenzivní, že zničilo džungly a použil se Agent Orange na odlistění. Přesto odhodlání Severovětnamců znamenalo, že si prostě udělali další cestu okolo a zase se napojili na stezku. Tahle stezka zásobovala několik set tisíc vojáků na jihu proti USA.
1: Moje jednotka se snažila účinně přerušit Ho Chi Minhovu stezku tam, kde vstupovala do jižního Vietnamu severně od Saigonu. Bombardovali Ho Chi Minhovu stezku, která byla zásobovací trasou vedoucí přes Laos a později i přes Kambodžu. Ho Chi Minhova stezka byla vlastně soustava stezek. Některé byly dost široké, aby po nich mohla jezdit vozidla, protože převážely zásoby. Byly to zbraně, jídlo, léky, takové věci pro bojovníky na jihu, kteří byli buď Severovětnamci nebo Vietkong. Takže většina těch, proti kterým jsme bojovali v přestřelkách, byli buď Severovětnamci, co šli po stezce, nebo Vietkong. Největší příběh války, ten nejlepší, nikdy nebyl vyprávěn, protože tím nejlepším příběhem byla Ho Chi Minhova stezka. Jak se kluci dostali ze severního Vietnamu, z Hanoje ve velké míře do jižního Vietnamu a když tam dorazili, dokázali bojovat. To je nadlidské. Rok mého života jsem strávil buď v léčkám na ně, nebo jsem se snažil, aby mě oni nechytili do léčky. To bylo ono. Byla to válka přepadů, přesně tak vypadaly ty přestřelky. Novinářská fantazie byla projít stezku s vojáky ze severního Vietnamu. Ale to se nikdy nestalo. Vietkong byl už roky silný v deltě. Právě tam vždycky vybírali daně, jídlo a rekruty. A v poslední době verbovali i kluky ve věku 14 a 15 let. Ale Američané tvrdí, že od ofenzivy jsou taktiky Vietkongu mnohem agresivnější. Zhora přišel tlak na zvyšování počtu mrtvých a někdy se toho dosahovalo falešnými hlášeními o počtu zabitých komunistů při konkrétních akcích, ale také započítáváním civilních obětí. Američané si mysleli, že se jim podařilo udržet aspoň hlavní vodní cesty v deltě bez Vietkongu, ale teď zjistili, že ani tam nejsou v bezpečí. První, kdo pochopil strategii Ho Chi Minha, byl Robert McNamara. Že komunisté ovládají dění na bojišti. Mohli útočit a utíkat, kdykoliv chtěli. Takže mohli kontrolovat, kolik lidí ztrácejí, jaké mají ztráty. A všechno, co dělali, bylo, že drželi své ztráty pod úrovní porodnosti, což v podstatě znamenalo, že můžou bojovat věčně. A samozřejmě Američané nechtěli bojovat navždy. Nakonec by se vrátili domů. NLF také dokázala dál verbovat mezi lidmi, kteří byli znechucení nebo rozčarovaní ničením a oběťmi mezi venkovským obyvatelstvem. Bylo to místo, kde jste měli třeba bratry. Jeden bojoval za ARVN, jihovětnamskou armádu řízenou americkými loutkami. A jeho bratr byl ve Vietkongu. A Američané nikdy nepochopili, co se tam děje. Nerozuměli jazyku, nerozuměli kultuře, nechápali, jak je to možné. Myslím, že tam nebyli žádní. Dokážeš si představit, že by ve druhé světové válce byl jeden, J.E. a jeho brácha u nacistů? Nepředstavitelné. Ale přesně tohle se dělo po celou válku.
0: Prezident Johnson pokračuje v obrovské americké bombardovací kampani Rolling Thunder, zaměřené hlavně na Ho Chi Minhovu stezku. Množství schozené munice překonalo vše, co bylo svrženo za druhé světové války.
1: O tom není pochyb. Nechci, aby si někdo z vás myslel něco jiného, až se vrátí domů. Vyhrajeme. Válka ve Vietnamu má ještě jeden rozměr, rasu. Poprvé byly nasazeny smíšené jednotky ve velkém měřítku. Hodně mladých černých Američanů chtělo dokázat svůj status ve společnosti, svou mužnost, když to tak řeknu. Chtěl dostat mladé černochy do armády, aby jim mohl zajistit lékařskou péči, vzdělání a dostat je z get, zlepšit jim život. Když se válka začala vyvíjet špatně, černoši říkali, počkej, proč tu umíráme, když nepřítel je doma v Americe.
0: V prvních letech války byli černoští a latinoameričtí vojáci profesionálové hlavně ve smíšených jednotkách. Na konci roku 1968 už tvořili odvedenci přes 30% amerických vojáků. Mezi nimi bylo mnoho černochů, kteří byli čím dál víc znechucení z toho, co nazývali válkou bílého muže, když doma bylo tolik rasových problémů. Jak rostl počet obětí, povinná vojenská služba se rozšířila i na vysokoškoláky, kteří byli dřív osvobozeni. To znamenalo, že i když většina amerických vojáků byli stále dobrovolníci, jejich řady teď doplnili běloši ze střední třídy, kteří museli odložit studium na univerzitě.
1: Když jsem tam poprvé přijel v roce 1968, většina pěšáků byli Američané z dělnické třídy. Ale když Američané přestali vyhýbat se odvodům, najednou jsme ve Vietnamu viděli, že do řad přicházejí ne důstojníci, ale běloši ze střední třídy. To jsou mladí kluci, kteří musí bojovat, protože přišel odvod, takže možná budou muset bojovat proti své vůli. A pak přišla celá ta myšlenka draft Dodgera. Nebylo to ani tak tím, že to byli studenti, ale že to byla střední třída. Střední třída byla odvedena. Ani náhodou na to zapomeň, proto už od té doby nebyl odvod. Za druhé světové války věřili ve válku všichni. Najednou byli odvedeni i kluci ze střední třídy, aby dělali stejnou práci. A psali domů dopisy. Jejich rodiče se obraceli na kongresmany. A tehdy se to všechno začalo měnit. Obrovské protesty nebyly ani tak od vojáků, jako spíš od jejich matek. Protože co tam sakra dělá můj kluk ve Vietnamu? Teď by měl dělat postgraduál. No, chvíli šlo získat studentskou odkladku, ale střední třída byla odvedena. Dá se z toho udělat ucelená teorie, že právě proto jsme tu válku prohráli. Oni tam jdou jen na roční turnus. Zatímco vietnamští bojovníci tam jsou pořád. Takže pokaždé, když pošlete nového mladého kluka, co právě vyšel z univerzity, musí začít znovu a nic neví. Všechny výzvy byly splněny. Nepřítel nebyl poražen, ale ví, že na bojišti narazil na svého pána.
0: Prezident Johnson byl pod obrovským tlakem kvůli absenci vítězství ve Vietnamu. Bitva o Hue byla odpovědí na ofenzivu Tet, když se americkým silám podařilo znovu získat ztracená území. Ale všechna jejich vítězná prohlášení byla jako prach v ruce, protože to znamenalo jen patovou situaci. Navíc doma, i přes veškerou snahu prosadit zákon o občanských právech, nedostatek zlepšení situace černochů vedl k tomu, že proti němu vystoupilo hnutí Black Power. Demokratická strana se rozpadá na mnoho frakcí. Johnson dopadl špatně v primárkách v New Hampshire a ukončil svou kandidaturu. Národ je v šoku.
1: Když jsou američtí synové daleko v poli, když je budoucnost Ameriky ohrožena i doma, když naše naděje a naděje světa na mír jsou každý den v ohrožení, nemyslím si, že bych měl věnovat ani hodinu nebo den svého času. Jakýmkoliv osobním nebo stranickým zájmům nebo jakýmkoliv povinnostem, kromě těch obrovských povinností této funkce prezidenta vaší země. Proto nebudu usilovat a nepřijmu nominaci své strany na další období jako váš prezident. Slavný moderátor CBS Walter Cronkite nebyl ve Vietnamu od roku 1965. Vrátil se, viděl, co musel, a v americké televizi řekl: nevyhráváme, nemůžeme vyhrát. A v tu chvíli prezident Johnson řekl: když jsem ztratil Waltera, ztratil jsem americkou veřejnost. A rezignoval.
0: Stávka v Memphisu přiměla Martina Luthera Kinga Jr. vrátit se do svého rodného města. Poté, co byl jeho pochod přerušen nepokoji, pronesl svůj projev: byl jsem nahoře.
1: Viděl jsem zaslíbenou zemi. Možná se tam s vámi nedostanu, ale chci, abyste dnes večer věděli, že my jako lid se do zaslíbené země dostaneme. Takže jsem šťastný, že každý člověk, mé oči, spatřili slávu příchodu Páně.
0: Druhý den ve svém motelu, když se chystal odjet na další schůzku, byl Martin Luther King Jr. zastřelen do hlavy a zemřel. Toho dubna začaly nepokoje v mnoha amerických městech.

0: Ho Chi Minha a generála Giappa byla sjednocení Vietnamu nepřijatelná k diskusi. Mírová jednání byla jen další taktikou, jak válku zpomalit. V roce 1966 Ho Chi Minh prohlásil, že severní Vietnam je ochoten válčit dalších 20 let. Ale pokud budou Američané chtít mír, uděláme mír a pozveme je na odpolední čaj. V květnu 1968 začala první mírová jednání v Paříži, ale skončila patem. Tento proces mírových jednání pokračoval ještě více než 4 roky. Poté, co Johnson nekandidoval na prezidenta, byl největším favoritem na demokratickou nominaci Robert Kennedy. 5. června Robert Kennedy vyhrál primárky v Kalifornii v hotelu Ambassador v Los Angeles.
1: Díky všem a teď hurá do Chicaga, tam to vyhrajeme.
0: Když odcházel hotelem přes kuchyň, byl 3x postřelen a později v nemocnici zemřel.
1: Robert Kennedy byl velkou nadějí bílých liberálů a postavil se proti válce ve Vietnamu, a když jeho bratr je tam původně zatáhl, dávalo to smysl.
2: Byl hrozbou pro Lyndona Johnsona. Ale Lyndon Johnson se tehdy rozhodl, že v listopadu kandidovat nebude. A Hubert Humphrey pak musel kandidovat za demokraty a samozřejmě proti němu byl Nixon. Řeknu vám, co ty 4 roky udělali s Amerikou. Nejdelší válka, jakou kdy Amerika ve své historii vedla. Největší vlna zločinnosti v naší historii. Nejvyšší daně v naší historii. Nejvyšší inflace a životní náklady za celou generaci. A nejnižší respekt k USA v naší historii.
0: Jak pokračoval boj o prezidentské volby, vypuklo násilí hlavně v Newarku a Detroitu. V Chicagu vedl obrovský protiválečný protest před sjezdem demokratické strany k ostrým střetům s policií. Hubert Humphrey získal demokratickou nominaci, ale prohrál s Nixonem o méně než 1% hlasů.
1: Přichází prezident Nixon a slibuje čestný mír. Kluky dostaneme domů, všechno bude v pořádku. Rozhodl jsem se, byl jsem tehdy ve Vietnamu, že budu volit Nixona, protože on, na rozdíl od Humphreyho, tu válku ukončí a najde způsob, jak USA z toho chaosu dostat. Bohužel to Amerika nedostala. Některé lidi stáhl, ale válku rozšířil do Kambodže a Laosu.
0: Méně než 2 měsíce po nástupu do úřadu nařídil prezident Nixon tajné bombardování Kambodže, údajně kvůli zničení Ho Chi Minhovy stezky a zásobovacích základen za hranicí. Toto tajné bombardování, při kterém bylo svrženo přes 500 000 tun munice, zasáhlo celou Kambodžu a probíhalo bez vědomí kongresu i americké veřejnosti.
1: Kambodži pomůžeme. Kambodža je Nixonova doktrína v nejčistší podobě. V Kambodži pomáháme Kambodžanům, aby si pomohli sami. V rámci Nixonovy strategie snižování počtu vojáků v terénu a útoků na vietnamské komunisty při snaze vyjednat mír v Paříži zahájil nelegální bombardování táborů Vietkongu v Kambodži. A dokonce to následně podpořil nelegální invazí. Richard Nixon nařídil strategické bombardování Kambodže pomocí amerických bombardérů B-52 z velké výšky. A eskalace bombardování Kambodže začala v březnu 1969. Válka se přelila z jižního Vietnamu. Později jsme zjistili, že probíhalo tajné americké bombardování. Jižní Vietnamci a Američané vtrhli do Kambodže, aby zničili oblasti útočišť vietnamských komunistů na východě Kambodže u hranic s jižním Vietnamem.
0: Ho Ho Chi Minh umírá. Generál Jiap pokračuje ve válečné strategii. Éra vodnáře končí tím, že jsou studenti postříleni národní gardou v Ohiu. Jižní Vietnam přišel o americkou podporu a zoufale bojuje sám proti severu. Nixonovi tajné válečné zločiny odhalili Pentagon Papers ve Washington Post a New York Times. Generál Jiap stále pevně stojí za sever a válka ve Vietnamu dál zuří.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písnička sice nezazněla celá, ale já už vítám ve studiu VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že je čas na informace, proto předávám slovo Vítku.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, kterým jsme se ještě neomrzli, stejně tak čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jste k nám opět připojili jako každý pátek a že vás je pořád víc a víc. Vidím to v rámci statistik poslechu, ať na našich podcastech, případně archivu Svobodného vysílače, anebo hlavně tady na kanále Odyssey, kde vás přibývá stále více, sice ne úplně strmně, ale ta řada je exponenciálně daleko vyšší. Třeba než před půl rokem, takže jsem tomu rád, jsme tomu velmi rádi a proto budeme rádi, když s námi zůstanete i další pátky, další měsíce a roky, budeme postupně naše řady rozšiřovat. Takže já vás všechny zdravím. Písnička, jak řekla Helenka, sice celá nezazněla nebo nedozněla, ale za to VK celý jistě dozní a určitě nejen on za to bude velmi rád. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer. Ahoj VK.
3: Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva, no a samozřejmě všechny naše čtenáře a posluchače, kteří se určitě těšili, že jo, v těch krásných chladných dnech minulých,

0: jako subverzi v zemích, kde jsou diplomaticky akreditováni. Trump mu totiž sdělil, že USA žádné patrioty na Ukrajinu nedodají. Zelenský na bezpečnostní radě vyjádřil podezření, že nedostatek raket je účelovka. A na Ukrajině prý v zimě, světe div se, nebude čím svítit a topit. Každopádně fakt je ten, že máme srpen a zima se blíží, když tomu tak počasí nenasvědčuje, jak uvedl Léka. A otázka je, co s tím hlavně na Ukrajině, že čí záměry převáží. Myslíš, VK, že to je jeden z Trumpových víkendových rozmarů s těmi patrioty a v pondělí si to už zase rozmyslí a patrioty budou zase dál proudit na Ukrajinu? Nebo o co vlastně jde v tomto?
1: No, je to velmi nepravděpodobné, protože v minulých nebo v uplynulých hodinách vlastně vyplulo na povrch, co stojí za tím, že Trump oznámil minulý týden, když byl Ňuchačenko, tedy Zelenský ve Spojených státech, byl v Bílém domě, tak minulý týden měl jednání s Trumpem, nezaznělo, co tam vlastně zaznělo, nebo co mělo zaznít, pouze přišlo ono zvláštní takové prohlášení, že na Ukrajině nebo někde v Evropské unii se budou vyrábět patrioty, ale Trump to v průběhu tohoto týdne nejenom popřel, že o přesunu výroby patriotu to vůbec není tak nějak jako dohodnuté a že to není vůbec jasné, ale co je hlavní, včera ve čtvrtek došlo k oznámení k rozhodnutí Bílého domu, že nedodá Ukrajině žádné rakety do systému Patriot, protože samotné Spojené státy jich mají málo a potřebují je k válce v Perském zálivu. A jak uvedla americká média včera, tak došlo k obrovskému konfliktu a k roztržce mezi Trumpem a ministrem obrany Petem Hexetem. Došlo tam k nějakému křiku, protože Trump si myslel, že Spojené státy mají těchto raket dostatek. A ono se ukázalo, že Spojené státy v uplynulých dnech utrpěly obrovské škody na svých vojenských základnách v Perském zálivu, na které byly prováděné útoky ne ukrajinskými, ale íránskými drony. A drony zkrátka se ukazují jako v podstatě nová forma, nový fenomén vedení budoucích válek a nejenom budoucích i těch současných, ale především budoucích. A jakékoliv války vypuknou a budou se vést konvenčním stylem, konvenčním způsobem, tak všechny budoucí války se budou odehrávat v pozici a na úrovni dronů.
0: VK, já tě opravím, akorát my za 10 let, až dostaneme ty F-35, tak jedině my budeme válčit konvenčními piloty, jo, za 10 let.
1: Ano, ale
0: ostatní drony.
1: Ano, ano, ale to není problém jenom frau Černoch, která nakoupila tyhle ty předražené stíhačky, ještě navíc velice poruchové, které mají zase nějakou další odstávku, jak jsem teď zrovna četl. Zkrátka, to není jenom problém České republiky, tohle je problém především velkých zemí Severoatlantické aliance. A hlavně na čele s americkou armádou. Americká armáda, kdyby dneska šla někam bojovat, tak vlastně není vůbec na tenhle ten nový způsob a nový styl boje není připravená. Proto americká armáda se tak moc zajímá o takzvané dosažení výsledků ohledně vývoje dronů na Ukrajině, protože Spojené státy vůbec nic takového nemají, ale co je důležité, že nemají samozřejmě technologická základna Spojených států je obrovská, oni by mohli mít, ale tam jde o něco jiného. Vojensko-průmyslový komplex ve Spojených státech do značné míry je zkostnatělý a je systémově navázaný na americkou vládní elitu, především na takzvaný Deep State. A zakázky na výrobu zbraní ve Spojených státech jsou nasmlouvány na desítky let, dámy a pánové. Desítky let. Před 20 lety opravdu, okolo roku 2006 se domlouvaly zakázky na výrobu zbraní, které jsou ve Spojených státech vyráběny dneska. To jsou 20-leté smlouvy. A teď by v podstatě mělo dojít k něčemu, že americká armáda řekne sorry, to, co jsme objednali a nasmlouvali před 20 lety, už teď není relevantní, ty smlouvy rušíme. A my potřebujeme, abyste vyráběli něco jiného. Na to neexistuje. To by byly obrovské arbitráže a americká armáda v podstatě je vázaná starými, letitými, starými smlouvami, které nemůže bez hrozeb sankcí a arbitráží

0: vůbec vypovědět. To znamená, americká armáda je v obrovské krizi. A ona, když chce vyrobit něco nového, tak ona musí za prvé vyrobit to, co si objednala před 20 lety, což jsou obrovské peníze, ale k tomu musí objednat to, co potřebuje dneska. A kde je problém? Problém není ani v penězích. Vzhledem k tomu, že americký dolar je stále pořád, i když méně a méně, ale stále ještě pořád krytý petrodolarem a jednotlivými takzvanými úvěrovými dolarovými úložkami u Fedu. To znamená, kdokoliv dneska si chce koupit ropu, musí nakoupit americké dolary a americké dluhopisy. Obojí. Tak díky tomu dolar je stále držený někde na úzdě a není u něho riziko toho, že by se výnosy z dluhopisů začaly nějak propadat, protože ta ropa je tam stále obsazená, je tam stále přítomná, sice stále méně a méně, ale o to nejde. To znamená, není to problém peněz, ale je to problém něčeho jiného. Je to problém výrobních kapacit. Protože můžete nafouknout americký státní rozpočet, konec konců to dělají všechny americké vlády, dělá to každý prezident, Trump nafukuje zbrojní rozpočet v podstatě neustále, ale nejdou nafouknout výrobní kapacity. Ty nafouknout nejdou, protože továrny, které v Americe existují, ty jsou jenom jedny a stavět nové závody, nová výrobní zařízení je velice komplikované. Samozřejmě, že oni se snaží vyrábět a stavět a budovat nové výrobní závody, americké zbrojovky, jenže ty to nedělají za své peníze. Ty to dělají vždycky jenom naproti zase nějaké 10 nebo 20 leté smlouvy. A kapacita výroby nějakých zbraní v podstatě v Americe nikdy nebyla 100%. Naposledy, když Spojené státy chtěly využít nějakou obrovskou nárazovou okamžitou kapacitu, tak museli vyhlásit válečný stav a zapojit do výroby zbraní soukromý sektor a soukromé továrny ve Spojených státech. A kdy to tak bylo naposledy? No, bylo to naposledy za druhé světové války. Za druhé světové války naposledy Spojené státy měly dostatečnou výrobní zbrojní kapacitu. Protože 87% americké zbrojní kapacity se nachází v soukromém civilním sektoru ve Spojených státech. V soukromém civilním sektoru. Jinými slovy, pokud Spojené státy nebudou ve válce, oni nemohou mobilizovat svoji výrobní infrastrukturu. A pozor, možná už teď chápete, proč ještě donedávna u Trumpa ne, ale řekněme u neokonu, byla taková velká snaha o zatažení ještě i tehdy za Bidenovy vlády Spojené státy do nějakého konfliktu, do nějaké války, do něčeho. A když to nebude válka s Ruskem, tak to bude válka třeba s nějakou jinou zemí. To znamená, takzvaná mobilizace výrobních rezerv ve Spojených státech by byla možná opravdu jenom s takzvaným zrekvírováním výrobních kapacit soukromých továren, soukromých podniků. A na tohleto Spojené státy zkrátka teď momentálně nemají ani žádný právní rámec. To znamená, Spojené státy mohou vyrábět zbraně pouze takovým způsobem, ty, které zrovna teď momentálně potřebují, u soukromých firem, které mají nějaké určité kapacity a musí na to vyčlenit peníze, o kterých třeba před 2, 3, 5 nebo 10 lety vůbec nevěděli a musí k tomu vedle vyrábět i zbraně, které si objednali někdy před 10, 15 a 20 lety, které jsou dneska naprosto nepoužitelné, jako třeba různé stíhačky F-35, jako třeba různé bombardéry nových generací a tak dále. Zkrátka ty kontrakty a objednávky jsou objednávány na dlouhé, dlouhé roky dopředu, kdy nikdo nevěděl, jak se změní zkrátka proces takzvaného válčení na bojištích moderní fronty. Proto Trump se rozčílil, že mu ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Spojené státy už mají nedostatek raket protivzdušné obrany Patriot a že zkrátka z toho důvodu na americké základny v oblasti Perského zálivu padají iránské drony. Z toho důvodu. No a on se rozčílil, že je to jeho chyba, že nenechal vyrobit dostatek raket pro Patriot a Hegseth mu řekl, že na to jsou zasmluvněné výrobní kapacity a objednávky, které byly uzavírány před 18 lety. To, co se vyrábí dneska, to jsou smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2008. On mu řekl. To znamená 18 let staré smlouvy a větší kapacity výrobce na výrobu raket Patriot nemá. Takže a Trump o tom vůbec nevěděl. Proto Trump oznámil, že na Ukrajinu žádné Patrioty nepošle. Američané nemají ani na obranu svých základen v oblasti Perského zálivu. Mají jich nedostatek. No, tady se ukazuje, že vedení války je v mnoha ohledech na mnoha místech řízeno zkrátka diletanty a to, že ti náčelníci a ti, kteří v podstatě tomu velí, že nejsou informováni o tom, jak moc mohou bojovat a s čím vlastně mohou bojovat, tak většinou ani do poslední chvíle neví, protože jim to nikdo neřekne. A Hegseth to třeba asi taky nevěděl, že jsou na tom takhle špatně. Takže z toho důvodu teď je, nebo z toho důvodu teď vyplývá, že celá Ukrajina a hlavně teda velká města, jako je Kyjev, jsou bez jakékoliv protivzdušné obrany. Protivzdušné rakety teď nemají ani Spojené státy, ani Evropa. Protože Evropa to, co dodala Ukrajině, to je dávno pryč. A ani v Evropě se ty výrobní zakázky na rakety neodehrávají na jiných základech než v Spojených státech. Znovu jsou to zakázky s omezenou výrobní kapacitou, kontraktované na 10 let dopředu a podobně. To znamená, před 10 lety, někdy v roce 2016, si armády evropských zemí objednaly, že do 10 let odeberou od výrobních podniků tolik a tolik protivzdušných raket a tím na tu dobu těch 10 let ty zbrojovky vyčlenily kapacity a žádné jiné vyčleněné kapacity zkrátka nejsou. Jediná věc, která by mohla tuhletu limitaci, výrobní limitaci změnit, to znamená posílit, aby najednou byl dostatek výrobních kapacit, by bylo zrekvírování soukromých výrobních podniků v celém kolektivním západu. Zrekvírování. A to slovo zrekvírování je velice důležité. Proč? Z jakého důvodu? Na rozdíl od Spojených států, ostatní země, například Evropská unie, si nemůže dovolit nafukovat své rozpočty stejně, jako to dělá americká armáda, která má nafukování zajištěné petrodolarem. Evropská unie žádný petrodolar ani euro, ani nějaký euro ropný produkt finančního charakteru nemá. A výroba v soukromých zbrojovkách v Evropě by stála obrovské peníze, protože výroba se řídí poptávkou a nabídkou. A vy, pokud chcete vést válku, jakoukoliv válku za rozumné peníze a nechcete zbankrotovat, tak první věc je, že válečná výroba pro vás musí být dostatečně levná. A toho jde dosáhnout jedině s rekvírováním výrobních zdrojů na základě vyhlášení válečného stavu v Evropě. Proto ty kurvy, proto ty svině, já se omlouvám za tady ten slovník, ale proto ty bestie v Bruselu, ty eurobestie, Z tohoto důvodu chtějí zatáhnout Evropskou unii po právní stránce do válečného stavu s Ruskou federací, aniž by třeba potřebovali úplně horký konflikt. Musíme si to znovu vysvětlit. Oni potřebují zarekvírovat výrobní podniky v Evropské unii. Mluví se o tom všude, teď mezi majiteli podniku tady v Německu je to aktuální téma, že zbrojní výroba Evropská unie nedokáže utáhnout se současnými penězi velkou zbrojní výrobu, protože výroba kvůli tomu, že se celá Evropa odřízla od ruských surovinových zdrojů, tak válečná výroba je obrovsky drahá. Obrovsky. A pokud chce německá vláda transformovat část tady německých podniků na zbrojní výrobu, víte, že německá vláda vstoupila do jednání s Volkswagenem, že v Porúří část podniku, kde bude ukončena výroba automobilů, bude převedena na výrobu obrněných vozů Rheinmetall, tam začne něco vyrábět ve spolupráci s nějakýma izraelskýma firmama, to znamená, chtějí vyrábět zbraně, ale ten problém je samozřejmě v tom, kolik to bude stát. A na tržním principu platí, že čím větší bude objednávka zbraní, jak co se týče tedy snahy o financování konfliktu na Ukrajině, tak i zbrojení tady v Evropě, tak se bude mezi sebou takzvaně třít a bude potřeba vyhledat někde nějaké zdroje, jak to přikrýt. A zbrojit na válku, kterou oni chystají a minimálně oni mluví neustále, že na horizontu roku 2030, že Rusko zaútočí a tak dále, tak oni budou muset do toho roku 2030 nějak mohutně začít zbrojit. Ale oni potřebují, aby to bylo za peníze, které někde napíšou nějací úředníci za tabulkové ceny a aby soukromé podniky byly povinny za tu cenu vyrábět, to znamená za rekvírování. A rekvírung je v podstatě ten hlavní leitmotiv toho, že na jedné straně zlikvidovaný průmysl, který je odpojený od ruských energií, který nedokáže konkurovat Číně, má být uměle navozen do stavu, že musí přijít za vládou a musí nabídnout své výrobní prostory ke zbrojní výrobě. Tohle to je podle mého názoru ten původní úmysl. To znamená navodit krizi v německém průmyslu, což se jim povedlo, odpojit Německo od naprosto všech energetických levných dostupných zdrojů z Ruska, vytvořit tím krizi v mohutném zdejším automobilovém a technologickém průmyslu a donutit majitele krachujících průmyslových podniků jít teď do Berlína za německou vládou a nabídnout své výrobní prostory za nadiktovaných podmínek německé vlády k výrobě zbraní a munice. To je ten leitmotiv. Já jsem o tom hovořil s kolegou, on s tím souhlasí, že tohle to je z největší pravděpodobnosti ten motiv, proč předchozí současná německá vláda se rozhodla zlikvidovat německý automobilový průmysl. Je to ten leitmotiv. To znamená donutit soukromé firmy, aby ze strachu z toho, že zkrachujou, šli za vládou do Berlína a nabídli své podniky a výrobní závody, původně automobilové, znovu k vojenské výrobě. A vláda, aby si mohla dovolit nadiktovat podmínky. Dobře, my vám tam povolíme zbrojní výrobu, my vám dáme státní zakázky, ale vy budete vyrábět zbraně za ceny, které my vám nadiktujeme. Ne, které určí trh, volný trh, ale ty, které vám nadiktujeme my. A tohle to se teď začíná tady realizovat. To je ten hlavní leitmotiv. Co je důležité, že jak se na to v podstatě díváme, tak tohle to by nikdy nebylo prováděno, kdyby oni nechtěli si střihnout válku v Evropě, velkou válku s Ruskem na horizontu roku 2030. Protože to, co provádí současná a prováděla i minulá německá vláda, je transformace německé ekonomiky na zbrojní průmysl. Nucená, vynucená. To znamená, přivedete své podniky do krize, do naprosté akutní krize, vaše výrobky nejsou konkurenceschopné, dostaneme vás takzvaně na kolena, abyste za náma přišli a nabídli své výrobní prostory a výrobní kapacity pro transformaci na zbrojní výrobu za našich podmínek. To znamená za našich státních podmínek, které my vám, soukromým firmám, nadiktujeme, aniž bychom vás museli rekvírovat. To by nebylo oblíbené, to by byl velký křik. Oni to nechtějí takhle udělat. Proto oni to udělali jinak. Oni přivedou celý německý průmysl na kolena, aby soukromé továrny, soukromé strojírenské podniky, aby byly ochotny transformovat svoji výrobu na zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek vládou v Berlíně. Ve Spojených státech to takhle daleko ještě není. Tam soukromé podniky nejsou tak zlikvidované jako tady v Evropě. Tam nejsou soukromí majitelé nuceni anebo dotlačeni americkou vládou takhle úplně do kouta, aby soukromí majitelé amerických továren byli nuceni jít za americkou vládu a prosit je o zbrojní výrobu za podmínek nadiktovaných vládou ve Washingtonu. Tak daleko to tam není. A proto Spojené státy nemají ten manévrovací prostor, který teď má Evropská unie a ti euronáckové, kteří jsou v Bruselu. Oni to mají dobře vymyšlené. Konec konců ten proces řízení v Bruselu je řízený z Londýna. To znamená, to je systém, který je sionistický. O tohle se starají sionističtí, proto dosadili do centra řízení dvě naprosto neschopné krávy. A to říkám s naprostým přesvědčením, protože něco tak tupého, jako je Lejenová a Kalašová, svět neviděl. Takové dvě krávy opravdu svět neviděl. Jedna je úplně tupá, neschopná, druhá je navíc podle všeho imbecilní, protože ona ani neví vůbec, z jakého prostředí pochází. Ona zapomněla na svůj rodinný původ, ona zapomněla na to, kdo to byl její dědeček a tak dále a tak dále. To znamená, oni je vybrali do těch pozicí, ve kterých jsou z jednoho jediného důvodu, ve svých rodinách svých předků mají bývalé nácky z doby druhé světové války. To znamená, je to naprosto logické, celá Evropská unie je založena na základech Třetí říše, na základech takzvaných nacistů, kteří se transformovali po roce 45. To je známá teorie nebo známý fakt, ale tím, že byly delegováni a delegovány dvě diletantky do vedení Evropské unie, tak díky tomu může Londýn dělat s Evropskou unií naprosto cokoliv. Nemluvím o Londýně jako o té vládě, která tam je, ale mluvím samozřejmě o londýnských kancelářích. Mohou si v podstatě manipulovat celou Evropskou unii skrze kádrovčiky, které mají dosazené do Bruselu. To znamená, ta neschopnost je, nebo programovaná neschopnost, protože obě tyhle ty dvě doslova naprosto neschopné krávy byly dosazeny do řídících funkcí právě kvůli tomu, aby byly lehce ovladatelné, aby dělali ty procesy, které dostanou na papír, aby nepřemýšleli vlastní hlavou, aby dělali to, co jim je dáno na papír. To znamená něco podobného, jako jsou různí rozvědčíci, kteří mají přítele na telefonu, případně přítele v kanceláři vedle, kteří jim píšou proslovy, projevy, posílají různě po světě s kameramanama, dělají fotečky, že jo, a tak dále, a tak dále. To znamená, tohle to není jenom problém Evropské unie, to je problém politiků a různých prezidentů a tak dále, a tak dále. Ale co je důležité, že Evropa zkrátka je připravena na zrekvírování výrobních závodů, civilních výrobních závodů daleko lépe než Spojené státy. A to zrekvírování v Evropě bude probíhat tak, aby to nebyl ten oficiální rekvírung, ale aby to bylo tak, že ty soukromé civilní podniky nebudou mít nic jiného, nebudou mít jinou možnost, než jít za státem a nebo za Evropskou unii a nabídnout své výrobní kapacity pro vojenskou výrobu za podmínek nadiktovaných Bruselem. Tohle to je ten hlavní leitmotiv. To znamená něco, co je v podstatě tady už realizováno vládou v Berlíně, tak oni chtějí povýšit na celou Evropskou unii, že ten model se okopíruje z Německa a bude rozšířený na celou Evropskou unii. Proto se dívejte, jak jednotlivé podniky, které krachují v Evropě, se transformují na vojenskou výrobu a ty, které se nedokážou nějak efektivně transformovat, tak odchází z Evropy pryč. Přesouvají výrobu třeba do Indie, jako například brněnský Zetor. To je jeden z příkladů z posledních týdnů. Zetor odešel z výrobu z území České republiky. Jednoduše. To znamená, vy buď odejdete pryč, anebo svoji výrobu nabídnete pro zbrojní účely vládě v hlavním městě, anebo eurovládě v Bruselu. Takhle je to nastavené. Spojené státy tuto tu možnost rekvírování nemají. Tam zkrátka, pokud budou chtít navýšit jakoukoliv výrobu čehokoliv, tak budou muset znovu nafouknout americký zbrojní rozpočet, znovu opřený o americký dluhopis a petrodolar. A v nějaké chvíli zkrátka to pumpování a nafukování toho dolaru přestane fungovat, protože tím, jak se zmenšuje vliv amerického systému Pax Americana ve světě a teď dokonce v Perském zálivu, tak petrodolar bude mít slabší a slabší pozici a ve chvíli, kdy takzvané přikrytí amerických deficitů nebude moci být realizováno už jenom petrodolarem a americkými dluhopisy, v tom okamžiku ta bublina amerických nafukovaných deficitů zkrátka splaskne. A to bude Armagedon na finančních trzích, protože americké dluhopisy díky petrodolaru byly dlouho považovány v podstatě za naprosto pevné, jejich výnosy za naprosto nedotknutelné, ale to, co se děje v Perském zálivu, to samozřejmě nejvíce ohrožuje právě pozici petrodolaru. Tam nejde jenom o nějaké americké zájmy, typu jestli tam bude nějaká americká základna, nebo tam nebude, nebo bude vybombardovaná iránskými drony, o to vůbec nejde. Tam vůbec nejde o americkou základnu, tam nejde dokonce ani o americkou přítomnost, tam vůbec žádný Američan ani být nebude, nebo ani být nemusí. Tam jde o uchování pozice petrodolaru. O to tam jde celou dobu od začátku. Protože pokud Irán tam začne posilovat a zasilovat, no tak první, co udělá, je, že zaútočí na americký petrodolar. Bude se snažit ovlivňovat trh s ropou, bude se snažit posilovat obchod bez amerického dolaru a tak dále a tak dále. Takže je to komplikované, je to s velkými rozsahy a přesahy. Takhle bych teda na to reagoval. No a máme 20.30. Vítku, Helenka by tam dala jednu písničku na předěl a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Fajn, máme takový předěl, Helenka to zajistí, ošéfuje a pak budeme pokračovat dále, Helenko.
2: Ano, bude to písnička na přání. Mnozí píší, abych vybrala písničku a tou zavzpomínala na Karla Gotta. Vybrala jsem tedy hit z 80. let. Kdo by to byl řekl, že bude aktuální i po letech a teď dokonce víc než jindy. Takže Karel Gott, Žít. Tolik Karel Gott a my můžeme pokračovat dalším tématem. Vítku, PK.
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, takže mi pokračuje v dalším tématu. Uprchlík v Seutě se přiznal, že utekl z Maroka kvůli policii a možnému obvinění z vraždy své kamarádky. Pracovnice migračního centra v Seutě potvrdila, že většina migrantů ve městě pochází ze subsaharské Afriky, ale rovněž z Bangladéše a z Jemenu. A mezi tím bývalý český ministr pro evropské záležitosti prohlásil, že Evropa potřebuje uprchlíky pro trh práce. Tenhle tok se musel ale připovat dlouhé měsíc předtím, že to není v podstatě nějaká, řekněme, měsíční událost, nicméně těch pracovníků si myslím, že tady máme my dost asi z jiné strany než z jihu, řekněme z jiné světové strany než z jihu. Nicméně to se pomátl tento náš v úvozovkách, který je český ministr. To je neuvěřitelné.
0: Ne, prosím vás, znovu, to platí to samé, co jsem říkal v podstatě o Lejonové a Kalašové. Tohle to platí v podstatě o všech takzvaných Evropčicích. Evropčiky jsou v podstatě mluvící hlavy, jejichž úkolem je v podstatě nedisponovat konceptuální gramotností a vykonávat zadané úkoly a opakovat jako mluvící hlavy určité narrativy, které je nutné opakovat. To znamená, potřebujeme migranty z Afriky, aby zaplnili neobsazená pracovní místa v Evropě a v evropských zemích. Potřebujeme migranty z Afriky a tak dále. Přesto a přitom tohle to je dávno už vyvrácené, je to vyvrácené ze statistik tady z Německa, je to vyvrácené ve všech evropských zemích. Migranti z afrických a asijských zemí, a tedy asijských mluvíme tady o Blízkém východu, tedy arabské země, pokud takhle mluvíme tedy o černoších z Afriky a o Arabech, tak když přijdou do Evropy, tak oni na těch těžkých a neobsazených a nezajímavých pozicích, na kterých Evropané nechtějí pracovat, oni nepracují, oni zůstávají na dávkách, to znamená všichni tihleti bývalí ministři a různí ti europoslanci a tak dále, oni zkrátka mají roli takzvaných mluvících hlav. A mluvící hlava nemá za úkol přemýšlet. Mluvící hlava má za úkol opakovat to, co má napsáno na papíru. Znamená, mluvící hlava má opakovat ten neuvěřitelný a ten několikanásobně už mnohokrát vyvrácený narrativ o tom, že migranti z Afriky a z arabských zemí vyřeší krizi například ve zdravotnictví. To znamená, že problémy, že jo, se zdravotníma sestrama, s lékařema, s inženýrama, je nedostatek inženýrů ve strojírenství v celé Evropě. To znamená, to jsou všechno profese, kde se vyžaduje vysoké vzdělání. Copak ti migranti mají vysoké vzdělání? A kde je problém? Proč jsou tam místa neobsazená? No protože nejsou dostatečně finančně ohodnocena. A ono nejde jenom o tady ta místa jako ve zdravotnictví a podobně. Tady mluvíme o opravdu těžkých profesích, například ve strojírenství, například v metalurgii. To znamená, potřebujeme lidi do slévárny. Že jo? Těžká práce v obrovském žáru, výhni, velmi těžká. Potřebujeme lidi na manipulaci s takzvaným sprašem. To znamená, že jo, výroba koksu. To jsou strašné práce na zdraví, úplně šílené, nikdo tam nechce pracovat, těžko se tam schánějí lidi na tady ty pracovní pozice, stejně tak se těžko schánějí lidi k těm těžkým pracem ve strojírenství, jako je obor, já nevím, soustružník nebo frézař. že dneska se je snaha všechno tohleto převádět na CNC výrobní zařízení, to znamená, že o stroje, které jsou řízeny počítačem, ale problém je v tom, že se nejedná o autonomní systémy. Ty systémy zase musí obsluhovat člověk, musí je programovat člověk. A dneska ty lidi nejsou. Jenže kde myslíte, že seženete člověka na pozici, aby třeba se nechal nějak zaučit a ani bez výučního listu, tady není ani problém výučního listu nebo maturity ze strojírenství, o tom se vůbec nebavíme, pro boha, tady se bavíme o tom, že ti migranti z Afriky nemají ve většině případů buď dokončenou základní školní docházku. V lepším případě, zdůrazňuji, v lepším nemají dokončenou. V horším případě jsou analfabeti. Nebyli ve škole vůbec a neumí číst ani psát. A co chcete s takovými migrantama dělat? Takže zůstávají na dávkách. Už od toho roku 2015 zůstávají na dávkách. Většina těch migrantů zkrátka nemá potřebné vzdělání, aby dělali na pracovních pozicích, kde prostě vzdělání rozhodně je vyžadováno. A další problém je, že pokud se mluví o pracovních místech, o které nemají Evropané zájem, a která jsou nekvalifikovaná, jakože úplně nekvalifikovaná, tak to jsou práce například v chemickém průmyslu, takzvaná likvidace kalů, a dále se jedná o pracovní pozice v komunálních službách, obrovský nedostatek například čističů kanálu. Celá Evropa má nedostatek lidí pro čištění kanálů, že jo, nikdo to nechce dělat. Platy jsou tam sice zajímavé, ale je to tak špinavá práce, že nikdo to dělat z Evropanů nechce. A teď, jestli si myslíte, že tihleti Arabové a Černoši, že půjdou někam prostě čistit prostě kanalizace a budou za to brát nějaké peníze, které budou vzhledem k tomu, že nemají žádné vzdělání, tak budou jenom o něco málo vyšší, než jsou jejich integrační sociální dávky, tak jestli si myslíte, že oni budou takovouhle práci dělat, jste na omylu. Protože integrační dávky, humanitární dávky, sociální dávky, přídavky na děti, přídavky na bydlení, tohle to všechno, oni když si to spojí dohromady, především když využijí takzvaný institut sloučení rodin, tak oni jsou schopni se dostat na velice zajímavé peníze, které by muž, protože v arabských rodinách chodí do práce jenom muž, respektive muži, pokud jsou dospělí, to znamená synové, ženy jsou v domácnosti v arabských rodinách. Takže pokud jsou tam nějaké děti a je tam jenom ten muž, tak ten muž, i kdyby šel do nějaké těžké práce, tak on nevydělá tolik peněz, kolik ta rodina dostává na integračních sociálních dávkách. To znamená, ten systém je nastavený tak, že to, co, o čem hovoří bývalý ministr pro evropské záležitosti, v tom videu je naprosto mimo. To je úchylné. To není pravda. To znamená, ti migranti z arabských a afrických zemí na tady těch pozicích nikdy pracovat nebudou. Buď proto, že nemůžou, nemají proto vzdělání, a nebo protože nechtějí, protože je to tak špinavá, těžká práce, že radši budou na těch sociálních dávkách. Takže tohle to se jenom ukazuje, jakým způsobem prostě dneska funguje politika v Evropě. Znamená, máte nějaké mluvící hlavy. A ty mluvící hlavy mají za úkol opakovat nějaký narrativ a za to dostávají zaplaceno a dostávají za to prebendy. A dokážete v podstatě ty politiky vždycky identifikovat. Jakmile vylezou v televizi, okamžitě vidíte, aha, mluvící hlava. To znamená, vytékají z ní a vypadávají z té hlavy prostě nesmysly a naprosté nesmysly a naprosté šílenství. To znamená, je-li plánem transformovat Evropskou unii na čtvrtou říši se všem všude, je-li plánovaná válka na rok 2030 s Ruskem, tak zkrátka je nutné zahájit mohutnou zbrojní výrobu v Evropě a tu lze zahájit jedině tak, že dojde k mobilizaci výrobních prostředků v Evropě a toho lze dosáhnout jedině tak, že podniky budou uvedeny do takového stavu ekonomické krize, kdy budou nuceny přijmout do svých výrobních struktur zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek Bruselu. Za těchto podmínek nadiktovaných. To znamená, ne, že bude někdo vyrábět nějaké tanky za 100 milionů eur, ale ten tank vyrobí za 8 milionů 200 tisíc. To znamená za nějakou tabulkovou cenu. A ta tabulková cena prostě bude opravdu jenom někde nějaký náklad, který prostě bude uhrazený a ta firma prostě z toho bude mít jenom nějaké minimální marže, aby dokázala být udržena nad vodou a tak podobně a tak podobně. To znamená, víte, tomuhle se říká exploitation, vykořisťování, ale exploitace historicky většinou fungovala tak, že kapitalista vykořisťoval své zaměstnance, že? V rámci podniku, to znamená šéfík nahoře, vykořisťoval své zaměstnance. Konec konců, pokud si přečtete Marxův Kapitál, tak tam je to popsané. Jenže ani Marx neviděl do budoucnosti, že jednoho dne, jednoho krásného večera nebo rána tahle ta exploitace bude mít takzvaný institucionalizovaný model, institucionalizovaný charakter a to vykořisťování bude dělat vláda nebo nějaký Eurosojus, který bude nad Evropou a který bude z pozice vlády nebo evropské vlády likvidovat své vlastní podniky a bude je vykořisťovat za účelem, aby měl finančně dostupnou zbrojní výrobu. Znamená, my vás budeme vykořisťovat, my vám dáme minimální platby za výrobu těch zbraní, minimální platby a musíte za to pracovat, za ty minimální platby, protože když nebudete, tak zkrachujete a nebudete mít práci a bude konec, bude šluz. Takže chudák Karel Marx tohle to vůbec netušil, když psal Kapitál, že takzvané vykořisťování zdrojů. On o tom vůbec netušil, že jednoho dne Eurosojus, který bude působit v Evropě, že bude vykořisťovat a bude provádět exploitaci vlastních výrobních podniků, vlastních závodů, vlastního rodinného stříbra, že jo, národního průmyslu, automobilového průmyslu, že najednou budou nějací kádrovčiky v Evropě nahoře dělat politiku, aby evropský průmysl se dostal na kolena a byl nucen po těch kolenou dolézt za evropskou vládou a prosit je o zbrojní zakázky, aby ty podniky nekrachly, aby výroba mohla pokračovat a samozřejmě, aby se doprošovaly zakázek od státu a od jednotlivých armád na vyzbrojení Evropy a evropských armád na přípravu konfliktu s Ruskem na horizontu v roce 2030. Takhle to funguje. To znamená, chudák Marx tohleto vůbec netušil, že exploitace bude probíhat z úrovně státu ke svým vlastním fabrikám, ke svým vlastním soukromým závodům, které mají civilní výrobu. No ale konec konců tradice má hluboké silné kořeny. Pokud se týká Volkswagenu, tak ten vyráběl zbrojní výrobu už za druhé světové války. Panzerkampfwageny se vyráběly, že jo, v Porúří, v podnicích Volkswagenu místo aut a místo, že jo, mopedů a tak dále a tak dále. Oni vlastně v podstatě se vrátí jenom ke svým tradicím, navštíví takzvanou síň tradic, že jo, tam se podívají na to, jak to vypadalo tenkrát, no a jenom to opráší a de facto vrátí to do kolejí 30. let minulého století. Adolf Hitler to udělal podobně, když zahájil obrovské zbrojení ve 30. letech, tak Nebylo to úplně okopírované od Bruselu, co provádí dneska, ale do značné míry to bylo podobné, protože tehdejší německý průmysl kvůli ekonomické krizi a doznívající krizi, ještě doznívající krizi Výmarské republiky, měl opravdu velké problémy a jedinou možností, jak zachránit německé průmyslové podniky, byla jejich transformace na zbrojní závody pro chystanou druhou světovou válku. To fungovalo. A v podstatě to, co dneska dělá vláda v Berlíně a to, co dělá Evropská komise, je úplně to samé, ale povýšené na mezinárodní a na nadnárodní úroveň. To znamená, někde jsou nějaké podniky, mají velké problémy, které jsou způsobeny neschopností konkurovat čínské produkci z důvodu velice drahých energií, jako je plyn a elektřina, z důvodu, že celá Evropa se odstřihla od levných ruských surovin, to znamená, byl navozený krizový stav, který likviduje evropské podniky a ty podniky v podstatě jsou na kolenou a je připraveno k tomu, aby ty podniky byly transformovány ke zbrojní výrobě, aby sami přilezli za svými vládami a za vládou v Bruselu a požádali o zbrojní výrobu na svoji záchranu. Zkrátka to, co tehdy popisoval Marx, že takhle funguje v soukromých fabrikách v rámci kapitalismu, že zdíraní dělníci po svých kolenách se musí plazit k ředitelovi a prosit ho, aby mohli pracovat za co nejnižší mzdu, jak je to odporné, tak on nevěděl, když zapisoval Kapitál, on nevěděl, že okolo počátku a na přelomu 21. století v době současné krize v Evropě, že tohleto bude povýšeno na obrovský level přímo evropského řízení, že to vykořisťování, ta exploitace bude probíhat přímo z centrály Evropské komise. No, takže takhle bych uzavřel tady to druhé téma. A Vítku, jestli máš nějaké doplňující otázky?
1: Otázku mám i z toho pozice druhé světové války a období předtím. I ten Ada Hitler věděl, že pokud chce transformovat ekonomiku na válečnou ekonomiku, tak musí dát těm firmám vydělat, aby z toho měli zisk, protože kapitalisté jedou na zisk. To je v podstatě základ fašismu, že? V podstatě i v rámci toho nacismu, od dola nahoru fašismu, znamená korporát, armáda, vláda a tak dále. Korporace, prostě úplně čirý, řekněme, systém fašismu, alias nacismu, od zdola nahoru. Ale dnes přece je to úplně naopak, že oni vlastně ty firmy, jak říkáš, doženou k tomu, že budou těsně před krachem a budou se i držet jen tak i v rámci té válečné výroby. A já se tě ptám, jestli těm šéfům, těm bosům firem, korporací, víceméně Rheinmetall a tak dál, těm velkým korporacím to za to bude stát a nepraštím s tím, neodejdou středem, protože už tak mají dost nasušeno. A vykašlou se jim jednoduše na to, ať to dělat někdo jiný, kdo na to má nervy a v podstatě na to nikdo nervy mít nebude, protože proč bych měl šéfovat firmě, která se jen tak drží nad vodou a je závislá úplně naprosto na státu, tak oni nepočítají s tím, že lidé se jim mohou vzepřít a prostě vykašlat se jim na to. Oni nebudou mít na ně páky, udržet je tam, musíte to dělat.
0: Ne. Tak já vím, kam míříš, ale to není myšleno tak, že ti, kteří rozhodují o podniku, že budou sušit hubu. Tak to nefunguje. A ti, kteří rozhodují o podniku, o jeho struktuře a rozhodování, tak ti samozřejmě budou mít svoje vývary, budou mít svoje zisky, budou vydělávat krásné pohádkové peníze. Ale kdo nebude vydělávat, jsou akcionáři. Akcionáři jsou ti, kteří takzvaně budou uřízli u huby. A kdo jsou to akcionáři? Kontrolní otázka. No, jestli vás to napadne. No, do tady těch velkých podniků, do těch velkých závodů, že jo, nakupují akcie tady těch podniků, vždycky prostě důchodové investiční fondy, jednotlivé bankovní fondy a tak dále a tak dále. Je to zkrátka okradení cizích zákazníků, zahraničních zákazníků, drobných zákazníků, drobných středatelů, různé podílové fondy a tak dále a tak dále. To znamená, oni mají tu strukturu dobře nastavenou, je dobře vymyšlená, protože ten, kdo bude vzatý u huby, je koncový spořitel, koncový středatel. To jsou všichni takoví ti normální lidé, kteří mají někde prostě nějaké peníze a mají něco a přijdou za finančním poradcem a hledají možnosti nějakého zlepšení a navýšení výnosu a kde vzít peníze a kde takzvaně si ochránit peníze před inflací. No a broker, že jo, makléř vám nabídne nějaké, on řekne konzervativní investování, nějaké konzervativní tituly, no a ukáže na některé podniky, kde si můžete koupit zajímavé akcie, které jsou poměrně jako dobré, stabilní a tak dále. A řekne, podívejte se, když nakoupíte akcie tady ty automobilky, ona teď dostala státní zakázku na zbrojní výrobu, na státní zakázku, tak tam budou nějaké zajímavé výnosy, budou tam stabilní výnosy a kolik to bude, kolik bude ten výnos, no bude to, jsou tam krásná 3,5% výnosu. No a lidi řeknou, no to je pěkný, no to je dobrý, no tak do toho dají, že jo, v podílových fondech do toho na konzervativním, že jo, titulu dají prostě nějaké investice a že nevydělají moc, že vydělají, že jim to ani nepřikryje inflaci, když inflace meziroční bude 4,5% a oni mají výnos jenom 3%, tak 1,5% oni přišli o své investice a myslíte si, že dneska se to neděje, že lidi dneska to neví. Vezměte si, kolik lidí dneska spekuluje berou, nakupujou nemovitosti v celé Evropě. Že? Nemovitosti nakupujou. A proč investoři, zkušení investoři varují před investováním do nemovitostí? Nikdo to nedoporučuje, nikdo z investorů. Je to doslova sebevražda. Investovat do nemovitostí. Proč, z jakého důvodu? No, je to jednoduché, protože nárůst ceny nemovitosti, který je sledovaný a progresovaný, je trvale, má trvale menší meziroční růst, než je růst takzvané sektorové a i plošné inflace. Jinými slovy, tohleto je obrovský problém, který většina investorů vůbec nesleduje, nebo tak investorů. Profesionální investoři samozřejmě vám řeknou, to nedělejte, do nemovitostí nemá smysl investovat, ztratíte peníze v důsledku inflace. Ale spousta lidí zkrátka tohleto dodnes dělá, že v podstatě investují peníze do nákupu nějaké nemovitosti a ta nemovitost jim třeba ročně v dané lokalitě, v daném prostoru, v daném místě dlouhodobě, ne nějakým šíleným skokem, jako bylo v době třeba covidové krize, kdy meziročně ceny bytů vyskočily o 10% nebo 15%, ale to jsou takové ty, někdo tomu říká černé labutě, někdo bílé labutě, podle toho, jestli má ztrátu nebo zisk, že? Ale ten problém je hlavně v tom, že dlouhodobě cena nemovitostí v Evropě i ve Spojených státech roste někde v řádech jednotek procent, někde 2-3% roste cena nemovitosti za rok. A když se podíváte na ekonomiku, a ekonomika je v situaci, že generuje inflaci za 4,5, za 5% meziročně, tak vy vlastně ztrácíte peníze, protože ta nemovitost vám nikdy na zisku a na zhodnocení své hodnoty nikdy nepokryje ani růst inflace. Tohle je obrovský problém. Zrovna jsem o tom četl článek, a jakým způsobem investoři teď řešili pokles cen nemovitostí právě nahoře, že v Berlíně před mnoha lety, nebo mnoha lety, no to je 10, 12, 15 let zpátky, byl obrovský trend kupovat nemovitosti v DDR, že v východním Německu. Byl to velký trend, byly tam nabídky v různých investičních portfoliích, jako investovat do bytu v Berlíně a podobně, že jo, zkrátka jako využít prostě ten růst cen nemovitosti. A ono se ukázalo, že to je v podstatě jenom skoková záležitost, která trvala několik let. Berlínská radnice potom na to skočila, zavedla tam potom ten šestiměsíční limit a obrovské zdanění, povinnost převést neobydlené byty investiční do takzvaného portfolia radnic a městských radnic v rámci Berlína, aby tedy bylo poskytnuto bydlení pro sociální případy, sociální služby. Takže potom to přestalo fungovat, ale dneska, když se na to podívám, tak tam zkrátka vidím, že ceny nemovitostí rostou 2%, 2,5%, 3%, 1,5% a takhle. Ale meziroční sektorová inflace, například když vezmu prostor Berlína, že jo, jak rostou ceny v Berlíně, spotřebitelské ceny, rostou mezi 8 a 12%. Inflace meziroční. Tady v Německu. V rámci Berlína. Jo, v rámci Berlína. 8 až 12% inflace. Chápete? Takže vy, když jste nakoupili nemovitost, která vám roste 2 až 3% ročně a inflaci máte 12% ročně, tak vy ztrácíte cenu nemovitosti. Ta inflace vám ukusuje z vaší investice. Proto nikdo ze seriózních makléřů vám dneska nikdy nedoporučí investovat do nemovitostí, protože to je investice, která vám užírá vaše peníze, vaše investice. Takže to je důležité se na to takhle dívat. No, máme přesně 21.00, takže si dáme něco k dobrýho k jídlu. Ne, dáme si samozřejmě jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Helenka řekne telefonní číslo, aby lidé si připravili, no a budeme se těšit.
1: Určitě. Helenko, na WhatsApp ještě lidé volat nemohou, je u tebe, jenom u Martina.
2: Zatím ne.
1: Zatím ne. Tak dáme konvenční telefonní číslo, když jsme alternativní médium, ale budeme volat naprosto mainstreamovým způsobem. Tak.
2: Zkusíme to do příště.
1: Pohodě, to
2: konečně žert, zařídit. Nicméně telefonní číslo, na které můžete volat své dotazy, je 721 557 022. A teď už přání Moniky, Zdenky a Lenky, přejí si slyšet českou rockovou hudební skupinu Kex a jejich skvělou písničku Nářez.
1: Slyšíme se?
2: Ano.
1: Tak, já tady celou dobu mluvím do vzduchu a ano. Mám vypnutý mikrofon, ale taká už je tady, takže si to nechám pro
2: slyšíme
1: sebe.
2: Slyšíme se, všechno je v pořádku, máme posluchače, hezký večer. Ptejte se.
3: Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl opýtat, že na Ryškým šéf, myslím, že civilné rozvědky, už někdy v marci, apríli hovoril, že už neostává ukrajinské armádě veľa času, kedy dôjde ku zručeniu frontu. A najnovšie informácie, no ja som to nepočúval, ale známych ruských zdrojov sú tie, že do konca roka by určite mal byť koniec, pretože ak klesne počet stavov ukrajinskej armády ešte okolo 100 tisíc, to pri úbytku 50 tisíc mesačne asi nebude dlho trvať, takže dôjde ku zručeniu fronty. A vyzerá tak, že teda Rusi sa zmocnia celého ľavého brehu. No a potom čo? Bude sa ďalej pokračovať, alebo nastane nejaký, lebo má Európska únia potom plán, keď nedôjde k tej vojne v roku 2030. A potom ešte, keď môžem, som mal druhú otázku, odpoviete, neodpoviete. Chcem sa opýtať, že ste spomínali teraz syndikát. A potom následně to, co se děje po smrti, povedzme tej Valhale, keď nesplníte so svetlom. A chcem sa opýtať, že tí, ja neviem, veľkí proroci, ako bol Ježíš, alebo povedzme Budha, alebo ja neviem, Mohamed, či to aj na ňo platí, tak oni tiež vybrali ten svoj osud v tej sieni, alebo ja neviem, prečo to syndikát dovolil, že niekto taký ako Ježíš Kristus prišiel a podnúkol spasenie, keď sme v podstate len bojová rasa určená na to, čo ste teraz spomínal. Tak děkujeme.
0: Takže já to vezmu od toho prvního dotazu zhroucení fronty Ukrajina a co bude dělat Evropská unie. Pozor, tady zdůrazním jednu věc. Pokud by došlo k tomu, že se zhroutí ukrajinská fronta, bude to leitmotiv jako řemen pro Evropskou unii vyslat okamžitě ozbrojené sbory na Ukrajinu na zastavení ruské hrozby. Okamžitě by sednul do auta Petr Fiala, ten by jel okamžitě do Prahy, měl by obrovskou tiskovku a řekl by, Rusové už jedou. Aby ovlivnil volby, samozřejmě, které budou u vás, že komunální, nebo teď se tam u vás budou teď odehrávat nějaké volby. To znamená, nedovedu si představit tady v Německu, co by se začalo dít. Jak by okamžitě naskočily preference, obrovsky naskočily preference všem těm všem těm válečným štváčům, kteří by dostali do ruky obrovský bojový argument. Vidíte, je to pravda. Celou dobu jsme to říkali, vidíte, Rusové už jdou, raský idiot. A byl by to cannon footer pro argumenty začít v podstatě

díky tomu těhleti váleční štváči nemají svoje kanonen futr a nemají své argumenty, aby mohli prosadit ty věci, které oni chtěli připravit, ale neměli pro to veřejnou podporu. Protože těhleti politici v Evropě, všechny ty bestie, potřebují veřejnou podporu. A oni mohou samozřejmě skrze propagandu sformovat, že jo, protiruské narrativy, ale nemůžou sformovat ty narrativy do takové míry, aby získali veřejnou objednávku od vlastního obyvatelstva na zahájení mobilizačních příprav. Na zahájení procesů vyhlášení různých krizových a válečných stavů. Na to mandát nemají. Ve chvíli, kdyby se zhroutila ukrajinská fronta a Rusové by začali postupovat rychle, to by byla krize v Evropě. Okamžitě všichni chciválkové, okamžitě všichni váleční jestřáby, okamžitě Evropská unie by začala zasedat, okamžitě by začalo zasedat NATO, okamžitě by se začaly realizovat mobilizační plány, okamžitě by se začaly přijímat zákony na podporu mobilizace, na podporu povinné vojenské služby, okamžitě by se začaly rekvírovat výrobní zdroje, protože Rusové by dali všem těmhletěm Evropčikům, by dali záminky k urychlení těch příprav. A dali by záminku k vytvoření tzv. Veřejné objednávky v Evropě. Na to pozor. Opravdu na to pozor. Jestli se to stane, no, stát se může lecos samozřejmě, protože Ukrajinci bojují s tím, co můžou, to, co mají, a dlouho jim to samozřejmě vydržet nemůže, protože už dneska je vidět, že Ukrajina de facto úplně rezignovala na dosahování a na reportování jakýchkoliv výsledků z fronty. Jakýchkoliv výsledků. Otázka, kdy, protože to si můžete ověřit na svých médiích, na svých výplachových mainstreamových médiích tam u vás. Kdy naposledy západní výplachová média informovala o tom, a dneska Ukrajina, že jo, dosáhla velkého úspěchu na frontě, postoupila tamhle, vytlačila Rusy, obsadila nějaké městečko, obsadila nějaké tři vesnice, postupuje, hurá, hurá. Kdy naposledy jste něco takového četli v českém nebo slovenském mainstreamovém dezinformačním tisku? Kdy naposledy? Ajajajajaj. To už je hodně dlouho, že? Hodně dlouho. Nic takového jste možná minulý poslední rok, ani rok a půl nečetli. Respektive nečetli jste od 6. srpna 2024. To bylo naposledy, kdy Ukrajina někde postoupila. 6. srpna 2024 vtrhla do Kurské oblasti. To bylo naposledy, kdy byla média zaplavena, vidíte, a už Ukrajinci postupují, a už budou v Moskvě, a tak dále, a tak dále. Od té doby ticho po pěšině. Jinými slovy, 2 roky už jste teď neslyšeli o tom, že by Ukrajina někde měla nějaké úspěchy na frontě, že by obsazovala někde nějaké vesnice, nějaká města, nic. 2 roky. Místo toho, každý den slyšíte o tom, jak Ukrajina útočí na Rusko, Ukrajina zasáhla Jekaterinburský sklad ruského Amazonu, že jo, ta poslední informace z dneška, z rána, že jo, podívejte se, jejich dron ukrajinský zasáhl ruský Amazon. Vidíte, vidíte, no, to jsou úspěchy, to jsou úspěchy, chápete? No a mezi tím Rusové dneska v Černém moři zase zaútočili na 2 ukrajinské lodě. Přístav Oděsa je odříznutý od fungování zbytku světa, protože Rusové odřízli ukrajinské přístavy od námořní dopravy, protože ruské drony likvidují všechny lodě, které plují do ukrajinských přístavů. A o tom evropská média neinformují vůbec. Vůbec neinformují.

0: o tom, že Oděsa je odříznutá v Černém moři. Nic, vůbec nic, žádná informace, nic. Chápete? Takže jenom pánovi zdůrazňuji pozor na to, co by se začalo dít, kdyby Rusové začali postupovat rychle. To by opravdu někomu se v Bruselu protrhly plínky, to by jsme prostě okamžitě všichni pocítili, co by se začalo dít. No a ta druhá část té otázky, ta se týkala samozřejmě toho, že jo, té Valhaly a takzvané galerie. No, prosím vás, tady teď nezaměňujeme tyhle ty věci. Co se týče Ježíše Krista, Ježíš Kristus je stělesněním, byl stělesněním samozřejmě Boha, respektive stělesněním Žehovy na zemi. To znamená, to je jiný koncept, to je něco trochu jiného, to znamená, ten nepodléhá nějakým systémům, kterým podléháme my. A to je důležité zdůraznit, že to, jako byste v podstatě srovnávali to, že kdo je zákazníkem banky a kdo je majitelem banky, že? To znamená, to je zaměňování pojmu. Šéf má dovoleno, jo? Klient nemá dovoleno. Šéf může jít dozadu, že jo, do zázemí. A klient nemůže jít dozadu, do zázemí. Jo, nezaměňovat tyhle ty věci. No a co se týče Dalajlámy a všech tady těch proroků a tak dále, koncepty jsou jasně nastavené. Všichni velcí proroci, kteří nemají takzvané stělesnění, to znamená, přišli na tuto zemi, byli zrození a nejedná se o takzvané stělesnění a zrození Boha, tedy skrze nějaké tělo, tak ve většině případů u tady těch výjimečných lidí se jedná o duše, které si zvolili, které neprošly karmickým přerozdělením v takzvané Valhale, ale zvolili si život dobrovolně. Dobrovolně si zvolili projekci, protože to je důležité a to máte v té mojí knize. Tam je to popsáno velmi dobře, kanon okulty. Duše, která získá určité vědomí a určitou duchovní sílu a splyne s Žehovou, po splynutí se může rozhodnout, že dobrovolně vstupuje do jednotlivých životů dobrovolně. A ty vstupy jsou už nikoliv navázány na karmický systém, ale je to na bázi dobrovolnosti. To je důležité. To je zásadní. To znamená, ta duše na určitém stupni rozvoje, když je schopná splynout s Žehovou, tak dosahuje nějakého levelu, nějaké úrovně a může dobrovolně sestupovat do takzvaných karmických životů a ovlivňovat své okolí v rámci projektovaného prostoru. Ovlivňovat. Proto tihleti lidé, kteří mají tyto duše a mají velký vliv na společnost, mají velký vliv, jsou to různí svědci, velmi vlivné osoby s velmi humánním prostoupením, to znamená, ta výjimečnost z nich doslova sála, tak to jsou právě osobnosti s vysokým stupněm duchovního rozvoje. Jsou to entity, které se rozhodly vstoupit dobrovolně do života, do dané konkrétní projekce a ovlivňovat okolí, zlepšovat život, zlepšovat vztahy, prosazovat nějaké lepší mezilidské teze a tak dále a tak dále. Tohleto já tam rozepisuju v té knížce, takže pokud máte o to zájem, tak tam to máte více rozepsáno. To znamená, v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku, když duše dosáhne vysokého stupně rozvoje, je schopná splynout s Žehovou a entita si udržuje svobodnou vůli kdykoliv se vrátit do projekčního cyklu, to znamená vstoupit do nějakého života skrze nějaké tělo a projít si život a po smrti se vrátit automaticky zpátky k Žehově. Neprochází už žádnými karmickými testy a neprochází ničím, že by při spatření Žehovy prostě nebyla schopná splynout a tak dále a tak dále. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Ano, dobrý večer, já vás zdravím. Já mám otázku ohledně toho Izraele, protože on šíří dva takové závažné bludy, ale já už jsem se chtěl dovolat minule ohledně toho Ježíše Krista, když někdy byly takové dotazy, jakože jak je možné prostě to spasení, když ještě neslyšel někdo nebo z nějaké komunitě neměli možnost dostat ke Kristu. Prosím vás, je to velmi jednoduchý. Láska a milosrdenství přikryje mnoho hříchu. To znamená, kdo koná dobro, bude spasen, kdo koná zlo, bude zatracen. Takhle je to jednoduchý. Ale já jsem ještě chtěl, když tady pan Veka teď mluvil o tom Dalajlámovi, prosím vás, byly o tom studie, za Dalajlámu, prosím vás, bylo otroctví, byl tam otrokářský řád, Dalajláma měl 5000 otroků, těm lidem usekávali třeba končetiny, když nesplnili účel a podobně, nějaký pracovní úkol, všichni tam byli zotročeni dluhama a Dalaj Lama údajně měl být zosadněním zla, prosím vás, já jsem tam nebyl, já jenom byl o tom studie. Ale teďka k tomu Izraeli,
3: ale
2: vás.
3: Máte naprosto pravdu, já o tom dokonce budu točit pořád, naprostá šílenost, která v tom Tibetu panovala právě za Dalaj Lama, za v podstatě velkých lámů, kteří tam byli, přesně tak, to si tady ani nedokážeme představit, také neskutečné věci.
2: Jaký tam zlo, ano.
3: Máte pravdu, o tom byly nejenom studie, ale zároveň dokumenty prostě, máte pravdu, pokračujte.
2: Ano, já se zabývám těma duchovními věcmi 10 roky. Podívejte se, já jsem chtěl vysvětlit dva takové velmi závažné bludy, tak Izrael, první blud. Oni jakože to tam musí rozmáčit všechno na tím Sionu a pak jakože přijde ten Mesiáš a ten Mesiáš jim bude sloužit a bude to velký klacek a budou mlátit celý svět. Prosím vás, to je úplný nesmysl, to je jejich velký sen, protože především je to 2000 roku, co ho nechali ukřižovat. A jestli oni tvrdí, že jako to byl omyl a že nevěděli a že to byl falešný prorok, prosím vás, by byl jasně napsaný v novém zákoně. Myslím, že jste jmenoval Nikodém. Jeden vysoký představitel Izraele, duchovní, navštívil učedníky a řekl: my víme, že Ježíš Kristus je ten syn Boží, dělá zázraky a to dá, to uzdravuje, prostě vyvolává z hrobu mrtvý a to dá, to dá. Takže to je, já nevím, to tam možná trošku učit. Dobrý, takže to je první věc. Prosím vás, halo, můžu mluvit?
3: Ano, ano, zkuste zkrátit, ale už opravdu.
0: Jaký je dotaz?
2: Dotaz je to, no to souvisí s tím Izraelem, protože oni uvádí bludy, naprostý bludy, protože prosím vás, Ježíš, že přijde Mesiáš, prosím vás, Mesiáš nepřijde, Mesiáš přijde soudce v průběhu 7. boží rány a ten vůbec nepřijde na zemi a to je další věc, co jsem chtěl vysvětlit, že prostě jak poznat falešného Krista, protože jestliže po zemi bude chodit nějaký Kristus, tak to nebude Ježíš Kristus, ale bude to stělesněný Satan, je to jasně v Biblii. Ale prosím vás, dívejte se, izraelský národ, dva bludy, izraelský národ, prosím vás, není vyvolený, byl vyvolený, ale to padlo, jednak sám sebe proklel, protože když ukřižovali Krista, tak národ volal, dáv volal jeho krev na nás, za naše děti, to se splnilo kolem roku 70, když Římané dobili Jeruzalém, tak
3: jich tam... Bohužel nemáme opravdu čas, my se omlouváme, je to velmi zajímavé, o čem vyprávíte, ale je to moc dlouhé, my se fakt omlouváme.
2: Já přejdu k tomu Izraeli, prosím vás.
0: Jaká je otázka?
2: Otázka je, jak je to možné, že národ, který padl, který je prokletý, najednou někdo oživil, někdo to musel promyslet, zaplatit, protože bylo jiných národů, které padly a prostě už nikdo o nich neví. A vzpomeňte si, proč byl zastřelen Kennedy, protože ten byl proti tomu, aby Izrael byl vybaven jadernými zbraněmi. To znamená, já přejdu k té otázce a ta otázka je, já mám podezření, že někdo to založil právě proto, aby v průběhu 7. boží rány přišlo k tomu Armagedonu, protože ten Izrael bude s proměnutím nasírat celý svět tak dlouho, až se celý svět normálně spojí proti Izraeli a potom armády na Izrael do údolí Armagedon.
3: Dobrá, děkujeme.
2: No a škoda, že jste nemohli...
3: Dobrá, rozumíme, dobrou, děkujeme a poprosíme posluchače opravdu, aby zkusili bez větších takových obrovských historických exkurzů, no tady opravdu nemáme čas, krátké stručné dotazy, budeme velmi rádi.
0: Dobře, jenom velice rychle znovu nepochopení, co se týče Dalai Lámy, prosím vás, to není Dalai Láma, to jste si, mnoho lidí asi zapomnělo na křižácké výpravy, mnoho lidí zapomnělo na upalování žen během jezuitského řádění v Evropě v rámci tzv. Čarodějnických procesů. Zlo, které páchala katolická církev a tak dále a tak dále. To znamená takových případů, že samozřejmě Dalajláma, režim Dalajlámu, tam nejenom se odsekávaly ruce, tam se mrzačily děti za trest, že někdo nesplatil za obilý dluh, tak dětem vypíchali oči dlužníka a tak dále. Tam se dělaly strašné věci. Ale já jsem hovořil o tom, když sestupuje na zemi nějaká entita, která dosáhla duchovní úrovně schopné splynutí s Žehovou. O tom jsem hovořil. Nehovořil jsem o Dalaj Lámovi, nehovořil jsem o lidech, kteří mají takzvané konceptuální procesy řízení na starosti a zakrývají to vírou. Kdo jsou tyto osoby, které mají konceptuální procesy řízení zakrývané vírou? Kdo to je? No to je papež. Kdo to je? No to je Dalaj Láma. Chápete? Papež, Dalaj Láma. A našli bychom další příklady. To znamená, to nejsou osoby, o kterých já jsem hovořil. To za prvé. Za druhé, pán řekl jednu věc, a která mě zarazila, která trošku vyděsila, ne, nebo ne vyděsila, ale trochu jako překvapila. Pán řekl, že spasení prochází, že ten, kdo koná dobro, tak je ten, kdo bude spasen, a kdo dělá nějaký sviňárny, tak bude zatracen. No, to pozor, pozor, to ne. To ne. To je omyl. Jasně bylo řečeno. Spasení dojde každý ten, kdo ve mě uvěří. To znamená skrze Ježíše Krista, nikoliv skrze konání dobrých skutků. Já vím, že tohle se strašně často zaměňuje a ono je proto logický důvod. Lidé, kteří jsou dobří, tak automaticky je u nich očekáváno, že mají dobrý vztah k takzvaným křesťanským principům, to znamená ochrana rodiny, láska k rodině, ochrana vnitřního kruhu, že mají dobrý vztah k mezilidským vztahům, což všechno je součástí onoho správného křesťanství a svádí to k tomu, že jenom to, že někdo koná dobro, bude spasen. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pozor, ne. Konáním dobrých skutků ke spasení nedochází. Dochází pouze v případě, že uvěříte v milosrdenství a spásu skrze Ježíše Krista. Uvěříte skrze něho. Ne, že někdo bude konat dobré skutky. Bez uvěření ve spásu Ježíše Krista, bez toho nedojde ke spáse daného člověka, dané duše. Nedojde. To znamená, samotné konání dobra není onou pojistkou ke spojení s Žehovou. Taková osoba, která koná dobro, ale v podstatě neuvědomí si, nebo v podstatě nedojde onomu konceptu spojení s Ježíšem Kristem, tak po smrti samozřejmě nedojde ke spojení s Žehovou, protože v ní má to světlo jako spalující výheň vysoké pece. A je posunuta do Valhaly, do galerie, aby si vybrala nějaký další život. A je jí určeno, a je jí ukázáno, že je velice blízko ke svému postoupení na nejvyšší úroveň, že už po příštím životě se jí může povést spojit s Žehovou. A je jí ukázáno, že v budoucím životě se musí odpoutat od věcí, které se týkají poskytování takzvaných laskavostí a dobrot, a musí se více orientovat na schopnost takzvané duchovní cesty. To znamená, spojení s Ježíšem Kristem není o tom, že kdo dělá dobré skutky, tak je spasen, ale je o tom, že ten, kdo nastoupí duchovní cestu a je schopen tedy pochopení svátosti Ježíše Krista, tak ten je hoden onoho spasení. Proto jenom pánovi bych tady to trochu okomentoval, že pozor na to, že ten, kdo koná dobro, je ten, kdo bude spasen, to není ono. To není ono. No a ta třetí věc, která se týká toho Izraele, tak a Mesiáše a tak dále a tak dále, tam trochu došlo ke zmatení věcí jako Ježíš Kristus, Mesiáš a tak dále a tak dále. Prosím vás, koncept Mesiáše je pro Židy konceptem Boha. Pro ně je Mesiáš koncept Boha, zatímco pro nás křesťany Ježíš Kristus není Bohem, ale pouze stělesněním Boha na zemi. Já vím, že to je rozdíl, který mnoha lidem jako uniká, ale je to zásadní rozdíl. Oni považují Mesiáše za svého Boha. Pro ně je Mesiáš Jehova. Jehova je pro ně Mesiáš. A pro nás Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi v lidském těle. Ale oni věří, že Mesiáš je Bůh, který nabere sám na sebe svoji skutečnou podobu a sestoupí na zemi a ve své obrovské kráse ohromí celý svět a učiní vyvolený národ jediným vládnoucím národem nad celou planetou. Ten koncept je tedy značně odlišný a konec konců asi tady není prostor na nějaké rozebírání něčeho. Pán to, o čem hovořil, ukřižování Ježíše Krista, ty zločiny, které provádí sionistický režim na semickém obyvatelstvu v Judeji, protože Palestinci je souručenský semický národ. To, co tam na svých bratrech de facto provádí sionističtí, je naprostý otřes, naprostá tragédie. Je to okopírování těch nejhorších procesů řízení v historii. Oni si sionističtí v ničem nezadají z nacisty Třetí říše. V jejich metodách, vyhlazování Gazy. Dokonce srovnávají severní Libanon se zemí. Včera byly obrázky, přišly mezinárodní agentury, přinesly obrázky, jak izraelské buldozery a ženisti začaly odstřelovat budovy a srovnávat celé severní pohraničí na jihu Libanonu se zemí, že jo, tam budou vytvářet nějaký svůj prostor, nějakou nárazníkovou zónu, nebo co to tam bude, žádný dům tam nezůstane. Zřejmě to chtějí znova připojit k Izraeli, naprosto jasné. Tyhle ty procesy samozřejmě vycházejí ze systému takzvaného sionistického řízení. Já jenom pánovi řeknu, že současný Izrael je řízen satanovou synagogou. Současný sionistický Izrael je proces satanovy synagogy. Ten nemá nic společného s Mesiášem. Nikdy neměl, mimochodem. Proto se podívejte, jak takzvaní ortodoxní v Izraeli, v emigraci, v diaspoře, jak bojují proti Izraeli, proti státu Izrael, protože sionističtí ovládli de facto celý prostor Judeje a vyhlazují své vlastní lidi, vyhlazují Palestince. To je semitský národ, to nejsou Arabové, chápete? A protože sionistická teze je postavena na principu, že celý prostor Judeje musí být jenom, jak oni říkají, židovský. Ne židovský, oni chtějí celý Izrael, aby byl sionistický. Celý Izrael má být sionistický, to znamená jenom exkluzivně, výhradně zemí sionistů, izraelských sionistů. Není tam žádný prostor pro Araby. Nemá tam být žádný prostor pro křesťany. Ne, jenom sionističtí. To je plán onoho velkého Izraele. Tak je třeba se na to dívat. Já chápu, že pro mnoho lidí to uniká, že v tom nevidí nějaké hlavní rozdíly, ale to je úplně to samé, jako kdyby někdo dával dohromady všechny občany v České republice a dělal z nich jenom nějaké válečné štváče. To není pravda. V České republice je obrovské hnutí, nebo ne obrovské, ale je velmi zásadní a viditelné hnutí, které je proti válce samozřejmě. Takže to nelze dávat na jednu hromadu a říkat kvůli tomu, že Strnad je jedním z největších zbrojařů na světě, nejenom v Evropě, na světě, a že všechny další zbrojovky, že dodávají na Ukrajinu, tak kvůli tomu celý český národ je prostě národem nějakých prostě obrovských chciválků a nějakých válečných jestřábů. To není pravda, to je generalizace, že? To samé v tom Izraeli. V tom Izraeli jsou ortodoxní, kteří odmítají sionismu, kteří odmítají stát Izrael, kteří tam protestují proti uvězňování svých palestinských bratrů, kteří tam demonstrují za jejich zabíjení. Chápete? To znamená, tohleto je problém, kdy bohužel většina veřejnosti v Izraeli je sionizována, je sionisticky řízená, a celý ten prostor je ovládaný sionistickým procesem. Proto je třeba se na to dívat, že kdo jakýmkoliv způsobem používá tyhle ty procesy řízení, tak de facto prosazuje svoji nějakou řídící tezi, která nemá nic společného s vírou. Stejně jako vyvražďování všech národů v rámci křižáckých tažení nemělo nic společného s Ježíšem Kristem, neměl to nic společného s vírou, s ničím. Byl to mocenský násilný proces křížové výpravy. To samé je dnešní izraelský sionismus. Násilný proces, který si jako dobyvatelský proces řízení přivlastňuje prostory okolních zemí. Sionistický proces. Takže nezatahovat do toho Ježíše Krista, nezatahovat do toho Mesiáše, to jsou úplně jiné koncepty, které nemají se sionismem naprosto nic společného. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Další volající máme, dobrý večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, tak vás všechny velmi zdravím. Jenom mě napadla parafráze k tomu, co bylo řečeno, že cesta do pekla je dlážděna často dobrými skutky. A já bych se chtěla zeptat. Zaprvé, jestli můžete okomentovat uzavření CERNu, co se stalo v červnu a má to být do roku 2030. A v souvislosti s tím samozřejmě nic není náhoda. K tomu roku 2030 směřuje spousta událostí, ať už dejme tomu začátek války, možná znovu otevření CERNu. Prostě je toho víc a samozřejmě to náhoda není, bude nějaká křižovatka. Takže jestli byste o tomto měl nějakou povědomost. A děkuji, budu poslouchat.
0: Děkuji. Ano, ano. Ano, jedná se o modernizaci rozšíření v CERNu a vyvolává to opravdu i ve vědecké komunitě trochu buď otazníky, anebo dokonce lehké obavy. Já jsem k tomu dokonce chtěl udělat nějaký článeček, pokud bude čas, protože těch témat je samozřejmě hodně, ale zkrátka snaha o objevování některých částic v podstatě dosáhla nějakého bodu, kdy oni vlastně chtějí postavit a upgradeovat současný urychlovač tak, aby uměl srážet dohromady mnohem hmotnější a těžší částice. A to je velmi problematické. Jo? Protože těžší částice mají větší energetickou setrvačnost, daleko komplikovaněji se udržují v těch, že v tom okruhu, který je chlazený kapalným dusíkem v obrovském magnetickém poli, že jo, těch toroidů. Udržení těch těžších částic je velice komplikované, ale v čem spočívá ta obava? U těch těžších částic v podstatě oni chtějí simulovat vznik hvězd. A to je něco, z čeho opravdu i já mám trochu obavy. Já jsem četl teď několik článků, které jakoby v té vědecké obci vyjadřují takové lehké jakoby rozpaky nad tím. Za prvé, jestli náklady na tu modernizaci, jestli budou odpovídající, jestli to není příliš moc drahé a rovněž, jestli to vlastně bude i dosažitelné. A některé hlasy zaznívají, jestli to bude bezpečné. V té vědecké obci je to nastavené tak, že tam není přímo jako dovoleno, aby někdo začal prostě říkat, je to nebezpečné, takže oni to radši staví do té roviny, je to nákladné, je to komplikované, je to důležité, není to zbytečné a tak dále, a tak dále. Znamená snaha o takovou tu pasivní opozici proti tady tomu rozhodnutí. Nicméně bylo tak rozhodnuto. Bylo rozhodnuto, že urychlovač bude tady modernizován na urychlování těžších částic a na dosažení toho, aby bylo možné simulovat vznik hvězd. Jak vznikají hvězdy. No a to riziko spočívá v tom, že jedna z těch teorií, jedna z hypotéz říká, že hvězdy vznikají při srážce těžkých částic, které za pomoci blíže neurčených gravitačních sil se srazí a vytvoří dostatečnou v podstatě energii, která způsobí zahájení v podstatě zrodu jádra hvězdy, kdy okolní prostor okolního plynu začne reagovat s touto reakcí a začne se tvořit jádro hvězdy. No, jestli tohleto chtějí simulovat teda někde v CERNu, tak mít tam někde barát, nějakou nemovitost, tak bych měl asi možná dokonce i obavy. Takže jenom v tomhletom smyslu bych teda paní řekl, že ano, je to zajímavé, čemu se rozhodli, ale rozhodně asi teď nevíme, co z toho vyplyne, zda to vůbec bude realizovatelné, jestli to budou chtít realizovat tak, jak chtějí a co tam vlastně začnou provádět, protože zatím dosud byly všechny testy prováděny s lehkými částicemi a většinou to, co tam probíhalo, bylo, že vzali protony nějakých částic, sráželi částice vodíku a tak podobně a hledali a zjišťovali, jestli se objeví některé nepopsané částice, které jsou takzvaně popsány ve standardním modelu, jestli se objeví při interakci, při srážce a tak dále a tak dále, což bylo teda relativně bezpečné. Ve chvíli, kdy tam budu chtít dělat srážky těžkých částic, které simulují vzniky hvězd, tak no, nevíme samozřejmě, co z toho bude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, dalšího volajícího máme. Dobrý večer, ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým. Já bych chtěl, pane Vek, reagovat na ten komentár pana Veka ohledně toho rozpadu frontu, že můžeme být častěji postupy tak pomalu, pomalý, a že by tu nastala veľká propaganda, že by mali veľké náboje všetci, ale ja si to nemyslím, že by to bolo všade, aspoň nie na Slovensku. Tu si už teraz ľudia majú plné zuby Ukrajincov, prajú si vyslovene, aby Rusi všetky ciele vojenské, ktoré podporujú na Slovensku Ukrajinu, boli bombardované. Toto si prajú ľudia na Slovensku. Proste máme Ukrajincov plné zuby. A ďalšia vec, neviem, či o tom viete, ale mainstream má momentálne najnižšiu dôveryhodnosť celého sveta na Slovensku. A je to práca alternatívy. Takže si neviem dosť veľmi dobre predstaviť, že by toto dokázal niekto zvrátiť a poslať ľudí proti Rusom. Prajem pekný večer.
1: Ďakujeme.
3: Zdravíme Infovojnu, zdravíme. Tak.
0: No, áno, zdravíme. No, samozrejme áno, ale, veľké ale. I na tom Slovensku budou brzy, asi už příští rok, jestli jsem to dobře četl, budou zase nějaké volby, budou zase nějaké parlamentní volby. A když ty volby dopadnou, jako dopadly v Maďarsku, tak to může dopadnout opravdu velmi špatně, nejenom pro vlastence a nejenom pro, řekněme, zastánce míru, ale podívejte se, co dělá Peter Maďar v Maďarsku. Všechna média, která tam byla vlastenecká, tak začal likvidovat. Začal zavírat projekty, začal zavírat televize, že jo, začal tam dělat obrovské čistky. Zatím se to dotklo jenom těch veřejných subjektů, zatím se to nedotýká nějakých soukromých serverů, které byly pro Orbánovské a tak dále, a byly v soukromém vlastnictví, ale tam prostě jsou teď jako velké otazníky a jsou tam velké obavy, to, co tam probíhá na základě pokynů, příkazů, které tam posílá Kalašova s Lejenovou, to, co má Peter Maďar dělat a jak se má vyrovnávat s lidmi, kteří podporovali Viktora Orbána. A když se podíváte na současnou slovenskou politickou opozici, na některé ty výroky, které tam padají od některých politiků, jako je třeba ten jejich bývalý ministr obrany, pan Naď, myslím, že se jmenoval, tak ten tam měl nějaké výroky před několika měsíci, že jestli jeho strana demokrati nebo demokraté, že když bude, jestli bude ve vládě, tak se postará o to, aby skončila všechna alternativní média na Slovensku. To byl ten jeho výrok z té tiskové konference. To video mám ještě někde v archivu. Bylo to i na Infovojně, myslím, tam byl článek o tom, to je zpátky několik měsíců, to už je starší věc, ale pokud ty volby dopadnou tak, jako dopadly na tom Maďarsku, v tom Maďarsku, tak ten proces nebude jako zastavený, ten proces v podstatě bude nastartovaný a bude zglechšaltovaný směrem k Bruselu a směrem k proválečným procesům. Jediná věc, která v tom Maďarsku zkrátka Evropčíkům nevyšla, je, že Peter Maďar do značné míry, jeho teze se moc neliší od Viktora Orbána v takových těch pronárodních tezích. Tam se to moc jako neliší. Ale jednoznačně Peter Maďar podléhá Bruselu a dělá pokyny, které mu Evropčeky posílají. To znamená, to nejde slučovat. To znamená, on řekne, že třeba co se týče zájmu Maďarska ohledně dodávek plynu a ropy, tam přesto vlak nejede. To znamená, tam bude Peter Maďar stát proti Evropské unii, ale v ostatních věcech bude bruselskou komisi normálně poslouchat tak, jako poslouchá. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že o tom, jestli je někde vyhlášený nějaký válečný stav, jestli je někde vyhlášena nějaká mobilizace, tak to vždycky zařizuje, prosím vás, veřejná objednávka. Veřejná. A jenom pánovi bych řekl jednu věc, která zazněla na ruské televizi v úterý. Tam byla diskuze, a teď dobře poslouchejte, tam byla diskuze u Solověva. A měli tam povídání, kafičko o tom, na kterou zemi Evropské unie zaútočit tak, aby to pro Rusko nehrozilo nějakým velkým odvetným útokem ze strany Severoatlantické aliance a ten útok stejně by nemohl být nějak velký. Mluvilo se o tom. A došli tam k závěru, že by to musela být jenom nějaká země, která nemá dobré vztahy s Bruselem. A padly tam dva návrhy. Že by to mohly být zbrojovky na území Maďarska a nebo zbrojovky na území Slovenska. A mluvilo se tam právě o Prešovu, tam je ta ukrajinská fabrika na ty drony. A zkuste si domyslet, co by se stalo se slovenským veřejným míněním, se slovenskou veřejnou objednávkou, kdyby ruské rakety Kinžály udeřily na Prešov a tam začaly hořet podniky a rakety by začaly padat někde na východní Slovensko. Co by se stalo s veřejným míněním, s veřejnou objednávkou? Voliči alternativy by byli okamžitě v defenzívě. Okamžitě by se začalo sledovat, kdo ten útok podporuje, bude zahájen. Okamžitě policie, kriminálka by začala zavírat lidi, že vyhlásili podporu pro ten útok a tak dále. Okamžitě by se skočilo na alternativní média. Bum, konec, šlus. A většinová veřejnost by okamžitě začala křičet veřejnou objednávku proti zahájení operace. Byli jsme napadeni, článek 5, je třeba jít do války s Ruskem. Veřejná objednávka. Nebyli by to samozřejmě alternativci, ale ti, kteří tvoří většinu ve společnosti, ten útok by je úplně posunul někam úplně jinam. Posunul by je k veřejné objednávce do konfliktu proti Rusku. To je naprosto automatické. Takže pozor na to. Je jasné, co by se stalo, kdyby Rusové zaútočili na výrobní podniky tady u nás. V Porúří, že jo, nebo nahoře v Pomořansku, prostě by někde něco vymlátili, nějaký přístav, vymlátili by někde nějaký podnik, který vyrábí Ukrajincům prostě rakety a zbraně a podobné záležitosti. Útok na Německo by byl v podstatě oním leitmotivem k zahájení vojenského tažení a vyhlášení válečného stavu na území celé Evropské unie. Ale Rusové se na to dívají tak, že pokud by k tomu úderu došlo na Maďarsko nebo na Slovensko, tak by ta reakce nemusela být vůbec tak divoká, jak by se očekávalo. Pozor na to, protože ono, to, co probíhá teď v Rusku před volbama, tak samozřejmě můžete to považovat jenom za narrativ. 20. září, 20. septembra budou volby do ruské státní dumy, do ruského parlamentu, budou volby. Takže teď na ruských televizích zaznívají prostě různé věci. Mnoho z toho jsou takové ty předvolební záležitosti typu uděláme toto, pokud budeme zvoleni a neuděláme toto, pokud budeme zvoleni a tak podobně. To znamená, můžete to brát za bernou minci, anebo můžete říct, je to předvolební retorika, která žádné realizaci nedojde po skončení voleb. Ale jenom pánovi bych řekl, že bych byl velice opatrný o tom, nebo na to, abych jako říkal, že tenhle ten národ, který máme, nebo tenhle ten národ, ve kterém žijeme, tahle ta země je dostatečně konceptuálně gramotná, že když na některé podniky v naší zemi dopadnou ruské rakety, tak protože jsme konceptuálně gramotní, tak nás to vůbec nepřekvapí, protože ty podniky vyrábějí zbraně pro Ukrajinu, která je ve válce s Ruskem, a Rusové proto na ty podniky zaútočili. Je to naprosto logické, Šmitec, konec 20, jdeme na pivo, máme to vysvětleno, nic se neděje. Jenže takových lidí, kteří si to takto konceptuálně vyloží, je opravdu málo. Jenom pánovi řeknu, že lidi, kteří dokážou rozumět tomu, co se děje na Ukrajině, to je možná 5% populace. Víc to nebude. Lidi, se kterými se můžete normálně bavit v rámci sociální bubliny alternativy, je třeba 5%, 5-6% populace, kteří tomu opravdu rozumí. To širší jádro té populace už není tak úplně informované. Znamená, máte i alternativu, ale i na té alternativě máte lidi, kteří by nepřekousli, kdyby Rusko začalo bombardovat třeba jejich paneláky ve městě, kde oni bydlí. Že? No, tak lidi by asi reagovali podrážděně a začali by se objevovat protiruské výroky. A začaly by se objevovat pro válečné výroky najednou od alternativců. No protože proč? No oni by byli tím samozřejmě postižením. Jich by se to dotýkalo, že? To znamená, je třeba se na to dívat tak, že výroba takzvané veřejné objednávky ve společnosti je specializovaná záležitost, je to proces, který je poměrně dobře popsaný v o něch dílech sovětského vnitřního prediktora. Je popsáno, jakým způsobem se získává podpora veřejnosti pro jednotlivá rozhodnutí, která se musí přijmout ve společnosti a tak dále, a tak dále. Jaké jsou hrozby, jaká jsou rizika, jak se vytváří veřejná objednávka, ale ono to platí samozřejmě nejenom pro sovětského vnitřního prediktora, ale platí to obecně pro jakoukoliv zemi, jakýkoliv stát. Podívejte se, co se stalo v roce 2022 v České republice. Když Rusko bylo donuceno, bylo vyprovokováno k vtrhnutí na Ukrajinu, se podívejte, jak najednou všichni dostali strach a jak dokonce cuknul i prezident republiky Miloš Zeman. Jak najednou se začal sypat popel na hlavu, začal kritizovat Rusko, a že byla chyba, co si myslel o Putinovi a tak dále, a tak dále. Okamžitě začaly prostě procesy a mechanismy na odstřižení se od Ruska, na kontaktu s Ruskem, protože to bylo nebezpečné. A to přitom Česká republika nebyla ve válce s Ruskem. To byla jenom Ukrajina. Ale všichni se začali najednou sypat prostě popel na hlavu a začali se odstahovat zkrátka od procesu s Ruskem. Najednou, z ničeho nic. Ve chvíli, když by začaly opravdu padat ruské rakety na naše země, no to si nedovedete představit, co by se začalo dít. Tím by si Rusko podporu rozhodně jako nezískalo. Ani náhodou. Proto já sice chápu, že mainstreamová média mají opravdu nízkou důvěru celoevropsky, to nikoho nepřekvapí, ale pozor na to, že všechny věci vlastně se odehrávají na úrovni takzvané veřejné objednávky. Mnoho lidí, jak pan řekl, nesnáší Ukrajince na Slovensku. Představte si, co by se stalo, kdyby začaly padat ruské rakety na Slovensko, jak by najednou lidé začali s Ukrajincema sympatizovat. Najednou by zjistili, tak vidíte, už jsme na tom stejně jako Ukrajinci, vidíte, zaútočili na Ukrajince, zaútočili na nás, tak už jsme jako Ukrajinci, no, už jim vlastně rozumíme, už je chápeme, no jo, oni to mají těžký, my to teď máme taky těžký. Chápete? Takhle bude fungovat veřejnost. A takhle bude vytvářená veřejná objednávka pro vojenské operace proti Rusku. Takhle bude vytvářená objednávka pro mobilizaci v Evropské unii. Pozor na to. Takže opravdu pozor na to, jak se na to lidé dívají, protože oni v Bruselu, samozřejmě globalčiky, řízení, že jo, no, synagogou přímo z Londýna. Oni vědí, jakým způsobem se vytvářejí veřejné objednávky, a to, že tu veřejnou objednávku ještě nevytvořili, je kvůli tomu, že veřejnost v Evropě nemá důvod jakoukoliv objednávku proti Rusku vytvářet. Protože Evropa zatím nezačala aktivně pociťovat procesy vojenské operace, ruské vojenské operace na Ukrajině v té dané válce. Ve chvíli, kdy Evropa začne viditelně pociťovat ty procesy, teď nemyslím ekonomické dopady, odstřížení se od ruských zdrojů, to nemám na mysli, myslím viditelné dopady, to znamená viditelné dopady ruských raket do českých měst, do slovenských měst, viditelné dopady raket, viditelné dopady dronů a tak dále, a tak dále. To by byla věc, která by o veřejné mínění úplně změnila, úplně posunula někam jinam. Takže pozor na to. No a dáme prostor, nebo Ježkovi oče, my máme 22.01. Vítku, dáme posledního, nebo Helenko, dáme posledního volajícího.
1: Posluchač z Německa čeká celou dobu, tak mu dejme prostor. Ptejte se, hezký večer. Halo, ptejte se. Tak přestože je na drátě. Tak, už asi vypadnu.
0: No, dobře, tak ne,
3: čekal celou dobu, aby, já nevím, 15 minut, aby potom v finále zavěsil, to je opravdu škoda. No.
0: No dobře, tak jo, máme 22.01, takže jsme se dostali do finále. Já doufám, že se vám to líbilo, že to se nebylo příliš negativní, pesimistické. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a loučím se s vámi, se čtenáři a posluchači. Doufám teda, že si užijete samozřejmě víkend, budete mít krásné počasí, že jo, někde u vody si někam zalezete, a zase za týden po 19.45 tak přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se budu těšit, no a přeji vám krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde něco sledovat, někde v televizi, nebo půjdete ven, no a nebo vám přeji dobrou noc.
3: Já se s tobou také rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuju za vysílání, je tobě, Helenko, i vám, milí posluchači, vaše telefonáty, na mnohé z vás se nedostalo, velmi se za to omlouváme, zkuste příště volat s kratšími dotazy, mnohým z vás se to standardně daří, jen několik posluchačů to bohužel protahuje, potom se samozřejmě dostává na ostatní, takže zkusme to nějakým způsobem vstřícně vůči sobě poladit a nastavit, uspořádat. Takže to je opravdu všechno v rámci dnešního pořadu, mějte všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji tobě, VK, i tobě, Vítku, za dnešní večer, za zajímavé informace.
6: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Dámy a pánové, ještě před několika lety jsme měli pocit, že svět se mění postupně. Dnes, jako by se historie rozhodla běžet sprint. Během posledních měsíců jsme sledovali pokračující válku na Ukrajině, další eskalaci napětí na Blízkém východě, obchodní střety mezi velmocemi, rostoucí zadlužení států, nejistotu kolem světové ekonomiky, technologický závod v oblasti umělé inteligence i stále hlubší proměnu geopolitického uspořádání světa. Otázkou už není, zda se svět mění. Otázkou je, kam směřuje. Je současná nestabilita pouze přechodným obdobím, nebo jsme svědky začátku nové světové éry? Kdo dnes skutečně určuje pravidla hry? Jaké ekonomické důsledky nás mohou čekat? A na co by se měl připravit obyčejný člověk? O těchto otázkách si dnes budeme povídat s profesorem Petrem Staňkem, ekonomem, prognostikem a člověkem, který se dlouhodobě snaží hledat hlubší souvislosti mezi ekonomikou, politikou, technologiemi i vývojem celé civilizace. Pane profesore, vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Chci znovu upozornit diváky sledující, že v popisku tohoto videa jsou odkazy na případné knihy pana profesora. Pokud si chcete objednat, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby. Případně pokud byste chtěli cestovat do světa, na chvilku se odpojit, je tam možnost předpřihlášky do Indie, do Himalájí, kde se můžete na chvilku soustředit sami na sebe, případně na poušť na Saharu v tomto roce. Moc vám děkujeme zároveň všem divákům za vaše komentáře. Nemusíte se vším souhlasit. Pište své úhly pohledu, pište, jak to vnímáte, a děkujeme vám především za sdílení. Díky tomu se mohou zapojit další diváci. Pane profesore, vám samozřejmě velké poděkování za čas, za váš čas, protože právě tady se spojujeme v tuto chvíli přes celou planetu, téměř já z Indie, vy ze Slovenska.
1: Jo, to je důsledek komunikačních technologií, které umožňují, že svět se jakoby zmenšil a na druhé straně, jako kdyby svět ztratil odpovědnost za své činy a skutky a na druhé straně, jako kdyby zhloupnul. Tak si můžete vybrat z toho, co se vám víc líbí.
0: Tak věřím, že se nám podaří trošku rozvířit ty mozkové závity u diváků. Mám na vás proto hnedka první otázku. Posledních 6 měsíců, pane profesore, přineslo mimořádné množství krizí. Která jediná událost podle vás nejvíce změní svět během příštích 10 let, přestože si to dnes většina lidí ještě neuvědomuje?
1: Je to kumulativní důsledek několika základních skutečností. První základní skutečností, paradoxně, která možná někdo ho předkvapí, je obrovský nárůst zadluženosti všech ekonomických subjektů. Uvědomme si prosím, že například zadluženost Francie dnes převyšuje 3 biliony euro, opakují bilion. Zadluženost Velké Británie je více jako 2,9 bilionu liber sterlingu. Zadluženost Německa je 2,9 bilionu euro. Z Itálie, Španělska se pohybuje v obrovských bilionových sumách. Ale to máte zadluženost státu. Máte obrovský nárůst zadluženosti obyvatelstva, zadluženosti podnikové sféry, obrovské extrémní mínění obrovských finančních zdrojů na zbrojení. Vemte jenom zbrojní programy Evropské unie na příští 2 roky v objemu více jak 2 biliony euro. A přidejte k tomu základní skutečnost. Velká část lidí se cítí ohrožena umělou inteligencí. Vemte jenom prohlášení představitelů klíčových firm v oblasti OpenAI a o tom, kolik set milionů pracovních míst se ztratí v důsledku umělé inteligence a jak to bude mít katastrofální dopad na trh práce a všechno ostatní kolem. No a k tomu přistupuje další nelogičnost, osobitně Evropské unie. Trvání na Green Dealu i všech těch nesmyslech kolem klimatické změny. Všechny ty obrovské investice, které mají jít, a nevíme z čeho, do výstavby alternativních energetických zdrojů, do zbraňových systémů, úpravy infrastruktury pro válečné potřeby a podobně. Ale to nemáte jenom Evropskou unii. Vemte jenom návrh prezidenta Trumpa na příští rozpočet Pentagonu 1,6 bilionu euro a dolarů. Vemte jenom skutečnost, že obrovské výdavky například v Japonsku, Jižní Koreji a podobně směřují na zbraně, ne na řešení sociální důsledku, demografický důsledku a podobně. A k tomu přistupuje potichu jedna krásná, plíživá katastrofa. V Evropě je koeficient jednoduché reprodukce obyvatelstva 1,1 až 1,3. V Jižní Koreji je koeficient reprodukce 0,7. Ve Spojených státech, když se odečtete imigrační vlny a podobně, je koeficient reprodukce kolem 1,5. To znamená, a v průběhu příštích 10 až 20 let vede k výrazným změnám demografické struktury. Extrémně narůstá počet lidí v důchodovém věku a na druhé straně velice poklesl přírůstek obyvatelstva. A teď vemte k tomu ještě mimořádný nárůst úmrtnosti jako další zvláštní fenomén, kdy nárůst úmrtnosti překračuje dalece jakékoliv odhady po skončení covidu. A najednou zjišťujete, že vlastně toto všechno vytváří něco jako molotovův koktejl. No a ten molotovův koktejl ještě působí v jednom směru. Právě tomu bude věnována i nová knižka, to znamená architektuře nového multipolárního světa. Vznikají nová spojenectví, nová seskupení, vzniká celkové přerozdělení ekonomické a jiné moci na planetě a dochází k zásadní konfrontaci mezi nynějšími vlastníky moci, ti, kteří formulovali tzv. Mezinárodní řád podle pravidel, a tím, jak se vytváří nové póly ekonomického, vojenského a politického.

A pak se ještě mluví tady o tom, že máte dva podniky, které vyrábí střelný prach, anebo si opravdu někdo myslí, že ten 155 mm granát poletí jenom tak na křídlech fantazie? A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Na jednu stranu je stále svět více propojený. Technologicky, lidsky, informačně, inovačně a podobně. A na druhou stranu se výrazným způsobem zostřují konflikty mezi jednotlivými póly a centry světového rozvoje. No a klasická ukázka je konflikt na Blízkém východě. Vezměte Hormuzský průliv. Teď ještě k tomu má Palmada, který odstaví Suezský průliv. Není to jenom vývoz ropy a plynu, ale je to vývoz močoviny, je to vývoz síry, je to vývoz helia. A toto všechno znamená systémový dopad. Vemte jenom, že když se uzavírá i Suezský průliv, ohrožujete tím vývoz 30 až 35% produkce ropy a LNG. On si někdo opravdu myslí, že tohle to nebude mít žádný vplyv? No a pak tady máte ještě poslední fenomén. Bohužel nejděsivější. Hloupost. Ta hloupost je přímo šílená. Vemte představitele Evropské unie, kteří mluví a nechápou elementární logiku. Jestliže ceny energií jsou klíčovým faktorem totálního přepadu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a výroby, a oni budou trvat na tom, že odstřihnete se od levných zdrojů a budete kupovat drahé americké energie, které jsou 4 až 5krát dražší, jak chcete zobnovit konkurenceschopnost evropského průmyslu? Zároveň vidíte obrovské technologické úspěchy v Číně. Vidíte ty dálnice, které jsou budovány bez jednoho jediného dělníka. Vidíte tu masovou výrobu humanoidních robotů. Vidíte ten obrovský posun v produkci procesorů a čipů i v oblasti energetiky. No a nejlépe ta hloupost je vidět v tom, že Westinghouse má být zdrojem nové vlny výstavby jaderných elektráren nejenom ve Spojených státech, ale i ve světě. Westinghouse již dávno ztratil kvalifikované inženýry, pracovníky a podobně, protože 30-letý útlm jaderné výroby a struktury ve Spojených státech vymazal lidský fenomén schopný budovat jaderné elektrárny. No a pak se podíváte na Čínu, jejich toriový reaktor, a pak se podíváte na Rusko s jejich přepracováním palivového cyklu neomezeným způsobem, pak se podíváte na malé modulární reaktory, a říkáte si, kurňa, tak pak jak chce Trump pomocí Westinghouse ovplyvnit výstavu jaderné energetiky ve světě? A naproti tomu máte Rosatom, který vám dodá projekt, dodá technologie, zabezpečí financování, postaví projekt v stanoveném čase a vyškolí vaše vlastní techniky. Opravdu někdo vážně jako se nezamyslí nad těmito skutečnostmi? No a pak tady máte poslední nebezpečný fenomén krize. Když v roce 2000 v březnu skolaboval Neue Markt a Nasdaq a všechny dotkomové firmy šly k vodě, tak někdo skrábl 6,8 bilionů dolarů takzvaných insiderských zdrojů. Dnes máte nainvestováno do projektu umělé inteligence kolem 48 bilionů dolarů. Dělá to v podstatě 7 firem západní proveniencie a pak ještě několik čínských firem. Opravdu si někdo myslí, že ty obrovské investice do umělé inteligence, do OpenAI a chatbotu vedly k obrovskému nárůstu produktivity, vedly k obrovské ziskovosti těchto firem, které se s tím zabývají? A nebo je to jenom technologická bublina, která je živena jenom dalším přítokem investic, v desítkách a stovkách miliard, vente jenom investiční program OpenAI teď a tak se jako nestačíte divit. Odkud ty peníze, jaký bude výnos těchto peněz a co se stane s tím, až tyhle ty další jazykové chatboty a modely OpenAI, i ten Mythos, i ten Grok, skutečně budou přinášet tak obrovský efekt pro celou sféru ekonomiky. No a tenhle ten mix všech těchto problémů může skutečně vést k tomu, že dojde k největší krizi finančního sektoru v lidské historii. Přesně už nejenom Kiyosaki, ale i další experti v oblasti financí.

0: a vznikajú dôsledky, budú tak gigantické, že úplne prestaví celý dnešný finančný svet. A jedna drobná poznámka bokem. Když sa podívate na dnešný svet a dnešní civilizácii, ktorý je primárny protokol současné společnosti? Nejsou to náhodou peníze a moc? A jestliže peníze stratí na hodnote a budete chtít zachovať moc, tak použijete to, co formuloval Palantír před půl rokem v těch 22 bodech, anebo to, co teď Palantír fungoval a formuloval v těch 4 bodech, kdy jaderné zbraje jsou zbytečné, mezinárodní předpisy a instituce jsou zbytečné a o světě bude rozhodovat umělá inteligence a síla. No a to je ten obraz, který si představují technologičtí geniové o příštím světu. Tých, kteří si myslí, že budou patřit mezi vyvolenou elitu. No a jako vždycky skončí to tím známým výrokem pana Černomyrdina. My jsme to mysleli tak dobře, ale skončilo to jako vždycky.
1: Pane profesore, moc děkuju za úvod. Dovolím si hypotetickou otázku. Sledoval jsem pár rozhovorů přímo v USA ohledně té situace v Hormuzském průlivu. Myslíte si z pohledu na Donalda Trumpa jakožto obchodníka a ekonoma, že skutečný záměr toho konfliktu ani tak netkví v tom vyřešit celospolečenskou otázku v Iránu, ale spíše v tom narušit klasické obchodní vazby a vývoz ropy, protože naznačovali někteří ekonomové, že skutečná podprahová strategie toho konfliktu může být, aby se zachránili Spojené státy americké od dluhu, protože oni disponují určitými zásobami ropy, o kterých dneska západní Evropa volá.
0: No, máte tam jeden problém, paradox. Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, předstihují i Rusko, i saudsko-arabské země a zároveň jsou významným dovozcem ropy. Jak byste vysvětlili tenhle ten paradox? A proč měli tak obrovský zájem o Venezuelu? No, odpověď je prostá. Na posledních 10 let všechny investice do amerických rafinérií šli na zpracování těžké, sladké ropy. Těžkou ropu produkují pouze Irán, Venezuela a z části některé arabské země. Zároveň ale vy potřebujete lehkou ropu. Tu lehkou ropu musíte dovážet. Takže Spojené státy zpracovávají těžkou ropu, která produkuje především benzín a pohonné hmoty pro letadla a podobně, ale zároveň musí dovážet lehkou ropu, z které děláte benzín pro běžná auta, pro běžní spotřebu a podobně. Druhá věc. Ukazuje se stále výrazněji, že samotné Spojené státy tou těžbou z ropných písků a těžbou plynu frakování se dostali do hodně komplikované situace. A my jste těch 315 miliard, které investovali do těžby z ropných písků a frakování plynu, získali zpátky, tak by ste potrebovali, aby barel stál minimálne 85 dolarů za kus. Ne ako v současnosti, kdy napríklad barely ruské ropy stojí 48 dolarů se slevou, anebo 67 dolarů se slevou a podobne. Čím více bude a dražší bude ropa na světových trzích, tým více vydelají Spojené státy a kompenzují ztráty, ktoré vznikli z obrovských investícií do ropných písků a do frakování plynu. Ale pak je tady další problém. Všimněte si, když se objevila technologie frakování plynu, v Evropě nastal obrovský boom. Nejvíce ohánělo Polsko, které v oblasti Mazurských jezer má obrovské zásoby plynu, které by bylo možno vytěžit frakováním a podobně. To bylo před 5 lety. Dodnes ale žádná těžba plynu frakování neprobíhá. Proč? Protože najednou se zjistilo i to, co se zjistilo ve Spojených státech, že ta Oklahoma, Minnesota a Pensylvánie můžou zabezpečit těžbu plynu frakováním, ale za cenu výrazného ohrožení vodních zdrojů, výrazného zvýšení seismicity území a celkového ohrožení přírodních podmínek. Takže ono, ta technologie těžby plynu frakováním nebude tak, jak se říká, bezproblémová. No a k tomu přistupuje poslední základní skutečnost. Přestavba rafinérií, které zpracovávají těžkou sladkou ropu, na lehkou ropu by vyžadovala desítky až stovky miliard dolarů investic a minimálně 3 až 5 let. proštíbilo získat ropu z Iránu a zároveň zabezpečit jednu zajímavou zvláštnost. Hormuzský průliv Mab al-Madab a průliv v jihovýchodní Asii, v Molukách, ovlivňují zásadním způsobem světovou námořní dopravu. Původně velká část námořní dopravy byla orientovaná na vývoz a převoz komponentů, hotových výrobků a podobně. Dnes ale významná část světové lodní dopravy je orientovaná na převoz energetických médií, ropy, LNG, ropných produktů. A teď se ukázalo, že klíčovými jsou právě některé průlivy. Proto například mají Spojené státy extrémní zájem o ovládnutí a udržení Tajvanu vůči Číně, protože přes průliv mezi Tajvanem a Čínou přechází více jako 67% exportu Číny. A ve vazbě na severní mořskou cestu a všechno ostatní. A právě ovlivňování těchto klíčových průlivů se stává vlastně škrtícím fenoménem pro export energetických médií. No a samozřejmě původně paradox. Vojenské operace proti Iránu plánoval systém umělé inteligence zvaný Thalassa. Ten výkos, který mají získat od Antropiku, má umožnit propojení, protože Thalassu používali zvlášť letci, zvlášť námořnictvo, zvlášť pozemní jednotky. Ukázalo se, že neprepojenost jednotlivých plánovaných operací byla dalším fatálním problémem Spojených států v Hormuzském průlivu a v Iránu. No a problém je v tom, že hlavní achillovou patou umělé inteligence totiž není dokonalost algoritmu, ale problém reálnosti dat. No a když si uděláte komplexní analýzu korektnosti dat, která jsou používána, dospějete k zajímavému závěru. Více jako 80% dat je upraveno ideologicky, geopoliticky a tak dále. Nejenomže když použijete chybná data, tak máte celkem logicky chybný výsledek, protože umělá inteligence nedokáže z chybných dat dát logický závěr. No a právě proto se teď Trump dostal do velice složité situace. Na jednu stranu chybí lehká ropa, z které vyrábí benzín pro americké obyvatele. No a samozřejmě je známo, že když cena galonu benzínu překročí jistou hranici, tak to způsobuje politické otrasy ve Spojených státech. Protože se týká nafty. Samozřejmě vemte jenom obrovskou roli kamionové dopravy ve Spojených státech. No a pak tady ukazuje se další problém. Zdražení energetických médií způsobilo výrazným způsobem nárůst inflace. Potřebovali vyměnit šéfa Fedu proto, aby mohli řešit problém inflace, jenomže výměna nezměnila strategii inflačních problémů. A tak se vytvořila situace, ve které je pan prezident Trump mezi dvěma mlynskými kameny. Pokračování o válečných operací proti Iránu bude stát obrovský majlant. Vyčerpá zásoby křídlatých raket, raket středního doletu, systému a raket pro Atacams, HIMARS a podobně. A kromě jiného mu teď kongres zamítl žádost o dalších 80 miliard na financování operací proti Iránu. Na druhé straně volby, které budou v listopadu, můžou zásadným způsobem změnit politické rozložení síl v americkém kongresu a senátu. A zároveň, aby to bylo úplně katastrofální, tak tvrdá podpora Izraele, která byla léta typickou pro kongres i senát, najednou dostává zásadní trhliny, co se přesvědčilo o tom, když AIPAC, ten známý finanční mechanismus izraelských lobby, naraz škrtl podporu finanční stovce kongresmenů a senátorů. A nárůst protiizraelský nálad mezi americkou mladou populací, ale i mezi dalšími voliči je extrémně vysoký. A proto všechno vytváří nerealistickou možnost východiska. Jedno je horší jak druhé. Uvidíme, co prezident Trump zvolí. No a pak tady máte ještě vojensko-průmyslový komplex, ale ten se paradoxně díky prezidentu Trumpovi dostal do velice zvláštní situace. Evropský vojensko-průmyslový komplex není rychle schopen vyrobit zbraně, které by bylo potřeba pro osamostatnění NATO v evropských podmínkách. takže se obrátí na americké výrobce. Ale američtí výrobci, kteří jsou monopolní v některých druzích zbraňových systémů, taky nemají možnost rychlé produkce zbraňových systémů, ale můžou vytvořit poradovník. A v tom poradovníku se pak některé země dostanou navrch a jiné budou vespod a ty zbraně nejenom jak 35 budou dostávat později, za 3 nebo za 5 let a podobně. No a tohle to všechno vedlo k zvláštní situaci. Většina účastníků konfliktu uvízla v bažině problému. Spojené státy jsme popsali. Ukrajina a Evropská unie je katastrofálním stavu, protože sice schválí 70 miliard podpory Ukrajině na tento a příští rok, ovšem nevědí, odkud získat tyhle ty peníze. Pak je tady další úvaha o 90 miliardách další pomoci, přímé i nepřímé Ukrajině. Opět nevíme, odkud vzít peníze. No a pak je tady ještě Ruská federace, která díky válečnému konfliktu získala situaci, kdy v Hormuzu dnes ta cena ropy stoupá krásně ke 100 dolarům za barel, což krásně naplní ruský státní rozpočet. I když Rusko není až natolik závislé jenom na exportu ropy a plynu, ale co je nejzajímavější, v Rusku zase máte další otázku, a to je rozběhnutý vojensko-průmyslový komplex, který vyrábí ale tanky, letadla a kouzové pumy, ale stále je problém s protidronovou ochranou. No a tak se dostanete pak ještě po poslední otázce. Tahle ta krize povede k přehodnocení charakteru válečných konfliktů v budoucnosti. To přehodnocení bude ve dvou směrech. Doteď klíčovým parametrem byly tanky, obrněné transportéry, křídlaté rakety a podobně. Najednou se zjišťuje podle zkušeností z rusko-ukrajinské krize, že klíčovými parametry jsou útočné drony, protože ty můžou likvidovat protivníka až na 40 až 60 kilometrů od přímé linie kontaktu. Druhým problémem, který se ukazuje stále více, je propojenost družicového snímkování, umělé inteligence vyhodnocující družicové snímkování, využití záběru a informací získaných pozorovacími drony a rychlá flexibilita jednotek, které neustále mění své místo, aby nebyly zasaženy odvetnou palbou. To extrémním způsobem zvýšilo význam satelitní komunikace, Elonův Musk Starlink. Zvýšilo to význam zpracování informací a použití umělé inteligence ve válečných operacích a skutečnosti, že všechno tohleto vyústilo do takzvané ekonomizace války. Co myslíte, proč se vyvíjí robotické systémy, které rozhodují sami válčen, jaké zbraně, koho zabít a jak? Právě proto, aby se vytvořila takzvaná ekonomizace války, takže na protivníkovo zařízení, které stojí 10 milionů, nepoužijí raketu, která stojí taky 10 milionů, ale použijí dron za 2000 dolarů. A tahle ta ekonomizace války se promítá ještě do jednoho rozměru. Když neumíte zvítězit na bojišti, tak začnete ohrožovat civilní sektor protivníka a doufáte, že dojde k sociálním nepokojům. Tahle ta zkušenost, kterou získala Ukrajina, ale i chce rozvinout NATO nebo Američané, vede k propojení nové úrovně mezi ekonomickou situací společnosti, náklady války a schopností rezistence. A tohle to všechno vytváří novou rovinu poznání a v důsledku této nové roviny poznání se mění pohled na technologie, financování, význam, nazvíme to, lidských zdrojů a podobně. A otázka rychlého zavádění umělé inteligence, tak si položte otázku, kde je nejvíce zaváděna. Není jsou to náhodou programy DARPA, které už DARPA platí léta a kdy Pentagon používá autonomní zařízení nejenom jako roje dronů, ale i jako droje námořních dronů, jako speciální podpora válečných operací pomocí digitálních technologií a podobně. No a to je pak nový svět války. No a nový svět války je přímo propojený s ekonomickou sílou jednotlivých zemí. A jestliže nedochází ke slaženosti mezi ekonomickou sílou zemí a náklady nového druhu války, no tak tam máte to, co vidíte teď ve Spojených státech nebo v Evropské unii.
1: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy, a děkujeme za sdílení dál. Zdá se podle toho, co říkáte, pane profesore, že přece máme skutečný konec světa, který vznikl po roce 1945. A mám pocit z toho, že vy to vnímáte, že vzniká nová rovnováha sil. Jaká podle vás bude ta rovnováha sil nového světa?
0: Původně to vypadalo tak, že se svět rozdělí mezi nové triumvíry. Čínu, Rusko a Spojené státy. A zatím z historie víme, že všechny triumviráty skončily tím, že všichni triumvirové věděli, že je to pouze odklad ke závěrečné konfrontaci. No a něco podobného byste viděli i dnes, kdy si Spojené státy a další triumvirové rozdělili planetu, Rusko, Evropu, Čína, Ázii, Spojené státy v rámci Monroevy doktríny, Severní, Střední a Jižní Ameriku. O Africe se mají dohodnout později. A v Tichomoří Austrálie a Japonsko a tyto budou takové části americké strategie. No, paradoxně se ovšem ukazuje, že je to souběh dvou věcí. Na druhé, prvé je to změna přírodních podmínek, kdy jako příroda sama zasahuje do vývoje tohoto triumvirátu. A pak je tady ekonomická situace, která je řízena obrovským nárůstem zadluženosti a skutečnosti, že finanční sektor blufuje. Proč říkám blufuje? Několik argumentů. Poprvé, velká analýza, kterou dělala Mezinárodní měnový fond a Světová banka, konstatovali, že za posledních 30 let reálná ekonomika se zvětšila jedenkrát, ale finanční sektor čtyřikrát. Čtyřikrát, když nemá reálný základ? Je to skutečně takové ondulování teplého vzduchu? A tady máte druhý problém. 7 klíčových firm, které se zabývají OpenAI, tak mají trhovou kapitalizaci v řádech bilionu dolarů. Opravdu si myslíme, že mají hodnotu bilionu dolarů? Nebo je to pouze PR ratingových agentur, vytváření finančního PR a podobně? Vždy jste teď mohli číst analýzy, které ukazují zajímavou věc. OpenAI si objedná výpočetní techniku Microsoftu. Microsoft se dohodne s Anthropickem. Anthropic se dohodne s dalšími firmami. Všichni si přesouvají objednávky v hodnotách desítek a stovek miliard dolarů. No, problém je v tom, že žádná z těch firm ty desítky miliard nemají. Americké finanční kontrolní orgány by za normální podmínek okamžitě zasáhly a tohleto chápali jako podvodnou Ponziho schému. Ale například z prezidenta Trumpa žádnému zásahu nedochází. Protože OpenAI je přece klíčovým faktorem budoucí moci Spojených států ve novém světě. No a pak tohleto všechno ještě vyústí do další otázky. Jestliže základním hýbatelem příštího světa je energie, protože všechno ve společnosti stále více a více je orientováno na elektrickou energii, pak je tady druhá věc, potraviny. A vy se najednou díváte na svět, ve kterém původní představy o umělých potravinách dostávají se sakramentsky na trak. To umělé maso, do kterého investoval Bill Gates desítky miliard dolarů, nechce nikdo kupovat. Ty úvahy o tom, jak budeme přimíchávat hmyz Evropské unii, se setkali se zásadním odporem. No a tohleto všechno ještě vyústí do třetího fenoménu. Explozivního. Osobitně ve Spojených státech, v Evropské unii. Obrovská migrační krize. Desítky milionů imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s původní kulturou dané společnosti, který vyžaduje obrovské enormní finanční zdroje a kde jakýkoliv pokus odporu původního obyvatelstva je nemilosrdně potlačován. A co myslíte? Kombinace těchto tří krizí může mít klidné mírové řešení, anebo bude splatit spíše to, co prognozuje profesor Merzamer nebo další angličtí profesoři, kteří říkají o civilizačním střetu ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku a podobně, kdy kombinace obrovských zátěží sociálního systému pro původní obyvatelstvo, nákladů na imigraci, obrovských zbrojních výdavků a zároveň obrovského poklesu ziskovosti produkčních systémů a povede k neřešitelnému molotovovu koktejlu, kdy otázka dnes nezní, jestli to bouchne, ale pouze kdy to bouchne. A že to bouchne, tak to si můžete být jistí na 100%.
1: Děkuji moc, pane profesore. Diváci, děkujeme za vaše názory a sdílení dál, aby se více lidí zapojilo do debaty. Spojené státy, Čína, Rusko, Indie i další mocnosti, pane profesore, stále otevřeněji hlásí vlastní zájmy. Směřujeme tedy ke stabilnímu multipolárnímu světu, nebo nás spíše čeká období dlouhodobé soupeřivosti bez jasného lídra?
0: A bohužel máte pravdu v tom druhém. A bude to vést k tomu, že se zostří konkurence mezi těmi, kteří upadají, a těmi, kteří stoupají na vrchol. Zároveň to povede k vytvoření nových soustav vazeb, propojení, spolupráce a podobně. Možná takovým předobrazem budoucnosti je například i seskupení BRICS. Seskupení velmi různorodých států, které bilaterálně nacházejí velice rychle vzájemnou podporu a spolupráci. Ale například BRICS se zásadně nevyjádřil jako kritika útoku na Irán Spojených států nebo problému s venezuelskou krizí nebo k sýrské krizi. A vy si pak položíte otázku, je to pouze obchodní spolupráce? A taky musíte sledovat vývoj některých seskupení, jako je Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je vytvoření nové rozvojové banky BRICS s startujícím kapitálem 1 bilion dolarů. Ale hlavně takzvaný systém pragmatismu, kdy například Spojené státy a Evropská unie jsou závislé na Hormuzském průlivu, ale Irán zároveň buduje pozemní koridor dodávky energetických médií do Číny. Prezident Trump vyhlasuje, že potřebuje gazu a vytvoří tam speciální doslova riviéru. Ve skutečnosti je něco úplně jiného. Je to vytvoření přes arabské země obrovského pozemního koridoru pro vývoz tovaru z Indie až na pobřeží Středozemního moře, kdy se Eilat a Haifa a Gaza mají přebudovat na hlubokovodní přístavy, z kterých bude exportován indický tovar přes Středozemní moře do evropských zemí. A vy si najednou uvědomujete, že kromě energetických námořních tras obrovský význam nabývají nové pozemní trasy. Vzpomeňte si na projekt panamerické železnice, který navrhla Čína, který by se měl vybudovat od Atlantického po Tichomořské území na Jižní Americe. Pak jakou cenu bude mít panamský průliv, který konec konců taky vysychá? A pak máte tady další otázky obrovských pozemních koridorů, které vznikají přes Irán směrem na Turecko, přes Azerbajdžán a Arménii a podobně. A najednou zjišťujete, že se obnovují staré pozemní trasy, které ještě budovány byly za Sovětského svazu, pak byly zničené, teď se znova obnovují a směřují do Turecka. A vznikají nová klíčová centra k obchodu, ze kterých námořní doprava znova povede k dovozu potravin, tovarů a služeb k jiným zájemcům. A představuje se celá světová architektura logistické dopravy. Nejenom námořní, ale i pozemní. A konec konců projekty jako Síla Sibiře 1, Síla Sibiře 2, nebo další obrovské projekty, které jdou severojižním směrem od Sibiře přes Čínu až do Indie, do Mumbaje, tak ukazují příští architekturu ekonomických toků. A konec konců představte si ten paradox, když utekli Američané a NATO z Afghánistánu, tak v nové vedení Talibanu spěchalo do Moskvy s cílem prodloužit energetické plynovody a ropovody z středoazijských zemí přes Afghánistán a Pakistán do Indie a do dalších jižní části asijského kontinentu, protože hlavní problém těchto oblastí, včetně Afghánistánu, nebyl v nedostatku surovin, zdrojů a podobně, ale problém v nedostatku energie. A jestliže se podaří Asii díky Číně i dalším jejich investicím v oblasti rychlostní železnice a podobně vytvořit infrastrukturu energetickou a dopravní, pak klíčovým centrem příštího světového rozvoje se stane asijský kontinent. Euroázie bude mít veľký problém, Rusko ne, ale Európska únie áno. A Európska únie je natolik dementní, že raději postaví novú čínskou zeď, oddelí sa od Ruska, od Číny a prohlásí sa za samostatnou rajskou záhradu. Ale jak je známo z príkladu Číny nebo Japonska, uzavření sa do vlastního teritoria velice rýchle vede k regresi a úpadku. Ale možná úpadek Európy je cílem európskych elit, o čem by svedčila aj obrovská podpora imigrace a překřeslování etnických struktúr v rámci Európy samotné.
1: Děkuji, pane profesore. Navážu na to, co jste povídal, migrační krize, dokonce se na to ptá i Roman Šťastný. My jsme nedávno sledovali průzkum, který sdělil, že Francie, potažmo tedy konkrétně Paříž, je vyhlášena za nejnebezpečnější město západní Evropy. Vidíme, co se děje ve Velké Británii, potažmo také v Německu. Roman Šťastný se ptá, jaké řešení navrhujete na zastavení migrační krize?
0: No, první řešení je okamžité zrušení migračního paktu. Protože migrační pakt je přímo propojen se schválenou středomorskou iniciativou, kterou schválila Evropská unie, která znamená, že v příštích 3 letech chce Evropská unie přijmout 15 milionů imigrantů ze severní Afriky. A protože za normální podmínek by je nemohli umístit do přímořských území, tak vyplatí migrační pakt, aby byli dislokováni na území střední Evropy. To je první problém. Druhý problém, doslova bohužel, budeme muset uvažovat o repatriaci imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s kulturním charakterem území, na které přišli. Já vím, že to bude veliký problém, ale jestliže to neuděláte, pak velice rychle většina evropských zemí utone v etnických válkách. To, že nepíšete o těch obrovských problémech, které jsou například v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch srážkách mezi původním obyvatelstvím a imigranty, to neznamená, že tahle ta středá závislost nebude existovat. Když si vezmete skutečnost to, co se děje ve Francii, nebo skutečnost, že v španělské ministerské předseda legalizoval 990 tisíc imigrantů bez hladu na to, jestli jsou to kriminální živlí nebo ne, tak prosím vás, všichni ti, kteří podporují imigraci, si vzpomenou na vyjádření čelních představitelů arabských zemí, kteří prohlásili, pánbůh zaplať za to, že Evropa přijímá, protože kdyby byli u nás, museli by sme živit ve vězení. To není žádný rasismus. To je pouze konstatování vyjádření, které prohlásili členi představitele arabských zemí. A v tomto ohledu, prosím vás, vám nestačí skutečnosti, které se proflákly ve Velké Británii o tom dlouhodobém znásilňování bílých dívek a podobně? Nebo si opravdu myslíte, že všichni tyhle imigranti jsou pouze inženýři, kteří posilní produkční schopnost evropských zemí? Ne. A všichni ty vítači, tak udělají jednoduchou věc, ať si je vemou domů, aby si to užili sami na vlastní kůži. A tohle to všechno totiž svědčí o jedné věci. Ano, můžeme mít multikulturní společnost, ale musí být respektovány základní kulturní, civilizační a jiná pravidla a normy, které jsou typické pro původní obyvatelstvo. Protože pak je to kolonizace na ruby. Přesně tak, jak přišli křesťanští misionáři mezi Irokéze a prohlásili, že jejich náboženství je zvrácené, jsou příslušníky ďábelských struktur, musí se orientovat na křesťanství a ten, kdo se neorientuje, bude vyhlazen. A když to nebude jinak, tak přikrývkami, které byly nakaženy neštovicemi, a pak ve velice krátké době nebylo koho obracet na křesťanskou víru. Tentokrát to bude opačně, protože pak to bude islám, který velice rychle vyřídí problémy s původním obyvatelstvem. To je to bohužel ne katastrofická vize. To je realita, o které je zakázáno psát v evropských zemích, ale která čím více se bude zvyšovat rozdíl mezi tím, co říkají vítači a tím, co říká reálný život, tak tím spíše dojde k desivým výbuchům vzájemných etnických válek. Ať je nám varování příklad Švédska.
1: Děkuji moc, pane profesore. Vy jste tam zmínil věc, na kterou navážu. A My sledujeme, jak původní obyvatelstvo západní Evropy, porodnost u nich klesá, demograficky neodpovídají tomu standardu, aby byl sociální stát zajištěn. Neohrozí právě tímto krokem, o kterém jste mluvil, tyto západní země fungování svého státu, protože podle průzkumu právě muslimské komunity zajišťují poměrně vysokou demografickou stabilitu v aktuální době.
0: Demografickou jste myslel?
1: A ano, děkuji za opravení.
0: No. Jenomže ta demografická statistika má jednu obrovskou cenu. Většina z těch imigrantů nepracuje. Plodí děti. V rámci slučování rodin přivádějí další děti a manželky, které opět nepracují. A tam ta rovnice je velice prostá. Původní obyvatelstvo musí intenzivně pracovat, aby se příchozí měli dobře. Až klesne hladina těch, kteří mají domácí pracovat a nebudou schopni zabezpečit finanční nároky těch nových, co myslíte, že se pak stane? Totiž to je přesně ta zvrácená logika. Přichází noví inženýři, lékaři, vědci a tak dále. Tak mi prosím vás ukažte, kolik těch vědců, inženýrů a genetiků je v těch nových příchozích. A nebo opravdu jste zapomněli na to vyjádření nejmenovaného arabského představitele, který říká, bohužel je to nejlumpen proletariát zemi, kterého jsme se rádi zbavili. A asi mezi tím lumpen proletariátem nebudou inženýři, vědci, odborníci, učitelé a podobně.
1: Děkuji moc za doplnění.
0: Podívejte se jenom na to, co se děje v tom Švédsku. Obrovský nárůst kriminality, drogové kriminality, prostituce, vytváření no-go zóna. Obava policie vstoupit, protože Bhakti byla označena za rasistickou. A elity, které podporují všechno tohle, co se děje. A jak to můžete nazvat dnes genocidou původního obyvatelstva? A ty debilní elity si neuvědomí, že až bude původní obyvatelstvo nahrazeno imigranty, tak první, kdo bude na ráně, budou oni sami? Nebo si myslí, že utečou do Grónska a tam se schovají za ledovcovou bariéru? Nebo do těch podzemních měst?
1: Děkuju.
0: Velmi jednoduchá odpověď.
1: Děkuju moc, pane profesore, za doplňující odpověď z vaší strany. Omlouvám se, že jsem do toho předtím skočil. Vy jste zmiňoval v předchozí části, že války dnes neprobíhají jen na bojišti. My často vidíme informační kampaně, kybernetické útoky, ekonomický tlak i soupeření o technologie, které se tady zmiňoval. Který typ konfliktu bude podle vás v příštích letech rozhodující?
0: A takzvané psiops. To znamená, přesvědčím obyvatelstvo o tom, že to, co vidí jako realitu, není realita, ale realitou je to, co jim já říkám. Takže, klasická ukázka. Musíte extrémně vyhecovat obyvatelstvo do protiruské fobie, aby souhlasilo s uškrcením vlastního bohatství v prospěch zbrojení pod prizmatem nebezpečí z východu. To bude hlavní klíčová věc. K tomu můžete použít všechny technologie, které desítky rozvíjelo NSA a CIA ve Spojených státech, jako máte projekt MKUltra, projekt Monarch a další projekty, jakým způsobem formulovat vědomí populace. My jsme zapomněli na to, že například systémem podprahového ovlivňování pomocí televize můžete ovlivňovat vědomí velké části populace, že pomocí speciálních technologií můžete vykládat lidem, že realita, kterou vidí, není realitou, ale realitou je to, co jim implikujete. A tyhle ty technologie ovládnutí mozku jsou klíčové. Proč myslíte, že klíčoví odborníci v rámci americké DARPy prohlásili, že příští bojiště je mozek, schopnost myšlení, schopnost vidění a chápání reality a schopnost chápat souvislosti? Teď už máte nejenom profesora Spitzera, který dokládá, že díky digitálním technologiím většina populace hloupne, že osobitně to platí pro mladou populaci. Že skutečnost, že předtím ti mladí alespoň četli články na netu, dneska čtou jenom nadpisy článků, scrollují a myslí si, že mají všechny poznatky a vědomosti, všechno vědí, všechno znají. Tohle to skutečně je potvrzeno novými průzkumy, kdy poprvé v historii se zjistilo, že celková míra inteligence za posledních 5 let poklesla o 7,8 bodů. Poprvé v historii. V čase, kdy máte špičkové technologie, máte digitální svět, máte net, máte OpenAI, máte jazykové chatboty, máte všechno ostatní? A co myslíte, proč se pořád mluví o potřebě digitalizace vzdělávání? Protože jsme zapomněli na to, co se ukazuje, a teď se to potvrzuje dokonce v některých zemích, například ve Finsku. Když chcete knížku, rozvíjíte myšlení vlastního mozgu, vlastní neuroplastickou mapu. Když to čtete na netu, žádné takové rozvíjení tam není. Když píšete rukou, perem a podobně, rozvíjíte nejenom jemnou motoriku ruky, ale abstraktní myšlení. A skutečně proč si myslíte, že děti těch elit, těch lídrů mají zakázáno používat tablety, musou číst knížky, psát rukou a podobně. To není konspirace. To je skutečnost. A právě proto já považuji za nesmírně důležité pochopit a poznat, jak funguje lidský organismus, protože my najednou při výzkumu zjišťujeme nepředstavitelné skutečnosti o schopnostech lidského organismu, o tom, čím nás vybavila příroda, jakým způsobem funguje informační architektura lidského organismu a jak vůbec váš organismus vnímá ostatní okolitý svět. A právě proto, že musíte tohleto nahradit, no tak používáte všechny ty nahrážky, jako je digitální svět, jako jsou počítačové hry, jako je OpenAI, které vás zbaví přece nutnosti cokoliv řešit. Zadám úkol umělé inteligenci a tam ho vypracuje. Jestli je to pravda, nebo ne, mě nezajímá. I ty americké průzkumy, které ukazují, že více jak 70% odpovědí umělé inteligence je falešných, je chybných. A zároveň máte průzkumy, které ukazují, že desítky milionů Američanů se dokonce umělé inteligence ptají, jestli mají s někým chodit, nebo ne. Vždyť to je absolutní úpadek myšlení, ne společnosti, myšlení. A tohle to všechno ale tyhle ty lety potřebují. A samozřejmě potřebujete dokončit digitální koncentrák. Takže vytvoříte digitální identitu. Digitální identita je spojena s digitální měnou. Digitální měna je spojena se sociálním kreditem. Sociální kredit je spojen s digitálními tokeny, už ne penězi, ale tokeny. Ty mají expirační dobu. Takže když je neminete, se rozplynou, ale zároveň určím, co můžete kupovat za ty digitální tokeny. A jelikož mám všechny informace o vás, tak můžu dokonce modelovat předpokládané vaše jednání v jakékoliv situaci, do které se dostanete. No a pak mám konečně ten kýžený, ne Orwellův Nový svět, to byla ještě dětská pohádka, ale máte ten geniální digitální svět, které představuje Palantir, ve kterém budou vyvolení, kteří mají všechno a miliony otroků, které kromě digitálního světa nemají nic. No ale to nevadí, přece v tom digitálním světě můžete být multimilionář, můžete mít 10 milenek, můžete jít na drahý na dovolenou a dokonce díky nové technologii budete cítit ten virtuální oceán na své kůži. No a pak si položíte otázku, jestli tohle to nám nemá směřovat skutečně k známému Matrixu, tak jak je popsán v těch známých filmech.
1: Děkuji moc znovu, pane profesore. My se dostaneme za chvilečku k otázkám od diváků. Ještě mi dovolte se vás zeptat na to, co zajímá velkou část komunity, která sleduje tyto rozhovory. A v kontextu toho, co jste vyprávěl doteďka, vy sám předpokládáte, že může vypuknout skutečně světová válka v následujících 2-5 letech?
0: Musí vypuknout, protože nynější společnost nepřežije. Nepřežije vlastní zhloupnutí, nepřežije vlastní neodpovědnost a nepřežije skutečnost, že převážná většina lidí, která kdyby se postavila v oči snahám elit, tak by je zastavila. Ale oni se vůči snahám těch elit nestaví. A tam vzniká pouze otázka, kolik lidí by se mělo postavit těmhle těm elitám. Kolik lidí by mělo prohlédnout. A tam se ty názory různí. Od 10 po 30%. Ale podle toho, jak se vyvíjí současný stav společnosti, tak je to maximálně 10%.
1: Právě jste mi nahrál, pane profesore, a vám diváci děkujeme za sdílení i za vaše komentáře, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Tady se ptá Olda, do pole neskočil, proč jsou lidé tak, pardon, to tady napsáno, podělení jít proti debilům politiků? Nebo ještě pořád je klídek a musíme narazit držkou do zdi? Ptá se vás.
0: No, bohužel znáte to. V krčmě se budu rozčilovat na tuposti politiků. Ale když jde k volbám, tak zvolím kohokoliv. Jako přece tak skvěle vypadá a má takovou pěknou bílou bradku a vypadá jak Masaryk, tak proč by ho nezvolili? Že je tupej jak poleno, to nikoho nezajímá. To je první věc. Druhá věc. Víte to známé zjištění, nesmíte se vyloučit z davu. Když jste součástí davu, máte pocit bezpečí. I když víte, že ten dav je blbej, ale jste v davu, jste in, nehrozí vám nebezpečí. A třetí věc, jaká je osobní odpovědnost? Ne za sebe, ale za své děti, za svět, který jim tu nechá. Ale ta společnost je typická tím, že zrušila odpovědnost. Protože kdyby byla odpovědnost za každý svůj skutek, pak by ten svět vypadal úplně jinak. Ale většina lidí prohlásí, no, poprvé, my jsme přežili protektorát, přežili jsme komunisty, přežili jsme transformaci, přežijeme i tohleto, jenom nebýt nápadný. Další skupina prohlásí, no, víte, co můžeme dělat? Vždyť oni už za nás rozhodli. No, skvěle. Takže vy jste delegovali rozhodnutí o vašem životě na ně. No a nejlepší je třetí skupina, která prohlásí. No ale přece ti politici nám to neudělají. To přece není možné. Oni to určitě neudělají. No a když vezmete tuhletu strukturu, tak máte to, čemu já říkám proudnice pod povrchem řeky, kde v konečném důsledku pak vidíte, kam ta řeka teče, plyne, rychlost a všechno ostatní, jenomže pak se nestačíte divit, co se děje. Bohužel.
1: Děkuju za vaši odpověď. Diváci, napište své názory. Děkujeme za sdílení zároveň. Navazující otázka od Audiho Josefa, který se týká, dotaz, který se týká politiků českých, slovenských. Ptá se, jaký je váš vhled na družbu rozvědčíka Pavla a Čaputové na Pohodě? Kdo bude díky tomu profitovat? Ptá se vás.
0: No, já bych si nedovolil kritizovat tak významné osobnosti, intelektuální obry a titány z poznání. No, použijí známé přísloví. Vrána k vráně se dá. No a tohle to by vám mělo stačit. A co se týká vplyvu na další vývoj, no, nechci se dotýkat Čechů, ale ve slovenských podmínkách jsou dva problémy. Máte problém opozičních stran, které bohužel mentálně připomínají pomocnou školku, a pak máte na druhé straně bohužel vládnoucí strany, které prohlásí ani náboj pro Ukrajinu s bouškou zadarmo. No a jistě víte, že Slovensko je největším výrobcem třeliva pro Ukrajinu, hlavně granátů 155 mm. No, takže pak si kladete otázku, jaká je skutečná podoba nezávislé politiky současných politiků. Hlavní problém totiž není podle mě v tom, že pan prezident Pavel a ex-prezidentka Čaputová byli na Pohodě. Můj hlavní problém podle mého názoru spočívá v tom, jaká je alternativa současných politických stran a struktur. V Čechách i na Slovensku. Nebo si opravdu myslíte, že pan Babiš nebo pan Fico jsou tvrdě proti unijní, proti všem debilitám Evropské unie, proti šílenému zbrojení, proti tomu, že elity Bruselu nás zavlečou do války proti Rusku a podobně?
1: Tak možná nechám diváky, aby odpověděli na vaši otázku. Moc za ně děkuju. A zároveň navazující otázka od Toma Fila. Kdo má největší zájem podle vás, pane profesore, na rozpoutání válečného konfliktu s Ruskem?
0: No, nepochybně víte, že jaké fabriky vlastní pan Strnad, jaké fabriky vlastní pan Kaliňák, jaké fabriky a kdo vlastní Rheinmetall, Dassault, Raeton a jiný. Protože, jak jistě víte, zbrojní komplexy vydělávají pouze, když je válka. Když děláte zbraně do zásob, je to biznis pouze po istou dobu. Pak vznikne zásadní otázka, ty zásoby nebudou růst neomezeně. A musíte je minout. No a když to nejde minout v mírových podmínkách, a pak je musíte minout ve válečných podmínkách. Druhá věc, s tím se spojí i skutečnost, že nynější evropské elity nezůstanou u moci, když nebude vyhlášený výjimečný stav a válka s Ruskem. Protože ty síly národní, které se formují i v Evropském parlamentu, i v jednotlivých zemích, vemte jenom paráže ve Velké Británii, vemte jenom alternativu pro Německo v Německu a podobně, získávají obrovsky na síle. Když se skutečně takzvanými demokratickými metodami dospěje k volbám, tyhle ty nové síly smetou nynější elity, včetně Bruselu a paní Lehelové a celé té eskapády politiků, kteří jsou v Bruselu. Nedojde k volbám v jediném případě. Když bude vyhlášen válečný konflikt, volby budou odsunuty, podobně jako na Ukrajině, a všechny síly musí být zaměřeny na vítězství ve válečném konfliktu. Takže máte tam kombinaci dvou věcí. Jednak vojensko-promyslového komplexu, který potřebuje válku, a jednak je to struktura nynějších elit, které zůstanou u moci jedině, když bude válka. No a když vezmete přepjatost současných elit, to nebudu mluvit o čivavách z Pobaltí, o šílencích z Finska, Norska nebo Švédska, ale budu mluvit o elitách, které řídí Brusel, řídí Evropskou unii a podobně, tak tyhle ty elity můžou přežít za jediné podmínky, že bude válka. A jsou dostatečně hloupí na to, aby tu válku spustili. A právě proto se teď promítá v jaderné strategii NATO úvaha o použití taktických jaderných zbraní, protože všichni se děsí toho, že když se použijí megatonové pumy, tak vznikne jaderná zima, všechno se to vymaže a bude konec. Kdybyste ovšem použili taktické jaderné zbraně, řekněme na 5 kiloton, tak zničíte území o rozloze 5x5 kilometrů a za 20 minut na to můžou obrněné jednotky přejít zasažené území. A ta destrukce přírody podle propočtu nebude tak obrovská. A tohle to je něco, co snižuje prach války. No a kromě jiného máte ještě další věc. Američané prohráli válku ve Vietnamu kromě jiného, protože obrázky amerických mrtvých vojáků v černých pytlích odvážených do Spojených států totálně rozházeli americkou veřejnost. Proto Pentagon zakázal jakékoliv snímání mrtvých amerických vojáků. Proto se teď kamufluje i s mrtvými vojáky v Iránu. No, ale aby to nebylo tak rizikové, tak vymyslíte armády humanoidních robotů. No a když bude zničeno 1000 robotů, bude to vzrušovat nějakého obyvatele, kterého se to netýká? Čili použití umělé inteligence v oblasti humanoidních válečných technologií snižuje riziko odporu domácího obyvatelstva vzhledem na válečné ztráty. Takže máte další rovinu, která mění pohled společnosti na válečné technologie. No a pak máte tady poslední oblast, a to je kosmický prostor a kosmické války. A tohle to všechno se přece bude dít v kosmu, to se mě nedotkne, já to přežiju. A právě problém v současnosti je v tom, že se snižuje psychologický prach spuštění války. Protože válka přece není nic hrozného. A právě proto filmy jako Na západní frontě klid nebo Kurská duha a podobně, ty by měly být promítány jako ukázka toho, co čeká všechny ty mlčící, kteří budou schvalovat spuštění válečných operací.
1: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Děkujeme divákům za sdílení. Dostáváme se k posledním otázkám. Ptá se Eva Hou, BRICS, EU, USA. Spolupracují všichni ruku v ruce na zavádění nového světového řádu? Jsou vůbec státy, které jsou mimo tento projekt?
0: Vtip je v tom, já vím, že existuje konspirační teorie, že všichni jsou podřízení jisté skupině, která řídí transformaci světa, jestli je to výbor 300, nebo to nazvete jiným způsobem. Vtip je v jiném. Svět je natolik různorodý a diverzitní, že žádná jedna cílová skupina nedokáže změnit charakter světa. Zase byste museli vidět, že zákon diverzity je klíčový zákon univerzál. Diverzita znamená rúznorodosť, ale i pružnosť a flexibilitu systému. Kdyby ste chceli zmieniť svet na jeden jediný svet, jednou vládou, jedným náboženstvím, jedným myšlením, jednou ekonomii, tak ste zabezpečil 100% zánik tohoto sveta, pretože ten svet je založený na diverzite. Uvedomte si, že máte nyní 5 civilizačných modelov, ktoré sú diverzitní, ktoré sú založené na iných princípech, iných náboženských smierech a podobne. Když som mluvil kolegy z Číny,

0: A ptal som si, jestli sa nebojí umelej inteligencie, řízení, obrovského biometrického skenování, sociálneho kreditu, tak mi kľudne odpovedali, ne, my sa nebojíme. Protože my víme, že umělá inteligence je použita na otupení společenských otřesů a rizik, které se ve vývoji společnosti objevují. Uvědomte si to, prosím. Protože základem čínského modelu je konfucianismus, je odpovědnost vůči sobě, vesnici, provincii, státu, kultuře. A ta odpovědnost vychází z toho, co již ve 4. století před naším letopočtem jeden významný čínský filozof definoval následně. Císař může být pověřen nebešťané, aby vládl Číně, ale jeho základní povinností je zabezpečit blaho lidu. Jestliže to neplní, musí být smeten a nahrazen někým jiným. A to je čínský civilizační, asijský civilizační model, konfucianismus i další kolektivní odpovědnost. Vemte Japonsko a podobně. Máte evropský civilizační model. Americký je odlišný od evropského. Máte arabský civilizační model, i americký civilizační model. Opravdu si myslíte, že tyhle ty modely neexistují? Hlavně když víte, že v rámci výzkumu lidského organismu, lidské paměti, už máte nejenom imunitní paměť, DNA, RNA, máte systém temného mikrobiomu a máte systém temného genomu. A nejnovější objev mluví o tom, že máte takzvanou civilizační paměť. Stovky a tisíce let vašich předků, kteří žili v jistých společenských podmínkách, se promítli do civilizační paměti. A civilizační paměť je přesně to, na co se přišlo na Stanfordu. Váš mozek třídí informace podle emočně logického kódu, který je odrazem morálních, etických a mravních principů civilizace a sociální skupiny, ve které žijete. A propojení těchto poznatků vám odpoví na to, proč, kdy, kde a jak. Ovšem musíte začít chápat i historii jako fenomén diverzity. No a pak dospějte k poznání, kdy pochopíte, proč váš organismus funguje, proč těch 42 bilionů buněk je geniálně vyladěno a je to nejdokonalejší výtvor přírody, ale proč poznání informační architektury vašeho organismu umožňuje pochopit fungování světa, společnosti, přírody i vesmíru. Proste.
1: Děkuju, pane profesore, opět za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy. Děkujeme za sdílení, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Tady poslední otázka od fanouška, od Toma Fila. Jak se, je naše historie, pane profesore, alespoň částečně pravdivá, nebo je všechno jinak?
0: Všechno je jinak. Desítky let se věnují analýze vývoje historické prezentace událostí a skutečného vývoje. Můžu místoprostředně prohlásit, že velká část historie je jiná. Vemte jenom několik základních faktů a skutečností. Poprvé, když se objevily archeologické nálezy v Göbekli Tepe, radiokarbonová analýza určila věk v 10 600 let. Nová metoda datování stratografie určila 21 000 let. Za normální podmínek přesně to znamená, že musíte zásadně přepsat historii lidského rodu a společnosti, která nezačíná v Sumeru a v Akadu před 5000 lety, ale někdy podstatně později. Po druhé, objevy megalitických zdí, staveb na Altaji, na Urale a podobně ukazují, že existovaly vyspělé civilizace před desítkami tisíc let, ale byly zničeny obrovskou přírodní katastrofou zhruba před 30 000 lety. Měli byste přepsat historii. Pak zjistíte jenom drobnosti, že například objevení vikingské osady Erika Rudovlasého na Newfoundlandu v roce 1961 vedlo k tomu, že vlastně ano, vikingové se dostali z Grónska na Newfoundland, párkrát tam pobývali a pak odpluli. Poslední výzkumy ukázali, že vikingové vytvořili města a osady na Newfoundlandu, obchodovali s Indiány a existovali tam minimálně 120 let. Proč to nemáte v historii? Proč například objeví jako čínská císařská džunta v ústí Rio de la Plata z období 1100 našeho letopočtu? By měla přece přepsat celou historii, ne? A pak to nebude objevení Kristofem Kolumbem Ameriky, ale minimálně to období o 300 let dříve vikingy, kteří objevili Severní Ameriku. A pak si položíte otázku, jak vysvětlíte tak,

A vy si tak přečtete knížku známých autorů, historiků Krema a Thompsona a Skrytá historie lidstva a tam se dozvíte ne komentáře, ale popis 3200 artefaktů, které jsou uloženy v depozitáři muzeí, které popírají jakoukoliv dnešní podobu historie. Ale přece všichni vědí, že historie začala před 5000 lety v Akadu a Sumeru a pak pokračovala před staroegyptskou civilizací, chetickou civilizací, pak staré Řecko, starý Řím a tak dále. No a nejlepší forma na tom všem je to, že pak se podíváte na výzkumy v Jižní Americe a zjistíte, že před 7000 lety radar LIDAR objevil městské struktury na území dnešního amazonského pralesa. Existovaly tam civilizace, které pomysleli zavlažovat, protože to bylo v podstatě stepní území. No a jak se s tím vypořádáte? Jak se vypořádáte s tím, co objevují archeologové nyní v dalších takzvaných tradičních nálezištích, nejen v Guatemala, ale i v oblasti Mexika? A dodnes neumíte vysvětlit, kdo postavil Tiahuanaco, kdo postavil pyramidu slunce a měsíce, kdo postavil takzvanou třídu mrtvých a jakým způsobem vůbec byla osídlená Amerika, jestli to bylo skutečně před 25 tisíc lety, kdy pomocí zmražených ledovců a suchou nohou mohli přijít předkové obyvatele Ameriky z Ázie a najednou zjišťujeme, že to byli Ázijci, kteří tam přešli a že to nebyli klasičtí Indoevropané a podobně. A jak byste vysvětli nálezy indoevropských struktur a mumifikovaných mumií v takzvané Narinské pánvi na hranici Číny v oblasti pouští a s věkem 2000 let? Přece každý ví, že tam žádný Evropan nebyl. No a tak máte pak sled historických událostí, a to se pak můžete probírat jednotlivými historickými etapami a skončíte za to, za co jsem byl strašně kritizován, protože přece je jasné, že Hitler zemřel v bunkru v dubnu 45, zastřelili se, Evo Branova se otravila jeden. A ty výzkumy FBI a nezávislý výzkumy skupin složených z tajných agentů a podobně, které ukázaly, že podle všeho Hitler uprchl do Jižní Ameriky a zemřel v roce 61 na srdcový infarkt a dokonce s Evo Branovou měli děti, tak to jako je z říše fantazie, že jo? No a pak si položíte otázku, kdo potřebuje uchovávat tento výklad historie v této nezměněné podobě. A hlavně, když zjistíte, že výzkum haploskupin evropského obyvatelstva před 8000 lety ukazoval, že obyvatelstvo byla slovanského původu. No a pak vzniká taková nenápadná otázka, kterou položíte Angličanům. No kurňa, Angličané, tak kdo vlastně jste? Jste Keltové, jste Piktové z časů Římské říše, jste Sasové z saské invaze v 5. století, jste Normané po roku 1066, anebo dnes je to etnický mix všech ras a etnik z Commonwealthu, které se setkali na anglickém území. A v tomto ohledu si pak musíte uvědomit, že ta historie je zřejmě úplně jiná. A vy musíte hledat souvislosti, architekturu. Ostatně si položíte drobnou otázku, kdo byl prvním globalizátorem? A najednou zjišťujete, že to byl Džingis Khan. Protože za Džingis Khana vybudovali dokonalou síť poštovních stanic, přenosu zpráv, zpravování celé mongolské říše, kde dokonce vládla náboženská tolerance. No a pak si položíte otázku přece, jak je to možné, Džingis Khan je známý, vyvražil desítky milionů lidí. A vy si pak položíte další otázku. Kdy byla obrovská válka 2 milionových armád na celém území Ázie? A nebyla to náhodou válka mezi vojsky Timura Lenka a vojsky Tochtamiše, posledního chána Zlaté hordy, která trvala 11 let na celém území Ázie. A obě strany měly po milionu vojáků. V čase, kdy bitka u Grunwaldu následně při počtu mrtvých asi 14 tisíc byla označována za nejkrvavější bitku v tom období Evropy. A víte, když se skutečně věnujete historii, pak nacházíte obrovské množství puklin a nevysvětlitelných jevů, které se objevují

0: ľudskej histórii. Jenomže musíte mít otvorenou mysl a musíte se nenechat zmást dogmami. A i když teď vidím, jak zúří korifejové historie, protože nabourávám jejich směřové katedry, jejich pozici v historickém výzkumu a podobně.
1: Děkuji vám, pane profesore, za tuto exkurzi. Věřím tomu, že diváci jsou za to také vděční. Napište nám své názory. Já se dostávám do současnosti. Mnoho lidí, tak jak to sledují, pane profesore, na sociálních sítích mají pocit, že svět je stále nepředvídatelnější. Je to podle vás tato nejistota skutečným odrazem reality, nebo se jen díky médiím a sociálním sítím dozvídáme o každé krizi okamžitě a intenzivněji než dříve?
0: Ne, je to kombinace skutečně možnosti získávat informace. Otázka zní, jestli informace, které si získali pomocí médií, jsou pravdivé. Je otázka relevantnosti informací a korektnosti těch informací. A po druhé, tím pádem, jako kdyby se svět zmenšil, ale po druhé, je to skutečně obrovská kombinace protichůdných procesů, jevů, rozporů, informací a všeho ostatního. A ten svět se skutečně stává podstatně méně odhadnutelný. Když jste měl jednoduchá pravidla, jako před první světovou válkou, mohl jste relativně přesně definovat příští konflikt, předpoklad jeho spuštění, čas jeho spuštění i předpokládaný průběh. Nemyslím teď ty nadšené vlastenecké řeči, jo, do Vánoc jsme zpátky doma a porazíme Francii. Dnes, ale to množství proudnic, které jsou skryty pod povrchem, je exponenciálně větší. Je obrovské množství protichůdných zájmů, cílů, směrů, nástrojů, použití, technologií a tak dále. A tohle to nesmírně složitým způsobem zvětšuje protichůdnost těch procesů a jevů. Ale zkuste se při analýze těchto jevů zaměřit na tu zkušenost. Stojíte na prahu řeky, vidíte, jak tam teče, zdá se vám, že vidíte, jak rychle teče, a myslíte si, že o té řece znáte všechno. Ale vy vůbec nevidíte ty proudnice pod povrchem, které jsou mnohé protisměrné, které vytváří meandry, které přenášejí sedimenty, které mají obrovskou sílu, odlišná vlstvy proudění a podobně. A zkuste se zamyslet nad tím, co hýbe světem. Například, jestliže námořní doprava se dnes koncentrovala na přepravu energetických médií, jaký to má systémový dopad na energetickou situaci jednotlivých zemí, když se energie stává prvním oběhem současné společnosti? Podívejte se na situaci, kdy vyspělé země jsou velkoryse a pomáhají rozvojovým zemím 40 až 50 miliardami darů ročně. A zároveň dostanete informaci, že skutečnost, že tyhle ty vyspělé země zaměstnávají 100 tisíce pracovníků z rozvojových zemí, kteří posílají vydělané peníze domů, znamená, že tyhle ty skupiny lidí domů posílají 450 až 500 miliard dolarů. Tak je to pak, co je to pokrytectví těch vyspělých zemí, nebo neochota přiznat informace, nebo podobně? A nebo jak byste se podívali na skutečnost, že velká část vyrobené produkce se nikdy neprodá, diferencovaná podle jednotlivých odvětví. Například textilní průmysl se prodá maximálně 50-55% vyrobené produkce. Nevyrobenou, neprodanou produkci pak ukládáte na pouštích a podobně. A jak byste se pak dívali na všechny ty řeči o alternativních energetických zdrojích, o klimatické krizi, kdy nakonec zjistíte, že z těch 30 tisíc měřících stanic, kterých informace měly vést o hokejovému grafu, 27 tisíc poskytuje zkreslené informace. No a tohle to všechno pak vede k dalšímu závěru. Spochybňujete všechno. Spochybníte náboženství, spochybníte vědu, spochybníte informační média, spochybníte elity, a najednou máte skutečně tisíce důkazů na zpochybnění. A vy jako jednotlivec jste ztracen k nějakáři informací, no a kdo by měl chuť, čas a energii sledovat všechny ty protichůdné informace a všechno ostatní. No tak to udělám prostě, budu scrollovat, přečtu si nadpisy a mám pocit, že jsem kvalifikovaný a všechno znám. No a je to skvělý. Nemusím mít obavy, ztratil jsem strach, protože prý všechno znám a je to skvělý. Takže tohle to všechno pak vytváří takový

0: zvláštny pocit na jednej strane odhadnutelnosti, ale v kontku duše víte, že ten svět je totálne chaotický. Jediná vec, ktorá vás môže uklidniť, v konečném dôsledku sa všechno vyvíjí tak, jak má. Jako kdyby nad vámi bdělo univerzum, ktoré nakonec zabezpečí, aby každý dostal to, po čem touží. No a to v konečném důsledku pak může vést k tomu, že svět se vyvíjí, jak má. Jak pravil nejmenovaný Mr. Spock v jednom známém filmu, který se nazval Neodhadnutelná země. A podstata spočívala v tom, že mír pro velkou část lidí i elit je neznámou zemí. Tam nejsou konflikty. Vývoj je odhadnutelný. A právě proto potřebujete válečný konflikt, který umožní neodhadnutelnost, rozpornost a který vám v té rozpornosti umožní lovit vlastní zisky, pozici a moc.
1: Pane profesore, děkuji moc znovu za vaše sdílení, vašich poznatků a vašeho studia. Já se dostávám k závěrečné otázce, diváci. Děkujeme i vám, že nás sledujete a posloucháte.
0: Ale skutečně závěrečné.
1: Je to tak. Kdybyste dnes měl poradit běžné české, slovenské rodině jednu jedinou věc, podle které by se měla připravovat na příštích 5 až 10 let, co by to bylo a proč, pane profesore?
0: Odpověď je prostá. Co skutečně potřebujete k životu? Teď se nedívejte na to, že aby někdo vydělal, tak musí vyrábět a vy to musíte spotřebovat, i když to nepotřebujete a podobně. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí a faktů potřebujete ke skutečnému plnohodnotnému životu. A ta odpověď vás osvobodí. Osvobodí vás od ekonomické závislosti neustále hledat další příjmy a třást se o majetek a třást se o všechno ostatní. To není návrat k kamenné době. To je poznání, kolik věcí máš, tím větším si otrokem. A dokonce, kdybych byl odborník a znalec japonské technologie uklízení, tak by vám řekl, proč ti Japonci pravidelně každého půl roku nebo rok uklízí, aby se zbavili věcí, které je zatěžují a které nepotřebují. Protože když se zbavíte těchto těch věcí, váš život bude ve skutečnosti paradoxně plnější. Takže zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí skutečně potřebujete k plnohodnotnému životu.
1: V tomto vás chci velmi podpořit, milí diváci, chci podpořit slova pana profesora, sám takto žiju 7. rokem a sám vidím, jak málo toho ve skutečnosti potřebuji. Pane profesore, já chci velmi docenit váš čas. Vysíláme teďka zhruba 1:20. Vím, že některé věci opakujete, protože s vámi nějaký čas vysílám. Chci to docenit, protože vím, že spoustu diváků třeba vás slyší prvně, i když třeba možná někteří po několikáté, tak vím, co to v nich dělá, čtu ty komentáře a vím, jak moc se to inspiruje k vlastnímu studiu. Takže obrovské díky. Milí diváci, vám moc děkujeme za váš poslech, děkujeme za sdílení především, protože právě tyto debaty nebo tyto informace mohou mnohé inspirovat kolem vás. Děkujeme, že sdílíte, děkujeme, že jste s námi. Odkazy na pana profesora najdete v popisku tohoto videa, můžete si objednat jakoukoliv knihu, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby, dejte mi pak vědět, jak se vám líbila. Pan profesor také chystá novou knihu, měla by být v srpnu, všechno sledujte případně, dozvíte se to zavčas a věřím tomu, že vás kniha potěší. Zároveň pokud byste se chtěli na chvilku odpojit, zaměřit se na sebe, koukněte do odkazu, je tam možnost se s námi vydat do Indie, do Himalájí, případně na poušť, na Saharu. Jsou tam tyto možnosti, na všechny se moc těšíme. A pane profesore, máte vy něco ještě na srdci, co byste rád vzkázal divákům a kritikům a všem, kteří nás poslouchají?
0: Prosím vás, jediná věc, přemýšlejte o světě kolem sebe. Neberte všechny návody, řešení a všechno, co vám prezentují média, politici a jiní. Zkuste hledat vlastní cestu založenou na vlastním poznání. Jenom tolik.
1: Děkuji mnohokrát ještě jednou. Milí diváci, pokud jste doposlechli až sem, chystáme ještě zveřejnit jeden rozhovor, který se týká přírodních jevů Matky Země.

0: určitě se moc těšte. Děkujeme vám moc za váš poslech, děkujeme vám moc za vaše názory, za vaše sdílení, případně za odběr. No a co můžu dodat? Opatrujme se a bděme. Pane profesore, vám vše dobré ve vaší práci a ještě jednou veliké poděkování.
1: Já děkuji velice pěkně a musím si dovolit odporučit mé pozdravení, které se lidovilo v Čechách. Držme se za rytě, s tvrdým i s měkkým.
0: Asi doslova v rámci tohoto tématu, které jsme nastínili.
1: Všechno dobré, všem lidem dobré vůle. Díky.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou vůbec čemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, když praží slunce, a všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou, no, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takovéto láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

Vážení posluchači, vítejte u 170. kalendária, které věnujeme nedožitým 77. narozeninám Karla Káši Jána, bubeníka, jen se proslavil nejen v kapele Rebels s Jiřím Kornem a Zdenkem Juračkou, ale o tom už se dozvíme následovně. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: posloucháme českou verzi písničky Words, původně od Bee Gees, jedné ze dvou skladeb, kterou Karel Káša Ján nahrál na album Šípková růženka v roce 1968. Zde ještě zpívá těžko vibrátový Josef Plíva. Manažérem Rebels v té době už byl František Janeček, jenž zařídil kapele výjezd do Německé spolkové republiky. V té době s Rebels ještě bubnoval Tolia Kohout, ale nevydržel nápor častého hraní a vrátil se do Prahy a z Prahy byl tehdy povolán Káša Ján.
1: Tolia Kohout to nevydržel, protože ten prostě začal po týdnu nadávat, že prostě tak dlouho nevydrží sedět za těma bicíma. Tak nás zachránil zase Káša, že za náma přijel Káša, začal hrát s náma Káša.
2: No a to začala jedna z nejlepších jako air vůbec celý kariéry, protože to byla výborná parta. Kopírovali jsme Cream, co to šlo, s Kornem jsme celý noci poslouchali, jak to kluci hrajou. No a tak jsme začali hrát podobně, ale přesto trošku posvím.
0: Takže z Rebels zbylo trio. Zdeněk Krejčí Juračka na kytaru, Jiří Korn na basu a zpěv a Karel Káša Ján na bicí nástroje. Odkud tohle všechno vím? Z knihy Cesty do rokového nebe Petra Graciase, ze které jsem čerpal už při kalendářích věnovaných Jiřímu Kornovi a Zdenkovi Juračkovi. Rebels milovali anglické Cream a pustili se také do vlastních skladeb. Jedna byla taková experimentální, jmenovala se Free Time, volný čas. Připomínala trochu Doors, trochu Animals z jejich LPčka Everyone of Us, kde je skladba New York 1968, z kteréž to melodii použil svého času také Jim Chart. Je to s podivem, že tenkrát ještě před normalizací, ale přece jen v srdci Evropy v malém Československu existovala kapela s takhle rozmáchnutým repertoárem. Posuďte sami.

Tak si to zatím zhrneme. Rok 67 to byla kapela P67 s kytaristou Lubošem Andrštem, 67 až 70 Rebels, 1970 až 71 Framus Five, kde zpíval Michal Prokop, a Karel Káša Jan s nimi nahrál písničku Město R a též, jak praví Petr Gracias, rokově pregnantní skladbu Discamen.

Zajímavé bylo působení kapele s názvem Formace, kde zpíval Vladimír Mišík. Nedochovaly se žádné nahrávky, ale několik koncertů proběhlo a účastníci si je velice chválí. Karel Jan rovněž působí v doprovodné skupině Josefa Laufra. V 74. emigruje do Švýcarska, kde zakládá rytmické duo s baskytaristou Jiřím Kozlem. Posléze Free Formation. Další projekt se jmenuje Sid Kučera Revival Jazz Band Swing Factory, rovněž Revival Jazz Band Prague. A v roce 1978 skupina Crown, opět s Jiřím Kozlem, Patrikem Masonem, Petrem Netopilem, zde údajně velice krátce zaspíval, či se o to snažil, i David Byron. No a kapela zněla přibližně takhle.

To byla písnička s názvem Music is Freedom. Poté v roce 1990 začala éra kapely Blue Highway Band, od které jsem bohužel nesehnal žádnou skladbu. A ještě je dobré zmínit, že Karel Jahn učil ve Švýcarsku 17 let hře na bubny, v čemž poté pokračoval i v Čechách. Celkem učil přes 30 let a svého času byl také zástupcem české odnože firmy Warner Brothers. 1992 se účastnil koncertu jednorázově obnoveného Blue Effectu. Koncem milénia se obnovili Rebels. Karel Káša Jahn byl dvakrát ženatý, první manželka Hana, ze vztahu se narodil syn David, který znovu zrozené Rebels občas doprovodil na varhany. Druhá manželka Virginie, která byla též známá pod jménem Sundari a byla též hudebnicí, se kterou měl dceru Anu, v roce 2008 si ještě zahrál se skupinou Katapult. Zemřel v 59 letech. Pohřeb se konal v pražském evangelickém sboru u Salvátora a pohřební mši za něj celebroval člen místního sboru, farář, hudebník a disident Svatopluk Karásek. Pustíme si ještě skladbu Šílený věk s textem Zdenka Borovce. Jenom připomenu, že v kalendáriu číslo 163 najdeme spřízněné informace a hudbu pořadu o Zdenkovi Juračkovi a v kalendáriu číslo 162 taktéž o Jiřím Kornovi. S tímto se s kalendářem 170 loučí od mikrofonu Michal Kyselka.

0: Na vaší vlně český svobodný vysílač. Na vaší vlně
1: český svobodný.
0: Český svobodný
1: vysílač.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Jak si tam zřídil samozřejmě ty své populační střediska na
5: reprodukci,
4: jo, díky za odpověď. A ještě další, ještě jiné aktivity, samozřejmě to víme. No samozřejmě ve světu zájmu byl, protože tenkrát lidem vyhrožoval, že kdo se nechá očkovat, tak se na něj posvítí a tak dále. No a dneska to tady máme, že jo, takže on se nezměnil. On se změnil jenom na tu chvíli do lhaní v tom předvolebním meetingu, to je všechno. Je to smutný, jo.
5: Ale víc, včera to propál i ten jeho, teďko je jejich nový ministr obrany, nebo co to je, ne?
4: No, to je to samý.
5: Že s vyzbrojováním Ukrajiny se bude dál pokračovat.
6: To má rád prezidenta, no.
5: A tím namíchnul spoustu voličů SPD a tak, že teda slibovali, že konec, a najednou, že to bude všechno pokračovat, tak už to tam dementovali, jako že to tak není. Říkám, kam ale je, panáčkové, je. Jenom se to propálilo dřív, to někdo pustil, že to tak je. Protože přece, jak řekl Babiš, Zelenský je frajer, ne? Je to všechno jedna zločinecká banda, dohromady.
4: Ale oni to, víte, co mi z toho takem přijde? Samozřejmě my to víme, jo? Že oni to prostě slova musí takem zahrát, aby to ty lidi viděli. Jo, neustále je jim ukazovat, jaký to, jsou to fakt paskřivci, a dává to také najevo. Prostě už vyloženě okatě. Tady to je okatý.
5: A oni, no? Ale oni ti řeknou, že Česká republika nebude ručit za dluhy Ukrajiny, ale bude jí splácet. Víš?
7: Přátelé, já tady mám další videjka k tomuto tématu, ale aby nezapomněl, na mě tady kuká můj hanácký kamarád, muzikant Zdeněk Kočera, tak já ho přivítám do studia Deja Vu. Ahoj Zdeňo, Shelby, slyšíme se?
8: Ahoj, slyším vás dobře, zdravím vás všichni, poslouchám. Přišel jsem teda až teďka, tak nevím, o čem jste se úplně tak bavili, ale tak trošku jsem to pochopil. Asi všechny zajímá teďka tady ta situace, která
7: aktuální,
8: je...
7: Aktuální společenský téma, na to přijdeš. Takže my tě vítáme a dej si kafičko nebo něco, já tady pustím další videjko tematický. Mám jich tady hodně, jo, to jsou takové jenom minutovky. A pak to asi odvedčí klidně Marcelka.
9: 2004, keď bylo referendum o vstupu do Evropské unie, toto referendum bylo zmanipulované. V prospech vstupu do Evropské unie. Lebo bylo málo lidí. Ještě 3 hodiny a museli jsme v sobotu konštatovat, že ani 50% se nezúčastnilo tohoto referenda a bylo zmanipulované.
7: Takže už to leze na povrch, ty pravdy. Máte k tomu někdo něco? Asi Mára.
5: Ale no tak tady já nevím, jestli Švýcar si dělá jako zadní vrátka mezi lidma, že tím, že jim řekl pravdu ohledně toho podvodu, ohledně vstupu do EU, aby ty lidi třeba vyburcoval k tomu, aby jakože na něj tlačili, aby šel proti Evropské unii. Jinak Fico je stejný zločinec jako kdokoliv jiný, jo? Protože to jsou 7 lháři, který lže něco na Slovensku v televizi a pak něco úplně jiného dělá v Bruselu. Jo, to jsou jenom takový hrátky s čerty. Jo, protože když budete sledovat, co dělají její strany atd., tak zjistíte, že to je banda. Jo. Jako, to je to samé jako Slovensko, to je to samé jako, jako je teďko Babiš, jak řeklo, nebudeme vyzbrojovat Ukrajinu. Jo, Slovensko nebude. No Slovensko už nic nemá, tak ani nemůže, že? Ale slovenské firmy vyzbrojují tu Ukrajinu dál. Jo? Takže jak je to možné?

0: Jakákoliv smlouva bude uzavřená, bude vždycky nelegitimní. Protože o legitimitě rozhoduje referendum. A jsme u toho, že jo?
1: Jo, a ještě jedna věc. V EU není slovenský ani český národ. V EU je korporace Česká republika a Slovenská republika. Jo? To politické strany jsou v EU. Ale ne člověk. Jo? Národ. Protože vy byste museli mít sepsanou smlouvu s EU, každý. A EU nemá občany, protože to není země, není to nic. Jo? Je to jenom organizace.
0: Ono ani Česká republika nemá občany.
1: No nemá, no.
0: No,
1: no počkej, má.
0: No nemá.
1: No počkej, no ale četři si definici, co je občan. To už není ten, co ten stát zakládal. Tam se změnily definice toho občana.
0: No to se změnili zase oni.
1: No teď jo, ale když to vemeš podle těch definic, no tak je občan člen politické komunity.
0: No, ale
1: to nemá nic společného ze zemí, kde žije, jo, s tím Českou republikou, Českou zemí nebo Slovenskou zemí. Nic společného. To znamená, že je v korporaci jako její fanoušek. Tako, že jsi vstoupil do golfového klubu.
0: No samozřejmě, občanství, české občanství je pouze členství, nic víc, nic
1: víc. Efektivní.
0: Efektivní, protože mrtvá právní fikce vytvořená vlastně na člověka je pouze mrtvou právní fikci, to nemá jediný občana, protože národ nebo stát tvoří co muži a ženy, že jo?
1: No.
0: Živé lidské bytosti. No a tím, že vytvořili právní fikci, tak jsme u toho.
2: Chlapci, já bych se to nepouštěl hluboko, pojďme to dneska odlehčit, Marcelka už se trošinku ošívá. Takže já jsem tam dal obrázek, jo, takovou hádanku. Ráďa má taky nějaký hádanky schovaný pod kloboukem, takže na obrázku, a možná to mají takovej přesah, jo, a Shelby, Kočera, Zdeněk Kočera, hanácké muzikant může taky reagovat. A co teda mají tady ty kadibudky společného? Co vidíte?
3: Já to vidím, no.
4: Kukátko. Zúžený výhled.
3: Větrák. To je takzvaný větrání, ne?
0: Srdíčkovým tvaru.
2: Jakým?
0: V srdíčkovým tvaru.
2: A správná odpověď. Je to pár dní, my jsme tady jeli s Ludvou z rodu Čermáků do lesa pro vodu ke Studánce a viděli jsme po cestě dvě kadibudky. Jo? Dřevěný, starý, a obě měli tady to srdíčko. A normálně půl hodiny jsme se bavili na téma, proč mají kadibudky srdíčka. Přátelé, já mám takovou teorii, ale nechám vás, jo, co na to říkáte vy, proč si myslíte, jako samozřejmě no, veteráni a takový, ale že už století mají ty kadibudky, ty srdíčka tam, jo. Co si myslíte o tým?
0: To jsou znaky politiků, tak jen kolikrát je vidíme, že? Ne.
2: Marcelka se směje. Co na to, Marci?
4: Já bych tomu řekla, ale jak dát srdce vznešenější jako pohled, jo, víš?
2: Jako ty obrázky, ty tvary můžou být, já nevím, tam může být kosočtverec, kruh, jo, čtverec, okýnko tam může být, ale fakt 99% kadibutek má srdíčko. Shelby, co ty na to říkáš, Hanáko?
3: No, je to zajímavý, já se abych řekl pravdu, ale máš pravdu. Já si myslím, že je to tím, že to srdíčko se k tomu hodilo nejvíc. Jo, protože kdyby, jak ty říkáš, kdyby tam byl ten čtvereček, kosoštverec nebo cokoliv, tak by to vypadalo tak nějak divně.
2: No divně, ale dívej se, čtverec, vyřežeš pílečkou pěkně, kosoštverec.
3: Podle mě je to i taková známka toho umění.
0: Ne, já bych tam propojil symboliku, když jste na záchodě, a máte opravdu tu potřebu, takovou tu těžkou, že letíte třeba na záchod úplně v tom, že to máte za zatáčkou, lidově, tak v podstatě sednete a v podstatě vám spadne kámen ze srdce.
2: Ty jo, to je dobrý, to je
0: no,
2: dobrá
0: to,
2: dobrý.
0: To je chutro, taky.
3: To mě taky napadlo, no. To bych taky tak viděl, no. Taková

0: Dva. Uleví se mu od srdce.
1: Já jsem si pro
0: Prostě
1: sebe.
0: máme vás rádi, přijďte k nám.
1: Já jsem si pro sebe říkala, že zapomněla jsem si to tady vylepit. Nepoužíváš sprostá slova, hovořit ti bude s jazykem spisovným a budeš mluvit málo. Zapomněla jsem to udělat, takže teď jsem málem použila zase to sprosté slovo. No já se totiž chtěla vrátit k té původní myšlence, co jsem nedořekla, že by bylo dobré, abychom se na ty, co řekl Mára, na ty hrátky s čertem a na ty zadní vrátka dokázali doopravdy teď píp, píp, doopravdy a začít myslet a jednat sami za sebe a dávali přednost tomu srdci, té intuici, tomu vědomí, tak bych to shrnula, abych se dostala k té své myšlence, kterou jste mě nenechali vůbec doříct.
2: Mára se vrátil, Mára velký filozof, takže Máro, a co ty na to říkáš, proč mají ty hajzlbutky, to srdíčko, ve tvaru srdíčka, ten průduch? Máš mikrofon zamutovaný, mikrofon, neslyšíme.
3: Jo, omlouvám se. Já si myslím, že ty srdíčka jsou tam čistě jenom pro okras.
2: To jo, asi pro
3: okras. Za mě žádný hlubší téma bych v tom nehledal.
2: No tak dobře. No.
3: To já na to mě by, jako, že by si tam chodil s láskou, jo?
2: Ale je to možné, ale Maro, dívejte se, přátelé, my jsme fakt jeli s tím Luďova z písní a my jsme se o tom bavili půl hodiny nebo 40 minut, takže to asi má nějaký hlubší smysl. Jo, my jsme vedli filozofické debaty.
3: Hele, to byla zase debata, víš, o čem to, o tom, co je v té buďce.
2: Ohovně. No, tady píše Michal, s láskou se vyprázdnil.
0: Já bych řekl ještě takovou věc, jako, že to není to hezký, ale aby to zkrášlili, tak tam udělali to srdíčko.
3: No, já ti ho říkám, že to je provokace.
0: Věc. Všetci tím opovrhujou, ale všetci tam musí, tak tam udělali to srdíčko. Chodíme tam s láskou, protože musíme.
3: No.
2: Tak já to beru jako...
1: Peťo, můžete...
3: Hele, Peťo, a já jsem na takový kadí buty, na tom jsem chodil jako malý kluk, my jsme takový záchod měli doma a my jsme neměli splachovací tenkrát.
2: No však já taky jsem chodil na to, jako jo.
3: Já ale jsem to tak nesnášel, ani kdyby tam bylo, nevím co nakreslený, nějaký rolničky. Když máš jít ráno v minus 15, minus 20 si sednout na tady tu kadí boudu, to ti přimrzne prdel.
2: A pozor, jak jsme byli na Valašku, teďka jak zmínil přimrzne prdel, tak na Valašku byly kruté zimy a my jsme tam měli taky takovou kadibutku a s tím srdíčkem, jo, a to srdíčko aktivně říkalo, i když tady mrzne až praští, tak pojď, vejdi do mě s láskou, jo, vykonej potřebu s láskou a tak. Takže dobrý, možná to nemá žádný filozofický přesah, ale bylo to téma odlehčený a my jsme se bavili s Marcelkou, že to budeme odlehčovat. Kdežto teďka je na řadě Shelby, Zdeněk Kočera. Zdeňo, takže máš slovo, a ty se chtěl bavit jednak o té hudbě, co děláte, že Sinátory zapojil už do hudby, že máte koncerty, no a hlavně teda něco o tom takzvaným ochranným svazu autorským, kde teda uvažujete, že byste se jaksi zaregistrovali, anebo ne. My jsme to z písni odmítli, protože jsme zjistili, že bychom museli platit poplatky za vlastní písničky, které hrajeme, takže tudy cesta nevede. Zdeňore, co na to říkáš ty?
0: No, každopádně, já jsem to taky tak trošku studoval, jestli do toho jít nebo ne. Jako asi ta idea toho udělat ten svaz autorský vznikla někdy prostě už před 100 lety, kdy to tady bylo? 1919 nebo 19, tak nějak.
2: No.
0: Nebo 20. Jo. No a že prostě, že to chtělo chránit tady ty autory těch písniček a takový, no. Možná, že v té době ta idea byla dobrá, ale ono se to zase, jak se říká, po tom převratu zvrhlo, nebo po té revoluci, nebo jak tomu někdo říká, nevím, zvrhlo toho, že se z toho stal takový nějaký šílený biznis a šílený prostě poplatky a za to platí v hospodách a teďko už jsem slyšel i od pořadatelů, jo, co se za to platí za nehorázný peníze, bývalo to v 90. když jsme hráli pár stovek, dneska už to jde do nějakých tisíců, takže někdo prostě na to má pěkný peníze a přerozdělujou si to, teda hlavně ti, to někdy si říkala i nějaká paní, která na nás přišla, že já jsem si jako na kontrolu, když si vezme hrát na nějaké taneční zábavy, už je to tak 15 let zpátky a já jí říkám, tak jsem se jí už tenkrát ptala, když máme vlastní písničky, to tu máme taky uvádět. Jo, to tady můžete uvádět, můžete se u nás zaregistrovat a my vám z těch písniček pak budeme posílat nějaký malý procent, jo, nějakých pár korun, tak říkám, to jako to nemá smysl, že pro nás. No, to se musíte rozhodnout vy. A já říkám, a komu, kdo nejvíc vydělává tady jako na tom, která kapela, ona tenkrát už mě říká, no, na prvním místě je písnička, ta naše písnička česká, jo, to složil ten Hašler, myslím, říkám to dobře?
2: Ano, Karel.
0: Asi jo. Jo, Karel Hašler, ta naše písnička česká, že ta je jako nejžádanější a potom přes Olympik a teďka třeba ty kabáti a tak, že tady ty kapely, tak ti asi z toho nějaký ty autorský poplatky mají, ale to musí ho vidět oni. No my jako kapela amatérská tady pro nás je, si myslím, že je to zbytečný. Znám pár hudebníků, kteří si to tam jakože dali ty písničky a stejně si myslím, že to pro ně bylo zbytečný. Museli za to ještě zaplatit nějaké poplatek, jak to říkáš ty, Peťo, prostě my hudebníci tady, když něco vytvoříme, nějakou písničku, pro nás to nemá cenu se tam registrovat. No. Uvažoval jsem o tom, ale no, asi ne.
2: Dívej,
0: je to mafie.
2: Je to mafie. Prostě a na to, že...
0: Už je to mafie.
2: Na to, že by se měli platit ze svých vlastních koncertů, vlastní hudby, poplatky OSE, tak se mě zvedl kufr a říkám, tak chlapci, no, tak k vám teda nepůjdeme. Například Domča, synátor od písně, tak on je, on teda je v tom svazu a on bere tantiemy. Domčo, je a kolik? Mami, někdy korunu, někdy dvě mě pošlou, jo, takže vyloženě vysměj, jo, tak, no, takže jako, přátelé, máte něco k tomu, šel by, já pak pustím tvoju písničku jednu a máte něco, máte zkušenosti s osou třeba někdo, Mara se hlásí, ano, a Marcel Kapa?
3: Ale já jenom k těm autorským právům, protože taky jsem se dopátral toho, že člověče i zákony mají autorská práva.
2: Ale.
3: Takže ty, co je tam vymýšlejí, tak ty pak z toho těží.
2: No tak COVID má
3: takže tady ty
2: patent.
3: Věci, tady ty autorská práva, jo, tady ta osa, to je všechno vytvořené na to, aby na tom někdo mohl parazitovat ve skutečnosti.
2: To jo.
3: Tady nejde to o žádný dvoje ochrany.
2: Jo.
3: Tady jde o to, protože oni ti vytvoří něco a ty říkne, já to chci chránit. No jo, jenomže oni ochrání leda prd, ale oni hlavně vydělávají pro sebe prašunky. To je záměr tady těch věcí. Tady není, tady není možná ochranu nikoho. Jo? Takže ať se lidi zamyslejí na takovýma věcma, protože to je to samé, jako když já někomu něco udělám, jo, třeba, dejme tomu, já nevím, udělám koupelnu, chodník, střechu, no tak já můžu pak do konce života vybírat poplatky, že tam někdo chodí, ne? Protože já jsem autor toho díla. Nebo ne?
2: No ano, však to máš jak...
0: Nebo by mohl vybírat poplatky ten, co vymyslel to srdíčko na ty budky.
3: No, ano, přesně no,
0: tak. No, to někdo tak, taky musel no, vymyslet. Jo,
2: jako takže, dělej, tak už jsem patentovaný, jaký, nemusí. Já,
3: hele, řekněme si to na rovinu. Jestli jsem autor, no tak ať to... No tak když to někdo zneužije, tak stejně to zneužije a já jsem ale stále ten autor, to vymyslel. Takže nebuďme ješitní ano, na druhou přesně. Stranu. Jo? Jestli to někdo, no tak ať si to nechá, no ale já jsem to, co jsem vymyslel.
2: Chlapci a děvčata.
3: Tady už jde o tu ješitnost těch lidí.
2: Ego, ješitnost, ale ego. V novém společenství toto vůbec nebude mít tady vůbec jako žádný místo, jako nějaký takový paraziti, jako nějaký firmy takový, jako ochrany autorský. Dívej se, však jsou patentovaný prostě AIDS, jo, COVID je patentovaný, jo, takže...
3: No jasně, no všechno má patenty, všechny nemoce mají patenty.
2: Přesně tak.
3: Jo, víc, jako AIDS je byl patentovaný, myslím, v roce 81. Jo? To jsou všechno uměle vytvořené věci. Protože patentovat přírodu nemůžeš. Ty můžeš patentovat pouze to, co vymyslíš. Jo? A to je chyba látky právě těch léčebných přípravků přírodních, že na tom se nedá vydělat, protože tady nejde vydělávat z toho patentu.
2: Ano.
3: Jo?
2: Že si nemůžou patentovat
3: amanitu. Jo? A nebo i amanitu, že jo?
2: No, amanitu si nemůžou patentovat, nebo si, že... konopí.
3: A vem si, že třeba v Polsku vyhrožují milionovými pokutama Poláků, když s tím budou něco dělat, s těma amanitkama, prodávat nebo něco. Ale firmy naopak pobízejí k tomu, aby to dělali. Takže obyčejný človíček ne, a firma jo. No tak samozřejmě Poláci jim píšou, že na celou polskou zvládu z vysoka, víš to. Že jim můžou políbit, víš to.
2: Ano, víme.
3: To srdíčko. Jo? Takže potom to je ty patenty slavný. Aby vydělávalo se na tom. Do nekonečna. Jo? Protože ty jsi měl brát do nekonečna, že jsi něco vytvořil. Jo? A jestli zpívat, no tak vemu a to rádio vykopnu z těch hospody, jako já hospodský bych jí vykop to rádio, no ať to kvákání si poslouchají někde jinde. Protože já třeba potom musím stát, že někdo hraje v rádio. Jo, protože ty lidi stejně nestojí ani o to rádio, co tam jsou. Ty se tam přišli pobavit.
2: Národ je svobodný, no, a se dokáže nakrmit vlastnými potravinami. Takže žádný patenty, prostě vypěstovací svoje, ano. Příroda je tvůrce. Příroda umožní té amanitě vyrůst. Cibuli, česneku, nikdo prostě. Jak je, že mezi živým člověkem a stvořitelem není žádnej úředník, tak mezi námi a přírodou taky nesmí být prostě žádnej biznismen, který to bude chtět zpeněžit. Jo, takže staňme se
3: vypěstačnými.
2: Ano, příroda je naše. Je tak? Je tak.
3: A nikdo, a oni už teda chtějí zprivatizovat i vzduch, aby se prodával, že jo, a voda jako taková. Že by to nemělo být jakože automaticky.
2: Tak, já teďka nevím,
3: jak mám... To oni mají naplánovaný.
4: Dokážete si, pardon, jestli můžu, dokážete si představit nadčasovou budoucnost, že člověk něco vymyslí a rád to dá do kolektivního vědomí lidí, jako a bez patentu zma, bude rád, jako ve své vlastní tvořivosti a v tom duchu od jednotný zdroj, že to tam dá jako do společné energie?
3: Já jenom jestli můžu, já jsem si vymyslel takový mlejnek, který prostě zazdívám s tím zárubně, putra, cokoliv, nějaký praskliny, vezdech a tak dále, jo? To jsem si vymyslel takový jako mlejnek na stavební materiál. A lidi říkají, proč ti to nedáš patentovat? Říkám, proč? Tak jako já ti to ukážu, ty si to buď vyrobíš sám, jak jsem to vyrobil já, anebo ti to vyrobím třeba za nějaký peníz. Ale já za to nic nechci. Já to neberu, že jsem vymyslel nějaký kosmický věci. Jo? Já jsem rád, že ti to bude sloužit, že můj nápad, nebo jo, ti zase tobě pomohl. Víš? A o tom to je, ne, zešel furt prachy. Jo? Protože ty prachy si do hrobu nikdo neveme.
2: Rakev v kapsi nemá.
3: Jo. A ještě se musím pochlubit, abych na to nezapomněl.
2: Pochlub.
3: Včera mi udělal velkou radost Martin Tichoň.
2: No.
3: Představ si to, normálně mi dal k Vánocům babetu.
2: Jo, tak to ti pak řeknu vám, co jsem dostal, co jsme dostali.
3: Bavil jsem se s Martinem a Martin, protože říkám, scháním takový pekelný stroj, jenom na popojíždění, a on mi říká, já ti ji dám, já ji mám. A on říkám, počkej, říkám, já to nechci zadarmo, já ti zaplatím. Prej, ne, tobě to dám zadarmo a uděláš mi s tím velkou radost, když si to vezmeš. Jo? Tak nakonec on má velkou radost a já mám taky velkou radost. Já říkám, a o tom to je dát tomu druhému člověku něco jen tak, protože ty máš z toho tu největší radost, když mu to dáš. Víš? A to je na tom to hezký.
0: S tím souhlasím, to je pravda.
3: Jo?
2: Dobře. Takže
3: říkám, Martine, hned tě musím co? Musím se pochlubit.
2: Já si o to, já vám něco přinesu ukázat. Hovořte klidně dál, já jsem za minutku tady, jo? Přinesu vám ukázat dárek. My taky dostáváme hodně hodnotných jako věcí, ale je to i vlastně za to, že my vydáváme taky hodně energie a radosti jako všem lidem, jo? Těm dětskám, my tady na těch našich akcích, jakoby nejsou to hmotný dary, ale je to energie tvůrců. A my dostáváme dnes a denně. A já vám něco přijdu ukázat a řeknu vám k tomu kratičkej příběh. Klidně pokračujte, já jsem za minutku tady.
1: Kluci, můžu, prosím. No, asi můžu, protože mi nikdo neodpoví. Hele, jak se ptal Péťa, máte někdo nějaký zkušenosti s osou? Tak než se vrátím k tomu, co řekl Jirka i ty, Máro, vlastně teď na tom příkladě, že si teda dostal dárek a ten kdože to byl, Martin, měl šílenou radost, že tobě to dělá radost. A Jirka před chviličkou řekl, dokážete si představit, že něco uděláte jenom tak a někomu to dáte? Ano, to je přesně od... Já přece jako malíř nebudu malovat obrazy a schraňovat je doma, že jich mám hodně, že jednou prodají moje děti nebo někdo. Já chci, aby ten obraz jsem neměla jako tady, ale abych takhle ho viděla tam u Máry na zdi nebo u Jirky a já budu přesně žít, jak řekl Péťa, jako rakev kapsy nemá. Jasně, mám zkušenosti s osou. Před x lety, a to byl možná, teď jsem si to uvědomila, takovej ten můj start k tomu, abych každý jakýkoliv systém rozbourala, tak prostě ho poslala někam. My jsme měli s holkama 3 salony vedle sebe, já měla ten salon, tam měla ten. Byla sobota, my jsme si uklízeli každá svůj salon a moje kolegyňka měla puštěný rádio. No nepřišla tam jakási doopravdy paní z osy odevřela a řekla, já jsem tady slyšela rádio, tady máte pokutu. A na chudák tenkrát Marťa přiběhla a řekla, Marco, co s tím budete dělat? A tak to bylo asi před těma 10 lety, kdy já jsem se poprvé tak doopravdy naštvala a tu paní jsem zažalovala úplně za všechno, za co se dalo, co tam dělala, co si dovoluje. Takže zase je to o tom. Ten systém nám sem bude házet všechny ty podsystémy, pseudosystémy, na kterými naskočíme. A Péťa tady zmínil příklad zrovna Domči od písně, který řekl, tak já z toho mám nějaký tantiemy, tak koruna z toho vylezla. Takže on je součástí, se stal nějakého systému, který nakonec se dře. I píseň za to, co vytvořila, když nebo někoho, kdo to použije za tu jednu korunu, tak zase je to jenom o tom, do jakého systému my vlezem pod záminkou, že nás to bude chránit a přinese nám to nějaký peníze a jaký systém budeme vlastně tolerovat. Takže kdo umí tvořit, tvořte, dávajte to k dobrušem, ať máte v první řadě radost vy, a když vidíte, že má někdo jiný. Tohle je přece ten nový věk. Ano. To, proč vůbec něco děláme, ráno vstáváme. Takže tady se připoju k tomu, že kluci dostáváte dárky a k tomu, co říkal Jirka. Dovedete si to představit? Ano, dovedu.
2: Tak a já vám tady ukážu.
0: Mám z toho radost, když něco vytvoří, no. A ne ještě si myslet, že si to nějak ochráníte. Ten svůj výtvor. Když si to chceš vytvořit, ještě... tak je to pořád jeho.
1: Ano, a můžu ještě ke Zdendovi. My jsme totiž všichni se tady nějakým způsobem už uznáme a teď Zdendu jsme nechali vplout tady na něj otázky, co se týče Zdena nám o sobě ještě nic neřekl. Dárek.
2: Řekne. Já vám pak řeknu, co to je. Zdeňo.
0: Tak jo,
2: klidně, no. on už byl v Dežavičku, aj z partio muzikantů hanácké, a bylo to hned po, vy jste měli nějakou zkoušku nebo něco, takže náladička dobrá byla, no, tak jste pěkně to tam rozjeli. Takže jestli teda, přátelé, my máme čas, jo, pokud vy nikam nespěcháte do terénu, do hmoty, my čas máme, takže můžeme to uvolnit, jo, Marci, neboj se, uvolníme to, ale pak zase dáme něco takového, aby se to dynamicky prolínalo a pak vám prozradím, co je tady toto, jako jo. Dáme prostor Zdeňo Ochovi.
0: Jo. Tak já vás ještě jednou zdravím. Jak jste už poznali podle mého hlasu, tak já jsem velice blízké příbuzné tady Petě, jo, protože on je kučera, já jsem taky kučera.
2: Kočera, no.
0: My jsme sice z jednoho okresu, ale nejsme úplně do rodiny, ale my jsme se tak zblížili už v mládí, že vlastně jsme k sobě tak nějak, já nevím, asi jsme taky nějak tak duchovně spojení, protože my se pořád bombardujeme zprávama a pořád o sobě víme. Já jsem věděl, kdy on byl v Anglii, já jsem věděl, kdy přijel z Anglii, já jsem věděl, že byl tam, já jsem věděl, že je tam. A prostě o něm pořád všechno vím. Já ho pořád potkávám a i ve svých snech, že bychom spolu tak jako nějak spolu zžití jako muzikanti a to, že vás tady sleduju a poslouchám, máme vlastně prakticky podobné názory, tak možná i proto on mě preferuje tím, že se občas tady vynořím u vás na tady té platformě, co tady máte ve studiu Deja Vu. A samozřejmě jsem nastívil i píseň, byli jsme u nich na Vysočině, když by ještě bydleli, takže pořád jsme tak nějak ve spojení, dokonce jsme společně zabřokali jednu krásnou písničku, kterou jsme spolu nahráli, no. Takže spíš jako tak přes tu hudbu se známe, no.
2: A já můžu aj prozradit, Zdeňo, že my jsme chodili aj ze společnou babou, že, tehdy za mlada.
0: Jo, jo.
2: No?
0: Ne, já zasno, ne teda, já ne.
2: Ty s ní nechodil, ne?
0: Já jsem s ní byl kamarád, já ne.
2: Aha, tak
0: ne, ne, ne.
2: Ale ona o tobě básnila. Básnila o tobě a to už jsme chodili spolu. Tak jsem myslel, že jste spolu
0: tak
2: chodili.
0: Tak jako...
2: No.
0: No.
2: No, jak i, ale tak, tím, co říct, že tady ty bytosti, bytosti podobné přitahuje podobné a že vlastně my se stejně, my jsme furt jako by spolu no. S Libereckým, s Márou, s Marcelkou, s Ráďou, no. Tady s těma lidma prostě okolo, my, jak kdyby jsme se znali, teďka máme novýho no. Kamaráda, člověče, Michala Bartoňa ze Šumperska, on u nás tady byl pro Zvonkohru a my jsme... On se na nás dívá, Michal se na nás... Jo, Michal Bartoň, s láskou se vyprázdní, my jsme, ano. Takže, a to chci říct, jo, že my jsme se vlastně viděli po druhý v životě, on byl na nás na seminářu, ale už tehdy jsme měli pocit, že se známe jako staletí, tisíciletí, protože ty energie, ty ksichty už předvídáš, co ten člověk udělá jako v následující sekundě, jo, takže my se tak... Šelby, Zdeňore, Kočero, my se tak asi prostě, jsme se přitáhli, my jsme nějaká ta duchovní rodina, i tady na tom světě jsme se zase našli, víš? No a s váma taky, přátelé. A...
0: Já máš pravdu v tom, já tě tam skočím teďka ještě do řeči. Mně se stalo třeba včera, jsem byl na koncertě tady s mým synátorem, který ho tady vidíte. On už je teda teď už větší jak já, tady byl ještě takový menší. A... Přišlo tam, jako přišlo nám to, že jsme si zapomněli zbalit jednu šňuru do kláves. Normálně, my jsme přijeli, měli jsme za hodinu vystoupení, my jsme nebyli schopni zproveznit klávesy. Tak jediné, co mě napadlo, rychle se rozběhnu někde ve Štítech, to bylo po tom náměstí a někoho se zeptám, jestli takovou nějakou šňuru nemá, protože to je taková ta malá šňura do toho kazeťáku, jak byly ty, dřív ty kazeťáky, no ty rádi a ty starší. Taková černá, taková malá zdířka. A teď jsem tam viděl nějakou paní s kočárkem a přiběhl jsem k ní a říká mi, prosím vás, paní, já bych vás chtěl poprosit, nemáte náhodou, vy tu někde asi bydlíte takovou šňuru? A ona se na něj podívala, a věříte, že mám? Tak šla domů a donesla mi a já jsem ji obejmul a ona mě říká, Ježíš, já jsem tak ráda, že mě konečně někdo obejmul. Říkám, paní, vy jste mě zachránila, tak proč jsme jí teda zahráli písničku? Šňuru jsme ji samozřejmě vrátili a vydržela tam s náma až do 8 hodin a s malým dítětem, to se na nás pořád usmívalo, velice příjemná paní, ale já furt, já pořád přemýšlím, jestli bychom se s ňou už někde neviděli, protože jak kdybych ji už někde viděl, nebo jak kdybychom se znali někdy z minula, no. Prostě jak kdybyste ti lidi přitahovali, prostě jak kdyby najednou na někoho narazíte, ten člověk vás neodfrkne, jak kdyby jsme se znali, já nevím, 20 let, já nevím. Tak to byla taková jenom příhoda na zpestření. Předávám slovo zase tobě do režie.
2: Já jsem takový režisér, člověče, dneska, že tady nestíhám vybírat ty témata, protože já to chci totiž zachovat, teď je moderní říkat vyvážený to vysílání, jo, aby to nebylo úplně zase extrémně do hlubokých témat, protože od toho máme buknutý nedělničky až do konce roku 26, to můžeme Máro kdykoliv spolu, aj s Jurou, ale dneska je tady Marcelka a Ráďa tady je, už vykukuje, takže já bych to klidně odlehčil, ale ještě předtím, já vám tady něco ukážu, když jsme se bavili o těch darách, jo. Počkej, já tady vyhodím Shelbyho z toho, ať to tady vidíte, jo. Víte, co to je? Není to klobása ani jako salám, jo?
0: Loutník?
2: No, jsi blízko. Když jsme se bavili o těch darech Matky Země, co si nemůže nikdo patentovat, děcka. Toto je jihoamerický tabák, nebo tabák, bylina, rostlina, mapacho. jo, z které se dělají vévary, výluhy, pije se to jako čaj, říká se tomu dědeček tabáček. A normálně se to aj hulí. Má to krásnou zemitou chuť, jo, prostě je to perfektní, prostě je to bytost, jo. Ale, co chci říct, jo, je to tak 14 dní, my tady tak spísni, pokud je to závislost, no, pokuřujeme tady ty tabáčky nějaký, jo, a říkám, kurňa, my jsme tehdy na Valašsku hulili tady ten mapačo, tehdy jsme ho si okupovali, jo, a bylo to hodně dobrý, a říkám, mně se tak po něm zastesklo, kdyby tak jako, no a jeli jsme tady ke kamarádovi a on to prodává, ale ta cena byla fakt pro nás jako nedostupná, hodně drahý toto je, hodně drahý, jo. Jako my vždycky máme tu hotovost jenom, nebo my takhle, my peněz máme jenom minimum, jo. My máme ty hodnoty jako jinde, jo, takže my fakt jako těch peněz máme akorát tak, jak se říká, jo. Takže jsme to zkrátka nekoupili, jo. No a uběhlo asi 4 nebo 5 dní a včera po koledách jsme jeli do hospudky a tam přijeli kamarádi naši z Peru a Petrucho, tady máš dárek. A normálně jsme dostali tady ten tabák, který má možná, já tě nevím, půl kila, 60, jako 60 deka, 60 deka, jo. Takže jenom chci říct, jak to funguje. Když si něco s čistým úmyslem v té hlavě jako zvizualizujete, tak ono se to, dřív to trvalo třeba rok, roky, dneska je to během pár dní a máte to prostě na stole. Chápeš? Takže my jsme tvůrci, my tvoříme svoje reality. Tak jenom tak jsem to chtěl o tom daru. A je to vlastně dar matky země, je to fakt je to tabák, nebo ten dědeček tabáček. Píseň to zváží, kolik to schválně má. A nikdo si tady toto, kurva, nemůže patentovat. To nesmíme dopustit, aby to někdo prostě prodával za těžký prachy prostě, jo. To patří všem. Samozřejmě náklady jsou na to zpracování nějakým způsobem, na tu sklízeň, na to balení. To je tak krásně s láskou zabalený všechno, jo. Ale má to sloužit všem ku prospěchu. A fakt je to vynikající. Až se uvidíme, tak já nabalím nějaký cigárka a dám vám. A my se uvidíme, protože si myslím, že Marcelka už se... Já se si... Kolik? Bez 10 deka kilo to má, jo. A fakt je to tady hodně drahý teda, jo. Ale na tom je navázaný hodně biznismenů, tak to řeknu. No, dobrý. Tak...
1: Já myslela odběratelů, protože teď si budu protiřečit, jsem řekla, že nemám ráda tu matematiku, ale já už to dělím, víš, pro kolik lidí to vystačí.
2: To vystačí pro hodně lidí. Pro hodně lidí, no. Ale my kouříme zvláštní a náruživě, i když třeba hlavně teda ráno u toho kafička a tak, jo, takže... Ale ono to je fakt, to je spíš, jako to se dá zalít horkou vodou, vypít to jako čaj, no, má to mnoho způsobů využití. Ale to je jedno, to už je okrajově, kdo chce, tak si zjištěte informace ohledně dědečka tabáčku. Ale jenom jsem chtěl říct, jak funguje ta materializace, jo, těch myšlenek. A děje se to čím dál víc. A těch případů bych tady mohl říct daleko víc, ale můžeme otevřít další téma. Nebo máte k tomu něco, dědeček tabáček, Maro, Marcelko?
1: Já jsem se, Peťo, chtěla zeptat, když jsi řekl, ty jsi řekl mapačovi. Mapačo. A já znám jenom lapačo, což je ta kůra, co se zalívá jako čaj. A teď jsi řekl u toho mapača, že se to dá vařit i jako čaj. No tak já to lapačo, co tady mám jako v butylce na čaj, si taky můžu ubalit do cigary. Ne, to se jenom ptám, jako neznalec. Má to co společného lapačo a mapačo?
2: Ty prosím tě, já jsem tomu tehdy říkal taky lapačo, jo? My to máme po druhý tady tu štangulu. A vím, že lapačo taky něco je, písně se možná podívá, nevím, lapačo taky něco je, ale mapačo je ten dědeček tabáček, jo, který se rád zalít vařící vodou nebo 80 stupňovou a potom popájet. Takže víš, Marci, ale ty si můžeš zalít, co chceš, ty si zalít, co chceš, jo?
3: Třeba i nohy.
1: Já jsem čekala, že přesně
2: já,
1: Mára...
2: Pozor, já jsem si teďka zalil, na to mě navedl Mára, dělám si kvás z červené řepy a toto už je asi třetí várka, už jsem vypil kvásek z červené řepy.
3: To je vynikající.
2: A cítím energie, cítím, jo, aj ta...
5: Lapačo je drcená kůra.
2: Lapačo je drcená kůra.
1: No, já ti ukážu písni.
2: No. Takže Marcelka odběhla pro Lapačo. Maro, co ty?
3: Ale červená řepa.
1: Tady. Trcená kůra. Takhle vypadá. Takhle to totiž vypadá jako tabák. Jo? No. Ale pije se to. Tak ano. Jsem chtěla vědět, jestli je to to samé, prostě ta kůra, takhle to vypadá jako...
2: Ano, píse, no, prostě. Písni, prosím tě, podívej se na co je Lapačo a Mapačo rozdíl.
5: Jako, Mapačo je posvátný tabák.
2: Mapačo. Mapačo je posvátný tabák a Lapačo...
5: Lapačo je vlastně taky bylina, která se používá k vývarům, že můžeš obkladům a čaj.
2: Je to taky posvátná bylina, no tak vidíš, tam se to liší M a L, takže ono to bude asi podobné. A co si budeme povídat, to jsou jihoamericky, to u nás není, pro nás je to exoticky, jo, takže o tom jako moc nevíme, no zase, my jsme hulili startky a marsky a kleje a BTčka, bulgar tabak. Děcka, nám tady přiletěl pěkný komentář. Zdravím vás, člověkovia z Espania. Ráda by som poděkovala neznámé osobě, která v komentářích někde na YouTube napsala o vašem programu a už měsíc vás sledujem. Děkuji za hodnotné informace. Takže denní 38, denní my taky blagadaríme a jsme rádi, že nás sleduješ. A možná nás sleduješ díky tomu chlapcovi, nevědomému tvůrci, který vyrobil ten krásný obrázek blbý a blbější a tím jsme se dostali ještě do většího zájmu a ten algoritmus sledovanosti se pěkně spravuje, jo? Takže on je dobrý sice a tak, děcka, to vám chci říct, my vysíláme teprve od června letošního roku, kdy mělo tadyto studio asi 11 odběratelů, jo, a první vysílání bylo tehdy jako pozvánka na živáč a to bylo s Jirkou Petrášem, který ho tímto zdravím. Já jsem mu taky posílal pozvánku, ale on chlapec pracuje v nedělu ve Hmotě, takže on se asi nepřipojí. No a od toho června je tady možná, já nevím, jestli je 80 vysílání nebo kolik, nebo ještě víc, jo, a myslím si, že studijko pěkně jde, ale nejde o to, jakože teďka. My nejsme žádní komerční ti, jako víš, prostě magnáti, ale už to třeba bude mít 600 odběratelů, co si myslím, že za půl roku. A ještě ty naše témata, jo, to je velmi úzký okruh jako těch sledovačů. My tady nemáme, kdybychom si tady třeba vzali, já nevím, hřeporýský prase, jo, tak najednou máme sledovanost jak svině, jo, nebo některý takový ty různý prosystémový, anebo ty kontroverzní, jo, nebo Ondřeje Vetchýho například, taky tady mám s ním videjko, jo, ale my tady fakt máme jenom kvalitu, i když nevěřte nám, zjišťujte si sami, jak to všechno je, jo, tady prostě komentář dobrý, ale fakt si zjišťuj, protože jako Mara vědomí, ten už se stal vědomým dávno a my jsme studentíci. Jirka Števkuj taky je na tom dobře, Marcelka taky. Já jsem studentík. Šel by to, že to je hanácký muzikant, ale taky se učí. Tak.
0: No hlavně od tebe. Ty jsi takový můj vzor.
2: Jo?
0: Ale taky tě obdivuju, jak ty s tou inteligenci tady všechny oslovil. Ještě něco dokážeš, chlapče, ty něco dokážeš.
2: Ale já to jako dokážu, co to...
0: My tady můžeme šoupat pod půčama.
6: Já bych to poupravil.
2: No.
6: Pardon. Já bych to poupravil, my se učíme všichni jeden od druhého, jo?
2: Ano.
6: Tady není nikde hranice.
3: Přesně tak. Protože jeden, když něco řekne jeden človíček, tak ten druhý človíček na to může navázat. A takhle se posouváme dál všichni. Jako jeden celek, jo? Takže to není hra jednoho, to je de facto hra nás všech.
2: A já bych to právě
3: každý
2: viděl.
3: Každý přispíváme nějakým tím zrníčkem.
2: To jsou, Maro, toto je v rámci informací třeba, mluveného slova. Ale já vidím tu novou společenství, a ten případ, že každý z nás něco umí, každý něco vyrobí, ano, no a těch výrobců bude hodně a budeme si to zboží prostě vyměňovat, jo, a tak dál, takže jeden od druhého se učíme tady v rámci informací, no a tam se potom budeme učit i řemesla, anebo si řekneme, dobře, tak já jsem muzikant, tak nebudu chodit, já nevím, na zahrádku nebudu pěstovat rostliny, když to třeba umí Marcelka, jo? Nebo Mára zase je ten řemeslník, ten umí spravit dům, auta, Shelby je taky muzikant, takže my tam budeme taková ta kulturní vložka vždycky, jo? Jura Štefek, to je taky všestranný řemeslník, jo? Takže tak vidím to nový společenství.
0: Ale zapomněl, že já jsem ještě i montér, jo? A ne jsem muzikant.
2: Já tě znám jako hlavní muzikanta. Já jsem tě pracoval, ještě neviděl nikdy v životě, člověče.
0: To budu rád. Nebáš pravdu, jo? Člověk něco hubí lepší a něco hůř.
2: No, tak přesně tak, takže já taky zůstanu ale u svýho.
3: Tady přesně o tom, co chceš od života. Jo? S čím se spokojíš? A člověk je prostě tvor, který furt něco hledá, po něčem bádá, něco zkouší. Jo? Ten se nespokojí se stereotypem.
0: Přesně to.
3: Ten se chce furt posouvat dál a dál a dál. Ne, že tady jsme skončili a co, a jo, a teď jsem vyšel ze školy a teď budu dělat 30 let otroka, nebo kolik, nebo 40. No a pak, že mě čeká ten důchod, to je vyhlídka na život, jo. No to je hodně špatná. Jo, ten člověk má jít furt dál a zvědomovat se a učit se, furt se učit. Ta škola, co si říká škola, ve skutečnosti není školou, ale škola začíná teprve, když vyjdete do toho života. Jo. Takže vy se učíte konkrétní věci, které vy v životě potřebujete. No a tady stačí jenom ty věci rozvíjet dál a posouvat se dál. A ne, že ježišmarja, já jsem zedník nebo elektrikář, no a to mi stačí na celý život. No to mi nestačí, jako, to je hodně málo. Jo, každý, a to je právě to, že každý to dokáže, každý. A ne, že nedokáže, ne, dokážeš to taky, ale tady to je jenom o tady tom, že ty nechceš nebo chceš.
2: Marci,
1: Nebo tě to přinutí. Tati, ty jsi řekl, my jsme jakože nové studio, samozřejmě původně hudební, vysíláme od června. Já si ten turbulentní červen pamatuju moc dobře. A v tomto chci předat třeba tu vlastní zkušenost, že já doteďka třeba nevím, jakým způsobem jsem se vůbec, nebo uvolila k tomu, že jsem takhle si tady sedla a ty svoje představy o tom, jak by ta budoucí společnost měla vypadat, o tom, jak ten systém poslat. Dneska nejsem zprostá, nejsem tam odplul, jak to vlastně udělat. Tak já jsem se v tu chvíli třeba jevila jako někdo, kdo si je jistý, nebo kdo si se vším ví rady a ví, jak se to dělá, ale já jsem v první řadě potřebovala to dát do éteru. A ten největší efekt, který to v tu chvíli mělo, že najednou radím, ruda, tak jsem zjistila, kolik lidíček je na tom úplně stejně jako já. A my jsme se pospojovali, ale hlavně my jsme se s vámi, kteří jste měli ten pocit, že nás potřebujete, posouvali a učili a byli silnější. A to, co nás dělalo ještě silnějšími, bylo právě to, že jsme zjistili, že vy jste potřebovali jenom tak málo, jenom tak nakopnout, jenom tuhle informaci. Pak se najednou začali být stejně vzdělaní a vzdělanější a přinesli jste nový impuls. A to je, Péťo, to, co se ti se studiem povedlo a bude, věřím, ještě v jiných rozměrech dařit dále a dále, pospojovat ty lidi a dělat je silnějšími. Mára, se přiznám, že je někdy takový jakože radikální a nevoďte je za ručičku a lidi musí sami a každý sám za sebe. Na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu za toho půl roku vidím, kolik i tahle podpora, byť je virtuální nebo jenom slovní, kolik lidí dokázala podržet. Občas to není jednoduchý ani třeba pro mě, ale je pro mě příjemný, když jdu se psem a mluvím, třeba Roberte, teď tě zdravím, a Robert řekne, já si vlastně se vším vím rady, ale jenom, že jsem s tebou mohl mluvit, tak mi to dalo hodně. A to je to, proč jsme se tady setkali, nejenom proto, abychom si házeli takový ty fyzický berličky, jako tady Tomáš, tohle napíšeš, ale my se opravdu držíme i psychicky jeden druhý a máme, získali jsme hlavně tu sílu a to vědomí, že v tom nejsme sami. Takže nás to nakoplo, zbavujeme se těch okovů a začínáme tvořit a tvořit a tvořit a to je na tom nádherné. Mm-hmm. Takže za to ti, Péťo, budu děkovat každý den. Tak. A Márovi samozřejmě, a Jirkovi, a Stendo, a teď bych mohla jmenovat všechny, co jste se tady, vyskytli. A
2: jako já beru jako takového prapůvodce fakt toho Jirku Petráša, jo? Protože on nás vlastně tak propojil. Jo? Takže mu jako veliký blagadár. A pak už to chodilo, pak ty, Mára, no s Jirkou Števkem, Libereckým už se známe nějaký ten pátek, jo? A taky cítíme hodně velký příbuzenství, i duchovní, jo, že jsme sourozenci, jo, na těch jiných úrovních, no s Márou to taky nádhera, i když, jak říkáš, Marci, on ví, on je východ, východňár a on to má prostě až někdy jako bez ohledu, jo, ale je to tak, že ne všichni lidé jsou na té úrovni jak Mára a někdo si potřebuje jako já, potřebují tím procesem projít trošku jemněž, jako trošinku, jo, a sami pochopit. Píseň kolikrát řekne, vidíš to, já jsem měla pravdu, ty jsi mě tehdy neposlechl, kdyby jsi mě poslechl, tak už to víš dávno. A já říkám, ale písni, já to nechci vědět dávno, před časem Kairos, jo. Já si k tomu poznání musím dojít sám, nějakýma způsobama, nějakýma prostě kontemplacema, poskládáním si puclí do hlavy, to na to potřebuji přijít sám. Ale Mara to dělá perfektně, jo, on mě hodně posunul, hodně mě posunul a posunuje neustále. A já, jestli můžu, přátelé, já pustím jedno z našich dřívějších vysílání, kde už jsem měl tehdy tu vizi o té komunitě u kulatého ohniště, jo, a potom, Marci, bych pustil tvůj příspěvek, to videjko, jak my teďka jsme v tom područí toho satana, jo, který trvá těch 250 let a pak vlastně přijde k tomu novému společenství. Ale bacha, to nepřijde samo od sebe. To přijde až tehdy, když my budeme probuzeni, jo. Ne, že my budeme, teďka budem u mapača čekat, až to přijde, až ten satan zmizne. Hovno, my musíme prostě makat na sobě. Ale je to tak už, jak si je to tak už nastavený, že by k tomu mělo dojít, jo. Že i to probuzení, však Maro, ty víš, všude se lidi probouzí, po celém světě. Je to tady.
3: Je to tak.
2: Takže pouštím, jo?
3: Je to obrovský. Svý hodnoty.
2: Mě už několik let mám před očima nápis Kuko. Kuko. A já říkám, co to je Kuko, jo? A pak jsem to rozkodoval, je to komunita u kulatého ohniště, jo? Kde sedí v kruzích takový ti od těch nejmoudřejších až po ty učně, po ty studentíky a každý má denně nějaký úkol v té vesnici nebo v té osadě nebo v té komunitě, každý prostě k čemu má vlohy, schopnosti, talenty, někdo obdělává půdu, někdo vyrábí něco ze dřeva, někdo loví zvěř v lesích jenom pro potřebu té vesnice, která je naprosto soběstačná, kde vlastně ti starší moudří předávají ty své zkušenosti, to znamená, že jakási taková škola je v té vesnici, žádní kantoři někde mimo, jo, prostě jenom praktické věci. No a to mám asi třetí rok, složil jsem na to i hudbu a tak nějak mě to provází tady ta vize, jo, takže je tu pozornost myšlenky, tak každý z nás je tvůrce, jo, takže je možné, že už někde tady ten, no a čím nás bude víc a bude mít od těch nápadů, jak to zdokonalit víc, no tak to je možná potom ten nový zlatý věk, jo, ten ráj. A takže já se velmi těším, až fakt tady ten systém se zhroutí, protože na co jsou nám potištěné penízky, jakási fiat měna. Jo, nám stačí jako tvůrcům prostor, abychom měli tu spolupráci s jinými, výměný obchod.
1: Ty jsi teďko neřekl a řekl si jako větu, já jsem ji dlouho používal stejně jako ty. Já se těším, ano? Až se ten systém zhroutí. Jenomže on On se nezrůtí. On zanikne tím, že my budeme tvořit a vytvoříme něco mnohem lepšího, krásnějšího, příjemnějšího.
2: On se nedá spravit, popravit, on je potřeba, aby se prostě zhroutil. Jakým způsobem to bude, jestli sám imploduje, zanikne nějak nebo něco, ale prostě už nemá trvání, už nemá ani podporu stvořitele, protože že to je parazitický, zrůdný, monstrózní systém, který nemá trvání. A je potřeba ho nahradit.
3: My jsme ti, kteří máme vytvořit ten nový svět.
2: Ano. No,
4: on
2: vidíte.
4: On se zroutí, protože...
2: Marato krásně zakončil. Marato zakončil, my jsme ti, kteří máme vytvořit nový svět, on vždycky má bon mot. No, Jirko, promiň, že jsem tě skočil do řeči, mluv.
4: Ne, já jsem skočil, já se omlouvám. On skočí, protože nemá duchovní podstatu, je založen na materialistické hegemonii a tam prostě tady ta nová doba, co do ní vpouváme, tak prostě bude vyžadovat vlastně naši kreaci a všechny tady ty věci a srdce hlavně. A to tam prostě dneska není, dneska se všechno opírá o ty peníze. Ať člověk přijde kamkoliv, tak všude platit a já si říkám, je to hrozivý až, jo, ten systém teďka, tady ten současný. No ale skončí to, jsme u konce, s téměř před koncem a budeme vplouvat do nové éry lidské. Takže já se tímto vlastně s váma loučím, protože já jsem slíbil, že uděláme tady nějaký výlet po okolí v Liberci. Mám tady návštěvu, takže sliby se plní, že? Takže já se loučím. Přeji hezký den a já jsem vás zase dneska slyšel. Zase jsem nabitý úplně energií, protože jak jsme tady to je svobodný člověk ještě navíc, že jo, to číslo. Brali jsme tady tu numerologii. Takže bylo to hezký, no. Takže se s vámi loučím, mějte se hezky.
2: Juro, Ošanty.
3: Pozdravuji.
0: Ahoj.
2: Díky, vědomý tvůrče, krásný den, ahoj.
0: Ahoj.
4: Čau.
2: Čau. Tak přátelé, je nás mnoho méně, ale pouze fyzicky tady ve studiu, jinak energeticky je nás stále více a více. Takže já tady Juru vykopnu ze studia a my můžeme pokračovat dál.
3: Ale já, Petruko, jenom ohledně toho srdíčka na tom, na tý kadibute, jo? To je jenom hezký znázorněná ventilační mřížka, víš, nebo ventilace.
2: Maro, mě těší už jenom to, že nad tím přemýšlíš, jo? To bylo fakt to bylo odlehčující téma, ale je vidět, že ubyla hodina a tobě to říkám.
3: Já jsem technicky založený, rozumíš?
2: Já musím
3: něco rozebrat do detailu.
2: Já jí musím něco říct, kurňa, to tak nejde, abych na to neměl názor. Musím jim něco říct, jako, ale dobrý, beru, jako je nám všem jasný, že to je odvětrání, jo? Ale mě zajímá ten tvár, jo? Zkoušel někdy srdíčko pilkou přímočárkou, to musíš jako si nakreslit a oběd. Když tam nakreslíš kosočkovec, tak to máš raz, dva.
3: Hele, a zkoušel jsi někdy vyříznout přímočárkou dřez? Kuchyňskej?
2: Víš, že jo, já si vzpomínám, já jsem ho překlopil. Vzduchem jsem ho překlopil. Tesařskou tuškou jsem si udělal linii, a přímočárkou jsem to objel, ale já jsem si musel navrtat dírku na tu přímočárku a tak jsem jel. No zkoušel jsem, co by ne?
3: Hele, já už jsem vyřizoval takový věci.
2: A vůbec?
3: Hele, to je ta tvořivost.
2: Lidová tvořivost a přišel tady Ráďa, tak zkusme to zase nějak třeba odlehčit nějakýma vtipama nebo zážitkama z natáčení. Já pak tady mám další videjka, jo, nachystaný takový akorát, no, prostě srandovní, sice na vážný témata, ale srandovní, jo, takže Ráďo, ty jsi přišel teďka ze hmoty z terénu asi, co jsi tam viděl, viděl jsi kadibutku a srdíčko?
7: Ne, to jsem neviděl, viděl jsem mlhu přede mnou, mlhu za mnou, ale jinak krásný vzduch, jako čerstvý. No, a teď se chci tam užívat, samozřejmě.
3: Ale tady už jsme sluníčko neviděli už nějaký čas. Tady je pořád zamlží, no prostě se sype.
7: No tak víme proč, jo. Ale ono tohle taky skončí.
3: Všude.
7: Hmm.
3: Jo. To je, Hele, to oni chtějí, aby ty lidi měli ještě snad větší deprese, než mají. No. Jo. Protože ty lidi už budou pak tak manipulovatelní. Jo.
1: Hele, téma manipulace. To by bylo, já jsem nechtěla ho rozebírat, to téma manipulace, a říkala jsem si, to si dáme na někdy, protože manipulace je úplně všude. Ale Máro, my jsme s Peťou na tebe něco přichystali. Pamatuješ si, Peťo, jak jsme říkali, zkusíme nachytat Máru na téma manipulace. A my jsme normálně se tady dostali do toho, že jsme, jak jsme u těch číslovek, pamatuješ si, Peťo, jak jsme počítali a dohadovali jsme, jak se to vyslovuje těch 7 a 5?
2: Ano.
1: Pamatuju
7: si. Jestli 7 a 5.
2: Počkej.
1: Ale Mári.
2: No, Martelko, polož otázku.
1: Ano, položím otázku. My jsme se tady, protože tématem byly moje sprostá slova. A já jsem řekla, že žádná sprostá používat slova nebudu, abych nemusela vydávat druhý den slovníky a zveřejňovat je na sociálních sítích. A teď jsme dospěli do toho stádia, že jsme tady něco počítali. A dohadovali jsme se, jak se řekne výsledek, jestli 7 a 5 jsou 13, nebo je 13. Máro, co ty na to jako Čech, jak poleno?
3: Já myslím, že je 12, ne?
2: Ty vole,
7: chytnej.
1: Vidíš to opět,
7: já jsem to včera Marcelce říkal. Mára je jediný, který se chytne.
2: Máro, nedoběhneš.
7: Který se sněví, o čem
2: to je. Nedoběhneš.
3: Já, hele, Šel, já nechci to řekne, že už tě mám přečtenou.
7: Přesně, přesně. Ty už jí znáš jak svý boty.
3: Ne, hele, jak už ti to lidi moc zakabulujou, no, tak už to vždycky čekají nějakou lišárnu.
7: Ano, ano, ano. Ne, to jsou vždycky ty lišárny, ano.
2: Toto je ukázkový školní učebnicový příklad a proto pustím k tomu takové průvodní videjko. Ano, a je to tu.
8: Školní systém pro nové lidi. Uvažovali jste někdy o tom, proč se škola podobá tovární hale? Zvonění, které určuje začátek a konec činnosti, přísný rozvrh, stejné uniformy a učitel jako dozorce, jehož slovo je konečnou pravdou. Celý život nám říkali, že to vše je kvůli disciplíně a získávání znalostí. Ale co když byl celý vzdělávací systém vytvořen ne proto, aby vás naučil přemýšlet, ale aby vás donutil zapomenout? Zapomenout na to, jací byli vaši předci, jakými technologiemi disponovali a jaká katastrofa se ve skutečnosti stala v 19. století. Podívejte se na demografické údaje z poloviny 19. století. Vidíme nevysvětlitelný nárůst počtu sirotků po celém světě. USA, Ruské impérium, Evropa. Odkud se vzaly miliony dětí bez rodičů v období, které je nám popisováno jako éra průmyslového rozkvětu a relativní stability? Mluví se o epidemiích a lokálních válkách, ale čísla se neshodují. A na scénu přichází pruský vzdělávací systém. Mu prospívá shromažďovat tisíce dětí do obrovských cihlových budov podobných kasárnám a učit je podle jednotného standardu. Právě v 19. století, jako na povel, se po celém světě začínají stavět nebo obnovovat zruň obrovské budovy siročinců. Vezměte si například vychovatelský dům v Moskvě nebo podobnou instituci v Londýně. Jsou to obrovské komplexy schopné pojmout tisíce lidí. Když se podíváte na architekturu těchto budov, mnohé mají zasypaná první patra, ta samá okna jdoucí do země. Vykopány, rychle opraveny a nasvány přeživšími dětmi, jejichž paměť bylo třeba přepsat. Ve Spojených státech ve stejné době spouštějí Orphan Trains vlaky sirotků. To rozsáhlá operace přesunu obrovského množství dětí z přelidněných měst východního pobřeží na divoký západ. Děti byly odtrženy od kořenů, měnila se jim jména, příjmení a hlavně životopisy. Byla potřeba tak masivní migrace a promíchání, aby si nikdo nemohl vzpomenout, co bylo předtím. Vždyť pokud neexistuje dědeček, který by mohl vnukovi vyprávět o tom, jak osvětlovali města atmosférickou elektřinou, vnuk uvěří učiteli, který řekne, že elektřinu vynalezli teprve včera a že musíme spalovat uhlí a ropu. Příště pokračování. Tartarie nezanikla a je stále slyšet.
2: Tak, přátelé, vidíte, že teda, jak to je, učit se, říkal Ulianov, a přitom ty školy jsou kriminály. A Ráďa je odborník na děti, no, Mára je odborník na všechno, Shelby je taky odborník na hodně věcí, Marcelka už jde. Tak co na to, školství, co říkáte na školství současný, nebo vůbec obecně, historie školství, co... Jaký to má jako potom dopady na toho človíčka? Je úplně teda jako indoktrinovaný nebo co? Učí tam něco, co se dá použít vůbec pro život v těch školách?
1: To je otázka pro nás, pro všechny. Asi pojďme si říct, co jsme v té škole dělali. Než se k tomu, a co jsme hlavně z ní se naučili pro ten život, jak řekl Mára správně, škola začíná tehdy, když jsi v praxi a uvědomíš si, co vlastně chceš dělat, můžeš dělat všechno, čas se učíš. Ale včera ke mně přišla informace, kterou jsem vůbec nevěděla, že Trump zrušil ministerstvo školství, jelikož osnovy Spojených států školství byly založeny na tom pruském modelu, vychovej dělníky a úředníky, kteří budou poslouchat na pruském modelu. A ty jsi to tam pustil, já jsem vůbec nevěděla, že jsi ještě vyhrával tady to video z té Tartárie. No, téma školství. No tak pojďte, hele, Mára už nám několikrát říkal svůj příběh ze školy, ty taky, Péťo, ty jsi ho ještě neříkal, no. A z Denda taky ne, tak pojďte pustit.

0: se nějak točíme furt v kruhu.
1: Jo, že jste viděli papouška.
0: Jo, že no papoušky jsme to dne probírali a nějaký ty autory zase nějakých knížek, říkám, co pak mě zajímá nějaký ožrala, co kde něco napsal, nějakou knížku. Mě to nezajímá, to byl jeho život nebo jeho vize, ať si to čte, ale ne, že já musím přebírat jeho myšlenky. Jo, a ale to vidíš, že všechno jsou jenom zbytečný manipulace. Protože jak když budu se chtít zajímat o fyziku, tak se budu zajímat jenom o fyziku. Jo? Když ji budu potřebovat, ale ne, že já ji nepotřebuju a já se ji učím. Na co? Proč? Nebo vemte si zlomky. V matematice, všemu ti jsou zlomky v životě.
2: Ale nám
0: plus minus autobus zatím to končí.
2: Ale nám například s Peťou včera byly zlomky dobrý, když jsme počítali čtvrtinu z tisíce a dospěli jsme k 250 letu. Já se ještě vrátím.
0: Počkej, já to potřebovala tomu zlomky, jo?
2: Já jsem potřebovala jednu čtvrtinu, já jsem si vzpomněla, že jsme to ve škole malovali jako 1:4, že jo? Hele, ještě můžu se vrátit k tomu, jak jsi řekl, jak jsi řekl Máry, že co pak mě zajímal, kde jaký ožral. Hele, ale jeden ožral mě zajímal. A to byl Charles Bukowski. On svoje největší díla a ty největší svoje hlášky vytvořil vždycky pod vlivem, ale jedna z jeho úžasných hlášek je, že svět patří těm, kteří se neposerou, a tím jsem možná dal souvislost mezi tou kandibutkou a školství.
0: Já to. Pokud ty chceš, tak si to prostuduj. Jo? No vůbec tady jde o to, že ne, že tě někdo do něčeho bude nutit. Že tohle a z toho tě bude zkoušet, co ty mě máš co zkoušet z něčeho. Já si to přečtu, vím o tom a tím to pro mě hasne a jdu dál zase. Ale tady to školství furt se opakuje, furt jenom jakože zkoušej, aby si tady si vymazával mozek. A dává si do hlavy úplně nepodstatné věci a pak ti řeknou, no ale já za Pythagorovou větu. No a co? A co je ti? K čemu ti jde? Ty Pythagoro. O gravitaci, jo, a gravitace chcem, gravitace tam, ale přitom je to gravitační teorie, to není pravda. Jo, ale oni to vyučují jako pravdu, ti to nutí jako pravdu, a přitom to není pravda, to je teorie. A další jiné věci, jo, sami teorie. To jsou ty lži a manipulace ve školách.
2: No, já si...
3: Zdenku nechám. Já se ti jenom říct tady na to video, protože jsem se o to nikdy nezajímal. Je to teda zajímavý, jako jak v těch školách ty děcka předělávali nebo přepracovávali na to myšlení těch dělníků, tak já se k tomu chtěl jenom říct. Pořád nějak se vracím, já nevím, 30 nebo 35 let zpátky, když jsem nastoupil do učiliště a byl jsem na internátě. Jsem si tam tenkrát připadal opravdu v nějakým vozovkách koncentráku nebo někde, kde nás jako úplně po té základce učili moresum dělníka, jo, prostě ráno budíček v 6 hodin, rozcvička, pak nástup, rozdělení do zaměstnání, pak jsme se vrátili, oběd, po obědě, nějaká jako příprava do školy. Každý čtvrtek bylo promítání, před promítáním bylo jako nějaký besedy a tak dál. Jo, ale to bylo jako před převratem ještě, já nevím, pak byl převrat, pak se to trošku uvolnilo, ty učňáky už se jako tak nějak začali jakože rušit. Ale už tenkrát, tady právě jsem si vzpomněl tady u toho videa, jak Peťa teďka poslal, že ono to tak opravdu bylo, že nás se jakoby k něčemu předělávali, aby jsme byli opravdu ta dělnická třída, kterou jsme bohužel zůstali, protože já nejsem jenom muzikant, já dělám tady ve fabrice v Signě v Lutině. Už teďka 15 let, předtím jsem vystřídal taky dělnický profese, takže pořád jsem dělník, člověk se nikam neposune, je rád, že dostane nějakou korunu. Dá se říct, že jsem ještě nikdy nebyl na nějaké té podpoře a tu hudbu dělám jako koníček, to Peťa ví, že. Takže nejsou jenom muzikantů, i montér. A jako, ale já když to dneska vidím, oni nás sice tenkrát k něčemu učili, aby jsme se k té práci stavěli tak nějak zodpovědněji, nebo to dneska, když přijdou ti mladí, tak to jenom slyším ze školy, protože mám dva kluky, že jak jsem tam posílal, to je jenom, musíte

0: jít na střední školu, musíte být vzdělaní, musíte kdesi cosi. A oni potom přijdou do té reality, do té fabriky a tam dneska, když tam člověk se pronde, to je jak někde v muzeu, tam jsou všude 50-letí chlapí, někteří před důchodem, a ti mladí, ti s tam utíkají, jim se prostě dělat nechce. Oni byli zvyklí z těch 90. let, všetci, no pohoda, všecko. Tenkrát nám učitelka nalískala, když to řeknu blbě, nebo učitel nám zatáhl nás, jako, jak se říkalo, za kotlety, když jsme zlobili. A dneska furt chodili nám furt, si stěžují učiteli, kluk dřív to vyřešili, bumbác, jako a bylo. No. Dneska je to prostě ta školství takový, můžu to říct, protože mám teďka toho 13-letého kluka. Dneska ty učitelky na ty děcka ani nestačí. Oni musí jim dát ještě asistentky, aby to tam vůbec zvládali v té třídě. Kolikrát je mi jí líto, že mají z toho jako nějaký psychický problémy a že potom musí odcházet a nezvládají to, kde si co si. Prostě je to postavený, řekl bych, to školství celkově tak jako na hlavu. No. Takže to s tím souhlasím, s tím videem, předělávali nás na lidi, ale dneska už to školství je takový, že tady tu mládež už nikdo nepředělá.
1: No, je to právě záměr, protože doplním, Zdenku, je to právě, to byl záměr po revoluci, aby se úplně zrušili řemesla, proto furt se tlačilo na to, že udělejte si školy, ať z vás něco je, jděte na střední, jděte na vysokou, ale vlastně díky tomu vlastně úplně zmizely řemesla. Dneska pomalu nesvěženete řemeslníky, když chcete cokoliv předělávat, opravovat. Já mám stavební firmu, takže vím, že jako co to je, když potřebujete třeba, nevím, nějakou odbornou profesi, ať už je to elektro nebo vodařina. Prostě ty lidi na to čekají třeba půl roku. A nejsou ty lidi. A ty mladí opravdu se jim dělat nechce, ale hlavně to neumí. A já, když jsem si jednou dával k sobě na Facebook, než mi ho teda zablokovali kvůli pravdě, že mám vysokou školu života, tak se to spousta lidí posmívalo, sami vychrychtánci a tak dále, jo, to je ten s tou vysokou školou života. Ale můžu vás ujistit, že to, co tvrdí Mára, že nejvíc vás naučí život sám, žádná škola vám to nezajistí, žádná.
2: Můžu ještě navázat na tebe, Zdendo, jak jsi řekl, v těch fabrikách vidíte ty starší chlapy už před důchodem a těm mladým se makat nechce. Já se nechci zastávat všech mladých, ale vlastně chci zastávat těch mladých, protože kdyby ta škola byla tvůrčím jakýmsi elementem v tom životě, někam je posunovala, něco je naučila, aby za sebou viděli tu práci, aby, pamatujete dílny, já je pamatuju, já ženská jsem dělala ty dílničky, tam jsme měli ten svěrák a mě to bavilo. A kdyby ty kluci totiž, to, co říká Ráďa, jak jim zrušili řemesla, kdyby to školství bylo postavené na tom, že hele, pojďme dneska si, dobře, zopakujeme si, co to je 1/4, zopakujeme si Pythagorovu větu, protože například, jak to je, těleso ponořené do kapaliny si po sobě umeje vanu, jak říká, to je Andromedu. Jak říká Archimedův zákon. Archimedova manželka říkala, že těleso ponořené do kapaliny si po sobě umeje vanu. Takže takový základní věci. Ale pak, kdyby to bylo, já nevím, holky, vaření, to samé pěstování, prostě bylo to proložené, aby ty mladí kluci, a mě to tam dneska, a nejen mě, chybí a vadí u těch kluků, že vidím, že nemají tu tvůrčí činnost, aby za nima bylo něco vidět. Já jsem předevčírem mluvila se svým kamarádem, Zdeňkem Tůmou, a on vychovával dorost ve fotbale. Celý léta, asi 30 roků to dělal. A on mi říkal, Marcel, kde se stala chyba? Kde jsme udělali tu chybu? Že dneska jsou ty kluci, jak ty říkáš, Zdeňo, zrovna ten věk 13, 15, no ale klidně i 20, že jsou buď rachitický typy, anebo obtloustlí. Že tak, jak to vzali od rodičů, že to je ten konzum, teď oni místo, aby něco dělali, tak koukají do těch sociálních sítí. Oni se fotí z těch posiloven, ale když po nich chceš, aby naštípal polínka, tak je za 5 minut ufuněný. Prostě tam v té manipulaci tím konzumem jsme dostali ty mladý kluky v tom, že oni v podstatě, bych řekla, nevidí smysl života, protože nevědí, co mají dělat. Takže ne, že bych se jich zastávala tak úplně doslova, ale v podstatě oni opravdu nevědí, co mají dělat, tak, aby byli v té naší společnosti užiteční. Tak já se, to je jeden z důvodů, proč se velmi těším, až my všichni tou tvůrčí činností přispějeme k tomu, že ten systém spadne rychleji. Už jenom proto, aby jsme té mladé generaci, ať je to chlapec nebo děvče, dokázali dát ten smysl života, aby byli součástí toho kuko, jak ty říkáš, Péťo, aby si je prostě vzal někdo pod palec, prostě dneska půjdeš se mnou se naučit, jak se vyřezává srdíčko na hajzl, třeba. Víš, jako, takže na tohle já se těším. Za mě školství ještě mělo ve své době jednu obrovskou nepěknou úlohu, a to bylo odebrat děti od rodičů. A hlavně od prarodičů. Já si právě tady jsem chtěla dát k dobru ještě, co Paulinka zmiňovala. To se mi velmi líbí, protože to je třeba moje vize. Pospojujme ty seniory s tou úplně nejmladší generací. Protože to, co já neumím, ty, no tady se obávám, že narazím, u Máry taky neumíš, u vás je to těžké se trefit do něčeho, co neumíte, tak si pořád ještě pamatují ty naši prarodiče. Oni už na to nemají třeba takovou fyzickou sílu, ale oni si to všechno pamatují, však to dělali celý život. A tady si myslím, zaplať pánbu, že jsme se v této době, mělo to svůj smysl, ještě setkali, že jsme se setkali generace Zdenku, tvých dětí, našich dětí. A ještě máme ty naši prarodiče, nebo ještě my něco od těch našich rodičů, jejich prarodičů si pamatujeme. Takže v tom hodně tady vyzdvihnu to, co říkala Paulinka v posledním vysílání. Naše budoucnost je v tom, že tvoříme a nebudeme vlastní děti dávat na převýchovu do jakýchsi ústavů, kde z nich udělají ve čtvrtek pejska a kočičku a v pondělí, já nevím, kočárek pro panenky růžové. Nebudeme je tam přeci dávat. To nejlepší, co v nás je, komu bychom to dali? Jeden druhýmu. No komu? Dětem, oni už na to čekají, jak na smilování. To bude jejich smysl života. Až se budou cítit užiteční v té společnosti, kterou oni tvoří. A když jim nikdo neřekne, hele, ty ale tvoříš tuhle společnost, ty sem patříš. No to je jedno, že se ti to dneska nepovedlo. Dneska se ti to nepovedlo, protože mně se to před 30, 40, 50 lety taky nepovedlo. Ale dneska je ze mě mistr. Ty taky budeš. Jdeme dál. Tohle tak úplně jednoduché to je. A hlavně my jsme ty děti dovolili, aby nám je systém sebral a zprasil, vychoval z nich samozřejmě otroky, ale opomněli jsme ještě jednu důležitou věc. My jsme dovolili to, aby se naše děti přestali hýbat, že tam jako dítě už ve čtvrtý třídě, že byly odpoledky, že teda celý dopoledne tam sedíš a pak ještě 2 nebo 3 hodiny, ve čtvrtek máme odpoledku. Nejhorší zážitky mého života, když jsem si říkala, tohle přece není normální život, ať to skončí, člověk chtěl se nadechnout čerstvýho vzduchu, prostě někam vyběhnout. Mně se opravdu, já vím, že se to někomu nelíbí, ale mně se ruský model samozřejmě asi není úplně ve všem geniální, ale geniální už v těch školkách byl a je pořád, že ty děti jsou na vzduchu. A líbí se mi jeden model, co jsem slyšela v jedné ruské škole, že po každých 45 minutách, ne my jsme jak měli, a kdo půjde první na záchod tam a zpátky a rychle utíkám a rychle ten tahák, protože druhou hodinu píšem, takže takhle jsme byli zaměstnaní, ale tam to má jinak. Po každý 3/4 hodiny nějaké výuky, oni musí povinně strávit 1/4 hodiny na dvoře, takže jestli mají kluci tam rozehraný zápas a holky skákačku švihadlo, prostě vzduch, těm dětem chyběl vzduch. Takže za mě škola tak, jak byla nastavená, je doslova, teď se nechci rouhat, ty, co zažili koncentrák, tak vědí, ale v podstatě je to jakási forma koncentráku. Myslí si, co chceme, seď, nehýbej se, zkoušení, nervy, jak říkal Jarda Dušek, rychle, rychle, rychle, hlavně rychle, máme 5minutovku, rychle. Takže jsme to zprasili úplně dokonale. Tady samozřejmě, že ten systém sice řekne, ano, můžeš vzdělávat děti doma, ale už tě budeme kontrolovat, protože projdou nějakýma testama, jestli si je doma nadrčel všechno, co chceme, ale hlavně neumožnil těm maminám, aby vůbec s těma dětma byli doma, protože ten systém současně z druhé strany je tlačí. Za prvý do konzumu a za druhý, když na ten konzum chceš mít, tak si to vydělej, což ale v praxi znamená, že nemůžeš doma čtyři děti taky prostě učit, protože na to nemáš ten prostor, protože ta rodina v tu chvíli stráda. Pak se samozřejmě dostanu do té fáze, že zjistíte, že člověk tomu spokojenému životu za stolik jako hmotných věcí nepotřebuje. A v tom se mi zase líbí ten ruský model, jestliže dneska dokázali si tam teda odhlasovat nebo hlavně uvízt do praxe, že ženská, která vychovává doma děti, včetně ne toho, že jsou malinký a přebaluje a vaří, ale včetně toho, že se věnuje domácímu vzdělávání, tak je to bráno jako započitatelná doba do zajištěného důchodového věku, tak to se mi líbí. Ale my v podstatě nemusíme čekat, že si taky zrušíme ministerstvo školství. My se musíme dostat do těch komunit a bude to taková rychlovka, že si možná ani v tuhle chvíli neumíme představit. A to nám zachrání děti a nemusíme se bavit o tom, jestli školství chceme v téhle nebo v téhle podobě. My musíme děti, dokud tady ty prarodiče jsou, dostat do těch komunit a učit je ty praktické věci, které z nich udělají šťastný, tvůrčí a oceněný v tom KUKO, Peťo.
1: V tom chci ještě tady doplně, Celka říkala, že systém vlastně celou dobu vlastně vysával lidi, dokud byli schopní pracovat. Jakmile se dostali do důchodového věku, tak už je systém nezajímal, nebo nebyli pro systém zajímavý, protože už jim nepřinášel užitek. Takže začali učit ty mladí, vyserte se na ně, ty starý už nepotřebujete, takže je zavřete do důchoďáku a o víc se o ně nestarejte. Takže teď jsme v období, kdy vlastně starý lidi jsou zavřený, místo aby se spojovali s těma mladejma a předávali jim ty svoje celoživotní zkušenosti, protože to jsou nejlepší lekce do života, které ty mladí a děti můžou dostat, tak my je zavřeme někam tále do důchoďáku, tam se o ně starají úplně nějaký cizí lidi. Víte, co to znamenalo v době covidový, tam je zamkli, všechny je nabodali, nikoho se neptali, no prostě šílenosti. A my se musíme vrátit zpátky na značky a znova propojit ty starý s těma dětma, aby se ty malí děti jim budou dodávat energii, aby měli chuť do života, protože už se tam cítí jako odepsaný a naopak ty starý zase budou těm mladým dávat tu energii a zkušenosti. To je celý.
0: Si řeknou, my ty starý nebudeme poslouchat, ti staří nemají pravdu, my si to budeme dělat podle sebe. Ale dneska moja maminka řekla pěknou věc, já to musím říct. Tak co, kam toho vašeho Vojtu dáte na školu, čím se bude učit? On pěkně maluje jako obrázky a hraje na klavír a takový. No říkám, mami, víš, on se moc dobře neučí, tak aby šel na nějakou tu školu na to, Ježišmarja, tak ať jde na malíře pokoju. To bude mít krásnou práci, malovat pokoje. A mě tak blízko říkám, no to by bylo fajn, kdy on to má rád, on rád modeluje ty domy, aby vypadaly pěkně. Možná, že by ho to chytlo, to je dobrý nápad. A zase předala mi ta nejstarší generace rozum do hlavy,
1: ano.
0: Co s tím klukem udělat. A já úplně, ne, že by ho do toho chtěl nutit, ale já v tom vidím pro něho dobrou cestu, no. Takže není dobrý nenaslouchat těm starším, oni ti starší kolikrát řeknou něco moudrýho a mají pravdu.
1: Přesně.
0: Tak Peťa našu mamu zná, že?
3: Krásná
2: bytost. A já jsem tak velmi ráda za každýho rodiče, který řekne, jo, teď to je dobrý nápad. Ono totiž dřív, já si pamatuju, když jsem trošku rebelovala svojí mámě, jsem řekla, tak když chceš mít doktorku, tak já just jsem si napsala do přihlášky ošetřovatelka prasat. Ona mě tehdy zmlátila. Ale samozřejmě kvůli tomu rebelství, a to není důležitý, ale jeden z těch argumentů, proč ty rodiče ve své době nechtěli dávat děti na ty učňáky, nebo byla nějaká věc toho jak to, společenského jakože postavení. A druhá věc byla ta, že ty, který seděli v kancelářích, se nenadřeli a měli větší peníze třeba než ten dělník. Jasně, že byly výjimky, o tom žádná vím. Ale bylo tam takový to, jako malíř pokojů si moc nevyděláš, jako, já nevím, obráběč si moc nevyděláš, ale bacha, ta doba se během posledních 3 let, jenom 3 let, ono je to samozřejmě díl, ale teď je to úplně rapidní, 3 let tak změnila, jak říkala Ráďa, neseženeš řemeslníka a teď, když už ho seženeš, tak dáš cokoliv, protože ty na ten člověk, který mu se něco vytelí, tak dá nevím co za to, aby, protože víme, jak ženský jsou teď závislí, pračka, myčka a ono to nefunguje, tak dáte v tu chvíli třetinu svýho platu jenom, ať to funguje, hlavně, že jsem sehnal toho řemeslníka, takže úplně se to obrátilo a dneska zlaté řemeslo, nejen na výdělek, ale i na to, že ten řemeslník, já to vím sama, když jsem tady sehnala, já vím, že řemeslníka mám doma, ale ne všechno samozřejmě musí umět, tak v tu chvíli mu dáte oběd, svačinu, zaplatíte ho, ještě budete děkovat a číslo si uložíte a říkáte, chlapče, hlavně funguj dlouho. Takže změnilo se to úplně, takže pojďme do těch řemesel. Vždycky, když se tady s Ráďou bavíme, co kdo budeme dělat v tom novém věku, tak já říkám Ráďovi, už si odevři tu školu pro ty řemeslníky, než ti bude 80.
1: Ale ten můj děda tady na Šumavě, on byl braný jako národní správce Šumavy, protože ještě v době před revolucí tak byl schopný jezdit i za čáru, protože měl na to speciální povolení. A tady po Šumavě opravoval všechny střechy. Měl svoje učně, měl k tomu, měl do konce vodařinu, vodoinstalatéřinu. A mi vždycky říkal už jako klukovi, pamatuj si, že řemeslo má zlatý dno. A přijde doba, kdy děti budou tlačeny do škol a jednoho krásného dne to řemeslo bude platné, nebo ty řemeslníci budou placen zlatem, protože to nikdo nebude umět. A já jsem to tenkrát nechápal, ale dneska se to všechno naplňuje. A vemte si, je to nějakých 40 let, když jsem to slyšel poprvé.
3: Ale já jenom ohledně toho učení, já už kdysi dávno jsem měl takovou vizi, že udělám za vesenici, že prostě na louce prostě udělám tráť pro děcka, na čtyřkolky, motorky, buginy, jo, pro malé děti, aby tam mohli jezdit a prostě de facto učili se, jak ovládat ty stroje. Jo, už od malička. Jo? Protože dítě je velice rychle tu sedat varovat a to dítě se velice rychle učí. Takže tím, že třeba ty děcka by už jezdili, samozřejmě byli by do toho zapojení i rodiče, že jo? Ale já jsem si říkal, klidně bych tam i nakoupil ty čtyřkolky, zaplatili by si benzín, ať tam lítaj, ať dělaj, ať mají radost toho života. A hlavně, oni se učí ovládat ty stroje. Jo? Takže on už pak
1: bude
3: jednou opravovat. No a na druhou stranu, ty když tam seš, tak budeš opravovat ty, samozřejmě nějaký ty porouchaný. No a jsou zase děcka, který se k tobě přijde a budou zvědaví samozřejmě, jak se to dělá tohle, jak se dělá tamto. A tím pádem už vytvoříš zase mraky lidí, jo, a ty rodiče ne, tak říkám, tak tady dáš, já nevím, 100 na benzín, no až to projede, tak dáš si 100, anebo dáš příspěvek, nebo cokoliv, prostě udělat to na takový bázi, že ty lidi by to dělali tady ty věci s láskou. Ano. Ne pro zisk, s láskou. Uh-huh. Jo, aby ty děti byly, a tím pádem, na co potřebuješ pak nějakou autoškolu? Protože ty děcka se naučí jezdit, ty jim uděláš tady ty podmínky už od narození, jo, od dětí, a pro ně bude to ježdění automatická věc? A je jim úplně jedno, jestli pojedou v malý bugině, nebo na čtyřkolce, nebo jestli pojedou v nákladňáku. Protože oni už budou vědět, že když to přeženou, takže si rozbijou hubu někde. Jo? A ne, že je, on si tam udělal bebičko, on tam naboural, jde helmy na hlavy a jeďte hlava, nehlava. Říkám, ty si potřebujete rozbít huby, abyste věděli příště, že máte jít povolit.
2: Já teď jo? Můžu
3: jenom... A to je ta škola života.
2: To je ta škola života. Hele, kluci, když vás teďkon třeba poslouchám, já píseň náš určitě taky poslouchám, nebo posluchači, ty, který teď, nebo spíše ti později, tak s vámi určitě všichni souzní a tohle by si představovali pro svoje děti i pro sebe. A teď úplně slyším ty maminy, které teď jsou v té kuchyni, jedním uchem to poslouchají a říkám, no, to se vám to povídá, tak už aby to bylo, co máme udělat pro to, aby, pokud si teda dají otázku, co mám já udělat pro to, aby už to bylo, tak to je ještě dobrý. A nebo takový, už aby to bylo, tak to je krásná představa, aby ten můj kluk teda se tady zvednul z toho gauče a místo, aby čekal, co bude k obědu, tak aby ho musela volat, že jako Franto, umej si ty ruce od toho vole, už jdeme jako obědva. Aby ty maminy, ty rodiče i tatínkové, samozřejmě babičky, dědečkové se dočkali ještě toho, že zase se nám vrátí ta generace, která šla domů za tmy i později, šla domů zprasená, zapomněla přijít na oběd, tohle chceme. A teď pojďme si lidi říct, že nikdo jiný než my tyhle podmínky pro to, abychom si děti, nebo aby se děti vychovávali sami a my tomu jenom byli nápomocní. Co vlastně pro to udělat, aby se to stalo rychleji? Jedna věc je, tady se ještě vrátím, Peťo, možná ještě pustíš to jedno videjko, že si všichni říkáme, takhle bychom to chtěli, ale my máme furt ještě ten systém, ale my furt ještě musíme jít do té práce, protože máme ty hypotéky. Takže si nás vyslechnete a řeknete, krásná představa. No, tak teď si užijem Vánoce, je chvíli klid a pak zase pojedeme znova. Takže pro mě je tohle je obrovské téma, ale já už bych nechtěla, aby to bylo jenom téma, aby to byla praxe a hlavně, abyste si vy rodiče a všichni vy lidičky, který ještě pořád v tom jakože systému žijeme, abychom si uvědomili, že z hlediska energií, které tady teď jsou, byl ten rok 25 takovým jako trailerem k tomu skutečnému životu a hlavně k tomu filmu, který poběží v tom roce 26. A veme si to svoje vlastní rozhodnutí a jeďme si podle něj. Řekne se mi to jednoduše, ale základ pro to rozhodnout se, co budu dělat a já to jdu dělat teď hned, je, abychom se zbavili strachu. A tohle si myslím, že je pro všechny obrovské téma. Už jako v tomhle roce to bylo, tak někdo jsme proto něco udělali, někteří už si řeknete, já ten strach takový nemám, ale stále tam nějaký strach je. Chcete k tomu téma strachu, než já bych to téma strachu ještě chtěla jako posunout až na dřeň?
4: Tak já bych chtěl, pojď. Ale k téma strachu se dostaneme, pak pustím videjko, ale já bych uzavřel kroužek a ohledně k tomu školství a k té škole, jo? A za mě, za moji zkušenost, já už teďka dávno vím, že jsem uvěřil bludům, a sice od své maminky učitelky, která trvala na tom, abych měl vzdělání. Nemusíš vlastně nic umět, protože pracovat budou ostatní, ti hloupější, a ty budeš studovat, pak si uděláš vysokou, pak si uděláš magistra a doktora a budeš. A když říkali, no ale oni třeba mají méně peněz než třeba nějaký automechanik nebo zedník. To jo, ale prestiž, oni mají prestiž, jo, a ty budeš ten lepší člověk, lepší společnost. Takže já jsem uvěřil bludům, ale chci říct, že na základku, já jsem chodil celkem rád, jako my jsme tam měli partiu, střelili jsme s Kobičákem v divadle po hercích, jo, Flusbrokem na záchodě, jo, házeli jsme tam plastelinou po učitelkách, měli jsme tam celkem srandu. A já jsem se aj celkem učil rád, protože já jsem netušil, že to je indoktrinace, protože já jsem fakt z učitelské rodiny. A je to jaksi automaticky, že jsem tam chodil a studoval, jo. Na Gimplu už to bylo trošinku jako takový pro mě ztráta času, protože už tehdy jsem začal hrát na kytaru a v kapelách hrůzně, takže už jsem to bral jako, že toto nemusím, jo. No a potom, jak jsem se vrátil z vojny, spravovali jsme s první ženou, s Martinou, jo, domeček, tak jsem pochopil, co ta škola mě vzala, protože přišel zedník a řekl mě, na Miché Maltu, jo, tak Michá Maltu, říkám, kurně, jak se to dělá, nic neumím, jo. No tak jsem namichal nějakou Maltu, on to vzal, teďka začal házet, říká, ty vole, co to ješ, jak to je, jak sobolí hovno, ty jsi úplně blbé. A přátelé, já jsem zjistil, že já nic neumím. Ta škola, ta energie, kterou jsem vydával jako na to učení a na ty školní aktivity, mě vlastně znemožnila ten praktický život, jo? Ty praktické zkušenosti, ty praktické řemesla, vůbec postavit se k práci. Jediný dědek z baráku, děda můj, tak ten je aspoň trošku do té práce praktické jako vedl. Ale ta škola mě byla k hovnu. A já jsem si dokonce udělal, Marcelko, já jsem taky krysa úřednická, já jsem si udělal vyšší odbornou školu, jo, v miléniu. Veřejnoprávní akademie ve Vyškově. Takže já jsem normálně kancelářská krysa, jo, ale nikdy jsem se tomu nevěnoval. Jo? Takže prostě teď s odstupem času vím, že to školství je obrovský blud a je to ztráta času a vlastně z těch nauk v té škole, jo, jako teďka nepoužiju vlastně nic, protože všechno je jinak. Jo? A ty, jak jsme se bavili o zlomkách, jo? Čtvrtina z tisíce, tak to jsou selský počty, že? To je vlastně, to je celkem úsměvný. Takže za mě to školství a určitě jako děcka mám velký už, ty už škole mají za sebou dávno, jo? Takže tam už není co rozumovat, ale určitě třeba co se týče vnuku nebo vnučky, pokud budu mít nějaké slovo, jakože asi moc silné ne, tak určitě bych byl zastánce nějakého vzdělání domácího, jo, nebo nějakého alternativního, ale určitě ne chodit tady do těch kasáren, vlastně, když to tak řeknu. Takže to tak v krátkosti za mě. Do kasáren, jo, to je šílený. Ale jako nechci to házet do jednoho pytle, mám fakt dobré zkušenosti a hlavně mám hodně známých aj kamarádů, jo, z období těch studií a to, takže jako úplně bych to nezavrhl, ale školy jako instituce si nevážím a není pro mě vůbec žádná autorita. Je mě spíš jako na posměch už teď.
2: Můžu ještě, Péťo, aby si někdo nemyslel, že jsme tak radikální v tom, že bychom děti zavřeli doma. Ty si řekl jednu důležitou věc, že z té školy máš taky kamarády. Jsem se včera chviličku bavila na to téma vlastně školství obecně s tvojí písní. S naší písní. A samozřejmě musíme brát v úvahu i to, že ty děti chtějí patřit do nějakého kolektivu, chtějí mít ty kamarády, nebo je tam i ta třeba opravdu soutěživost, nebo ta zdravá soutěživost, takže chtějí být někde ocenění, chtějí, aby si navzájem prostě takový ty svoje dětské věci předávali. Takže ano, ale udělat v tom obrovský kompromis, takový z logiky věci. Něco mi to musí přinést, dítě musí být šťastný a musí prospívat, hlavně tělesně. To, že něco umí, no tak jasně, každý má svůj čas, bych řekla, jako všechno má svůj čas, tak někomu to půjde v 8, někomu až v 15, to tam je spousta veličin, ale samozřejmě musí to mít nějaký efekt a to dítě musí být šťastné, protože veme si, jak obrovský je ještě v tom fígl. Řekněte, když vyroste šťastné dítě, nebo roste jako šťastné, může z něj být zlý člověk? Asi ne.
4: Malá pravděpodobnost.
2: Protože většina těch grázlů v dospělosti, vždyť to vidíte, takže máme pak tendenci omlouvat. Však oni za to nemůžou, jako měli ošklivé dětství. Ano, asi se to stane, myslím, že v novém věku už ne, protože ty doopravdy zlé duše a zakřivené tady prostě nebudou mít co dělat. A to je zase ještě moje obrovské téma.
4: Jestli můžu jenom vklouznout lehce.
0: Někdo se tak narodí, někdo má takovou náturu, že prostě je zlej nebo špatný, někdo to má už od narození, někdo za to může vychovat těch rodičů, že ho nechávali proplouvat tak nějak a nezajímali je to dítě. Jo, prostě každý má nějaký tyto, no. Ale nejhorší je, taky s těma dětskama se mě nelíbí. Pojď si dát něco dobrýho k jídlu. Ne, mami, to já jest nebudu, já si radši zandu do toho KFC.
4: Já bych reagoval, Marcelo, na to, jak řekla o těch
0: odinkách. Pojď na televizu, furt sami reklamy KFC. Oni neví, co to je už normální jídlo, opravdu.
4: Marci, teďka bych reagoval na...
0: Oni se nejde už do KFC, všechno ostatní je... Fuj.
4: Shelby asi neslyší. Já bych reagoval na tebe. Já ti řeknu třeba o trošinku jinačí zkušenost, jo? Já jsem zažil hodně takzvaných grázlů a takových asociálů, kteří měli čtverky, pětky, jo, nechodili do školy, dělali takzvaný bugr a dneska to jsou perfektní lidi jako z nich, protože oni už tu zkušenost toho zla, jak kdyby si prožili za mládí. I třeba potom v těch 15, 16 chlastali ty čuča, to všechno, jo. a byli takzvaně nepřizpůsobiví a byli nám dávaní za příklad, podívej se, jaký to jsou hajzli a to, a z nich nic nebude. A ba naopak z nich dneska někdo je, oni umí řemeslo. A takové z těch, kteří studovali, kteří se pilně učili a kteří si neprožili to dno, jako v rámci takové té takzvané sociální spodinky, no tak dneska třeba jsou ochlastí a feťáci, jo. Takže ono se to tak jako nedá paušalizovat. Každý si, by si měl toho dna prostě dotknout, někdo třeba dříve, někdo později a od toho se odrazit, poučit se a nastartovat to svoje skutečné jako kvalitní bytí, jo.
2: Peťo, takže to není nic proti ničemu, ty v podstatě jenom to potvrzuješ, co ano. jsem řekla, protože jestliže ty tvoji spolužáci, kteří se jevili jako grázlové, byli grázlové, pak udělali nejlepší věc, kterou mohli, protože jim ten systém neseděl. Oni chtěli z něho pryč, tudíž šli a žili si po svým. To, že zrovna pili a kouřili a trošku grázlili, ale nebyli součástí toho systému, který jim evidentně nevyhovoval. Kdyby byl jiný, kdyby byl tvůrčí, kdyby tam mohli dokazovat tu svoji energii, kterou by byli někde jinde opravdu tam, tak by se to taky nestalo tak, že by grázlili. Takže neže si to odporuje to, co říkáš, ono se to jenom potvrzuje, to, co říkáš, protože a já mám stejnou zkušenost. Všechny ty, já byla ta šprtka, ale všechny ty grázli si čtyřkaři, propadáři, to byli kluci, kteří okamžitě v 15, v 18 se postavili na vlastní nohy a věděli, co mají dělat. Protože neměli hlavu ze stranu.
4: To jak já jsem šel by Michal v té Michačce, to sobolí hovno tu mal tu a ten mi říká, vyser se na nějaké vzdělání na školu, uč se prostě praktické věci, které potřebuješ jako při životě, pro život, jo. Takže od té doby jako se snažím trošku ty řemesla vždycky do něčeho, jo, něco si osvojit a být platný i v tomto prostoru těch řemeslných prací a ta škola už, nebo tady ty informace školní vlastně, já stejně nepotřebuju a jsou mi de facto zbytečné. Dobrá, přátelé, ty jsi tam Marci nakousla téma strachu. Pustíme si k tomu takový kratěočký videjko. Tak.
5: Televize neboli TV, jak ji nazývají na západě, nezabíjí. Uklidňuje a mění diváky v loajální zombies. Na tvářích mají volný, skleněný pohled, protože jsou ve stavu podobném tranzu. To je ideální stav.
4: Tak, to bych bral jako úvod třeba tady k tomuto tématu strach, protože manipulace strachem prostřednictvím televize, to je od roku 20 jako šílenství, jo? Za covidismu, co je, a za ukrajinismu. Takže, Marci, tak zahaj klidně téma strachu, jak chceš.
2: Ono, je to tak široké téma a asi bych řekla, že začnu tím, jak bych asi sama sobě položila otázku, nebo už slyším třeba ty okolo, který by mi řekli, no tak mi řekni, jak se mám zbavit strachu. Paulínka posledně řekla jednu pěknou věc, o které jsme se včera ale i z písni trošičku dotkli, že my ženský asi z logiky věci tam máme mnohem větší strachy než vy chlapi. Že ten strach není zas tak špatná věc, že nás někdy může i zachránit, na něco upozornit, ano. Klidně přiznávám, že přesto, že se jevím odvážná, i třeba v praxi jsem, přesto se mi klepou kolena, přesto mi ta situace některá vůbec není příjemná, cítím se zranitelná, v tu chvíli mě ovládá strach. Přiznávám. První věc, jak bojovat se strachem, je si ho vůbec přiznat. Protože když budu říkat, že já jsem hrdý, že nás ničeho nemám strach, není to pravda. A já jsem první a málo kdo by to do mě řekl. Mám strach. Ale dokázala, prostě první, co jsem udělala, jsem řekla, dobře, máš strach jako většina lidí, nebo většina ženských, my to máme i z minulých životů. Když se třeba bavím s některými, tak říkám, z čeho máš největší strach? My ženský máme největší strach ze ztráty svobody, největší strach máme o děti. A teď si říkám, dobře, tak co mi hrozí, co se týče dětí. Tak, mě už celkem nic, protože dceru mám dospělou. Samozřejmě, že mě trápí, že aby se děvčica, která ještě teda tak teď nemá vážnou známost zrovna, v 25 musela ohánět dvěma pracema, aby užila vlastní bydlení psa a sebe. Tak to už mi vadí. Ale v podstatě už oni nemusí mít takový ten úplně živočišný strach, protože 25, umí se ubránit slovně i v podstatě fyzicky, o to jsem se taky postarala, jen taky něco nezboří. Ale my ženský jsme manipulovatelní přes děti a přes strach ze ztráty svobody a z ekonomické nedostatečnosti nebo ze strádání. Takže ať se k tomu vrátím. První, co jsem si pojmenovala, ano, mám strach, že by přišel nějaký hajzl a sebral mi manžela, protože jsme se rozhodli, že my v tom systému nepojedeme, nebo že bychom asi strádali, z čeho bychom zaplatili nájem, z čeho uvařím. Ano, to byl ten strach. Takže první věc jsem si ho pojmenovala, přestala jsem se klepat a říkám, tak, co můžeš udělat pro to, aby si ten strach neměla? Tak jasně. Začala jsem studovat. Ahoj písni.
6: Ahoj.
2: Řekla jsem si, že důležitý je, abych se naučila říkat, ne, já to takhle nechci, stojím si za tím, prostě jsem musela jít a vyzkoušet, co to je, abych eliminovala věci, s kterými mám největší strach. Takže já se bojím těch hajzlů, který jsou v tom systému, no když je budu živit, tak se celý život budu bát. Tak jsem říkala, hele, první nebudu je živit. Rozhodnutí jak bejk. Ale když už jsem ho udělala, tak jsem musela být ta statečná a říkám, strach, na to nemáš čas. Musíš studovat, musíš to uvést do praxe. Takže já jsem tím nechtěla teď říkat, jaká byla moje cesta, ale chtěla jsem říct, co to je vlastně zbavit se strachu. Zbavit se strachu znamená ho prostě přijmout, jakože je to součástí vaší nějaký životní situace. A půjdu, ne teď hned, ale někdo to umí teď hned, půjdu krůček po krůčku a budu ten strach rozebírat. S tímhle můžu dělat něco, udělám to. S tímhle, dobrý, neumím já, kdo mi pomůže, s kým se poradím. Už jenom to, že připustím, že se musím s někým poradit, tak ten strach, když ztratím tváří tvář tomu zlu, tak přece nebudu mít strach jít a požádat někoho, jako si to Zdendo udělal ty, paní s kočárkem, prosím vás, nemáte kamel, ejhle, má z toho zážitek emoční, asi jsem tu paní někde znal, byla na koncertě a tak. Takže vykašleme se na to, že bychom měli, hele, Mára tvoří, že bychom měli strach požádat o pomoc někoho jiného. Takže to téma strachu je tak obšírný, že třeba budeme se mu věnovat, ale já bych třeba s písní, ale pojďme i s chlapama dohromady rozebírat to, co se dá dělat se strachem. A abych, vlastně jestli chci pro to něco vypíchnout, tak je důležitou věc. Ten rok 25, jasně, že všechny předtím, nás naučili, že v podstatě už není kompromis mezi tím, že si budu říkat, já mám strach, ale ono to nějak dopadne. Já mám strach, ale ono to nějak dopadne samo. Tak všichni něco dělejte a já počkám a pak se připojím. Ne, ne, ne. Tohle vlastně i dnešní datum, ty energie dneska, lidi dneska si hodně věcí přejte, buďte stateční. Dneska jsou otevřené brány, za mě jsou dneska Vánoce. 21. slunovrat. Je to takový to, slunovrat slavíme kvůli tomu, že nám skončí takový ty temný dny a už přijde sluníčko. Ale tady, v tento čas, na tomto místě, je to ještě o něčem jiným. Končí temnota a začíná světlo. Proto my pro to světlo, aby pokračovalo, aby jsme ho zažívali, v podstatě nemusíme nic extra udělat, než být a tvořit. Ale tvořit můžeme tehdy, když zapomeneme, že tam je ten strach není můj. Ten strach je ten systém, který ten můj strach vytváří. A to tou nejlepší formou, jakou může udělat, že ve mně vyvolává ekonomickou závislost. A téma jako na rok 26 je pro nás zbavme se závislostí všech, na jídle, na alkoholu, jistě to se ti nebude líbit, mě taky ne, na cigaretách nebo na doutníčcích, ale hlavně na systému, protože hele, 99% našich strachů zmizí v okamžiku, kdy si uvědomíme, že my nepotřebujeme systém, ale on nás. Tak ať dokáže, proč bychom pro něj měli něco dělat. Nás to brzdí. Takže to je pro mě ještě takové to obšírné téma. Ale ono někdy lidi mají tendenci, říkají, dobře, tak já to udělám, jak Marcela říká, pojmenuji si to, začnu ten strach pomaličku odebírat, někdo mi pomůže a to dále. Hlavně to udělám pomaličku, postupně, nemusím se do ničeho vrhat po hlavě. Jenomže ta doba je tak zrychlená a ty energie, ty pozitivní, nás tak pozbuzují, že ono jde to udělat rychle. Že naopak nemá smysl se s tím crcat. Ani třeba, znám spousta případů úředníků, který řeknou, já vím, že podporuji systém, že moje práce je úplně o ničem, že nic nevytvářím, ale až to přijde, tak já. Ale až to přijde, tak to bude takovej buchanec, že i můj soused úředník bude bez práce. 80% lidí bude bez práce a teď všichni budou honem řešit, co mají dělat. Takže seberou ještě stres, začnou být agresivní, některý se začnou hroutit. Takže toto je vzkaz nejen pro vás všechny úředníky, lidi, kteří ještě někde máte duši a dobré srdce a víte, že vlastně prací a tvořením je živ člověk. Začněte to dělat hned, ne až vám vypnou elektřinu, až v tom městě chytnete paniku, až vás doopravdy, a stalo se to spousta úředníkům přes Vánocema, že je vyhodili z práce. Zkažený náce, co budu dělat, adept na antidepresiva a já nevím, co všechno. Takže v tomto, jak já nemám ráda Ráďovo, není čas ztrácet čas, rychle, rychle, nejlepší, když mi vlítne do kuchyně, to by jsem ho zabila, ale opravdu možná v tomhle smyslu rozhodněme se a začneme tvořit, není čas ztrácet čas. Protože co když máte jako týden na to, abyste se jako vzpamatovali a rozhodli, co budete dělat. Takže pojďme využít toho, že ty energie nám jsou ale hodně, hodně nakloněný a pojďme včas tvořit. A písni, já nebudu říkat dopodrobna, o čem jsme se včera bavili, ale znovu připomenu to, že my ženský někdy oprávněně máme ten strach, možná tomu říkejme nějaký šestý smysl a že máme rádi nějakou tu jistotu, tak dejme kompetence těm našim chlapům, oni to zvládnou. To, co my jim samozřejmě budeme nápomocni, to já už se tam vidím, jak vyvařuju a tak, dokonce už vidím kde a tak, ale to, co my se v první řadě musíme zbavit té závislosti na tom konzumu. A já teď třeba písně nemluvím k vám, ani vlastně k nám, protože v okamžiku, kdy zjistíte, že nechcete ten systém podporovat, tak se vám obrovsky psychicky uleví. A jeden takový poznatek, možná se to dá přirovnat, my na dovolení nejezdíme, protože si to dovolujeme sami, ale když jste na dovolení, a víte, že nemusíte druhý den do práce, že nevyplňujete žádné tabulky, nepodáváte žádný výkony, zkrátka odpadne ten stres. Máte tam to sluníčko, protože jste většinou někde u vody nebo v přírodě. Tak zjistíte, že vlastně ani nepotřebujete moc jíst, že lítáte po přírodě nebo se válíte u vody a že nemáte ten hlad, který máte v tom běžném stresujícím prostředí, kde zajídáte stres. Takže my, když jsme psychicky v pořádku, tvůrčí, děláme, co chceme, tak zjistíme, že nepotřebujeme takový ty poživatiny, jako je čokoláda, další cigáro, brambůrky, ježiš, teď z den do toka, chcete vůbec téma, jako, že si lidi ještě do práce objednávají pro ten systém, tak jdou a ještě ten systém podpořejí na druhou, objednají si tu sračku větší. Tak to je, takže my tolik nepotřebujeme. V okamžiku, kdy máme to tvůrčí, tak zjistím to, to, co Mára říká, Peťo, jsme se o tom včera bavili, my sakra potřebujeme nejcennější komodity, cennější než je zlato, my potřebujeme brambory, obilí, čerstvý vzduch, pitnou vodu a lásku a sounáležitost. A budeme, odpadne nám 80% toho, co spotřebováváme dneska, nám odpadne. Takže je to ruku v ruce v okamžiku, kdy se zbavíme závislosti na systému, to znamená závislosti na konzumu, který nás uklidňuje, protože máme pocit, že jsme si něco mohli dovolit, protože máme plný žaludek a chuťový bunky na jazyku jsou uklidněny. Nechceme v tom žít, lidičky, nechceme v tom žít, ani nechceme podporovat naše. A mluvila jsem dlouho. Já si to nechám jako předehru k dalším a k dalším tématům, který probereme tak, aby třeba i naši posluchači, ostatní ženy dokázali říct, jak se oni cítí, co s tím chtějí, abychom si dokázali poradit. A teď písničko, Ladičko, pojď a je to tvoje. Rádi tě vidíme.
6: A ahoj, já vás všichni vítám, ahoj Marci, Rádio, ahoj Zdení a Kuchtíčku.
0: Ahoj, tak tě rád vidím.
6: Jo, a všechny posluchače. Pětě mě tady usadil jako a co jako, jo, ale nicméně já jsem vás poslouchala, nemyslím pořád, ale vždycky jsem nějak jině odbíhala a to, co jsem tak jako zaslechla vždycky, tak většinou jsem jako s tím souhlasila, jo, samozřejmě každý, jak vyrůstá v jiné rodině, v jiném prostředí, tak má prostě jiný pohled na život, na svět, jo, a já teda půjdu odzadu, od toho, jak si Marci povídala o tom, zbavme se těch našich závislostí, já jsem zjistila, že já, jestli se vůbec jako chci zbavit nějaké závislosti, ať je to fyzická záležitost nebo psychická. No, je to vlastně vždycky psychická asi záležitost. Jo. Zbavit se konzumu, samozřejmě pokud se bavíme jako o tom, co potřebuje naše tělo, jít do obchodu, nakoupit si, já nevím, mlíko, kvasnice, abych si mohl upéct koláč, jo. A já jsem si uvědomila, že já jsem závislá teď poslední dobou na tvůrčím procesu a k tomu tvůrčímu procesu já potřebuji chodit do nějakého obchodu, jo, a tam si nakupovat jako věci k tomu, abych to mohla vytvořit, jo. Nevytvořím to pouze jenom z toho, co mám doma, ale k tomu potřebuji další věci. Takže já využívám systém tady tím způsobem, kdy chodím vlastně jako do obchodu, jo, a nakupuji si různé věci k tomu, abych mohla třeba tvořit. Já se za to vůbec nestydím, Peťa ví, že já jsem možná pro ně taková jako spíš zpátečnická, jo, ale jsou to věci, které prostě potřebuji, nebo moje závislost je závislost tvoření, ať je jakákoliv, ať je to hudba, ať je to malování, ať je to vyřezávání, ať je to, jsou další pokusy, a to je ta první věc, takže já závisla jsem, druhá věc, strach. Když někdo nedokáže úplně stoprocentně definovat jednoznačně slovo láska, tak nemůže jednoznačně definovat slovo strach. A myslím si, že vždycky u každého je to jiné, zvlášť jak vnímá slovo láska, jo, a jak vnímá vlastně strach. Láska jaká a strach z čeho. Jo, láska nám dává obrovské možnosti, nejenom tvůrčí, ale všechno jde na ruku. Když se člověk zamiluje, tak rázem vzniká obrovská energie, takové bum, jo, a všechno frčí, všechno jede, nic není problém, strach jako kdyby úplně zmizel.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám svobodný vysílač tady a samozřejmě s ním i Studio Karaň, protože máme sobotu. Dneska zajímavé datum 8.8.2026 leta páně, tedy řekněme to, že jejich kalendáře, že ano, není to náš kalendář, to bychom měli vědět. A samozřejmě omlouvám se za ten můj mikrofon, nebo mikrofon je v pořádku, něco nastavení v počítači, takže se na tom ještě pracuje. Jany Slánská už je připojená. Jany, já tě zdravím.
1: Ano, krásný dobrý večer, jsem zde připravená a těším se.
0: Tobě též. My jsme dneska s Jany, tak se koukneme tedy na tu sérii o společnosti lidství. Já jsem nadhodil takové téma, uvidíme, jak se ho zmocníme, schopíme a jak si s tím poradíme, protože Jany se ptala, jako, jaké téma by vás zajímalo, což já jsem samozřejmě nedokázal rychle nějak zjistit, tak jsem nadhodil myšlenku, co třeba, jak lidi spojovat, aby jsme se nenechali rozdělovat. A Jany přišla s tím spojování lidí a proč touží po jednotě a přesto vytváříme nové propasti, což bych řekl, že snad bude zajímavé téma. Vy samozřejmě můžete psát, když tak na WhatsApp, že ano, až ho zapnu, a můžete se k tomu, když tak vyjádřit normálně, to číslo pořád známe, 777, vidíte to, nevěřte mi, 775, 829, 812, 775, 829, 812, tam budete moci psát ještě nějaké dotazy, poznámky, komentáře, pokárání, pochvaly, tak jak to vždycky. Jsme za to rádi, zkrátka, abyste se na to koukli, abyste nám dali nějakou tu zpětnou vazbu, aby jsme tady nemluvili tak nějak s prominutím do zdi a neházeli hrách na stěnu, že ano. Nuž, tak proč se nám ty lidi rozdělují, Jany, nebo proč si tvoříme ty nové propasti?
1: Tak především krásný dobrý večer všem našim posluchačům, naslouchačům. Tak já jsem si teda připravila to téma tedy tak narychlo, ale tak snad budou nějaké třeba ohlasy a případně si se v tom lidi takhle potkají, poznají a v těch situacích, které nás často obklopují. A já jsem chtěla dnes i otevřít téma, které určitým způsobem navazuje na řadu našich předchozích vysílání. Mluvili jsme o hudbě, neuroakustice, zvuku, lidském mozku, nervovém systému, vědomí, společnosti, o manipulaci i o prostředí, které člověka ovlivňuje a spousta dalších témat. A tentokrát bych všechny tyto cesty chtěla přivést k jednomu místu, ke vztahu člověka k člověku. A o spojování lidí dnes slyšíme téměř všude a spojují se různé alternativní a duchovní komunity, vznikají občanské iniciativy, skupiny na sociálních sítích, semináře, festivaly, nejrůznější projekty a společenství. Mluví se o jednotě, spolupráci, změně společnosti, návratu k přirozenosti, vědomějším způsobům života, mnoho dalších témat. Já všechny nedokážu teď z paměti vyjmenovat. A sama myšlenka je krásná, jenže když některá z těchto společenství sledujeme další dobu, opakuje se zvláštní scénář. Lidé se nejprve nadšeně najdou, objeví si společný jazyk, prožívají pocit, že konečně potkali někoho, kdo jim rozumí. Po určité době se začnou objevovat konflikty. A vzniknou menší skupiny, spory o směřování, rivalita, zklamání, někde jde o moc, o nějaký boj o moc. Lidé, kteří ještě před několika měsíci mluvili o jednotě, proti sobě začnou veřejně vystupovat. A mě zajímá právě ten okamžik mezi tím, co se stalo, kam se ztratila původní myšlenka, proč se tento mechanismus opakuje napříč skupinami, které mohou mít úplně odlišné názory. A to je problém už v naší představě, že spojit lidi znamená dát dohromady osoby, které přemýšlejí podobně. To je pouze začátek a skutečná zkouška přichází mnohem později, když podobně smýšlející lidé zjistí, že jsou přesto každý jiný. A člověk totiž nepřichází do společenství pouze se svými názory, přináší tam celý vlastní život. A způsob, jakým vyrůstal, zkušenosti s rodiči, autoritami, potřebu uznání, strach, z odmítnutí, předchozí vztahy, zranění, úspěchy, neúspěchy, vlastní sebevědomí i místa, která zůstala velmi citlivá. Někdo potřebuje být viděn, jiný se bojí konfliktu, další chce řídit, někdo zachraňuje všechny kolem sebe a jiný při prvním pocitu ohrožení útočí. Skupina potom funguje trochu jako zesilovač. Pokud se lidé znají povrchně, řada těchto věcí zůstává skryta. A čím více se však přibližují, tím větší je pravděpodobnost, že se otevřou jejich hlubší vztahové vzorce. Paradoxně právě skupina, která nám nabídne silný pocit domova, přijetí, může později aktivovat velmi starý strach z jeho ztráty. A na začátku často vznikne pocit, konečně jsem našel svoje lidi, tady mi někdo rozumí, nemusím.

rozumy. Oni jsou systémoví, my probuzení a oni jsou spící. A skupina, která chtěla překonat rozdělení společnosti, vytvoří nové rozdělení, pouze posune hranici. Spojit lidi proti něčemu je překvapivě snadné, jak vidíme dneska, a společný protivník dokáže velmi rychle vytvořit pocit sounáležitosti. Může jim být politický systém, instituce, ideologie, jiné médium, jiná komunita nebo konkrétní i osoba, a mnohem obtížnější je vytvořit společenství, které ví, pro co existuje a které zároveň přežije i okamžik, kdy se jeho členové začnou rozcházet v názorech. Pokud všichni souhlasíme, že vlastně ještě nevíme, jak tolerantní jsme. A skutečná tolerance začíná ve chvíli, kdy někdo řekne, já to vidím jinak. Co uděláme potom? Budeme chtít pochopit, proč k jinému závěru došel, nebo se během několika minut z člověka s jiným názorem stane problémový člověk? Tuto otázku si mnoho klade z vás nejenom dnes, ale i lidé tisíce let. Například stoik Marcus Aurelius přirovnával lidi k částem jednoho organismu, k rukám, nohám nebo očím. Jsme odlišní, ale patříme k jednomu lidskému celku. Přitom stoikové rozhodně netvrdili, že musíme být se všemi lidmi v osobní blízkosti. Epiktetos připomínal základní rozlišení mezi tím, co můžeme ovlivnit, a tím, co v naší moci není. A charakter druhého člověka změnit nemusíme. Můžeme však rozhodovat o vlastní reakci, také o tom, jaký vztah s ním budeme udržovat. Seneca zase upozorňoval na to, že společnost, kterou si vybíráme, nás formuje. Dnes bychom k jeho otázce, s kým trávíš čas, mohli přidat ještě jednu. Koho každý den pouštíš do své mysli prostřednictvím obrazovky? Ještě předtím ale potřebujeme pochopit, co se mezi lidmi začne dít, když první nadšení, spojení nebo ze spojení pomine. Tady je podle mě mimořádně užitečný například Carl Gustav Jung, protože všechno už bylo dávno řečeno a vymyšleno. A jeho pojmem stínu nám připomíná, že do vztahu nevstupujeme pouze s tím, co o sobě víme a co chceme ukázat. Neseme také vlastnosti, emoce a potřeby, které jsme se naučili potlačovat nebo které sami u sebe obtížně přijímáme. Tak vzniká projekce. Něco, co nechci nebo nedokážu vidět u sebe, dokážu někdy mimořádnou ostrostí rozpoznat u druhého člověka. A to samozřejmě neznamená, že každá kritika druhého je nějakou projekcí nebo zrcadlo, často říkají lidé. A druhý se skutečně může chovat manipulativně, agresivně nebo nečestně. A dospělá psychologická práce vyžaduje dvě otázky současně. Co se skutečně děje mezi námi a co se přitom děje i ve mně? Představme si jednoduchou situaci. Jeden člověk ve skupině začne získávat větší pozornost, lidé se na něj obracejí, naslouchají mu, oceňují ho. Jinému člověku začne být jeho přítomnost stále nepříjemnější. Může mít naprosto oprávněné výhrady k jeho chování, současně se však může otevřít něco staršího. Možná byl celý život přehlížený, možná musel jako dítě bojovat o pozornost. Současná situace najednou rozehraje příběh, který vznikl dávno před vznikem této skupiny. A tak je potřeba se často dívat na to rozpoznávání těch situací, kdy se cítíme nekomfortně a v jedné místnosti obrazně nesedí pouze 10 dospělých lidí, sedí tam také 10 různých dětství, 10 zkušeností s přijetím a odmítnutím, 10 různých vztahů k autoritě, 10 způsobů zacházení se strachem. A z těchto vrstev se má vytvořit harmonický celek. To je těžké. Když se napětí včas nezachytí, začnou vznikat role. Jeden se stane záchrancem, jiný viníkem, další obětí. Někdo autoritou, někdo rebelantem, potom přijdou rozhovory za zády, soukromé zprávy, malé koalice a věty typu. Taky si z toho všiml. Skupina si začne vytvářet vlastní interpretaci člověka, na kterého se postupně ukládá stále více jejího napětí. V krajním případě vznikne obětní beránek. Zvlášť zajímavý je pohyb mezi idealizací a devalvací.

0: si nejdříve z někoho vytvoříme téměř dokonalého člověka. Obdivujeme učitele, vůdce komunity, léčitele, terapeuta, kouče nebo jinou výraznou osobnost a potom zjistíme, že má ego, dělá chyby, někdy jedná sobecky, špatně snáší kritiku nebo se zachová nespravedlivě. A místo toho, abychom vytvořili realističtější obraz, se kyvadlo zhoupne na druhou stranu. Člověk, který byl včera téměř svatý, je dneska téměř démon. A možná jsme největší chybu udělali už na začátku, když jsme od člověka očekávali, že člověkem nebude. A tak to funguje i v manželství a vztazích a ve všem, co nás dneska mezi lidmi potkává. To je zvlášť důležité v duchovních a alternativních komunitách. Člověk může 30 let meditovat, číst duchovní literaturu, pracovat s tělem, zvukem nebo různými technikami vědomí a přesto může mít problém snášet kritiku, může žárlit, toužit po uznání nebo mít nespracované trauma. A duchovní zkušenost a psychologická zralost se mohou podporovat, ale jedno automaticky nezaručuje druhé. Psychologie pro jednu podobu tohoto problému používá pojem spiritual bypassing, duchovní obcházení. Namísto setkání s bolestí, stekem nebo vlastní odpovědností použijeme duchovní vysvětlení. Pusto, to je ego, svíš si vibraci, už spolu nerezonujete, nech to plynout. A někdy taková věta člověku skutečně pomůže a jindy pouze elegantně zakryje problém, který potřeboval být pojmenován. Někdy opravdu nepotřebujeme zvýšit vibraci. Potřebujeme říct, tady jsem udělala nebo udělal chybu, tohle mě zranilo, případně tomuto chování nerozumím, ale dál ho ve svém prostoru nechci. Právě tady se mi zdá velmi užitečný například Martin Buber a jeho rozlišení vztahu já, ty nebo já, ono. Dokud druhého člověka skutečně potkávám, je pro mě ty. Jakmile ho redukuju na kategorii, začíná se měnit v objekt. Narcista, ovce, ezoterik, sluníčkář, dezinformátor, mainstreamový člověk, probuzený, NPCčko. V okamžiku, kdy mi nálepka stačí k vysvětlení celého člověka, dialog prakticky skončil. Alias třeba slovo konspirace. A taky bych se zastavila u výrazu NPC.
1: Na to jsem se tě chtěl zeptat, co to je to non-person charakter?
0: Ano, ano. Používá se to, znají to hlavně hráči her tedy. Jo. A to přirovnání, ale jsem k tomu měla v minulosti nějakou řeč v nějakém pořadu taky. A dnes se používá v některých alternativních komunitách jako metafora automatizovaného způsobu života. Člověk skutečně může velkou část dne fungovat prostřednictvím návyků, převzatých názorů na učených reakcí. A pokud však z metafory vytvoříme přesvědčení, že někteří lidé jsou jakési méně skutečné bytosti, bez plnohodnotného vědomí, což je také možné, otevíráme velmi nebezpečnou cestu. Jo? Člověka už nemusíme poslouchat, protože jsme ho předem zbavili jeho ty. A možná jedna z nejdůležitějších podmínek zdravého společenství zní překvapivě jednoduše. Člověk, se kterým nesouhlasím, musí zůstat člověkem. To neznamená bezbřehou toleranci, samozřejmě. Právě tady se dostávám k něčemu, co znám velmi i já osobně. Sama jsem velmi empaticky a senzitivně založena a během života jsem si mnohokrát všimla, že samotná odlišnost lidí mi nevadí, dokážu mluvit s člověkem úplně jiného názoru, existují ale i setkání, při kterých velmi rychle začnu vnímat něco, co sama popisuji jako energii, jo? Nebo vyzařování druhého člověka, nebo že cítím jakože nějaké pole emocí a někdy je tato zkušenost velmi tělesná, opravdu, že se svírá hrdlo, nemůžete najednou mluvit, máte nějaký takový pocit, že najednou nemáte energii, prostě jako by vás něco fakt dusilo nebo paralyzovalo a především je to i to prudké vyčerpání.
1: Tak.
0: A to, Ano.
1: Mohu? Chraňte si
0: Ano.
1: svoji energii. Mám tady krátký článeček. To se k tomu přesně hodí, k těm energetickým upírům. Já je znám a už jsem je většinou odblokoval, ale narážíme na ně stále, že jo? Jak na nás působí energie negativního člověka? Setkání s člověkem, který neustále si stěžuje, hledá hádky nebo šíří pesimismus, nás často nechává vyčerpané. Podrážděné anebo oslabené. Není to jenom pocit energie druhých, který nás skutečně ovlivňuje. Takže co se děje, když jsme vystaveni takovéto, řekněme, negativní energii? Je to rychlé vysávání vitality. Negativní slova a emoce vyvolávají stresovou reakci těla a to pak produkuje kortizol, který oslabuje imunitu, zvyšuje únavu a snižuje schopnost soustředit se. Přenášení negativity do mysli může také probíhat, takže opakované stížnosti a kritika postupně tedy přeformátovají i váš mozek. Negativní myšlení se stává automatickým. Začněme si tedy více všímat problémů a méně zase řešení, nebo začneme, ne začněme, ale začneme si tak všímat těch problémů více a méně řešení. Jsou také emoční a fyzické dopady těchto upírů, zvýšená pak naše úzkost i podrážděnost, pocity viny nebo zase bezmoci, taktéž bolesti hlavy, napětí v ramenou a špatný spánek. Napětí v těch ramenou a můžou bolet i záda, nejenom hlava, on to na vás ty svoje negativa naloží, tu špínu, to bahno. Dlouhodobě pak oslabená imunita a vyšší riziko zánětu v těle. A proč to tak silně cítíme? Negativní lidé často fungují jako ty energetičtí upíři, berou totiž pozornost, emoce a energii, ale nic pozitivního nevracejí. A my naopak máme tendenci chtít pomoci, poslouchat a nebo se bránit. A to nás stojí vlastní síly. A jak se tedy rychle a účinně bránit? Vytvořte si tedy mentální štít. Představte si, že negativita od vás se odráží jako od zrcadla. A odpovídejte neutrálně, třeba jako ano, chápu, a jo, to je těžký, ale bez zapojení vlastních emocí. A samozřejmě jim omezte čas, méně setkání, kratší hovory a tak dále. A vy se dobíjejte. Po kontaktu 2 minuty pak s touto osobou by měly přijít 2 minuty hlubokého dechu nebo procházka nebo něco, co vás zkrátka nabíjí. A pamatujte, jejich negativita je jejich příběh, ne ten váš. Negativní energie druhých vás vysávají, protože na ně reagujete. A když přestanete tedy reagovat emocionálně a naučíte se je nechat projít, zůstane nám mnohem více síly pro nás samotné, takže chraňte si svoji energii. Je to ta nejcennější věc, kterou máme. No?
0: Děkuji. Ano, tady přesně platí, že do toho rozhovoru vlastně vstupujeme v dobré náladě, jo, nebo prostě je nám dobře a odcházíme vlastně s pocitem obrovské ztráty energie nebo frustrace. Ale to je tady pak ten druhý extrém, aby jsme se dostali i k té opačné straně, kdy vlastně živíme, když jsme hodně nadšení z něčeho, až jakoby příliš radosti a takovou fakt pociťujete najednou příval energie, protože máte pocit, že vlastně ten člověk, který má nějaký nápad nebo s něčím prostě za vámi přichází a vy se z toho nadchnete, tak vlastně tady je třeba dávat pozor, abyste nedávali zase opačně tu pozor až příliš nějakým snům, které momentálně získávají tu pozornost vaší a zapomenete vlastně na tu svoji cestu. A tím živíte tou extrémní pozorností také sny druhých lidí a pak se třeba divíme, že se nám také nedaří, jo? Protože ono to chvilinku vypadá, že to zapadá do vašeho plánu, ale je potřeba se vždycky dostat do toho nulového bodu a rozlišit, kam jdu já, jestli chci jít s tím druhým, anebo živím vlastně ty jeho záměry. Takže když já třeba používám slovo energie, považuji za důležité rozlišit zase zkušenost od jejího vysvětlení, protože prožitek může být velmi skutečný, aniž bychom automaticky věděli, jakým mechanismem vznikl. Například Rudolf Steiner podobné mezilidské působení vykládal v rámci antroposofie prostřednictvím jemnějších složek člověka, sympatie, antipatie, astrálního působení. A současná psychologie a neurovědy používají jiný slovník, zkoumají emoční nákazu, neverbální komunikaci, autonomní aktivaci, výraz tváře, držení těla, dech, prozodí hlasu nebo tu intonaci a schopnost našeho nervového systému vyhodnocovat sociální prostředí často dříve, než si vědomě uvědomíme, co nám vlastně vadí. A tyto dva jazyky nemusíme násilně směšovat, ale Steinerův antroposofický model není neurovědeckým důkazem, ale dneska víme odstupem času, že měl v mnohem právě pravdu, je velice zajímavý názorově. A neurověda zase nemusí člověku odebrat jeho subjektivní zkušenost. Takže zajímavá otázka pak zní, kolik informací si dva lidé během setkání skutečně předávají mimo vědomý obsah slov. Můžeme vrátit teďka myšlenku i k neuroakustice, to znamená k hudbě. Hlas není pouze nosič slov, nese výšku, intenzitu, rytmus, tempo, barvu, mikrointonaci, pauzy, dech a emoční stav, to je mnoho faktorů. A člověk nám může říkat, že je naprosto klidný, zatímco jeho hlas a tělo sdělují našemu nervovému systému něco jiného a komunikujeme tedy na mnoha úrovních současně a někteří lidé jsou opravdu velmi vnímaví. A pro velmi senzitivního člověka může být toto množství signálů vyčerpávající. Dlouho jsem sama přemýšlela, zda není mou povinností takové situace lépe zvládat. Časem jsem ale došla i k důležitému rozdílu. Přijmout druhého člověka neznamená dát mu neomezený přístup do vlastního prostoru. To můžu chápat jeho trauma, přesto odmítnout, nést jeho důsledky, můžu někomu přát dobro nebo ty jeho záměry a současně můžu minimalizovat kontakt, který mě dlouhodobě vyčerpává. A tady mi připadá překvapivě i blízká třeba stoická tradice od stoiku. Jo? Stoik by pravděpodobně nemluvil třeba o energetických polích, ale velmi dobře znal otázku, jak zůstat vnitřně stabilní mezi lidmi, jejichž jednání nás zasahuje. Přijetí reality u stoiků neznamenalo sebeobětování, znamenalo porozpoznat, co patří mně a co už patří druhému. A to taky dneska často řešíme. Přesnější pohled přinesla ve 20. století Edith Steinová, která se zabývala fenomenologií empatie. A empatie neznamená, že se ve druhém rozpustím, druhého mohu hluboce vnímat a přitom zůstává jeho zkušenost jeho a moje zkušenost také moje. A to je podle mě jedna z nejdůležitějších hranic, kterou se empatický člověk musí dneska naučit. Zároveň potřebujeme ještě jednu pojistku, to je silný pocit, který ve mně někdo vyvolává. Důležitá informace o tom, co se se mnou v jeho přítomnosti děje a sám o sobě ještě není definitivním rozsudkem nad charakterem toho druhého. Nervový systém může zachytit reálné varovné signály, ale může také reagovat na něco, co připomíná naši minulou i zkušenost. Intuice proto potřebuje reflexi a citlivost něco zachytí a zralost rozhoduje, co s tím uděláme a to nás vlastně učí potom ten život. Možná tedy skutečná jednota vůbec neznamená, že máme být se všemi lidmi spojeni stejně. Můžu se od konkrétního člověka vzdálit, aniž bych se oddělila od lidství a mohu mít hranici bez nenávisti. Můžu odejít bez potřeby druhého zničit. To je podle mě mnohem vyšší forma tolerance, než předstírat lásku k člověku, objímat se, jehož přítomnost. Už ani nedokážeme unést, jo? To často v těch skupinách se děje. A ono to stejně pak narůstá. A i v těchto situacích, podle mě v dnešních komunitách, velmi často právě někdo chybí. A to je hodně důležitá část. Člověk, který dokáže zachytit první známky rozladění dříve, než se z nich stane otevřená válka. Já bych to nenazývala nějakým terapeutem. Pro dnešní pořád bych použila výraz, který přirozeně navazuje na naše předchozí rozhovory o hudbě a zvuku, a to je psychologický laditel. Psychologický laditel není člověk, který všem řekne, kdo má pravdu, ale je to někdo, kdo dokáže slyšet, že se mění vztahová atmosféra, nebo i vnímat. Všimne si, že jeden člověk přestal mluvit, že druhý získal téměř nedotknutelné postavení, že se vtipy na účet jednoho člena začínají měnit, ponižování, že se někdo omlouvá za vlastní názor ještě předtím, než ho vysloví, že se za zády vytváří koalice, že se věcný konflikt pomalu mění v boj o postavení. A takové procesy málo kdy začínají velkým výbuchem. Ten velký konflikt bývá často pouze poslední viditelnou fází něčeho, co ve skupině probíhalo dlouho. A právě zde nastupují dva extrémy, které podle mě dnešnímu spojování lidí nejvíc velmi škodí. První je zlehčování. Neřeš to, pust to, nech to plynout. A druhý je okamžitá eskalace. To je toxický člověk, to je narcista, manipulátor, okamžitě ho odstřihni. Ano. A psychologické pojmy se díky sociálním sítím dostaly do každodenního jazyka a všímáme si, že se používají ty slova už automaticky bez nějakého významu a slovo, které mělo pomoci přesněji rozlišovat, začne někdy nahrazovat samotné přemýšlení. Tady vstupují influenceři, koučové, průvodci, samozvaní terapeuti, nejrůznější autority. Mnozí mohou lidem skutečně pomáhat. Dobrý kouč může výborně pracovat s cílem, výkonem nebo strukturou změny. Mentor může předávat zkušenost, duchovní průvodce nabídnout perspektivu a kvalitní popularizátor přiblížit složité téma. Problém začíná ale tam, kde mizí hranice té kompetence. Charisma není psychologická kvalifikace. Velké publikum není důkazem odbornosti. Silný osobní příběh není univerzální návod pro život ostatních. Stejně tak samotný akademický titul ještě nezaručuje moudrost nebo charakter. Podstatná je schopnost poznat hranici vlastního vědění. Člověk, který něčemu skutečně rozumí, dokáže také říct, tady nemám dost informací, tady si nejsem jistý, tady potřebujete někoho jiného. A zpozornila bych taky naopak u člověka, který má odpověď úplně na všechno. Na vztahy, trauma, nemoc, peníze, děti, spiritualitu, politiku, společnost, energii, vesmír. Všecko ví, všecko zná. Lidská mysl absolutní systémy miluje, a protože odstraňují nejistotu, jenže právě tam může začít vznikat závislost na právě té autoritě. A člověk přijde do komunity kvůli myšlence, potom začne obdivovat jeho představitele a postupně se přestává ptát, zda je určité tvrzení správné. Začne se ptát, co na to říká učitel. Jo, nebo se často citují, ten to říkal, ten říkal tamto. A pokud je jeden člověk současně zakladatelem skupiny, hlavním zdrojem pravdy, rozhodčím konfliktu a tím, kdo rozhoduje, kdo ještě do společenství patří, vzniká velmi silná koncentrace moci. A právě v této chvíli potřebujeme psychologického laditele nejvíce. Člověka nejenom loajálního vůdci ani opozici, ale někoho schopného, který umí říct, tady už se nehádáte o myšlenku, tady se bojuje o postavení, nebo tady už kritika přechází v ponižování a někdy tady patologizujete člověka jen proto, že odmítl souhlasit. A možná nejlepší otázka, kterou může takový člověk v skupině položit, zní, o čem se tady vlastně hádáte. Navenek se mohou řešit pravidla, uvnitř moc. Navenek peníze, uvnitř uznání. Navenek jeden incident, uvnitř 5 let nevyřešených křivd. A právě schopnost dostat se z povrchu k tomu, co se skutečně odehrává, rozhoduje o tom, zda konflikt skupinu zničí, anebo ji naopak může posunout k větší zralosti. A možná tedy první velký závěr toho dnešního hledání zní, spojit lidi ještě není umění. Umění začíná teprve ve chvíli, kdy spolu zůstanou dost dlouho na to, aby se ukázaly jejich rozdíly, stíny, zranění a potřeby, a skutečná jednota se pozná až potom. Tady je další téma, kdo dnes formuje člověka, pozornost, dav a digitální prostředí. To totiž k tomu patří, a když jsme se dostali k otázce, co se s člověkem děje uvnitř skupiny, stojí za to posunout pohled ještě o kus dál. Skupina dnes totiž nezačíná až ve chvíli, kdy se lidé fyzicky sejdou. Každý z nás do ní přichází už nějak naladěný tím, co během dne četl, slyšel, sledoval, čemu věnoval svou pozornost. Přicházíme s emocemi, které v nás vyvolaly zprávy, rozhovory, komentáře, videa, reklamy, konflikty na sociálních sítích i vlastní zkušenosti. A moderní člověk tak není ovlivňován pouze lidmi, kteří jsou právě kolem něj, ale velkou část jeho vnitřního prostoru už předem zaplnilo informační prostředí. Jsou i nevyžádané různé rady, jako hodně lidí jako opravdu obtěžuje, tam někde něco viděl a už vám prostě radí, jestli se tohle dělá, nemá, že to takhle viděl na Instagramu, jo, nebo viděl, poslechni si tamhle to, tam toho posílá, zahlcování těmi různými videí, kdy už řada těch přijímačů, těch videí nebo těch odkazů začíná jako odmítat, řekne, neposílejte mě to, jo, protože to už je to přehlcené a ten člověk už se naučil vybírat svoje a prostě už nemá zájem, aby na Messengeru nebo na těch sociálních sítích pořád prostě otevíral nějaké odkazy někoho jiného. A pozornost se stala jedním z nejcennějších zdrojů současné ekonomiky. O naši pozornost soutěží média, sociální sítě, reklama, obchod, politika, zábavní průmysl. Jednotliví tvůrci se mezi sebou předhánějí. Čím déle se někdo dokáže udržet před našima očima, tím větší hodnotu naše přítomnost získává. A zde vzniká prostředí, ve kterém má často výhodu to, co vyvolá silnou emoci. Strach, pobouření, konflikt, překvapení, pocit naléhavosti jsou velmi účinné způsoby, jak přitáhnout člověka k obrazovce. A Simone Weilová považovala pozornost za jednu z nejvyšších lidských schopností. Skutečně věnovat někomu pozornost znamená na chvíli odložit vlastní představy, očekávání a potřebu, okamžitě odpovídat, zkusit člověka skutečně vidět. To zní samozřejmě, jenže dnešní prostředí nás učí téměř opačný pohyb. Přeskakovat, reagovat, hodnotit, posunout obrazovku, otevřít další obsah, přerušit jednu věc druhou. A nemusíme kvůli tomu předpokládat jednoho tajného režiséra, který všechno řídí. Stačí pochopit pobídky systému. Obsah, který přitahuje pozornost, má větší šanci šířit se dál. Tvůrce zjistí, na co lidé reagují a začne podobného obsahu vytvářet více. A publikum, vlastně jde o to sdílení a hlavně o ty lajky, že o tu pozornost vlastně tady těch palců, a když na to ti lidé reagují, tak se začne více vytvářet a postupně si i na to publikum zvykne, na tu určitou míru intenzity, a aby příští video vyvolalo stejnou reakci, musí být někdy ještě dramatičtější a výsledkem může být informační prostředí, které člověka neustále udržuje ve stavu, že se právě něco zásadního děje a vlastně netvoří sám. Pořád vlastně pasivní hledí na to, co je venku. A někdo, něco je skandál, něco odhalení, někdo nás zachraňuje, někdo nás ohrožuje, někdo konečně vyslovil pravdu, kterou ostatně údajně tají. A ať už jde o mainstreamové nebo alternativní prostředí, psychologické zákonitosti pozornosti fungují velmi podobně. A tady bych byla opatrná i s představou, že manipulaci poznáme podle toho, odkud informace přichází. Manipulovat může velká instituce, stejně jako malý alternativní kanál. Propaganda není vlastností jediné politické orientace, zkratkovité myšlení není vlastností jedné sociální skupiny a potřeba najít publikum může deformovat obsah bez ohledu na to, zda jeho autor sedí v televizním studiu nebo natáčí video doma v kuchyni. Kritické myšlení podle mě začíná až ve chvíli, kdy jsme ochotní používat stejná kritéria na zdroje, které máme rádi a na ty, kterým nedůvěřujeme. Pokud požadují důkazy od oficiální instituce, měla bych je požadovat také od svého oblíbeného alternativního autora. A pokud mi vadí manipulativní titulek velkého média, neměla bych to omlouvat u člověka, který zastává stejné názory jako já. Takže my se tady vracíme k tomu staré my a oni. Často už neposuzujeme samotnou informaci, posuzujeme především člověka, který ji vyslovil. Když je náš, takzvaně, přistupujeme k němu shovívavěji a když patří k ním, tak hledáme chybu dříve, než jsme argument vůbec vyslechli. Hannah Arendtová do této otázky přináší hodně velmi důležitou věc. Pluralitu a schopnost myslet. Společný svět podle ní nevzniká tím, že jsme stejní. Existuje právě mezi lidmi, kteří se na něj dívají z různých míst. To znamená, že jiný pohled není automaticky překážkou společnosti, může být její podmínkou. Problém nastává ve chvíli, kdy přestaneme snášet možnost, že něco může vypadat jinak z místa, na kterém stojí druhý člověk. A Arendtová zároveň upozorňovala na nebezpečí bezmyšlenkovitosti, tedy situace, kdy člověk přestane skutečně posuzovat význam vlastního jednání a začne pouze fungovat uvnitř systému. To je podle mě nesmírně aktuální. Někdy se totiž domníváme, že nejlepší ochranou před manipulací je mít dostatek informací, jenže člověk může mít obrovské množství informací a přesto téměř nepřemýšlet. Může pouze opakovat argumenty svého tábora, takže skutečným polem manipulace nemusí být další informace. Může jí být schopnost zastavit se a myslet. Erich Fromm, ten je už známější, se na stejný problém díval z jiné strany. Zajímal ho člověk, který se považuje za svobodného, ale jeho potřeby, představy, hodnoty jsou do značné míry vytvářeny společností, v níž žije. A Fromm psal o konformitě, odcizení a útěku před svobodou. Člověk touží být autonomní, současně však nechce být izolovaný. A tak často nevědomě hledá způsob, jak se přizpůsobit a zároveň si zachovat pocit, že se rozhodl sám. To je dnešní taky. A přitom je to starý vlastně tady poznatek. To nemusí být ani výčitka. Tak funguje prostě lidské učení. Člověk je od narození sociální bytost, a obrovské množství věcí přebírá od druhých, jazyk, normy, hodnoty, gesta, způsoby chování. A bez této schopnosti by kultura vůbec nemohla existovat. Problém spíš nastává až tehdy, když přestaneme rozpoznávat rozdíl mezi tím, co jsme převzali a tím, co jsme skutečně prozkoumali. Je užitečné vrátit se i k výrazům, jako je programování člověka a znovu to NPCčko. Pokud je používáme jako metaforu, dneska se říkají boti, roboti nebo ovce, mohou upozornit na skutečný problém automatizovaného člověka. Člověk vstane, sáhne po telefonu, otevře stejný informační kanál, přijme stejný typ podnětů, vykoná stejné rutiny, večer se vrátí k obrazovce a velká část života může skutečně probíhat automaticky. A psychologie pro tyto jevy zná celou řadu méně dramatických a přitom velmi účinných mechanismů. To je návyk, podmiňování, sociální učení, konformita, heuristika, skupinové normy, potřeba uznání a opakování. A člověk nemusí být dálko vyřízen tajnou technologií, aby se jeho chování stalo velmi předvídatelné. Otázka svobody se potom ale i také mění. Nejde o to, zda mě někdo zvenčí ovládá, jo? Často slyšíváme. Mnohem nejpříjemnější otázka může znít, do jaké míry vůbec rozpoznávám automatizmy, které už ve mně fungují. Dostáváme se teďka k mobilním telefonům. Telefon sám o sobě není nepřítel, už jsme zmiňovali i technologie s Martinem a je to mimořádně mocný nástroj, který nám umožňuje komunikovat, pracovat, studovat, orientovat se ve světě, být v kontaktu s lidmi, kteří jsou daleko A zároveň je to zařízení, které se dostalo do intimní blízkosti našeho nervového systému v míře, jakou předchozí technologie téměř neznaly, a spí vedle nás, budí nás, doprovází nás při jídle, při cestování, při odpočinku a někdy i při rozhovoru s druhým člověkem. Velice cenný je posledního rozhovor s doktorem Stránským. Ten tedy přitvrdil, co se týče teda dětí a mobilních telefonů, takže doporučuji na YouTube zhlédnout.
1: No a nevíš, u koho to měl? U koho to bylo?
0: Určitě.
1: Rád bych
0: určitě
1: si to poslechl. Já vím, že byl u nějakých dvou mladých, kluk a holka, a tam mi zkrátka říkal, že to je...
0: Ne, bylo to s pánem, s kterým už měl rozhovor před nějakou dobou, takže je zajímavé to, že tam teďka i sám ten moderátor zdůraznil, že přitvrdil pán doktor, jako protože nové výzkumy zjistily další informace, a já vám hned řeknu, jmenuje se to Katastrofa už v roce 2030, a je to mám to totiž na Facebooku, na stránce, a protože mi tady skočil nějaký...
1: Tak jestli to máš u sebe, tak to najdu a dám odkaz, aby si to i lidé mohli stáhnout a poslechnout.
0: Jo, je tam, když trošku scrolluješ dolů, tak jo. Je to tam. Je to velice zajímavé, mluví fakt s nadhledem a vlastně říká sám, že musel upgradeovat tu knížku a ještě ji jako vlastně vylepšit, tu poslední, co vydal. Takže já hodně jsem zastáncem, že je to svým způsobem pracovní i kolega, takže já často si ho takto poslechnu, jeho názory, protože opravdu on to dokládá těmi vědeckými výzkumy. A to neplatí jenom prostě pro děti, to, co on říká, platí to pro dospělé taky, ale ten mozek opravdu je velmi poškozený a on sám říká, že vlastně i to školství v našem státě je úplně jakoby pozadu v tom, aby se něco udělalo, jo? Protože on tam fakt říká ty skutečnosti, že učitelé sami nemůžou prostě tady toto nějak ovlivňovat, že to musí přijít z vrchu. No, takže doporučuji. A to, co jsem tady zjistila, já vzhledem prostě třeba i jak to ovlivňuje i ty skupiny z hlediska psychologie, mě nezajímá pouze samotné zařízení, ale hlavně způsob jeho používání. Já to také používám. Neustále notifikace, připínání pozornosti, krátká videa, okamžitá dostupnost nového podnětu, kontrola zpráv, očekávané odezvy a pocit, že nám něco uniká. Já třeba mobil opravdu používám, protože nemůžu nosit sebou počítač všude, mám tam Word nahraný a opravdu pracuju prostě s texty. Je to sice náročnější, ale prostě naučila jsem se na něm pracovat, tak abych měla třeba, že často potřebuji opravdu mít nějaké takové ty důkazy na papíře, takže kdykoliv si to můžu taky vytisknout. A tady každý jsme k tomu jako náchylnější. A pozornost není nekonečná, to přepnutí má svoji cenu, a když člověk během hodiny 20krát přeruší jednu činnost kvůli telefonu, nevytváří pouze 20 krátkých přestávek, ale neustále znovu vystupuje do úkolu a znovu z něj vystupuje. Postupně se může naučit vyhledávat změnu podnětů ve chvíli, kdy přichází první náznak nudy nebo nepohodlí. A z vývojového hlediska je tady právě zajímavá věc, že dítě, které nemá okamžitě k dispozici další podnět, musí něco vytvořit samo. Začne si hrát, představovat, hledat, pohybovat se, mluvit, vnitřní aktivita dostane prostor. Pokud každé prázdné místo zaplníme obrazovkou, může se tento prostor postupně zmenšovat, takže největší problém je vlastně ta obrazovka. A dítě se přitom teprve učí regulovat pozornost, emoce, frustraci a odklad odměny, proto má smysl ptát se, jaký typ nervového systému trénujeme prostředím, které nabízí rychlou a prakticky nekonečnou sérii podnětů. Takže tady bych se vyhnula jednoduché větě, mobily ničí mozek. To je takové hrubé, ale mnohem přesnější je otázka, jak různé způsoby používání digitálních technologií ovlivňují spánek, pozornost, emocionální regulaci, sociální chování a vývoj i dítěte, a to též platí i pro dospělého.
1: Že bychom mohli vlastně říci, že jako u všeho, že jo, špatný, dobrý sluha, ale špatný pán, když se to stane tím návykem, a ta mládež dneska si bez toho fakticky neumí představit pomalu žádnou činnost, tak to už jsme vlastně ty jakoby otroci, protože, anebo závisláci, no, to bude asi lepší zmínit to jako závislost.
0: Ten doktor Stránský upozorňuje i na to, že vlastně by se lidé měli začít i v těch restauracích a různě takových těch společenských nějakých událostech začít ozývat, že jim třeba vadí přítomnost toho, že vedle prostě pouští na těch mobilech u stolu něco, jo, a že to je vlastně i o nás, o lidech, ne, že jako, že se bude něco zakazovat, ale že vlastně je potřeba upozornit na to, mě vadí, tak jak on přirovnává ke kouření, a to dokonce i doktor Merkola ve své knize EMP a ty nebezpečí, my jsme taky měli o tom pořad, tak vlastně hodně to přirovnává vlastně k tomu kouření, jo? Že co nám je nepříjemné u kouření, že? Tak taky se člověk ozve, nebo byly nějaké opatření, a teď to patří to samé k těm mobilům a je to ještě větší záludnost. A když se dostáváme k další velké oblasti dnešní debaty, k frekvencím, elektromagnetickému prostředí zvuku a otázce, jakým způsobem moderní technologie působí na lidský organismus, tak je to téma, kde se velmi snadno promíchávají fyzikální fakta, biologické otázky, osobní zkušenosti, duchovní interpretace. A tady si to taky zaslouží nějakou přesnost, takže frekvence technologie a hranice mezi faktem a interpretací, když mluvíme o tom, co člověka ovlivňuje, dostáváme se k nevyhnutelně také, nebo nevyhnutelně také k prostředí, které není pouze sociální. My žijeme uvnitř husté technologické infrastruktury, kterou naši předkové neznali. Mobilní sítě, Wi-Fi, elektrická zařízení, vysílače, obrazovky, sluchátka, digitální platformy a permanentní tok informací vytvořili prostředí, ve kterém trávíme prakticky celý den, a právě zde se často začínají míchat dohromady velmi rozdílné pojmy. Frekvence, elektromagnetické pole, mozkové vlny, rezonance, energie, vibrace a vědomí. A slovo frekvence používáme dneska velmi často, ale pokaždé může znamenat něco jiného. A zvuk má frekvenci vyjádřenou v hercích, elektromagnetické záření má svou frekvenci, elektrická aktivita mozku vykazuje různé rytmické složky, které popisujeme v určitých frekvenčních pásmech. Země a ionosféra vytvářejí elektromagnetický rezonanční systém, v němž vznikají takzvané Schumannovy rezonance. Vedle toho se v duchovním prostředí hovoří o takzvané vysoké a nízké frekvenci člověka, myšlenky nebo vědomí. A tady už většinou používáme slovo frekvence metaforicky a problém nastává ve chvíli, kdy metaforu zaměníme za fyzikální měření a vytvoříme dojem, že dvě věci jsou totožné, pouze proto, že pro ně používáme stejné slovo. Jo, a to slovičkaření v mnoha směrech opravdu řada lidí opravdu hloupě používá automaticky slova právě z té ezoterické scény, takzvané duchovní, a my už třeba častokrát cítíme, že to vlastně nemá tu energii, že toho slova, toho vyjádření, takže jo, tak jak se používá třeba láska a tak. No a já přesnost považuji za jednu z nejdůležitějších obran před informačním chaosem a nemusíme odmítat zkušenost člověka, který říká, že určitá hudba, třeba hlas, prostor nebo společnost druhého člověka na něj působí velmi silně. Naopak my víme, že zvuk dokáže ovlivňovat pozornost, emoce, pohyb, dýchání i autonomní regulaci. Hudba může člověka uklidnit, aktivovat, rozrušit, vrátit ho ke vzpomínce, nebo změnit jeho vnímání času. To je oblast, které jsme se v minulých pořadech věnovali velmi podrobně, a z toho však ještě nevychází, že každá populární tabulka přisuzující konkrétnímu hudebnímu kmitočtu přesně definovaný duchovní nebo léčebný účinek popisuje biologickou realitu a mezi zajímavou hypotézu a prokázaným mechanismem může pak zůstat prostor. Totéž platí pro elektromagnetické prostředí, mobilní telefony, Wi-Fi, komunikační sítě, využívají elektromagnetické záření, lidský organismus je fyzikální systém, že, a taky elektromagnetický, takže otázka biologických účinků také může být zcela legitimní. Existuje rozsáhlý výzkum různých typů expozice, pokračují diskuze o dlouhodobých účincích, už toho dneska opravdu máme hodně, o intenzitě, vzdálenosti, způsobu používání technologií a v profesionální debatě je zásadní rozlišit mezi tím, co nebo že určité pole existuje, je měřitelné a tvrzením, že toto pole přímo programuje lidské myšlení. A v tom je fakt velmi blízký ten doktor Stránský, protože on na to ty laboratoře má, má spoustu kolegů, je celosvětově známý a je sám velmi i zklamaný, že vlastně kolik lidí nereaguje, že tam prostě já nevím, má kolik stránek prostě fakt těch vědeckých výzkumů. A sám i také zdůrazňuje to, aby si lidé ověřovali ty věci a prostě rozkliknout ty různé odkazy, aby člověk měl to ověření, jak něco funguje. A mně osobně připadá ještě důležitější jedna věc, i kdybychom na chvíli odložili všechny diskuze o samotném elektromagnetickém záření, tak máme před očima jiný vliv telefonu, který vůbec nemusíme hledat v neviditelných polích. Telefon mění náš čas, pozornost, způsob, jakým zacházíme s tichem. Mění rytmus komunikace, umožňuje, aby nás někdo zastihl prakticky kdykoliv. Vytváří možnost okamžitě uniknout z nepříjemné chvíle k novému podnětu. A právě proto každodenní přetváření pozornosti může mít pro psychiku větší význam, než si uvědomujeme. A zvlášť u dětí bych považovala za zásadní otázku, co vlastně trénujeme. Dětský mozek se vyvíjí ve vztahu k prostředí. Dítě se postupně učí snášet frustraci, odkládat odměnu, soustředit se, orientovat se v emocích druhých, čekat, dokončovat činnost, kterou právě dělá. Pokud většinu prázdného času okamžitě vyplní rychle se měnící obraz, zvuk a možnost další stimulace, tak vzniká jiný trénink než při hře, četbě, hudbě, pohybu nebo prostém nic nedělání. A to neznamená demonizovat technologie, znamená to konečně začít brát vážně fakt, že prostředí vychovává nervový systém stejně jako slova rodičů. A to pokud se opravdu nezmění tady tyhle ty návyky telefonu prostě do škol a od malého dítěte už prostě tady zahrnování do těch technologií, tak jak můžeme mít tisíce školních psychologů a můžeme mít perfektní různé terapeuty, když příčina je taková obrovská vlastně někde jinde, jo, takže pak se můžeme divit, že si nepamatujeme spoustu věcí, že se nám ztrácí i ta paměť, že kdysi jsme si třeba pamatovali 50 čísel telefonních, když ještě byly ty vytáčecí tlačítka nebo takové to kolečkové, že já si pamatuju, že jsme si pamatovali prostě čísla svých blízkých. Mě by zajímalo, kolik si dneska pamatujeme prostě čísel svých blízkých. Ani možná v rodině ne, jo? Takže jenom taková jako vsuvka pozornosti a tady v této souvislosti s těmi mobily je průser to, že se často používá pojem dopamin a někdy až příliš zjednodušeně, protože dopamin není nějaká chemická odměna, kterou telefon jednoduše vystřeluje. Je součástí mnohem složitějších systémů motivace, očekávání a učení. Přesto je zřejmé, že nepravidelná dostupnost nového a zajímavého obsahu vytváří velmi účinné návykové smyčky a člověk nikdy přesně neví, zda další posunutí obrazovky přinese něco nudného nebo něco mimořádně zajímavého a právě tato nejistota udržuje pozornost. A my, když se vracíme k otázce svobody, svoboda dnes nemusí znamenat pouze možnost cestovat, mluvit nebo volit. Možná její stále důležitější součástí bude schopnost rozhodovat o vlastní pozornosti. Dokážu položit telefon, i když se nic mimořádného neděje, dokážu vydržet ticho, dokážu přečíst 10 stran knihy, aniž bych každé 2 minuty kontrolovala obrazovku, dokážu být hodinu s člověkem a skutečně s ním být. Mimo jiné, mám takovou zvláštní zkušenost, jsem se vrátila k četbě Hladové hry, která je sfilmovaná, já mám teda tu trilogii v jedné knize, a já jsem se přistihla, že když jsem se do toho začetla, do toho příběhu, tak opravdu jsem přečetla tady jako třeba 120 stran a najednou uběhl i hodně času. Jo, třeba ty hodiny prostě teďka, když byl čas, tak uběhly velice rychle a byla jsem z toho teda jako fakt překvapená, jak najednou prostě ten čas skočí i jenom během té knihy. A když se vrátíme třeba do staré filozofické školy, začínají překvapivě potkávat i dnešní neuropsychologii, třeba stoikové trénovali pozornost k vlastnímu úsudku. Buddhistické tradice po staletí kultivují schopnost pozorovat vlastní mysl, aniž bychom okamžitě následovali každý impuls. Taoismus připomíná hodnotu přirozeného rytmu a omezení zbytečného násilí vůči sobě i okolí. Simone Weilová považovala pozornost téměř za morální čin. Každý z těchto směrů používá jiný jazyk, ale společný motiv je nápadný. Člověk, který nedokáže zacházet s vlastní pozorností, se velmi často nebo snadno stává objektem vnějších sil. Tím se dostáváme k tématu programování mysli. Tato spojení zní dramaticky a často my tomu taky říkáme, nebo čemu říkáme programování, je úplně běžnou součástí lidského vývoje. Programuje nás jazyk, ve kterém vyrůstáme, rodinné návyky, kultura, škola, autorita, sociální očekávání, opakovaná zkušenost, odměna i trest. Reklama se desítky let snaží spojovat výrobek s emocí, politická propaganda pracuje s opakováním, strachem, identitou skupiny a sociální média umožňují obrovské množství digitálních stop. Takže člověk může být silně ovlivňován, aniž by do jeho mozku musel kdokoliv vysílat tajný příkaz. Někdy stačí uspořádat jeho informační prostředí tak, aby některé věci viděl neustále a jiné téměř nikdy. A to z hlediska psychologie je mnohem zajímavější než fantastické představy o dálkovém přepisování myšlenek. Pokud ovládám to, co člověk opakovaně vidí, mohu ovlivňovat témata, o kterých vůbec začne přemýšlet. Nemusím mu říkat, co si má myslet. Někdy stačí významně přispět k tomu, o čem bude přemýšlet. A tady vzniká podle mě rozdíl mezi zdravou skepcí a paranoidním viděním světa. Zdravá skepse se ptá, kdo má zájem na tom, abych něco viděla? Kdo financuje daný projekt? Jaká data jsou k dispozici, co bylo vynecháno, zda existuje jiná interpretace. A paranoidní systém má odpověď předem. Všechno, co se stane dalším důkazem jediné teorie. Nesouhlas znamená, že člověk ještě nevidí. Chybějící důkaz se vysvětlí tím, že byl dokonale skryt. A takový systém už nelze opravit informací, protože každou informaci dokáže sám do sebe pohltit. A to je podle mě velmi důležité i pro duchovní a alternativní literaturu. Část těchto knih může být hodně inspirativních. Člověk v nich může najít metaforu, životní zkušenost, symbol, filozofii, někdy i velmi přesný psychologický postřeh, důkazy, cokoliv. Jiné knihy ale používají vědecký slovník způsobem, který čtenáři vytváří pocit extraktního důkazu tam, kde ve skutečnosti čte osobní nebo metafyzickou interpretaci. Takže slovo jako kvantový, vibrační, energetický, frekvenční znějí vědecky, ale samotná přítomnost fyzikálního termínu k výroku vědeckou teorii vlastně nedělá. To je perfektní knížka, co už dávno, nevím, možná v roce 2000 něco napsal Rupert Sheldrake, tajné nebo nějak omily vědy, a tam je spousta zajímavých taky takových poznatků, jak se často prostě ta věda zaměňuje s něčím jiným. A to vůbec neznamená jako odmítnout spiritualitu. Naopak bych jí přiznala její vlastní jazyk a duchovní zkušenost může mít obrovskou hodnotu. Právě jako duchovní zkušenost nemusíme jí převlékat za kvantovou fyziku, aby byla pro člověka důležitá. Stejně tak věda nemusí rozhodovat o každé otázce lidského smyslu. Tady problém začíná až ve chvíli, kdy jedna oblast používá autoritu druhé bez odpovídajících důkazů. A toho jsme byli svědkem častokrát, že? A podobné rozlišování potřebujeme i u nanotechnologií. Nanotechnologií nejsou fantazie, jak už dnes víme. Jsou reálným vědeckým a technologickým oborem s aplikacemi v materiálech, elektronice, diagnostice, medicíně. A neurotechnologie také velmi rychle postupují, takže dokážeme zaznamenávat části nervové aktivity, stimulovat některé nervové struktury a vyvíjet rozhraní mezi nervovým systémem a počítačem, což vlastně nám potom vede i k tomuto tématu transhumanismu a tak dále. A to všechno otevírá závažné otázky soukromí, autonomie a budoucího používání těchto technologií, a to je ale na jiný třeba pořád nebo téma, i když jsme se o spojení nebo narušení vlastně toho rozhraní člověk, počítač nebo stroj už tomu věnovali mnohokrát. Právě proto je podle mě zbytečné přeskakovat rovnou k tvrzení, že běžná populace je už prostřednictvím nanočástí tajně řízená. Ono to vždycky má své zákonitosti a také i selhání. A skutečné technologie jsou sami o sobě dostatečně významné i na to, abychom o jejich etice a rizicích vedli vážnou diskuzi, ale na to musí být také ty vědomosti a spousta lidí nemá čas. Jak říkala třeba doktorka Mihalče tehdy v rozhovoru s panem Dluhým, že vlastně ti lidé, kteří se tomu věnují, jako jsme my a studujeme tady tyhle ty témata, protože na to máme vymezený ve svém životě prostor, tak běžný člověk o mnohých vlastně neví. A je důležité si uvědomovat, že technologický vývoj bude stále více otevírat otázku, kde končí pomoc člověku a začíná zásah do jeho autonomie, a pokud jednou budeme schopni velmi přesně modifikovat náladu, pozornost, což už se dneska děje, nebo některé kognitivní funkce, kdo bude rozhodovat, kdy je takový zásah léčbou a kdy už je optimalizací člověka podle požadavků systému a kdo bude vlastnit data nervového systému, komu budou patřit informace o našem spánku, emocích a reakcích. Jo? To právě toto považuji za mnohem důležitější otázky budoucnosti, než fascinaci jediným třeba tajným nějakým mechanismem. A kromě toho většinou otázka lidí ze většiny populace je, a k čemu mi to bude, když já to budu jakoby vědět a když všecko tady jako tohle, co ty víš, jako k čemu mi to vlastně je. No, takže vedle technologického prostředí existuje ještě prostředí ekonomické a společenské, to nesmíme vynechat, a jeho vliv na psychiku bývá někdy podceňován a člověk může mít sebelepší meditační techniku. Pokud dlouhodobě ale neví, zda zaplatí bydlení jeho nervový systém, zase tuto nejistotu registruje. Inflace není pouze číslo v ekonomické tabulce a pro konkrétní rodinu může znamenat zmenšování prostoru bezpečí, rostoucí ceny, nejistota zaměstnání, dostupnost bydlení, politické konflikty a série krizových zpráv vytvářejí dlouhodobé pozadí, ve kterém mezilidské vztahy se odehrávají, vlastně člověk je neustále pod nějakým dlouhodobým tlakem a má méně kapacity pro nuance a snáze se podráždí, jo? Takže potom takové ty výstupy živých lidí a dalších bez rozmyslu a bez následků, nějaké takové ty kroky, jako jsou odevzdávání občanek a tak, může být pro řadu lidí prostě opravdu velký chaos. A tam se často i stávaly prostě v těch komunitách velké, velké rozepře, kdy se opravdu člověk snáze podráždí, rychleji reaguje, obtížněji toleruje nejistotu a více touží po jednoduchém vysvětlení. A tehdy se stává velmi atraktivní autorita, která řekne, já vím, proč se to všechno děje, ukáže viníka, nabídne jeho vysvětlení a člověku se na chvíli uleví. Chaos nějaký dostal řád, ale skutečnost má nepříjemnou vlastnost, často obsahuje více příčin současně a některé problémy skutečně vznikají špatným politickým rozhodnutím, jiné ekonomickými zájmy, jiné mocenské konflikty nebo institucionální setrvačnosti a některé krize jsou mediálně zesilovány, jiné podceňovány. Existuje propaganda, marketing, lobbying, cílené ovlivňování veřejného mínění. A současně není nutné předpokládat, že každá událost byla centrálně naplánovaná, abychom mohli analyzovat, kdo ji vlastně následně využívá. To rozlišení považuji za velmi důležité, protože něco může vzniknout spontánně a následně být politicky nebo ekonomicky využívá.

taková maková a přitom zatím je spousta prostě různých lidí, událostí a souher. A právě tady se vracím k jedné z nejdůležitějších věd dnešního pořadu, a to je kritické myšlení. A to neznamená automaticky nevěřit, znamená to rozlišovat. Rozlišovat mezi faktem a interpretací, mezi zkušeností a jejich vysvětleními. A to v těch komunitách často prostě také jako chybí. Mezi fyzikální frekvencí a duchovní metaforou, mezi reálnou technologií, tvrzením o její použití, mezi, jo, jak se třeba prostě mluví o medbedech a různých tady těch technologiích, jako a někde je to prostě zavádějící a kdo ví, jestli se vůbec my jako obyčejní lidé jednou k tomu dostaneme. Takže prostě nepříliš tomu zase dávat té pozornosti, protože pak to zase směruje k tomu, že lidé přestanou mít zodpovědnost za své vlastní zdraví, protože si myslí, že nějaký medbed je prostě vyléčí. Jo, takže opravdu ta představa, nebo mezi existencí moci a představou nějakého všemocného režiséra, mezi skutečnou manipulací a naším vlastním strachem z manipulace, je to opravdu víc složité, než jak si to lidé zjednodušují. A já bych považovala takovou schopnost za jednu z forem psychické hygieny. Stejně jako chráníme tělo před přetížením, potřebujeme chránit mysl před prostředím, ve kterém každý výrok okamžitě vyžaduje víru nebo odpor. Možná bychom se místo otázky věříš tomu nebo nevěříš, měli ptát, jak silné jsou důkazy, co přesně z nich plyne, co zatím nevíme. Co by mě přimělo změnit třeba názor. Jo? Ta poslední otázka je mimořádně důležitá. Pokud neexistuje žádná informace, která by mě mohla přimět změnit názor, možná už nehájím poznání, hájím identitu. A odkud se můžeme vrátit tam, když jsme dnešní pořad vlastně začali, tak potřebuje spojování lidí, tak protože člověk, jehož identita stojí na jednom absolutním výkladu světa, se velmi obtížně spojuje s někým, kdo tento výklad nezdílí. Druhý už není partnerem rozhovoru, stává se ohrožením. Možná je tedy skutečná svoboda náročnější, než jsme si představovali, jak zjišťuje mnoho lidí. Nestačí uniknout z jednoho systému. Musíme si hlídat, abychom si okamžitě nevytvořili nový. Nestačí odmítnout jednu autoritu a bezvýhradně přijmout druhou. Nestačí změnit informační kanál. Potřebujeme kultivovat něco uvnitř sebe, co dokáže zůstat bděle i tehdy, když naše vlastní skupina tleská. Právě tím se dostáváme k závěrečné otázce dnešního vysílání, jak tedy vytvářet společenství, které nebude stát na poslušnosti, společném nepříteli ani jednotném názoru. Jak spojovat lidi a současně chránit jejich individualitu, jak být otevřený a přitom mít hranice, jak si zachovat empatii, aniž bychom se vyčerpali a k jednotném názoru. Jak spojovat lidi a současně chránit jejich individualitu, jak být otevřený a přitom mít hranice, jak si zachovat empatii, aniž bychom se vyčerpali a kritické myšlení, aniž bychom propadli permanentní nedůvěře. Možná nám odpověď překvapivě dávají různé filozofické školy už několik tisíc let. Každá drží jiný nástroj a teprve, když je položíme vedle sebe, začne vznikat něco, co připomíná partituru. Tak co nás tedy může znovu spojit? Když se na všechno podíváme s určitým odstupem, možná zjistíme něco překvapivého. Lidstvo o těchto problémech nepřemýšlí posledních 10 let nebo 20 let. Otázku, jak žít s druhými lidmi a přitom nestratit sám sebe. Řešíme tisíce let, mění se kulisy, technologie, politické systémy a způsob komunikace, ale člověk se ve své základní psychologii proměňuje mnohem pomaleji. Sokrates obrace od člověka k sebepoznání, stoikové učili rozlišovat mezi tím, co máme ve své moci,

0: a tím, co už patří druhým lidem a okolnostem. Epikurejci připomínali cenu opravdového přátelství a klidu. Buddhismus po staletí zkoumá připoutanost, odpor, soucit, pozorování vlastní mysli. Taoismus upozorňuje, že ne všechno lze vyřešit tlakem a silou. Křesťanská tradice přinesla radikální požadavek vidět lidskou hodnotu i v člověku, který nám není blízký. Sydorov ve svých knihách popsal prostě naši minulost a kultury a věci, které se prostě opravdu dějí taky perfektně. Vlastně, když se podíváme na tu východní část, nejmenovanou, je tam spousta děl, které jsou nám k dispozici a můžeme si prostě díky tomu, že stále v rusky umíme mnozí z nás číst, i často i komunikovat, můžeme zhlédnout i na YouTube spousta zajímavých rozhovorů a máme tady v překladu spoustu zajímavých knih, jak vlastně ta naše rasa, jakou měla etiku, a to už nejde použít třeba teď. Ale můžeme se z toho hodně naučit, co můžeme vytvořit nového dnes. A když třeba Kant žádal, abychom druhého nikdy nezredukovali na pouhý prostředek k vlastnímu cíli, Nietzsche varoval před stádností, Jung před nepoznaným vlastním stínem, Buber před okamžikem, kdy se z člověka stane objekt, Fromm před společností, ve které člověk zamění konformitu za svobodu, Arendtová zase před ztrátou skutečného myšlení a Frankl připomínal odpovědnost za postoj, který zaujímáme i v podmínkách, které jsme si sami nevybrali, takže jsem jenom vybrala pár takových přirovnání, a když tyto směry položíme vedle sebe, vůbec nemusí být podstatné, který z nich má poslední slovo. Zajímavější je, že každý zachytil jinou část stejného problému. Stoik řekne, hlídej si vlastní reakci, Jung dodá, podívej se na svůj stín. Buber se zeptá, vidíš ještě před sebou člověka? Fromm, do jaké míry jsou vůbec tvoje názory a potřeby skutečně tvoje? Arendtová, přemýšlíš ještě, nebo už jenom opakuješ? Frankl nakonec položí otázku, a co s tím teďka vším uděláš? Je to zajímavé. A velmi silnou linku přinesly také ženy, které se zabývaly pozorností, empatií, pluralitou. Simone Weilová chápala hlubokou pozornost, téměř jako způsob, jak přestat druhého překrývat sebou samým. Edith Steinová zkoumala empatii, ale právě tak, aby se člověk v druhém nerozpustil. Hannah Arendtová připomíná pluralitu, skutečný společný svět vzniká mezi rozdílnými lidmi, nikoli mezi jejich kopiemi. Iris Murdochová zase upozorňovala, jak obtížné je skutečně vidět druhého člověka místo obrazu, který jsme si o něm vytvořili. To jsou hluboké prostě pravdy, které pořád se opakují. A když to spojím s tím, o čem se dnes bavíme nebo mluvíme, dostávám se k jednoduché, ale náročné větě. Mohu druhého vnímat, aniž bych v něm ztratila sebe? Mohu ho respektovat, aniž bych s ním souhlasila? Mohu chápat jeho zranění, aniž bych dovolila, aby zraňoval mě? Mohu odejít, aniž bych ho musela nenávidět? Možná tohle je jedna z nejtěžších forem lidské zralosti. A kdo ví, jestli toho budeme vůbec schopni. My totiž často zaměňujeme spojení za blízkost, jenže člověk nemusí být blízko každému, aby cítil sounáležitost s lidstvem. Nemusíme mít všechny ve svém osobním prostoru. Nemusíme s každým spolupracovat, přátelit se nebo sdílet své soukromí. Některé vztahy potřebují blízkost, jiné zdvořilou vzdálenost, některé musí skončit. Hranice sama o sobě není opakem lásky ani soucitu, často je podmínkou toho, aby se vztah vůbec nestal destruktivním. A tady bych znovu připomněla něco, co je důležité zejména pro velmi senzitivní a empatické lidi. Není naším úkolem absorbovat všechno, co přichází z okolí. Empatie bez hranice se může změnit ve vyčerpání a pomoc bez hranice v zachraňování, tolerance bez hranice v tolerování nepřijatelného a duchovní představa bezpodmínečné lásky může být velmi zneužitá proti člověku, který se bojí říct dost. Stejně problematický je ale i opačný pól. Udělat hranici s pevností, za kterou už nikoho nepustíme. Pokud každého člověka, který v nás vyvolá nepříjemný pocit, označíme za toxického a okamžitě vyřadíme, postupně můžeme ztratit schopnost vztah vůbec unést. A zdravá hranice podle mě proto není zeď, je to vědomá informace o tom, kde končím já a začíná někdo druhý. A to ukazuje, proč je spojování lidí tak obtížné. Vyžaduje současně dvě zdánlivě protichůdné schopnosti. Otevřenost a i hranice. Potřebujeme být schopni pustit druhého k sobě a současně zůstat sami sebou. Potřebujeme být citliví a zároveň stabilní. Potřebujeme pochybovat o sobě, ale neustále se sebou nemanipulovat. Potřebujeme naslouchat intuici, aniž bychom z každého počtu nebo toho pocitu vytvořili objektivní pravdu. A to se nedá vyřešit jedním workshopem ani jednou knihou. Je to celoživotní práce a možná proto jsem dnes mluvila o psychologickém laditeli. Často slyšíme o lidech, kteří mají ostatní vést. Méně mluvíme ale o těch, kteří mají pomáhat vytvářet podmínky, aby se lidé dokázali vést sami. A psychologický laditel by neměl být další guru. Naopak jeho úspěchem by neměla být větší závislost skupiny na jeho názoru, ale větší schopnost lidí rozpoznávat vlastní dynamiku. Takový člověk by měl umět zachytit napětí dřív, než exploduje, vnímat, že se někdo stává obětním beránkem, rozpoznat vytváření mocenských aliancí, umět odlišit kritiku, ponížení, konflikt od šikany a skutečnou manipulaci od situace, kdy pouze velmi těžce snažíme nesouhlas. A hlavně by měl být schopen říct si nepříjemnou věc i těm, kteří mají ve skupině největší autoritu. Takový člověk v těch skupinách chybí, je jich málo, ale určitě jsou a měli by mít určitý post a velmi důležitou funkci v těch skupinách a měl by být vlastně respektován s důvěrou. Ta zdravá komunita totiž nepotřebuje opravné mechanismy, potřebuje prostor, kde je možné vyslovit pochybnost bez okamžitého stresu. Potřebuje možnost přiznat chybu, aniž by člověk ztratil svou hodnotu. Potřebuje pravidla pro konflikty, protože pouhá dobrá vůle nestačí. Potřebuje rozlišovat mezi osobním sporem a skutečným ohrožením skupiny, protože víme, že i jeden člověk dokáže rozbít celou skupinu. A především potřebuje kulturu, ve které otázka není projevem zrady. Tohle je možná jeden z nejjednodušších testů každého společenství, co se stane, když někdo řekne, myslím, že se mýlíme. S velkým otazníkem. A pokud je odpovědí zájem, otázky a argumentace, skupina má šanci růst. A pokud člověk okamžitě dostane nálepku nepřítele, negativního člověka, nevědomého jedince, narušitele nebo někoho s nízkou vibrací, stojí za to zpozornět a společenství, které nesnese nesouhlas, může mluvit o svobodě od rána do večera, ale snadno už se od svobody vzdaluje. Totéž samozřejmě platí i pro většinovou společnost. Alternativní komunity nemají monopol na skupinové myšlení. Najdeme ho v politice, institucích, profesních skupinách, akademickém prostředí, médiích, náboženství, firmách i rodinách. A kdekoliv vznikne silná identita, může vzniknout tlak na její ochranu a kdekoliv vznikne moc, vzniká otázka, kdo ji kontroluje. A celý ten problém bych vůbec nestavěla jako souboj mainstreamu proti alternativně, to by nás znovu přivedlo pouze k dalšímu my a oni. Mnohem zajímavější je sledovat mechanismus bez ohledu na tábor, kdo vydělává na našem strachu. kdo získává naši pozornost, kdo nám nabízí příliš jednoduchou odpověď nebo jednoduchá řešení, kdo nám dovoluje klást otázky, kdo připouští vlastní omyl, kdo nás vede k větší samostatnosti a kdo potřebuje i naši závislost. Takže stejné otázky bychom měli klást taktéž i sami sobě. A co dělám, když někdo zpochybní třeba můj názor? Poslouchám jeho argument nebo už během první věty hledám způsob, jak ho odmítnout? Jak zacházím s člověkem, který odejde z mé skupiny? Nechám ho odejít nebo potřebuji vytvořit příběh o jeho zradě? Dokážu říct, nevím, dokážu opravit svůj názor, aniž bych měla pocit, že jsem s tím ztratila samu sebe? A možná schopnost změnit názor je vůbec jedním z největších znaků svobody a člověk, který názor změnit nesmí, už není svobodný. A když jeho původní názor měl sebe víc být revoluční, a když se znovu vrátím k dnešnímu informačnímu prostředí, tak obrovské množství informací samo o sobě nevytváří moudrost. Můžeme sledovat stovky videí, přečíst tisíce článků, mít pocit, že známe všechna tajemství světa a přitom stále neumět vést jeden obtížný rozhovor s člověkem, který nás zranil, a můžeme znát všechny možné frekvence, mediace, energetické systémy, duchovní teorie a přitom nedokázat říct obyčejně, promiň, tady jsem se zachoval špatně nebo zachovala. Že toto je velmi dobrý korektiv duchovního intelektuálního růstu a jak se moje poznání promítá do toho, jak třeba zacházíme s lidmi. Dělá ze mě většího člověka nebo jen člověka přesvědčenějšího o vlastní pravdě, anebo zvyšuje moji schopnost naslouchat nebo pouze množství argumentů, kterými mohu porazit toho druhého, to se taky, že dnes často děje. Tohle jsou podle mě otázky, které stojí za to položit každé filozofii, každé duchovní cestě, každému terapeutickému systému i každému společenskému hnutí. Tady můžeme rozlišit skutečný růst, jo, nebo od toho dalšího převleku nějakého ega. Ego se totiž dokáže obleknout téměř do čehokoliv, jak už známe, do peněz, moci, postavení. A taky i do spirituality, jak už jsme viděli mnoho příkladů, alternativy do vědy, pomoci druhým, anebo boje za pravdu. A člověk může být pyšný na to, že je bohatý, stejně jako na to, že je údajně probuzený a může se zvyšovat třeba akademickým titulem, stejně jako tím, že žádným institucím nevěří. A já bych se možná méně ptala, kdo je probuzený, a více bych se ptala na to, co s člověkem jeho přesvědčení vlastně dělá. A je díky tomu otevřenější a současně pevnější, dokáže rozlišovat, umí být sám, umí být s druhými, dokáže připustit omyl, zachází odpovědně se svou mocí, dokáže odejít bez potřeby ničit, umí chránit slabšího nebo aniž by z něj dělal bezmocnou oběť. Jo? To jsou pro mě podstatnější ukazatele než slovník, který člověk používá, a možná se tedy lidstvo nepotřebuje spojit do jedné obrovské komunity se stejným názorem. Taková představa by mě vlastně děsila. Přirozenější se mi zdá síť různých lidí a různých společenství, která se dokážou potkávat, spolupracovat tam, kde mají společný zájem, a respektovat rozdíly tam, kde se jejich cesty rozcházejí. Tak funguje i příroda. Jednota organismu nikdy nevzniká tím, že všechny jeho části jsou stejné. Srdce není, nejsou játra, neuron, nejsou svalová buňka, jo, není svalová buňka. Každý systém má svoji funkci a celek existuje díky koordinaci rozdílností. A my se teďka zase můžeme vrátit k hudbě. Orchestr je nádherným obrazem společnosti právě proto, že je v něm jednota i rozdíl současně. A housle nemusí začít znít jako fagot, aby mohli hrát ve stejném orchestru. Violončelo nemusí opustit svoji barvu. Každý nástroj potřebuje vlastní rozsah, vlastní hlas, vlastní místo a zároveň musí být schopen slyšet ostatní. Každý hráč začne, když začne každý hráč dokazovat, že právě jeho nástroj je nejdůležitější, tak hudba se rozpadne. Když se naopak všichni vzdají vlastní individuality a začnou hrát jediný tón, ztratíme harmonii. Harmonie potřebuje rozdíl, potřebuje také ticho, pauzu, schopnost nevstoupit do každého prostoru. Hudebník musí vědět nejen kdy hrát, ale také kdy nehrát. A možná to je další krásná lekce pro mezilidské vztahy. Nemusíme reagovat na všechno, nemusíme vstoupit do každé hádky, nemusíme odpovědět na každý komentář. Některé konflikty potřebují rozhovor a jiné potřebuje, abychom je přestali živit. A k čemu je dobrý dirigent? Ten nehraje za celý orchestr, vytváří podmínky, aby jednotlivé hlasy vytvořily celek. A tak si představuju i psychologického laditele, ne jako autoritu, která lidem předepíše správné názory, ale jako člověka schopného slyšet vztah mezi jednotlivými hlasy, zachytit disharmonii, která ještě nemusí být katastrofou, protože disonance je ostatně také součástí hudby a napětí samo o sobě není špatné. Teprve způsob, jakým s ním naložíme, rozhodne, zda povede k rozkladu nebo k dalšímu pohybu. A možná se příliš dlouho snažili vytvořit jednotu odstranění napětí, jenže zdravé vztahy nejsou vztahy bez konfliktu. Zdravé vztahy jsou takové, které konflikt dokážou zpracovat. A to tež vlastně platí i společnosti. Jestli k tomu něco máš, jej Martine, jsi tam si?
1: Jsem tam, oznámil nám zvukové znamení půl hodiny do konce. Nemám k tomu teď nic, i když bych tady vlastně mohl něco použít, ale o té vodě a tak dále, tak zatím nic, ještě se kouknu.
0: No já budu číst tady z toho z těch poznámek, co tu ještě by se dalo použít, ale k tomu tady už je téma třeba demokracie, svoboda, ani pluralita neznamenají život bez sporu. Znamenají vytvoření prostoru, ve kterém spor nemusí skončit likvidací protivníka. Dneska si lidi opravdu zvykli prostě okamžitě zlikvidovat někoho, koho si vyberou a teď prostě hlavně ten Facebook nebo ty sociální sítě umožňují to prostě plivat v špínu automaticky prostě na jednu nějakou věc. A já mám pocit, jako by to byl prostě nějaký odpad, kdy se najednou prostě začnou, já to schválně ty komentáře si z psychologického hlediska čtu, jako kolik se tam najednou prostě sejde úplně no-name lidí, kteří začnou prostě na něco plivat, o čem třeba vůbec ani neví. Nemusí to být jako ani něco negativního, a to je opravdu taková celkem jako fakt psychologická vášeň tady těch lidí, kteří se opravdu, jo, a ti hejtři, jo, jak se jim dneska říká, jak se v tom plně rochní, jak můžou prostě urážet na čemkoliv toho druhého, protože vlastně nejsou vidět a ono to je jednoduché, jako jo. Nebo když s někým prostě pohádám, tak si ho prostě okamžitě zablokuju. No, tak kdybych měla po dnešním vysílání nechat třeba jenom myšlenku, a tak by to možná byla tato skutečné spojování lidí. Nezačíná společným názorem, začíná schopností vytvořit vztah, který přežije právě ten rozdíl. A druhou věc, člověk nemusí ztratit hranice, aby mohl být součástí celku, právě naopak, zdravý celek potřebuje jednotlivce, kteří vědí, kdo jsou. Pak ta třetí myšlenka by mohla být, ta se týká pozornosti. V době, kdy o naši mysl soutěží tisíce podnětů, se schopnost rozhodovat, komu a čemu věnujeme pozornost, stává součástí osobní svobody. Ta pozornost je velmi aktuální. A poslední se týká odpovědnosti. Můžeme analyzovat společnost, technologie, média, ekonomiku, elektromagnetické prostředí, traumata, manipulaci, i mocenské struktury a všechno, co jsem jmenovala. A to všechno má své místo. Nakonec však stále zůstává otázka, co s tím udělám já. Jak budu mluvit s člověkem přede mnou, jak budu zacházet s vlastním strachem, co budu pouštět do své mysli, jaké lidi budu pouštět do svého osobního prostoru, kdy řeknu ano, kdy řeknu ne, nebo dost, kdy budu mluvit a kdy budu mít moudrost také mlčet. Možná lidstvo netrpí nedostatkem velkých myšlenek. Máme jich za sebou tisíce let. Máme filozofii, psychologii, vědu, duchovní tradice, umění, zkušenost generací před námi a nebo zkušenosti. A problém možná spočívá v tom, že tuto moudrost stále obtížně převádíme do každodenního vztahu člověka k člověku. Proto bych dnešní téma nakonec nenazvala jen spojováním lidí, nazvala bych to uměním souznění. Souznění totiž neznamená stejný tón, znamená schopnost být sám sebou, slyšet toho druhého a poznat chvíli, kdy naše rozdílné hlasy mohou vytvořit něco, co by žádný z nás sám nevytvořil a nedokázal. A možná právě taková jednota stojí za hledání, nejednota bez těch rozdílů, nejenom jednota vynucená autoritou, a ne taky jednota založená na společném nepříteli, ale co když je to jednota, která je natolik zralá, že rozdílnost dnes unese. Kolik takových komunit dneska funguje? A protože člověk, kterého musím umlčet, aby se se mnou mohl, nebo aby se mnou mohl být v jednotě, se mnou ve skutečnosti vlastně v jednotě ani není. A společnost, která potřebuje stejné myšlení všech svých členů, není taky harmonický orchestr. A to je jediný tón, byť by byl sebečistší, tak stejně hezkou hudbu nevytvoří. No. Takže ono, když se podíváme i na to, jak dalece by ta komunita dneska mohla se naučit tomu porozumění, tak není to jednoduché, protože opravdu zase víme, že hloupost skvétá ve společnosti a nejvíc vlastně mají to odmítání nebo tu negativitu nebo ty útoky a to hejtování na svědomí vlastně lidé, kteří neví vůbec nic a ta jejich inteligence častokrát vlastně klesá, protože nemají to kritické myšlení. A tady je důležité i podotknout to, že i v té hudbě, když já nevím, třeba při tom om healingu, kdy se zpívávalo, tak jsem potom zaznamenala, že prostě se tam najednou začaly objevovat takové různé individua, které opravdu rušily tu skupinu při tom zpívání, že se dohodli třeba nějaké pravidla, nebudete odcházet ze skupiny, nebudete prostě trhat třeba kruh a najednou prostě se někdo zvedl a prostě si šel napít. Jo, a prostě všechno má nějaké svoje pravidla, i ta komunita by měla mít nějaké své pravidla, ale určitě tam v těch komunitách chybí ten člověk, který by harmonizoval opravdu celou tu skupinu. A není od věcí připomenout i to, že není jednoduché být vyrovnaný a mít opravdu tu dávku toho diplomatického jednání, protože je velký tlak ze všech stran na toho lídra té skupiny a zajistit kompetence, aby ten člověk který by měl být taková ta ladička, protože i v těch indiánských kmenech a různých tady těch dávných komunitách byly respektovány takzvané rady starších a moudrých a prostě nespochybňovali se moudří lidé a prostě jak se rozhodlo, někdy to také bylo i kruté rozhodnutí, tak pak prostě ta komunita respektovala, jinak by se rozpadla, kdyby tam někdo prostě
1: tak,
0: si
1: no,
0: tak...
1: a ono tam hlavně ta společenství byla menší, nebo aspoň se nám to říká, že ono, Bůh ví, jak to bylo, a měla být menší, takže samozřejmě ať domorodé, ať řekneme Indiány nebo cokoliv takového, tak zkrátka ty vesničky fungovaly, takže kdo neměl, tak mu lidé pomohli, dali, ale prakticky tam neexistovalo nějaké, jako že by si tam kradli, dělali na schvály, ten člověk byl okamžitě tedy vypuzen z té dané komunity a zkrátka, když se neumíš chovat jako skutečný člověk, i když nám byli předkládáni jako ty barbaři, že ano, a necivilizovaný lidi, nebo skoro pod lidi a takhle, tak zkrátka, když se neumíš chovat tady v naší komunitě, v našem společenství, tak si jdi, byl vyobcován, a šlo to dál. A teď, jak jsi mluvila i o tom všem, tak mi teď ke konci, tak mi vlastně tady vnuklo Manfred Spitzer, abyste se na to zase koukli, Digitální demence, tato kniha, protože ta by neměla asi chybět. A samozřejmě má to souvislosti i s Martinem Jelenstránským, takže si ho od 21. hodiny pustíme, já jsem to tedy dohledal, to videjko, tak se na ní koukneme u Jany. Objevte tedy, teď se koukneme na to, na popis té knihy, digitální demence. Objevte, jak digitální média ovlivňují naši mysl a proč je důležité tomu porozumět dříve, než bude pozdě. Digitální technologie jsou dnes neoddělitelnou součástí našeho života. Počítače, smartfony, herní konzole či televize nás provázejí na každém kroku. Avšak věděli jste, že dnešní mladictví v USA tráví v digitálních zařízeních průměrně víc než 7,5 hodiny denně? To je více než čas věnovaný spánku. A tato skutečnost otevírá otázku, jaký dopad má nadměrné užívání digitálních médií na naše mozky a schopnost myslet. Tak tedy v knize Digitální demence neurovědec Manfred Spitzer představuje alarmující výzkumy a jejich výsledky, které potvrzují, že závislost na digitálních médiích může vést k výraznému poškození duševní výkonnosti a zdraví. Technologie nás totiž mohou zbavovat nutnosti duševní práce, kterou dříve plnil náš mozek. Paměť ochabuje, nervové spoje v mozku odumírají a schopnost učení u dětí a mladistvých tak dramaticky klesá. To má za následek nejen poruchy pozornosti, čtení a spánku, ale také úzkost, deprese či dokonce společenský úpadek. Tato kniha je zásadním tedy upozorněním, cikne uhni, pro rodiče, pedagogy i všechny, kdo chtějí pochopit, jaké hrozby skrývá nekontrolované používání digitálních médií a jak lze tento negativní trend změnit omezením konzumního přístupu k technologiím. Tak proč právě tato kniha? Základní poznatky o vlivu tedy digitálních médií na mozek a psychiku mladých a dospělých. Jedinečná analýza od renomovaného tedy neurovědce s podloženými výsledky výzkumu, také praktická výzva k ochraně zdraví a duševních schopností zejména u dětí a mladých, taktéž inspirace pro rodiče, pedagogy a širokou veřejnost, jak tedy minimalizovat negativní dopady digitálních technologií. A je to zajímavý pohled na současné společenské problémy spojené s digitální závislostí a přínosy knihy. Podrobné vysvětlení, jak digitální média ovlivňují mozek z neurovědeckého hlediska, taktéž výsledky reprezentativních studií zaměřených na děti a mladistvé, přehled nejčastějších výsledků nadměrného užívání technologií, včetně psychických a fyzických obtíží, taktéž upozornění na společenské dopady spojené s nekontrolovaným digitálním konzumem a za poslední praktická doporučení k omezení digitálního zatížení pro lepší kvalitu života. A s tím souvisí vlastně i to, co je tady dlouhodobě zmiňováno, i to jsem nechtěl, teď nevím, kde to je, Náboj pravdy, nebo kde to je, ne, je to u inženýra Jana Buzka, to já tady jeden nemám. Samozřejmě ta zajímavá kniha, že ano, Zakázané vzdělání, za ne, vzdělání.cz a já přečtu ten dlouhý název té knihy, ale je zkrátka důležitá. Jdem na ní. Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. IV Michňuk to sepsal. A je k tomu taktéž napsáno. Přemýšleli jste někdy o tom, že přes školství lze nenápadně likvidovat společnost, národ i celý stát? Tomuto globálnímu trendu se věnuje tady kniha Naše analýza, tedy poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Rozsáhlá publikace mapuje dlouhodobý vliv nadnárodních organizací jako je OSN, zejména jeho valného shromáždění s jeho agendou 2030, Světové zdravotnické organizace, dnes již tedy z velké části zprivatizované, a dalších subjektů na vzdělávání po celém světě. Takže dámy a pánové, kniha je dost tlustá, 430 stran, můžete se na ní zaměřit a kouknout na zakázané vzdělání, protože jak ty jsi říkala, že není důležité v té komunitě jakoby mít nějaký společný názor nebo směr nebo cíl, že je tam důležité překonávat ty rozpory, no a ta společnost, samozřejmě, že si to musí vyříkat, že ano, nebo měli by si to vyříkat a určit si právě ty cíle, ten směr, vektor, tedy toho působení, jakým se chtějí vrhnout a kam to chtějí směřovat. Jestli chtějí mít teda střechu nad hlavou, každý zvlášť nebo společně, že ano, jestli se budou stravovat a jak, jestli každý si bude individuálně pěstovat a lovit, nebo jestli teda budou to zase dělat společně a tak dále a tak dále. Pak bychom došli dalším věcem, že ano, jako když už je ta společnost dostatečně velká, jako budeme mít ochranu, kdyby nás chtěl někdo napadnout, když uvidí, že se u nás daří. A další věci. A těch věcí, které k tomu se váží, tak je spousta. A co by nás třeba jako ne přímo hned šup celé lidství, ale Českou nebo Slovenskou republiku měli zajímat ti, tak to jsou sepsané články a já jsem to i načetl. Je to od pana inženýra Jaroslava Tichého. Jsou to ty české národní zájmy. Já jsem přesvědčený o tom, že se to dá překlenout a vlastně překopírovat na každou další zemi, stát či národ a společnost a tam bychom se nad tím měli shodnout, protože když budeme vědět a budeme se bavit a diskutovat v té společnosti, kam to chceme posunout, ne jenom ukazovat neustále, hele, tohle je špatně, tamhle to je špatně, ten krade, oni tam nakonec kradou skoro všichni, že ano, a tak dále, vzpomeňte si na to, co vám tady pouštím, ten zakázaný 20 let utopený tedy v pamětech někde v archivech České televize, nevím, kdo to s Františkem Ringočechem, když to tam natáčeli o té privatizaci a hlavně o tom rozkrádání vodovody, kanalizace a další, tak to je přece dodnes platné, dodnes se to děje, akorát se rozkrádá jinak, dnes teda třeba přes soláry a větrníky a vidíte, že ty lidé v úvozovkách, protože podle mě už nemají dávno lidskou strukturu psychiky, tak tito tvorové slouží nejspíše zlu, když jediný přínos je, že oni z toho budou mít a jejich kamarádi slušní prachy na dotacích a zbytek jak pro člověka, tak pro přírodu, pro všechno, pro vodu, pro zvířátka, pro ptáky, pro ryby a hlavně pro ty lidi je negativní a není žádné pozitivum. Pro tu společnost, pro jednotlivce tam pozitivum samozřejmě je, jako vždy i u té vody, že ano, je to privatizace zisků a socializace nákladů. A ještě to zaobali hezkýma kecama, že to je z fondu rozvoje, nebo jak se to tam jmenuje, jakože po covidu, že ano, že se dají ty prachy a přitom jsou to půjčky, takže někdo si namastí kapsu za nějaký slíbený peníze, který my jako společnost, třeba v České republice nebo ve Slovenské republice, stejně budeme pak splácet i z úroky. To je důležité, abyste si uvědomili. Takže teď jsem to tady zase zamotal všechno dohromady, ale zkrátka ono všechno souvisí se vším, lidi si to musí uvědomit. Já jsem to tady zmiňoval, ale nevím, jestli to bylo v našem vysílání, ale dával jsem tady jednou, jak se tam ptali holčiny někde v Americe, jak se jí tam ptali, co říká vlastně na ty zprávy a takhle. A ona tam právě říkala, že to je television, televize, tedy sdělovat těm přijímatelům, uživatelům, těm konzumentům, že ano, těm divákům a naslouchačům, můžeme to přenést na další média, sdělit tu vizi. Oni vám řeknou, jaký si máte představit, že ten svět je. To vám říkají média. Pak tam říkala channeling, channel, tedy napojování se na nějaký kanál, zrovna energetický, řekněme, frekvenční kanál, emoční kanál, který oni do vás nasadí, že on nakonec dají zvířátko, anebo Japonec nakonec a hezký zvířátko, abyste se jako uklidnili po těch srdcervoucích a krvelačních zprávách, Brutus, hadr, aby vám, tak vám stají na to napojí. Tak to je ten channeling, oni vás napojí na tu svoji frekvenci, kde vás chtějí mít. A to je zase i o těch energetických upírek, když zjistíte, že z té televize, z těch zpráv, anebo i u nás z mých zpráv jste i vyčerpáni, tak to vypněte. Chraňte se. A kočky se ozývají. A třetí tam bylo news, jako novinky. News, zprávy. Tak ona tam přesně říkala, že to je označení sever, západ, východ, jih v angličtině. A že to je, že to vlastně jakoby se tady ten jejich hnus, to bahno, že se vlastně šíří všemi světovými stranami. Tam, kde to dokážete přijmout, kam je jejich dosah. Tady se říkalo dlouho, že svoboda začíná tam v České republice, kde končí signál České televize. A je to taky velice poplatné. I když to můžeme samozřejmě stejně zase překopírovat na ta korporátně fašistická média. Tak to byla trošku moje další vložka, ale musel jsem to zase to země proudilo tady jen tak z hlavy. Abyste si to uvědomili, dámy a pánové, hlavně ty větrníky. A co, máte o tom někde něco? A třeba teď vlastně Facebookem a dalšíma novináři to Tomase Pauknera, že ano? Všichni řeší, kdo to je. Jak si ten hajzl může dovolit vsát o Stanu, o ODS, vůbec o ty její pěti demolici, TOP 09 a dalších, a jak si může psát o médiích, tak oni všichni po něm jdou. A nikdo tady neřeší. Nebyl dán zase povel, aby se zajímala média, ale hlavně policejní vyšetřovatelé. Prokuratura, tedy státní zastupitelství, aby se o ty podněty, které Tomas Pauknér dává, a ty odkazy, které jsou tam, to jsou nevyvratitelné důkazy a fakta, tak nikdo neřeší, aby těm zmetkům klepli po prstech. To samé na Slovensku. Tam máte, samozřejmě kluci na Infovojně to říkají dlouho, že zkrátka můžete mít Fica rádi, jakkoliv chcete, ale nikdy se nezačne vyšetřovat na Slovensku ty momky, tady vytěráky, že jo, odběrový místa, nevím, jak se tomu říkalo u nás v České republice, že ano, kdy vám na parkovištích tady u Kauflandů nebo kdekoliv jinde vám tady vytírali rypáky, tak zkrátka nikdo to neřeší, tam se muselo namastit takových lidí zase, protože kámoši si to udělali, že ano, studenti, nebo oni tam brali kohokoliv, kdo vám tam dělal výtěr a dělal tam razítka. Dával vám potvrzení, jestli jste pozitivní, negativní, tam nebyl žádný lékařský personál, zkrátka koho sehnali na brigádu. Tam šli takový prachy. A zkrátka ani na Slovensku, ani v České republice, nebo ve Slovenské republice, abych to řekl hezky, ani v Československu to nikdo řešit nebude, protože jsou tam i ty vládní namočený. Vždyť tady to vedl Babiš. Adik tam byl ministrem zemědělství, zahradnictví, tedy zdravotnictví, že ano, ten kozel, co je teď tam zase. Vy si myslíte, že on tam něco dělá pro lidi? Abyste měli dostupnou a rychlou a kvalitní péči, bezplatnou, jak máte v ústavě? A nebo se tam zakrývají ty covidová svinstva a vymýšlejí se další šmečka a čeká se na povel, až bude spuštěna pandemie, Marburg a já nevím, Hantavirus a Spitzbergy a Pilbergy, zkrátka až něco najdou, až se spustí pořádně sítě 6G. 5G nám rozjeli churavění lidí, ty si mysleli, že mají covidáka, že ano, tak se do nich nabodali srágory, který nebyly testovaný. Po dvou měsících vývoje je zajímavé, že kočkování na rakovinu vymýšlej 100 let a do dneška ho nemáte. Sice tedy v Rusku se říká, že ano. Nuž, ale zase můžeme Rudolf Steiner, že ano, co řekl, že před 100 lety to řekl, že až, no, že až jednou se to dostane ta vakcinologie do takového stádia, že konečně to byl jeho jakoby sen, To není jako, že on to konstatoval, že jednou se to stane. Ne, to byl jeho vlhkej sen, Rudolfa Steinera a další, který ho platili, který ho podporovali, že oddělej tělo od duše, nebo spíše duši od těla, aby udělali vlastně ty lidi zombíky poslušný, anebo teda na porážku. To říkal? Je to zaznamenáno?
0: Ano.
1: No, tak jako diktátor na očích.
0: A on má tady i zajímavé právě názory, co se týče spojování lidí a jednoty, že tam v tom byl hodně výrazný a že u něho je potřeba rozlišit, co Steiner skutečně učil od pozdějších představ, které se mu vlastně někdy připisují, a to je třeba představa jednoty, že nebyla všichni budeme stejně myslet, ale naopak kladl mimořádný důraz na individualitu a svobodu jednotlivce, že už ve filozofii svobody, to je jeho kniha, rozvíjí myšlenku, že skutečně svobodné jednání vyrůstá z individuálního poznání a morální intuice, nikoli z pouhého podřízení se vnější autoritě. A pro svoje vysílání vlastně já jsem tady využila ještě takové čtyři Steinerovy myšlenkové linie. První je individualita versus kolektiv. Steiner neviděl ideální společenství jako masu, v níž jednotlivec zanikne. Čím více se podle jeho pojetí člověk stává skutečnou individualitou, tím může vytvářet hodnotnější vztahy s ostatními. To je překvapivě blízké tomu, o čem jsme vlastně my dneska tady mluvili. A zdravé i spojení nevzniká odstraněním rozdílů, vzniká mezi lidmi, kteří si dokážou zachovat vlastní osobnost. Druhý bod je sociální trojčlenost. Po první světové válce Steiner rozvíjel koncepci, podle níž mají ve společnosti relativně samostatně působit tři oblasti. Duchovní a kulturní život, právně politická oblast a hospodářství. Každé přiřazoval jiný základní princip, svobodu v duchovním životě, rovnost v oblasti práv a bratrství a v hospodářství bratrství. To je vlastně to moje téma. A dneska Steiner vlastně i říká z těch knih, co tam prostě máme k dispozici, že společnost nelze sjednotit tím, že na všechny jejich oblasti použijeme jiný princip. Jednota může vzniknout právě koordinací rozdílných funkcí. Třetí linie je ještě bližší tomu, co jsme dneska vlastně řešili, a to je zájem o druhého člověka. Steiner v přednáškách o sociálních otázkách opakovaně zdůrazňoval potřebu překonávat uzavřenost člověka do sebe a rozvíjet skutečný zájem o druhé. Nešlo jen o sentimentální milujme se, člověk se podle něj musí učit druhého skutečně poznávat a vnímat jako individualitu. A to se vlastně dneska i hodí k tomu tématu sluníčkaření, jo, protože jeho pojetí sociálního života je náročnější než pouhé prohlašování jednoty. Bratrství bez poznání druhého člověka se snadno stane heslem. A ta čtvrtá myšlenka je vlastně nejdůležitější, nebo vůbec jako hodně silná pro ten dnešek, kdy Steiner formuloval takzvanou sociální hlavní zákon, the fundamental social law, a jeho smyslem bylo zjednodušeně řečeno, že zdraví společenství roste tím více, čím méně člověk pracuje pouze pro vlastní prospěch a čím více výsledky jeho práce slouží druhým, zatímco jeho vlastní potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím společenství. A to je radikálně jiná představa spojování lidí než dnešní najděte si svou komunitu, že? A u Steinera nestačí být jenom spolu, ale tam je právě rozhodující, jaký vztah mezi sebou vytváříme. Takže toto je opravdu důležité, když Steiner měl podle mě v otázce jednoty jednu velmi důležitou intuici, tak jak i s tím vakcinováním. Skutečné společenství nevzniká tím, že z lidí vytvoříme stejné bytosti. Člověk se má naopak stát individualitou a teprve svobodné individuality mohou vytvořit vztah, který není založen na poslušnosti. A většina lidí je prostě opravdu jakoby nehotových, výrazně nehotových a vstupují vlastně s těmi traumaty a nevyřešenými věcmi ve svém životě, vstupují do těch komunit a tam potom vznikají ty problémy. Díky tady tomuto, jako, jo, takže vlastně ty komunity se rozpadnou nebo rozpadají nebo nefungují díky tomu, že se začnou objevovat vlastně ti nehotoví lidé a nepracuje se s tím. To by nevadilo, že všichni máme něco, že míň nebo víc, ale on spojoval vlastně svobodu s duchovním životem, rovnost s právem bratrství, hospodářství a tři různé principy, které mají existovat podle sebe, je to vlastně podobné jako v hudbě, že jednota nevzniká z jednoho tónu, ale vzniká ze vztahu různých hlasů. A tak asi nepotřebujeme společnost, ve kterou budou všichni stejně naladění. My potřebujeme společnost, která se naučí ladit tu rozdílnost, že? A proto tady je to slovo psychologický laditel takové, nebo to dvou slovy takové zajímavé, protože to za mě jednoznačně v těch komunitách vlastně chybí. A já když na ten závěr bych to tak všechno zhrnula, tak vlastně, co, když se vrátíme k tomu slovu ladění, jak se věnujeme hodně i těm hudbám, frekvencím, skladbám, tak víme, že dobrý orchestr nepotřebuje jeden nástroj, který umlčí všechny ostatní. Potřebuje rozdílné nástroje, které vědí, kdy mají zaznít a kdy ustoupit a především kdy poslouchat. Takže ta poslední úplně závěrečná věc, co si myslím, že možná největší problém lidstva není, že bychom neměli dost moudrosti. Možná máme obrovské množství moudrosti, ale stále máme problém převést ji do způsobu, jakým spolu skutečně žijeme. No. Takže to je přesně 21:00.
1: Vidíš, jak nám to krásně vyšlo. Super, super, super. Dámy a pánové, já jsem zapomněl vlastně číslo. Jany, dneska máme výročí, je to 50. pořad, tedy o společnosti lidství, tak já ti za něj samozřejmě moc, moc, moc děkuji, že se uvolnila a že už jsi se nám vlastně vrátila z té dovolené, že už jsi zase na území České republiky. Slyšeli jsme tam kočičky, že ano, mě ukatí, takže ty jsou na tebe jistě už natěšený, tak já už tě nebudu dál zdržovat ti. Děkuji ti moc, dámy a pánové. To byla tedy Jany Slánská, můžete ji sledovat samozřejmě na Facebooku. A jsi ještě někde jinde?
0: Na tom Instagramu, a jinak já už jsem všechno dávno zrušila a už to nějak asi obnovovat zatím nebudu. Takže e-maily jsou k dispozici, že jana4cachova@gmail.com anebo jany2204@protonmail, tak to je proton.me. No.
1: Tak, když budete mít, dámy a pánové, chuť něco se zeptat Jany, tak zkuste napsat e-mailík a já ho samozřejmě připojím do pořadu. A už jsem tedy nachystal toho Martina Jana Stránského, aby jsme si ho poslechli, když jsem to ani já neslyšel. Takže. A Jany, ty mě slyšíš dobře?
0: Nezvím, já jak slyším výborně.
1: Tak je to divný, protože já se slyším dobře, hosté mě slyšejí dobře, hosté jsou taktéž slyšet dobře, ale já do vysílání jdu jak z nějakého hrnce nebo z trubky, když přes ní mluvím, nevím, co se tady děje a neumím to zatím oddělat, takže než abych tady kazil 2 hodiny, dámy a pánové, to, že budu znít jak, já nevím, z nějaký trubky, tak zkrátka pustíme Martina Jana Stránského. Jany, já ti ještě jednou děkuji, dámy a pánové, vám též a jdeme se na to kouknout. A já samozřejmě tento výroční 50. pořad už za chvilku dám do archívu, abyste se na to mohli kouknout. Tak jo, díky moc a hezký večer.
0: Hezký večer všem, děkuji také za pozornost a zase příště se budu těšit.
1: Tak, tak. A dámy a pánové, vy se taky vraťte živí a zdraví z dovolený, anebo jestli vás ještě čeká, tak samozřejmě užijte si taktéž ve zdraví. Tak, já bych to řekl spíš zasloužený odpočinek než dovolená. To znamená, že se někoho musíte dovolit. No, ale nechám si svoje mysli a nesmysly a jdeme na konec lidstva, jak ho známe. Zlom prý přijde už do 4 let. Doktor tedy Martin Jan Stránský. Tak jdem se na to vrhnout.
2: Posluchači, já vás opět vítám u našeho First Class podcastu. Moje jméno je David Eder a dnes tu mám jednoho z našich autorů, našeho spolupracujícího autora, pana doktora Martina Stránského. Dobrý den, Martine.
3: Dobrý den, Davide.
2: Martine, my máme malý výročí spolu.
3: Máme a myslím si velmi úspěšný. A no. Jsem velice rád a velice vděčný za vaše práce, že jsme se dostali nejenom do našeho trhu, ale i do světa.
2: Děkuju, bylo mi ctí, že jsme mohli s naším týmem se na tom podílet. Je to vlastně rok a půl, co jsme vydali vaši knihu Vzestup a pád lidské mysli. Abychom byli úplně jako korektní, bylo to docela náročný období, že jo? Protože na začátku já si pamatuju, že vlastně vy, když jste s tím tématem přišel, tak jste byl jeden z těch nejvýraznějších hlasů, jak se to teď řekne hezky česky moderně, docela jste za to schytával bídu, jak ty pozitivní ohlasy, tak spoustu negativních. Jak to dneska vnímáte s postupem času, když se podíváte zpátky, kam se to za těch rok a půl posunulo?
3: No, musím se přiznat, že ty negativní ohlasy se ke mně z nějakého důvodu tak moc nedostaly. Mm-hmm. Rozhodně nikdo mě přímo nic nenapsal, ale jsem tam to slyším a jsem za ně svým způsobem rád, poněvadž potvrzuje to, že se jedná o skutečně velice žhavé téma. A když jde o žhavé téma, tak samozřejmě jsou lidi, kteří mají různé zkušenosti a názory. Na druhé straně chci podotknout, že se nejedná o mě. Od začátku a ve všech přednáškách a i v mé knížce víceméně odkazuju na to, že snažím se dělat určitou syntézu velice důležitých trendů a velice známých a potvrzených mezinárodních studií a to dnes to prostě předávat. Takže nejsem to já jsem takový režisér, dá se říct, určitých světových faktů a norem, které se dějou. A spoustu lidí vlastně si tohle taky uvědomují. A všechno, co předávám neustále, se nemýlím. Hmm. Ani v jedné věci jsem se nemýlím. Protože to nejsem já. Já čekám, ověřuju, uvažuju, analýzuju a předpovídám. A v poslední části té knížky se bavíme konkrétně po tom, co rozebereme, jak se náš mozek vytvořil a co všechno úžasné dovede, tak se bavíme o tom, co se s náma děje dnes a kam to spěje. A všechno, co se tam píše, se plní. Přesně dle scénář.
2: To jeden z těch bodů, o kterém se často ti kritici vaši zmiňovali, bylo zaměňování korelace a kauzality. Oni vlastně říkali, že tam je korelace, ale že ta sama o sobě neznamená kauzalitu. Na druhou stranu, vy jste lékař, my máme nějaký precedent v minulosti, mám pocit, že něco podobného se dělo u kouření, že jo? Kde se dlouho pozorovala nějaká korelace, a trvá, než se prokáže kauzalita, a na druhou stranu, když se bavíme o zdraví, a vy jste lékař, není přece jenom lepší být trošku opatrnější, když se zvlášť bavíme o zdraví našich dětí?
3: No, právě je, a proto říkám to, co říkám. Samozřejmě přesná korelace a kauzalita existuje v určitých drastických věcích a tady se jedná o fenomén, který je společenský. Takže ten fenomén, teď mluvíme o užívání obrazovek, hlavně u dětí. Takže samozřejmě záleží na rodině, záleží na individuálnímu vývoji mozku toho dítěte, záleží na škole, záleží na sociálních vztazích atd. Ale těch studií je teď víc než pár set, možná skoro 1000. A tam prostě ta korelace je naprosto jasná. Takže pro mě jako pro lékaře, já nepotřebuju kauzalitu. Já potřebuju jenom korelaci. Prostě když kouříte 20 cigaret denně, tak ta pravděpodobnost, že dostanete rakovinu, je mnohonásobně vyšší, ale samozřejmě jsou lidi, kteří kouří 40 denně a nic se jim nestane. A tyhle ty lidi, kteří tímto způsobem argumentují víceméně, mají určitý a priori prostě skeptické sklony, což nemusí vůbec být špatný, ale mnohokrát odpovídají logikou a dokonce i předloží určitou studii, která je ještě víc vadná, než ta, na kterou upozorňují. Ale úplně na závěr jsou studie, které jsou tak zdrcující, kterým měří teď už, a to se nám vlastně čím dál tím víc jeví,

0: jsem úplně přeotočil impetus a závěr všech těchto studií a dopadů, aby to šlo se zhora dolů, aby to šlo na rodiče.
1: Mm-hmm.
0: Poněvadž jedná se o první generaci rodičů, kteří víceméně přestali být těmi dobrými rodiči. A oni těm dětem to dali, oni jim to dovolují. Byť dobře míněno, určitě svý děti mají rádi, ale nestarají se o ně tak, jak by měli.
1: Hmm.
0: A to je velký problém. Tohle je generační problém rodičů a ne dětí. Ty děti za to nemůžou a za druhý nemají dostatečně vyvinutý mozky, aby vůbec byli schopni uvažovat, jestli za to můžou, nebo jestli to chtějí, nebo nemají chtít a tak dále.
1: Když my se k těm studiím potom dostaneme, nebo k těm novým, řekněme, možná i výrazům, které se objevily, které jsou docela jako všeříkající, ale než se tam dostaneme, co se vlastně změnilo za ten rok a půl, že jste potřeboval aktualizovat tu knihu a v čem se konkrétně aktualizovalo, co se tam změnilo, co se tam přidalo?
0: Zaprvé se tam změnil trošku můj pohled na tu věc a ten byl posílen i neustálém kontaktu s různou celosvětovou odbornou komunitou lékařů, konkrétně psychologů, psychiatrů a dětských neurologů, který sami, když jsme se sedli kolem jednoho stolu, začali upozorňovat víc na dysfunkci té rodiny. Takže uvědomil jsem, že tento problém, to užívání obrazovek, je vlastně celospolečenský problém. Týká se to i lidí, kteří nemají děti a teď jsme u toho povinného utopení v tom digitálním světě, ve kterém už teď musíme všichni žít, ať se nám to nelíbí. To je ta hlavní příčina a ono to prostě teče dolů. Takže ten celý směr jsem prostě otočil. A pak vyšly dvě nebo tři naprosto perfektně vykonané studie, které absolutně bez diskuse ukazují zase napřímo korelaci mezi používání obrazovek a inteligence, schopnost číst, psát, počítač a všechny ty skóry přes ty mezinárodní testy, které vychází ve všech zemích, jak to prostě jde dolů. A to se týká používání digitální technologie ve školách.
1: Mm-hmm.
0: Ne mobilních telefonů domů nebo na chodníku, ale používání laptopu nebo počítače na stole, i když ten počítač se používá třeba jenom pro výuku. Stačí hodinu denně a výsledky jdou dolů. I když se přes ten počítač učí. A tyto studie, a já vám, bylo by super, kdybychom teď mohli ukázat na ty dva snímky a na ty dva grafy, já vám to přepošlu. Každá z nich měla víc než 160 tisíc studentů a každá z nich měla studenty z více než 60 až 80 zemí. A byly mezinárodní studie vedené mezinárodními organizacemi a ty jasně prokázaly, že digitální výuka jako taková je úplná hovadina.
1: Narážíte na ty studie, pardon, kde je pod tím podepsaná Karolinský institut a to je to, kde vzali ve Švédsku na základě toho.
0: To jsou mezinárodní studie. Mm-hmm. Karolinský institut to víceméně jako první to potvrdil, že digitální výuka víceméně i pokud si pamatuju správně, půl hodinu denně stačí, aby víceméně ublížila optimalizaci tradiční výuky, která vlastně je face to face a dialog a učitel a žák a psaní na papír a tak dál a tak dál. Že prostě napřed se musíme naučit, jak náš mozek funguje. Napřed se musíme naučit přemýšlet a pak teprve můžeme vystoupit a dostat se do digitálního světa, abychom používali ten počítač a tu digitalizaci jako dobrýho sluhu a ne zlýho pána. To je jednoduché. A tyto studie to absolutně bez diskuse potvrdili. Takže pokud někdo tvrdí jinak, tak se prostě mýlí. A já jsem jeden z málo, který prostě to říká normálně. Tady hlavně v Čechách jsme zvyklí jako trošku obezřetněji jako se k některým věcem vyjadřovat. Já tady říkám prostě ne. Tady je prostě slavné heslo, který používal jeden radikální mladý republikán v Americe, který bohužel asi na základě toho zemřel, a to heslo bylo prove me wrong.
1: Mm-hmm.
0: Ukažte mi studii, která vyvrácí to, co já

0: Teď říkám a budu jedině vděčný. A to říkám na všech svých přednáškách.
1: Na základě té studie, teď když se vrátím ke Karolinské institutu, tak oni ve Švédsku vlastně opravdu vzali 180 stupňů otočka, začali zase zpátky tisknout po 15 letech digitalizace, začali zase tisknout učebnice. Vy jste zmínil přednášky, vy dneska hodně jezdíte po školách, kde o digitální technologii a vlivu na děti mluvíte. Co jsou, když teď půjdu dál, co vám ty přednášky ukázaly, co jste se dozvěděl vy zase na druhou stranu, když mluvíte s rodiči, učiteli, se žáky, studenty?
0: Na jedné straně je tam trošku autoselekce. Pokud mě pozve škola, tak většinou je přinejmenším otevřená k diskusi. A moje osobní zkušenost je taková, že většinou mě tam zvou, abych přesvědčil skoro přesvědčený, aby byli přesvědčeni, a to se stane. Takže je to velice takový pozitivní happening. I tak, to, že máme prozatím nejhorší ministerstvo školství všech dob, můžete mě citovat, nic proti nikomu, ale už dávno měli dát na stůl aspoň nějaké doporučení nebo nějaké stanovisko, co se týče aspoň nějakého omezení digitalizace ve školství nebo spíš mobilních telefonů.
1: Ale to už se děje, ne, Martine? Ten návrh minimálně vláda, co teď já jsem zaregistroval, tak chce prosadit zákaz telefonu ve školách?
0: Chce, nechce. Až to tady bude, tak budu rád, ale tady prostě řádí mozková rakovina, metaforicky řečeno, a pořád ještě se čeká. Každá země kolem nás už to rozhodla. A to je velký problém, poněvadž ty školy jsou bezradný. Každá škola po svým, většina škol v této zemi, dle statistiky, už to omezili. Na základě školní rady, která buď je nebo není ovlivněná ředitelem nebo ředitelkou, poněvadž tady v této zemi školní rada rozhoduje prakticky o všem, co se týče takovýchto věcí, jenže v jiných zemích to udělá lékařská komora ve spojitosti s ministerstvem školství, což už se taky dávno mělo stát u nás. Na druhé straně jsem narazil teď na školu, kde 98% to chtějí a jsou 4 rodiče, kteří se tam prostě postaví na paty a řeknou ne, ne, ne, a začnou burcovat a prostě všem to zkazí. Jedna škola to má, druhá škola to nemá, jedna škola to má zákaz ve třídě, druhá škola to má zákaz ve škole celé, třetí škole neví. Prostě vůbec chápu to, že pokud neexistuje aspoň nějaký guideline, tak prostě je to těžší. Na dálnici víme, že nesmíme jet víc než 130 km. Někteří z nás s tím nesouhlasí, někteří s tím souhlasí. Víme, že nemůžeme prodat alkohol někomu, kdo má nedosáhne určitý věk a teda a teda. Tady prostě, co se týče tohohle, z toho zatím neexistuje ten zákon. A to je velký problém.
1: Takže je to teda tak, že ministerstvo školství to nechává na ředitelích škol, ať si s tím oni popasují.
0: Zatím to tak je.
1: Ta zodpovědnost je na nich a vlastně to možná stěžují, protože kdyby ten zákaz přišel nebo to nařízení, tak prostě oni se mu musí podřídit, chtě nechtě. Chápu to dobře, že to je to, co říkáte?
0: Je to jednoduchý. Podívejme se na to, že 80 zemí ve světě už to udělali. Včetně na Slovensku, vedle nás a všudem kolem nás. Ty s tím neměli žádný problém. My jsme to ještě neudělali a pokud se to schválí, tak se sadím, že bude ještě nekrátká debata o tom, jak to vůbec zavést. Poněvadž tady v této zemi potřebujeme vždycky vymyslet kolo. A to je prostě problém. Místo, abychom se podívali na každou stranu našich hranic a vybrali si to, co se nám líbí, tak je to těžký. Takže to, co se taky změnilo, je, že během posledních 6 měsíců jsem se rozhodl, že když už mám tu čest a znám tolik lidí i v parlamentu a v senátu, kam je občas zvou, abych jim o tom opakovaně přednášel, že to pokusím dát dohromady. A to způsobem, že teď tvoříme, jsou na to 4 nebo 5 našich lékařů odborníků pro děti a dorost v oblasti pediatrie, psychologie a pediatrické neurologie. Já v tom nejsem. A dáváme dohromady, nebo dávají dohromady s mojí pomocí víceméně jednoduchou deklaraci, nebo spíš apel na vládu, aby co nejrychleji vydala stanoviska, které budou regulovat užívání mobilních telefonů a sociálních sítí pro mladé děti, přičemž upozorní i na celospolečenské užívání a dopad. Nebude tam konkrétní doporučení, bude tam odkaz na doporučení z nadnárodních organizací. Tyto 4 nebo 5 lidí se postaví před mikrofon a za nima budou stát zástupci všech politických stran. A to je teď v procesu jednání. Pač tohle to politicky je win-win situace. Když máte dle posledních průzkumů víc než 65% rodičů chtějí zakázat mobilní telefony ve školách a víc než 80% chtějí zakázat sociální sítě a jedná se o zdraví našich dětí, tak to je, prosím vás, na stříbrném talíři úplná krásná hromada toho nejluxusnějšího ovoce pro kteroukoliv politickou stranu, aby se tohohle z toho prostě ujala a uspokojila národa, voliče a zdraví našich dětí. Takže...
1: Ale zatím se to nestalo a je tam nějaká, z toho, co popisujete, je to pomalý,
0: zatím
1: opatrný.
0: Zatím je to ten standardní český alibistický politický kočkopes, kde každý se debatuje mezi sebou o tom, jak se o tom mají debatovat a kde vlastně 4 nebo 5 orgánů řeší jednu a tu stejnou věc. Je to naše standardní alibistická politická konstipace v zemi, která má míň občanů, než má New York. A ve které prostě každý musí s prominutím kecat do všeho a my to děláme tady. Takhle, to je to prostě oblíbené vysvětlení, že mě jako lékař a když se jedná o duševní a mentální zdraví budoucnosti našeho národa a našich dětí, mě to prostě tohle to nestačí, tenhle přístup.
1: Když rozdělíme ty dvě věci, digitální technologie a sociální sítě. Digitální technologie ve školách, už jste to zmínil teď. Jak vlastně, protože teď do toho vstoupil nový fenomén. Vy už jste o něm psal v knize roka půl zpátky. Řekněme, že ty vaše očekávání se ukázaly možná vlastně relativně optimisticky proti tomu, co se děje. Dneska jsme tady profesora Jecha, českého neurologa, který zmínil, že vlastně bakalářky, diplomové práce a podobně, že už vlastně nemají žádný smysl teď s vlivem nástupu AI. Jak vy vnímáte, když se teď podíváme na digitální technologie AI a nástup té technologie, který opravdu za poslední rok byl extrémní. Jak se to proměnilo v těch školách? Jak jsou schopny školy s tím pracovat? Pedagogové, ředitelé škol, studenti, žáci?
0: Nikdo není schopen s tím pracovat, poněvadž zatím neexistuje dostatečná historie, dost dlouhá a adekvátní systemické doporučení. Takže každý víceméně čeká, hledá, zkouší a řídí se na základě pocitů, poněvadž ty fakta teprve teď vychází. První věrohodná neurologická studie k používání AI teprve vyšla, myslím si, to bude ne víc než rok v Massachusetts Institute of Technology Language Labs, kde studovali přímo spjatost mozkových tras u lidí, kteří používali ChatGPT a tam zjistili, že stačí 3 měsíce, aby došlo k 50% poklesu takzvané mozkové konektivity, spojenosti a nejenom to, ale že toto odpojení vlastně z jim zůstalo pár měsíc po tom, co přestali používat umělou inteligenci. Za prvé je strašně důležitý si uvědomit jenom mimochodem, že umělá inteligence nemá s inteligencí vůbec nic společného. Je to program, který je založený na to, že funguje na základě dat, které se spotívají z posloupnosti slov a všeho, co je řečeno anebo psáno. Necítí to emoce, nepřemýšlí to racionálně nebo neracionálně, je to program. Za druhý, cokoliv, co ulehčuje práci pro náš mozek, ho oslabuje. To znamená, že když já dostanu něco pořád zadarmo a nebudu moc muset o tom přemýšlet, tak doslova ten proces mozkový, který se staral o to, že jsem to musel hlídat, přemýšlet, analyzovat a tak dál, normálně přestane fungovat, protože ho nebudu potřebovat. Takže dojde k takzvané atrofii, aspoň té trasy nebo toho procesu, buď skutečné fyziologické, nebo aspoň psychologické. A to vysvětluje třeba, proč ty lidi, kteří jsou umožený v tom světu AI, nebo jakékoliv digitalizace, prostě neumí řešit problémy. To vysvětluje, proč oni mají 30 až 40% nárůst úzkosti a deprese v přímé souvislosti s tím, co jsou v té obrazovce. To nejsou názory. Dobře, kauzalita, korelace, je mě to jedno. Prostě když já vezmu 100 dívek, který se koukají 7 hodin denně na sociální sítě a 100 dívek, který se koukají hodinu denně, tak statisticky v každé zemi, v každém městě ta první skupina bude na tom hůř, co se týče inteligence a psychologického profilu. Tečka, konec, to není názor. A my se jako společnost dostáváme do tohohle z toho cyklu čím dál tím víc. Jenže bych nebyl úplně pesimistický, myslím si, že si to začínáme, aspoň někteří lidi a už některé národy začínají o tom víc psát a začínáme si to uvědomovat. Včetně u nás jsou tady začínají být takový místečka pozitivní deviace.
1: Ostrůvky.
0: Ostrůvky, ano, že i skupiny dětí, určitý školy, určitý rodiny, určitý instituce, určitý firmy a tak dál, začínají prostě si říkat, asi to není dobrý, má to prostě celou řadu určitých problematik, o to, že nám to může vzít práci, o to, že jsme v tom pořád, o to, že to vydělává peníze pro ostatní, o to, že je to řízený někým v Silicon Valley. Nelíbí se mi, že 8 nejbohatších lidí ve světě má 50% všech peněz ve světě a všichni dělají digitální technologie a tak dál a tak dál. A nějakým způsobem jako lidi začínají cítit, že to není normální, není to evolučně přirozený a není to vůbec pro nás dobrý ani žádoucí. A co se stalo včera nebo předevčírem? Se mě strašně těší, já nejsem nějaký vehementní katolík, ale papež Leo vydal první obrovský masivní ekumenický prohlášení, který je varování o digitalizaci lidstva. On zřejmě přečetl moji celou knížku.
1: Našel jste se v tom, jo?
0: Zřejmě jsem zůstal na té poslední třetině. A jako bychom se úplně kopírovali. On řekl, tady se jedná o něco, co má určitý pozitivní potenciál. Ale tak, jak to funguje teď, je to nebezpečný a dochází k dehumanizaci. A to slovo dehumanizace použil 50krát. A to je pro mě strašně zajímavý signál, když oficiální náboženství, ať je to kterékoliv, se začíná zabývat konečně s tím, co to znamená být člověkem, a ne náš Bůh je ten nejlepší, nebo tohle stojí. To je úplně úžasné. A on není sám. Už se tato debata začíná šířit čím dál tím víc. Už ta nechuť proti tomu Maskovi a samu Altmanovi už začíná růst. Už oni mezi sebou se začínají hádat. A v Americe, kde každý se soudí s každým, už dosahují spory naprosto precedentní odměny, co se týče žalob proti těmto firmám, že poskytují toxické produkty pro mládež, jak na úrovni jednotlivců, který jsou schopni teď nedávno vysoudila paní 6 milion dolarů na základě toho, že Facebook ubližoval její dceři. Státy vysoudili v přepočtu 66 milion dolarů a čeká žaloba na 660 nebo na více milion dolarů proti těmto firmám, takže to je dobrý. Evropská unie vydala jako celek nezávislý stanovisko, aby se omezili sociální sítě úplně pro děti do 13 nebo 13 do 16 jenom z doporučení rodičů. Tohle jsou strašně zajímavý signály a všichni směrují stejným směrem. Jo, prostě musí se s tím něco udělat, musí se to prostě strčit do toho koutu, kde to patří.
1: Já vám proti tomu dám jiný číslo. Loni propukla kauza Facebook, myslím, že Reuters o tom napsal, respektive Meta, 10% veškerých globálních příjmů je ze spamu, skemu, podvodných reklam. Většina z nich se týká různých fejkových léků. My jsme to tady zažili na příkladu doktorky Cajthamlové, kde někdo ukradl její identitu, vložil jí do úst úpravu umělé inteligence to, že se svým týmem vymyslel nějaký zázračný lék. Ona to nahlásila jako porušení osobnostních práv, my jako copyright. A Facebook po 4 dnech se ozval, že je všechno v pořádku. Přitom měli ten originální příspěvek, oni publikovaný, takže to mohli posoudit. 10% těch globálních příjmů, to znamená 16 miliard dolarů každý rok, je jenom z tohohle, není to kapka v moři, tyhle ty tady 6 milionů, tamhle 600, jako vlastně proti tomu, že ty sítě vlastně se chovají naprosto bezskrupulózně ve vztahu k člověku.
0: No ty sítě se nechovají jinak, než tak, jak jsou algoritmicky programovaný. A když drtivá většina planety používá tyto sítě, tak se upřímně řečeno divím, že je to jenom 10%. Poněvadž když člověk podniká v jakékoliv sféře, tak můžeme počítat s tím, že 10% pro prostě toho původního podnikatelského záměru se vyloženě ne, že nám se nepodaří, ale že bude prostě dělat obrovský problémy. Takže tohle je pochopitelný a samozřejmě o tolik víc nebezpečný, že jedná se o paní doktorku Cajthamlovou, o kohokoliv, o ukradené identity, jedná se o šikanování té mládeže, jedná se o 400% nárůst sebevraždu mladých holek, který jsou na sociálních sítích, poněvadž jsou tam tyto podobné potíže a tak dál a tak dál. A hlavně se jedná o tu společnost a taky o ty rodiče. Zase vracíme se k tomu, že všechno se vším souvisí. Teď před pár lety v Anglii schválili zákon, který pojmenovali po mladé holce, o kterém píšu v té knížce, která spáchala sebevraždu a našli v jejím počítači, a teď to přesný číslo si nepamatuju, ale bylo to víc než 1000 prostě kontaktů a odkazů na sebevraždy a tak dál bez během jednoho měsíce. Já se ptám pro Boha, proč neodsoudili její rodiče? Co to je za rodinu, která dovoluje holce, aby prostě se koukala na počítač x hodin denně a nesledovali, co tam dělá. Jí bylo 11, jestli se nemýlím. Jo. Proč vůbec ten počítač měla? Proč si normálně nehrála nebo nedělala normální věci? Takže jsme u toho. Je to prostě, je to celospolečenský fenomén, který je vlastně působen tím, že ten svět se dostal do bohužel velice nezdravé polohy. Která souvisí s tím, že se nám nikdy nedařilo tak dobře. A do tohohle z toho prázdného prostoru vnikl návykový produkt.
1: Když jsme tu měli pana profesora Jecha, který je hodně opatrný, co se týče spekulací, tak ten zmínil, že existuje už jedna neurologická diagnóza, a to je TikTok tik. Setkal jste se s tím? Viděl jste to i u nás?
0: Já mám strašně moc pacientů s ADHD a tam samozřejmě ty studie ukazují, že tam je taky přímá souvislost s nárůstem ADHD a používání digitální technologie, což dává smysl. Hlavně, jestli ten člověk je na těch sociálních sítích, je prostě pořád to bliká a stimuluje a tak dále. A jeden aspekt toho je i fyzická hyperaktivita. Nemusí to být ten TikTok tik, ale může to být takovej ten třes nebo prostě takový to vibrování nebo s tou nohou a s tím kolenem prostě takhle. Takže jako
1: absťák trošku.
0: No, jako všechno tohle to funguje na základě toho, že to víceméně mění bilanci neurochemických látek, konkrétně dopamin a serotonin, a stimuluje to člověka. Jako když se ten člověk kouká na TikTok nebo na nějaký příšený video na sociálních sítích, tak přitom neusne.
1: My jsme tu měli podcast profesor Stuchlík, to je český neurobiolog, s profesorem Horáčkem, to je psychiatr, šéf Národního ústavu duševního zdraví. Profesor Horáček dost ostře, bez jakýchkoliv okolků, řekl, že sociální sítě můžou za úzkost a deprese u dětí. Takže tam už si myslím, že už si dneska ta odborná veřejnosti moc nebere servítky a nečeká na nějaké prokázání kauzality nebo korelace versus kauzalita. A řekl jednu zajímavou věc, a zajímalo by mě váš názor na to, a to je to, že on říká, že nepřibylo pacientů s ADHD, ale že se jedná vlastně o psychiatrizaci nějakých symptomů, že vlastně ty symptomy jsou stejné, že to přibývá v té populaci, ale že vlastně nutně nepřibylo víc lidí s ADHD. Stejně tak deprese, tak jak byla třeba vnímaná dřív. Jenomže zkrátka dneska ty lidi končí u psychiatra.
0: Já si myslím, že tohle je jakoby trošku semantický šermování. Je absolutní pravdou, že tím víc, co něco hledáme v medicíně, tak tím víc to najdeme. Je pravděpodobné, že jako sklony či nediagnostikovaná ADHD určitě existovaly možná ve stejné míře tehdy jako dnes, jenže se to prostě řešilo úplně jinak. To neposlušné dítě se potrestalo místo, aby se v uvozovkách vyléčilo a tak dále. Ale na druhé straně víme, že ať je to jak to je, že když se stimuluje ten mozek, který to ADHD má, převážně přes ty sociální sítě a přes ten TikTok a tak dále, takže ta kondice se prostě zhoršuje. Tady jsme zase u té korelace a kauzality a to je prostě strašně relevantní, ale já u všech, nejenom mých pacientů, ale tady není jeden odborník, který léčí ADHD, který vám neřekne, že jedna z těch prvních věcí, na kterou se ptáme, je, kolik hodin strávíte ve světě obrazovek. I když to děláte jenom pro práci a vymýšlíte nový chemický proces, nebo roury, nebo stavíte architekturu, nebo něco. A jakmile je to víc než těch 4 nebo 5 a ten člověk prostě si nedává ty pauzy a ty breaky, tak je na to upozorníme, rozměrníme to, pokud jsou to mladí děti a používají ten mobil, což je většinou ten případ, tak to první, co udělám já, a nejenom já, je detoxifikace, digitální detoxifikace, omezení mobilního telefonu úplně, nebo přejdeme na ten, který má ty tlačítka, pomalu, postupně, racionálně, není jeden jediný případ, kde mi neřeknu, je mě mnohem blíb. A teprve potom se rozhodneme, jestli potřebujeme nastavit nějakou farmaterapii nebo něco takového, ale napřed se musí skutečně vyčistit ten stůl z těch toxických věmů a vlivů, který na toho člověka můžou působit.
1: Vy jste ve své knize mimo jiné psal o projevu Shona Parkera, který mluvil o tom, že se stydí a že ho mrzí, co vlastně Facebook dělá nastupující generaci. Mezitím se objevila celá řada dalších kauz, které vlastně ukazují na to, že to, co vy jste zmiňoval, že si vlastně tyhle společnosti najímají neurology, aby vlastně designovali návykové funkce, které jedou v těch dopaminových vlnách. Jak je možný, že vlastně přesto, že už tyhle důkazy jsou, myslím, že poslední byla neuroložka ze Stanfordu, Anna Lempke, která se vyloženě dopamínem zabývá, tak ta vlastně to prohlásila pod přísahou, že jo, před soudem. Jak je možný, že vlastně pořád nejsou ty společnosti hnaný k zodpovědnosti, že se to pořád děje, že ty algoritmy jsou pořád agresivnější, návykovější?
0: Poněvadž jsou návykový a poněvadž ty lidi mají čas, aby v tom světě byli. Kdyby lidi žili tak, jak žili v minulém století, na začátku minulého století, tak by neměli čas. Jenom vezmeme si to z opačného konce. U dospělých máme průměrně 7,5 hodin denně v obrazovce a ne všechno je v práci, ale většina z toho je v práci. U dětí máme v České republice průměrně 4,5 hodin v obrazovce. Znamená, že veškerý ten volný čas toho dítěte je strávený v digitálním světě. To je strašně důležitý. Jak se to stalo? No, ze strany dospělých ulehčuje to práci, ale nepřináší to nic jiného než ulehčení. Ale to ulehčení je návykový, pojem jsme přirozeně líní. A jakmile vystoupíme z těch pracovních úkolů, anebo úkolů, který vyhledávají fakta v tom digitálním světě, tak přestoupíme do světa, který je vyloženě návykový. Není to sice externí droga, ale zvýšuje to endogenní drogy. Jo. Když žaberu heroin, tak to změní bilanci dopaminu a serotoninu stejně, jako když se koukám na videohru nebo na TikTok. To je úplně stejný. No a ty děti jsou prostě v tom zachyceny. A poněvadž můžou. kdybychom tady čelili skutečnou hrozbu, kdyby tady byla třetí světová válka, tak nikoho by nezajímal TikTok, nikoho by nezajímal GPS, nás by zajímalo přežít. To je přirozená lidská poloha během 250 tisíc let naší evoluce. Dneska, i když se dějí války, máme globální oteplování, jako nás Ukrajina zajímá jenom abstraktně. Že? Globální oteplování nás zajímá jenom, že zahrada je suchá. My prostě neřešíme nic, poněvadž nemusíme zatím. A když do tohohle z toho prostoru vám něco přijde, přistane na stůl a řekne, hele, my ti teď uděláme prakticky všechno, co chceš, jenom prostě stačí zadat pár slov. A dokonce jenom nemusíš vůbec dělat nic, jenom prostě na nás celý den prostě čumět a bude ti dobře, tak spoustu lidí prostě do toho spadne.
1: Byste v knize, co si vybavil, mimo jiné zmiňoval, že není ani tak otázkou, kdy umělá inteligence dosáhne inteligence člověka, ale jak dlouho bude trvat, než ta lidská inteligence klesne na úroveň umělé inteligence. Teď není to tak dlouho, co vyšla studie na vaší alma mater o tom a definoval se tam pojmem brain rot. Je to teda, jak v česky hezky říct, hniloba mozku. To je docela velká studie, jestli se nepletu, asi 4,5 milionu lidí ve věku 18 až 34 let, tam byla zapojených a ukázalo to vlastně zhoršení těch kognitivních funkcí, pochopení textu, zapamatování a další, ty čísla se zhoršily na dvojnásobek. To je vaše alma mater, vy jste věděl, že ta studie probíhá, nebo jste měl nějaký zákulisní informace
0: ne,
1: o tom?
0: Ne, jako my jsme o tom věděli, trvalo to hodně dlouho, bylo to velice dobře vymyšlené a dokonce slovník Oxford si tohle vybral jako slovo roku v roce 2024, to tuším, nebo něco takové.
1: Je to tak.
0: Ale tady vlastně tady jako to přesvědčilo přesvědčenýho a nebyl jsem sám. Já už jsem prostě hledal i další a další. Já jsem věděl, jak tohle dopadne a samozřejmě není to překvapující.
1: Tam možná na tom to, co je ještě víc alarmující, je, že to hodně táhne ta mladší skupina, těch 18 až 24, jestli jsem se na to dobře díval. Ona teda, ta studie explicitně upozorňuje na to, že to ukazuje zatím jenom korelaci, ne kauzalitu, ale minimálně ty čísla jsou dost znepokojící, protože vlastně jsou spojený s obdobím sociálních sítí, nějakých, do toho nám vstoupil COVID, do toho nám přišla teď umělá inteligence, to vypadá skoro pro lidstvo jako perfect storm, o kterém vy taky mluvíte ve vaší knize.
0: Všechno se plní podle plánu. Ono to, a to nejsem jediný, který to říká, ale ono se to, něco se prostě musí stát. Je to naprosto nevyhnutelný, tohle, tento stav nemůže pokračovat dál, aby nás buď částečně, nebo úplně zničil, anebo aby se sám zničil a trošku nějakým způsobem rozdrolil se a dostal se do určitých koutů, aby se relativizoval správně. Já začínám mít trošku větší naději, že možná něco takového se může stát, ale ten svět je už teď tak strašně globálně propojený i přes tu digitalizaci, což i nemusí být dobrý. Vidíme tu prostě okamžitou reakci na všechno, co se stane v Číně nebo v Perském zálivu, takže do 5 minut celý svět o tom ví. A podívejme se na cenu ropy anebo na cenu zlata, všecko, co se pohybuje nahoru a dolů, jako každých pár vteřin. Jestli prezident Trump spláchne záchod špatně, tak prostě to jde nahoru nebo dolů. A je to prostě už globální mraveniště, jak se zmínil Noah Harari. A to taky je nebezpečný. My tady potřebujeme vrátit se k fragmentaci společnosti v tom správném smyslu, k diverzifikaci, ke stavení kulturních a jiných hranic a udržení vlastní identity, ne osobní, ale i naší skupinový. To je v rámci konstruktivního dialogu a spolupráce s ostatními. A tohle se musí stát, pokud se to nestane, tak bude to špatně, bude tam ten ten firestorm, vlastně kde řada malých krizí. Thomas Friedman tomu říká pen crisis, jakože řadu malých krizí najednou přeskočí a stane se z toho prostě velký oheň.
1: Jedna z těch dalších věcí, které směřují k tomu, o čem byste psal, a možná potvrzují, že ty vaše úvahy opravdu byly oprávněné, je nově vzniklý pojem, myslím, že o tom psal The Atlantic, a to je Lemmings. To je skupina lidí, kteří svoje přemýšlení outsourcují do AI nástrojů, těch LLM modelů, a vlastně se na základě toho naprosto nekriticky rozhodují. Očekával jste, že to bude mít takhle rychlej náběh, protože vlastně před 2 lety ChatGPT bylo jako hodně v zárodku a najednou tady máme fenomény, že lidi vlastně nejenom, že si jako získávají, že to používají k získání informací, abych se mohl rozhodnout, a že vlastně rovnou říkají, udělej to za mě, jo, typicky věci, jak mám vydělat nejrychleji $1,000,000, tak to za mě vymysli.
0: Jak jsem řekl, jo, vždycky všechno existuje na základě takové té křivky toho zvonu a tohle jsem samozřejmě očekával, ale ne, že to bude tak rychlý. A když jsem tu knihu dopsal, lidi se mě ptali, no dokdy se v uvozovkách něco musí stát, abychom všichni zaznamenali nějakou změnu. Já jsem říkal, hele, já si myslím tak rok 2050, nebo jsem říkal, poněvadž ty lidi říkali, no naše děti a jejich děti, a já jsem říkal, to budou naše děti. A možná jejich děti. Teď jsem to snížil na 2030. Maximálně. 3-4 roky. Poněvadž se děje přesně to, co jste řekl. A podíval jsem se totiž na tu timeline, na tu časovou linii toho vývoje. A uvědomil jsem si, že jako ta doba, kdy každý z nás mohl mít nějaký počítač na stole, tu obrovskou krabici, pokud se nemýlím, to bylo někdy kolem 1980 něco, že jo. A kolem 90 se to trošku začalo zmenšovat. Já si pamatuju, že jako lékař na Jile jsem byl povinen mít mobilní telefon, poněvadž jsem se staral o neurologickou jipku. A to byl kufr, ve kterém byla taková obrovská krabice, ve které byla krabice s anténou. Mělo to šňůr a byl jsem neskutečně důležitý, paní, až jsem měl to nabitý a tak dále. To bylo rok 1991-2 plus minus. Pak přišel BlackBerry, pak přišla Nokia, pak přišel iPhone 2007 plus minus. Teď je to povinná pátá končetina každého občana země koule. Umělá inteligence, 3 roky stará. Umělá AGI, generální inteligence, chtějí to, aby to bylo za rohem. Takže když máme prostě takhle dlouhou čáru, která začíná někde v Africe, která vlastně mapuje časově náš vývoj a teď během posledních 30 let to jde takhle nahoru, tak to nemůže trvat víc než generaci. To je prostě nevyhnutelný, že ta krize už se děje uvnitř AI, uvnitř těch společností. Děje se to s námi a samozřejmě ten úplný okraj, máme ty sebevraždy, máme ten fake news, máme doktorku Zeithamlovou, máme ty Lemmings, máme už platformy, kam programátoři přihlašují svoji umělou inteligenci, aby ty různé umělé inteligence se mezi sebou bavili.
1: Domluvili, ano.
0: Máme takzvané AI agents, že umělá inteligence už tě může vlastně v uvozovkách zastupovat na venek, což je jako na půl Lemming, možná Lemming s jednou nohou, já nevím co. Jo. Takže a jsme u té slavné křivky, na kterou upozorňuji nejenom já, ta Fermiova křivka, která jednoduše říká, že když civilizace postupně čím dál tím víc předává své intelektuální a reprodukční schopnosti něčemu umělému, jako je umělá inteligence, tak musí dojít k tomu, tím, že biologická forma předává svůj osud nebiologické formě, musí dojít ke katastrofě, že někdo metaforicky vypne proud a všechno to spadne, poněvadž už nikdo nebude umět dělat nic. Metaforicky řečeno. A to je pro ty lemingy samozřejmě, jako kdybyste je dal do skutečného světa, tak jsou absolutně bezfunkční.
1: Rozdělat oheň.
0: Rozdělat oheň. Mládež svět, který je bohatší než ten chudší, už má už x let drastický pokles počet novorozenců. Prostě už přestáváme se zajímat o to, co to znamená být člověkem, a taky se vůbec nezajímáme o to, co bychom měli dělat, a jenom se zajímáme o to, co chceme dělat. A v tom je obrovský rozdíl, když žijeme ve světě, kde pořád si myslíme, že to, co chceme dělat, je k dosažení. A většinou to je. To je velký problém.
1: No, měli jsme tu asi 2 týdny zpátky profesora Croftu, to je šéf ústavu pro péči o matku a dítě, a ten vlastně říkal, že za 240 let máme nejnižší porodnost, ale hlavně, že ona každý rok klesá. Takže vlastně i to, co jste vy zmiňoval, protože vy se o té reprodukci také v knize zmiňujete, tak už je tady, děje se to nejenom u nás, v Evropě vlastně celkově, tenhle ten fenomén nebo trend vidíme. Když se vrátím ještě zpátky ke školství, když to řekneme hodně slušně, tak naše školství úplně nikdy nemělo postaveno na tom, že by učilo kritickému myšlení. Máme tady spíš jako tradici biflování faktů. Ta dneska vlastně se dá očekávat, že úplně ztratí hodnotu. Co vy vidíte, když jezdíte po těch školách? Jak jsou vlastně připraveni pedagozi, ředitelé škol, studenti, rodiče na to, co vlastně se chystá s touhletou proměnou, protože ta digitální technologie přináší dneska i to, jak se asi musí proměnit školství, jak se má učit. Hodně se teď kritizuje testování přes Cermat. Vidíte vy, že se tam taky začínají bouřit, řekněme, někteří pedagogové a říkají, ano, tohleto se musí změnit, a začíná to jako ze spoda bublat, nebo určitě, zatím ještě?
0: Určitě bouří se, poněvadž každému chybí orientace. Celá společnost se fragmentuje, poněvadž všechno je dovolený. Každý má právo na všechno. Pokud se jim to nepodaří, tak to je zjevná diskriminace. Každý může vypadat, jak chce. Standardy jdou dolů. Někteří lidi říkají digitalizace, ano, někteří říkají digitalizace, ne, školství k tomu neříká zatím formálně nic, pořád se debatuje o tom, jak máme debatovat. Pedagogové jsou na tom úplně nejhůř, poněvadž školství tlačí hlavně direktivy z Evropské unie na digitalizaci školství, což je absolutní nesmysl. Úplný nesmysl, který je podporován komerčními zájmy a ignorancí. Učitelé neví ani, jak učit. Jako, to je jako, kdybych já dělal prostě chirurgii a jednu minutu měl možnost moderní anestezii a druhou minutu prostě musel uspat toho pacienta eterem a třetí minutu mu to musel udělat bez anestezie, a nikdy bych nevěděl den předem, jako co mě čeká v tom operačním sále. A v této situaci, metaforicky řečeno, jsou naši učitelé hlavně mateřských a základních škol. Ještě je to horší navíc, že rodiče vlastně vnímají školství jako instituci, která se má starat a vychovat jejich děti. A nejenom je naučit, aby přemýšleli, to už vůbec nepadá. A mě ať tam jsou, hlavně ať je budu volat každou hodinu, abych zjistila, že to dítě je v pořádku, což je další nesmysl, který přispívá k dalším problémům ze strany takzvaných helikopterních matek, se tomu říká, a tak dále. Takže v tom školství je doslova dneska totální s prominutím bordel. Psychický, administrativní, logistický, to ale neznamená, že tam nejsou úžasný lidi. Já žasnu, a podle mě hned vedle zdravotníků, možná i před nima, jsou učitelé a učitelky našeho školství, který v tomhle tom obecném marazmu dezorientace a neorientace pořád zůstávají věrný, totálně oddaný a odhodlaný v rámci možností i v tom zoufalství dělat to tak dobře, jak to jde. Já jsem procestoval hodně zemí, jsem neviděl žádnou zemi, kde je tak obrovský disconnect mezi tím státem a státní podporou i podporou neziskového sektoru a školství. Co se týče škol, co se týče domů pro postižené děti, co se týče výuku pro postižené děti a tak dále a tak dále. Tohle je sektor, který musím strašně pochválit a neustále mě to překvapuje, že to není mnohem horší u nás, než to je.
1: Abychom to teda jenom nekritizovali, co teda se konkrétně musí změnit, aby české školství šlo s dobou, připravilo se na to, že ta technologie pominuly všechny možný dystopický scénáře, které jsou tady na stole, tak aby se s tou technologií opravdu ty děti naučili zdravě pracovat, aby se z nich nestali lemingové, aby se z nich nestali závisláci. Co se vlastně musí změnit, aby prospívala ta nastupující generace?
0: Děti by neměly být postaveny před jakoukoliv obrazovkou dřív, než je jim 13 až 15 let.
1: To jste zvýšil tu laťku, ne? Naposled.
0: Já možná, že jo, ale jako víceméně...
1: BHO dneska říká 2 nebo 3 roky, že jo, jestli se nepletu?
0: No, ve školách, jo, aha, ve školách. A pokud ano, tam je vždycky to ano, tak maximálně... mezi 5 a 15 let hodinu denně se supervizí, to znamená, že se vybere program, počítačový program, který skutečně tu třídu nebo to dítě něco naučí víc efektivněji než něco jiného. A od 15 ty 2 hodiny denně. To už nejsou názory, to jsou ty doporučení. A mělo by se učit jen a jen tou tradiční formou, to znamená, že to bude verbální, že to, a bude to z knihy. Pokud se musí učit z počítače, tak se to má vytisknout na papír a učit se to z toho papíru. No to je pár set studií, které jasně dokazují, že čtení z papíru rekrutuje paměť mnohonásobně víc než čtení z obrazovky. Mělo by se psát tuškou na papír, metaforicky řečeno, poněvadž to psaní zase používá úplně jiné neurologické trasy. Mnohem víc mozku se zaměstná v tom, že člověk píše rukou na papír, než když píše takhle na klávesnici. A teprve od těch 13 a dál by se potom, co skončí ta třída, se ta třída měla vzít stranou a říct, tak tohle je počítač a takhle fungují vyhledávače, takhle se edituje dokument. Tohle je tam, jako když se učíte řídit auto. Prostě úplně to stejný. Dostat k tomu manuál a naučit se, co to je, používat to akademicky, používat to inteligentně, používat to jako vyhledávač, samozřejmě absolutní zákaz sociálních sítích a tak dále, aby to používali jako pomocník. A když se to dá do téhle relativity, nebo do této polohy, tak to bude fungovat. Jenže ono to nemůže fungovat. Proč ty dítě výjdou ze té školy a mají mobilní telefon v ruce? A když ho nemají v ruce, tak přijdou domů. A místo, aby maminka se s nima bavila, tak ho má na stole. A tatínek kouká do počítače. A dají tomu dítěti něco digitálního, aby je netrápilo, aby se nenudilo. Takže tam je ten problém. Je to prostě všude přítomný. Takže tady se musí stát to, co se už možná začíná stávat, je, že musíme upozornit na to, co řekl papež. Že to na jedné straně odebírá náš humanismus, ale musíme to přetáhnout do té normální společenské úrovni toho člověka na tom chodníku, který má průměrný vzdělání. A musí se to stát sociální tabu. Poněvadž teprve, když společnost rozhodne, že ten člověk, který chodí po tom chodníku a drží ten mobil, prostě je mobilní moron, nebo dá mu nějaký podobný pejorativní termín.
1: Už to není cool prostě, jo?
0: Tak. Já si pamatuju a opakovaně to říkám na kampaň v Americe, kde jsem vyrůstal proti kouření. Všechny ty reklamy vůbec nefungovaly. A najednou začaly vycházet reklamy o mladý kluk, mladá slečna na rande. On ji chtěl políbit a ona se od něj takhle vzdálila, poněvadž v druhé ruce měl cigaretu a smrděl. Smrdilo mu z pusy. A najednou to nebylo cool. Najednou v restauraci mě to kazilo chuť. Stejně tak, jako když se posadím do restaurace a někdo prostě si otevře mobil a začne nahlas tam přehrávat nějakou pitomost z TikToku nebo něco. Mě to prostě vadí, já nechci poslouchat nějaký pořad, kde kočičky mňoukají na sebe, za tím, co se s váma bavím. Jo? Takže lidi musí se otočit a říkat, prosím vás, můžete to nechat, jsme tady taky my. To musí prostě začít, jo, na autobusu nebo na tramvaj. Jo. A musí se to dát prostě do své normální pozice, že je to prostě narušivý element a že to už není cool, že to, že prostě když chodím takhle a vrážím do sloupu každých 500 metrů nebo něco, tak, je, tak jsem to docela blbej. A nechci se scházet s někým, kdo je stejně tak blbej. Prostě, tohle se musí říct, normálně. Ale ta mládež tohle se začíná dělat.
1: Jo, je to pravda, že tam začali.
0: Dělat, ano. A i někteří ty dospělí už prostě, jako když už někdo se prostě sejdou se poprvé a někdo prostě zůstane zahleděn do toho mobilního telefonu, tak pak už se s ním prostě nesejdou.
1: Vy jste zmiňoval, jak je extrémně důležitý ten věk předškolní nebo ten první stupeň. Myslím, že jste zmiňoval, jestli to tady mám dobře popsaný, že vlastně u těch malých dětí, co se tam vlastně odehrává v tom mozku a co už se dneska prokázalo, že opravdu se děje, pokud to malé dítě vystavíme té digitální technologii bez supervize teda. Příliš brzy.
0: No, velice, je to velice jednoduchý. Náš mozek se víceméně neustále tvoří tím, že vlastně dochází k tomu, čemu já říkám laicky drátování, že vlastně vezmeme jeden drát a napojíme ho sem, nebo vytvoříme vlastně spoj mezi jednou buňkou a druhou buňkou. A ty spoje, některé jsou předem určeny, aby se vytvořily, a některé zase nechávají na sobě místo, aby tam vznikly takový výrůstky a paralelní spoje, aby se z toho stala síť. A všechno, co mozek dělá, co se týče vývoje, vychází z předchozí zkušenosti. To znamená, že vy se najednou zítra ráno neprobudíte s mnohem bohatším mozkem, chytřejším mozkem, pokud se tam s tím mozkem předtím něco neděje. Mm-hmm. Takže u dětí a u kohokoliv, který zůstane ve světě, který nabízí jenom informace, stimulace, se kterými se nemusí pracovat, jenom pasivně se na to koukám, pasivně svítí, nesvítí, nikdo mě neřekne, prosím tě, máš problém, musíme přestat a začneme tohle z toho řešit. Jo. Pokud prostě dostáváš zadarmo, tak neurologicky se žádné další spoje nedějí. To znamená, že laicky řečeno nemůžeme přejít od získání informací k moudrosti. Aby člověk byl moudrý, tak musí vytvořit spoje a musí je propojit. A to propojení se děje na základě frustrace. To znamená, že když někdo řekne, hele, máme problém, nemáme dost benzínu, anebo potřebujeme najít čerstvý jabka. To sice není frustrace, ale začneš přemýšlet, kde jsou obchody, kolik je hodin, kolik to bude stát, kolik jablek potřebuje a tak dále. Když ti nikdo neřekne nic, když tam není žádné vybízení, tak v tom mozku se doslova nic neděje. Takže tyhle z ty mozky u takovýchto dětí prostě vypadají jako okresní cesta a ne jako dálnice. A v tom je ten rozdíl. Oni skutečně nejsou anatomicky schopní vůbec domyslet a vytvořit jakoukoliv další vědomost nebo moudrost nebo psychologickou obranu vůči čemukoliv.
1: Jakou roli vlastně v tomhle období hraje ten jev, kterýmu se říká pruning, to prořezávání vlastně, kdy se naopak mozek zbavuje spousty těch...
0: To se děje neustále. No, od narození se děje to pruning, tam spíš je spíš sazení, je to jako když sázíte řetkvičky, jo? Tak jo, prostě hodíte tam ty semínka a pak to teprve vyroste a pak ten mozek sám rozhodne, kde jsou dvě duplicitní trasy a kterou vlastně upřednost.
1: Nepotřebuje.
0: Ale to je příjemný problém. Problém je, že tady se pruning neděje. Aha. Poněvadž tam nevyroste nic, takže není co prunovat.
1: Takže tam nechybí ty impulzy. Vy jste zmínil o tom, jak je důležitý pro děti, aby se nudili a jak vlastně jim ta technologie bere tu nudu. Jo? Dítě, který se nenají bez displeje, vzpomínám si, že to vyvolalo obrovskou reakci maminek, který prostě říkají, že přece jako jinak by do něj to jídlo nedostali. Profesorka Šulová někde zmínila, že dítě, když má žízeň, tak se napije, že určitě neumře žízní, taky byla jako za to strašně kritizovaná, že by to dítě nechalo umřít žízní. Jak se vlastně díváte na tu absenci nudy, kterou dneska máme nejenom děti, ale celá společnost, protože pořád potřebujeme se něčím zabavit?
0: No, to přímo souvisí s tím, že jsme zvyklí teď už, nebo nechali jsme se ponořit do světa, který upřednostňuje novou společenskou měnu a ta se říká viralita. Není to charakter, není to morálka, není to dosažení profesionálních úspěchů nebo osobních, je to viralita. Tím víc lidí, co o vás ví nebo vědí o něčem, tím to má větší hodnotu. A poněvadž potřebujeme patřit, tak buď se o to pokoušíme sami, což třeba vysvětluje drastický nárůst tetování a propíchnutí nosů a hledání 32 pohlaví, poněvadž se pořád hledáme, anebo se necháme prostě vést. Takže, jak se říká anglicky, attention is the main currency. Hmm. A to znamená, že samozřejmě odbourává to tu představu, že ten šťastný člověk je ten člověk, který vlastně pozná sám sebe. A to chce klid, čas a většinou nějakou nudu, aby člověk měl čas dělat tuhle takzvanou mindfulness terapii, aby měl čas vlastně se posadit a teď říct, tak teď aspoň 20 minut nebudu přemýšlet vůbec o ničem a nechám to na mým mozku, ať mi prostě řekne, co mi chce říct. Ale kdo tohle to dělá, je to strašně důležitý. Protože během těchto chvílí ten mozek má skutečně možnost vás oslovit. Hmm. Jo? Když se koukám a když pracuju, tak prostě já jsem proaktivní, ale mozek potřebuje chvíle retroaktivity.
1: Profesor Stuchlík mluví o tom, že když je ten mozek v tomhle stavu, ne teda toho fokusu na něco, v tom default mode network, takže tam přichází ty nápady, vhledy. Je to teda tak, že nám vlastně možná ta technologie tuhle tu schopnost bere nebo nás připravuje o nějaký nový vhledy, nápady a že ta skutečná kreativita, kterou tam máme, tak se vytrácí postupně?
0: No není to tak, je to stoprocentně tak, poněvadž to, co nám něco nabízí, víceméně dřív nebo později, to ubírá. Samozřejmě, že jsou výjimky a zase jsme u toho, jak se ta technologie užívá. Třeba jestli jsem nějaký designer nebo architekt nebo něco a plánuju, jak bude vypadat nějaká místnost nebo sál nebo barák, tak to mě samozřejmě strašně pomůže, když to můžu pomocí programu nakreslit a třeba i hodit to do umělé inteligence a říct jim, tak vymyslete mi, aby všecko, co je kulatý, bylo napůl rovný a rovný kulatý, aby to bylo o 3,5 metru větší a udělá to takhle. To vzbudí imaginaci a já si řeknu, ježišmarja, tohle by mě to nikdy nenapadlo, jo? A tím pádem můj mozek získal vlastně nějaký jiný podnět. Hmm. To jsou úžasné příklady pozitivního užívání moderní technologie, jenže absolutně většina lidí bohužel se tomu 100% svého času nevěnují. Hmm. A jsou to i obyčejné věci. Mně se strašně líbí třeba takový ten příklad, že prakticky každý z nás teď, když čekáme na tramvaj, podíváme se, že to tady bude za 4,5 minut, tak místo, aby jsme se posadili na lavici a pozorovali ostatní, tak každý vytáhne mobil a podíváme se, co tam je novýho.
1: A co tam je novýho?
0: Nic. No něco tam je novýho, ale je to pořád dokola.
1: Kolik zemřelo lidí při nehodě automobilu?
0: Jako pokud se koukáte na i dnes, tak je to jenom a jenom, bo která ženská má větší a menší prsa oproti minulýmu roku. A tak dál. Ale dobře, ale je to pořád ta stimulace. Místo, aby jsme se koukali jeden na druhýho, na počasí, na ptáky, jak se tam krmí, na Vltavu, jak vypadají vlny a tak dál, tak prostě je to prostě takhle pohodlně. Hmm. Vidíte, stačí postavit se na chodník a podívat se na lidi, jak vychází z restaurace. Jakmile jsou na tom chodníku, tak šánu do zadní kapsy. A to je prostě civilizace v rozkladu.
1: Mně se líbí třeba doporučení doktora Johna Finna, to je anglický psycholog, který se zabývá tím, jak vlastně má lidský mozek fungovat v tom světě, kde už je umělá inteligence a tam je třeba zajímavý doporučení a zabíjal by mě váš názor. On říká, vezměte si papír, tušku, 10 minut, přemýšlejte o tom, co chcete a pak teprve běžte k té technologii. Dává vám to smysl z toho, co vy říkáte a jak vy vnímáte tu situaci?
0: No já myslím, že jo, to je to otázka posloupnosti. Jo.
1: Přesně tak.
0: Ano, to prostě posloupnost. Tady jdeme víceméně, je to jako když jdete když jdete do baru a hned vám barman prostě plácne na pult koktejl. Místo, abyste měl čas se rozhlédnout, podívat se, jestli tam někoho znáte, posadit se, změnit místo, poněvadž vám svítí slunce do očí, rozhlédnout se na ceny, přemýšlet, jestli chcete alkohol nebo nealkohol, naštvat se na servírku tím, že trvá jí víc než 5 minut, než za váma přijde, a pak si teprve objednat. Tady se jedná o prostě na jedné straně takzvané přirozené tempa a přirozené procesy lidstva a nepřirozené procesy lidstva. Tohle je jednoduše nepřirozený, takže tohle je úžasná finta, která vlastně vás nutí a vrací vás k tomu, abyste začal přemýšlet dle správné posloupnosti.

0: jestli je to všecko práce, nebo na, ne, trošku práce, trošku sociální sítě, trošku telefonování, jenom abyste prostě měl přehled.
1: Nějaký zvědomění.
0: Jo, jenom zvědomění, jenom prostě se prostě na to koukat. A pak jako druhý, stoprocentně všechny digitální nástroje a hračky vypnout hodinu před spaním. A jako třetí, a to je to nejtěžší, nezapnout nic půl hodinu po probuzení.
1: Hmm.
0: To je nejtěžší krok. To už jsou tři kroky. Jo? Jako čtvrtý, vybrat si nějaký den v týdnu, kde hodinu během dne nebudete mít žádnou digitální technologii k dosahu. Můžete si vybrat středu od jedné do druhé a prostě mezi, a pak rozšířit to.
1: Funguje třeba dobře bazén, tam je to.
0: Co? A to je to čtvrtý, a to čtvrtý je nahradit,
1: aha,
0: to už se souvisí, to pátý, nahradit to s něčím jiným. To znamená, že si neřeknete, no tak teď nemám ten počítač, mám ještě 43 minut, ještě co budu dělat. Neřeknete si, místo toho, abych dělal tohle, to budu dělat to. A to už jste zpátky v tom seznamu, kde uvidíte, že si můžu vlastně odříznout ty sociální sítě a nic moc se nestane. A můžu si odříznout to scrollování a ejhle, tady mám hodinu volného času, takže budu dělat tohle. A pak pátá nebo šestá je, že si vymažete všechny aplikace, které s váma mluví.
1: Hmm.
0: Že jenom vy tam a všechny upozornění, takzvané notifications, že si to prostě vymažete. A pak úplně ta poslední je, ne, předposlední je, že přijdete na telefon, nebo to pořadí může být různý, který má černobílej displej.
1: Mm-hmm.
0: To je strašně zajímavý. Když to nemá barvu a než to nebliká, tak už u 45% lidí už to není tak atraktivní, jenom tohle je to samo od sebe. A to poslední je, že přijdete na tlačítkový telefon, tu Nokia, která má takovouhle obrazovku, a tím se to vyřeší.
1: Oni to s těma barvama už vymysleli v Las Vegas, že jo, tehdy, protože věděli, no, jak to udělat. No. Mně to připomnělo jednu věc, já s dovolením vytáhnu teď technologie a něco vám ukážu.
0: Dobře.
1: Ukážu vám českou aplikaci, která vás určitě potěší. Teď ji zapínám si sociální sítě, to znamená, pardon, já to ještě ukážu ještě jednou.
0: It's time to take a deep breath, ano. No,
1: takže říká to, nadechni se, ano. Vydechni se, trvá to, já nevím jak, přibližně 30 sekund. Tady mě to upozorní, jak často jsem tam byl za poslední 24 hodin, no. Kdy naposledy. Zároveň mi to teda řekne,
0: nechci otevřít,
1: dominantně nechci to otevřít. Ano, ano. Jo. A když už teda řeknu, že to chci otevřít, ano. Tak se mě to ještě zeptá, jo, moje oblíbený je, na záchodě ano. Jsem.
0: Ano, ano.
1: A pak,
0: kolik
1: času a vyberu si ten čas. Jo. Co je na tom zajímavé, proč vám to chci ukázat, vy jste mluvil hodně o tom, že to je droga. Tyhle ty věci, když jsem se o tom bavil se známým adiktologem, tak říkal, to první je cool down, to znamená uklidnit se, jo, upozornit, nechat trochu vychladnout. To druhý je nastavení limitu, jo, běžně se to používá třeba u hazardu tohleto, jo, že než dejte k tomu automatu, tak si musíte nastavit, kolik chcete mít maximální sázku, jak dlouho budete hrát, kolik maximálně prohrajete. Tohle je jedna z nejúspěšnějších českých aplikací, která vlastně nám pomáhá tu drogu regulovat. Potvrdilo se vám za tu dobu, co to říkáte, a přes všechnu tu kritiku, kdy někteří říkali, že to přece není možné srovnávat s drogou a s vodkou a s cigaretama a s heroinem, že to skutečně tak je. Vidíte to, přiznávají, uvědomují si to vůbec ty lidi, že to tak opravdu je?
0: Já na to odpovím takto. Existuje řada organizací v našich zemi, je jich asi 110, které se zabývají s takzvanou digitální detoxifikací. Ať je to kdokoliv, někdo za nima přijde a řekne, hele, já mám problém s tím, že cítím, že používám digitální obrazovky příliš moc, ať je to mobil nebo laptop nebo cokoliv. Každá z nich vznikla jako organizace, která dělala drogovou detoxifikaci. Každá z nich nezměnila protokol. Ani jedna. Místo slovo heroin dali mobil. Všechny detoxifikační programy pro digitalizaci fungují úplně stejně jako pro jakoukoliv látku.
1: Takže si zatím stojíte.
0: To není názor. To jsou fakta.

0: Najděte mi jednu organizaci, kdekoliv ve světě, která řekla, my děláme detoxifikaci jinak, než jsme ji dělali, než byla digitalizace. To jako, najděte mi ji. Jo?
1: Vyzýváme tímto teda diváky, jo. Posluchače, posílejte do komentářů.
0: Samozřejmě, oni teď už toho ví víc a vytvořili speciální programy, ale vy jste to řekl krásně. První věc je cool down. Jo? Takže prostě, jak fungují Alcoholics Anonymous, že jo?
1: Zvědomění.
0: Když ten člověk neřekne I have a problem, tak není tam šanci. A když se nikdo nezeptá, tak jak to budeme řešit, a když se nenajde strategie, nemá šanci. A když to neskončí ideálně tak, že mu dají tu skleničku alkoholu a on se na ní podívá a je schopen říct ne, děkuji, tak prostě to není úspěch. Je to úplně to stejné.
1: Takže se z nás stane všech, když to dobře dopadne, společnost abstinujících, závisláků na sociálních sítích a technologiích.
0: Já si myslím, že já bych se vrátil k tomu papežovi, já bych doufal, že si uvědomíme, že to souvisí s mnohem víc, že ta digitální technologie je pro mě, za mě droga, která je vpuštěná do volného prostoru. Ale musíme se bavit o tom celém prostoru, musíme se bavit o tom, jací jsme jako lidi, co to znamená být člověkem. Do toho zapadává nejenom digitalizace, ale i styl života, i priority života, výchovy, edukace. Tohle je skutečně pohodlná špička ledovce, která vzbuzuje strašně moc aktivity a názoru a tak dále, ale o tom to ve skutečnosti není. Je to o tom, že jsme se nechali vést a necháváme se vést jako civilizace špatným směrem, de novo. Z ničeho nic se prostě něco vyskytlo a vyskytly se podmínky, o kterých nejenom já píšu, a je čas si tohle z toho uvědomit a vrátit se k tomu, co to skutečně znamená být člověkem.
1: Ale chápu dobře z toho, co říkáte mezi řádky, že ta zodpovědnost není na žádné instituci, ale na rodičích, kteří vychovávají
0: děti. Ta zodpovědnost je na každý. Instituce můžou za to, politici mají obrovský vliv, když máme tu politiku, kterou máme celosvětově, když nejmocnější člověk na země kouli je prostě potvrzený lhář a sociopat a je ještě trestně odsouzený na 32 trestních deliktů a tak dále. Nikomu to nevadí. To pro mě mluví víceméně za vše a ještě je dvakrát zvolen do funkce za sebou, nebo ne, skoro za sebou. Takže to prostě všechno se vším souvisí a musíme všichni si to uvědomit. Bohužel lidský mozek a dějiny jsou takový, že dějiny se opakují, poněvadž představy jsou silnější než fakta. A ta představa zatím je taková, že můžeme, poněvadž zatím se nic nestalo. A to, co to určitě může zlepšit, je, kdyby se něco stalo. Jenže já doufám, že to, co se nestane, poněvadž to, co se stane, bude hodně bolet. Ale musí to bolet, aby se něco změnilo, poněvadž ledaže, když můžeme o něco přijít jako lidi, tak právě to jsou ty situace, kdy si začínáme věcí všímat nejvíc, když nás skutečně něco hrozí.
1: Vy jste už teď se posunul i k tématu, nebo nejenom teď, zmínil jste několikrát téma politiky. V knize se tomu věnujete. Kniha vycházela, jestli si to dobře pamatuju, v době, kdy bylo před prezidentskými volbami ve státech, tehdy byl prezidentem Joe Biden. Je to jeden z důvodů, proč se ta kniha i aktualizovala, protože se to odehrálo strašně moc za ten rok a půl. Když připomenu, Trump znovu zvolen, do toho jeden nebo dva pokusy o atentát, jeden před tím zvolením, další po zvolení, o kterých víme, do toho Epstein Files a celá řada dalších věcí, včetně, a teď je otázka, do jaký míry je to snaha o odvedení pozornosti od těch problémů doma, zahájení války na Blízkém východě, eskalace situace. Čekal jste, že to bude takováhle jízda?
0: Pro mě docela zajímavý je, jestli ono to vždycky nebyla jízda, Ale na základě té informační předspanosti, si říkám to správně, a to, že každý vidí každému vlastně úplně do obyváku, že úplně nic není úplně soukromý, že právě toto přehlcení informací není vlastně hlavní příčinou nárůstu úzkosti, deprese a toho neurotismu. Poněvadž když já každý den dostávám 100 000 zpráv a aspoň 10 z nich se týkají toho, jestli cena vajíček v Číně šla nahoru nebo dolů. Takže podvědomě prostě začínám si všeho všímat a je to prostě, jak se říká, information overload. Je to konstipace informací, které jsou absolutně k ničemu. Když se podíváme na ten svět, jaký byl v minulém století, tak jsme tam měli přeci dvě světové války. Měli jsme tam atrocity, na který všichni zapomněli, skoro všichni. Měli jsme tam politiku, která nevím do jaké míry byla čistší a lepší, když se podíváme třeba na prezidenta, jako byl Kennedy, který byl univerzálně velice třeba dobře uznaný a tak dál. Takže ten měl soukromý život a těch much tam bylo prostě, ten by konkuroval Trumpovi jako docela dobře.
1: Není to novinka, jo?
0: Není to novinka, jo? Já si myslím, že lidský charakter se víceméně v tomto případě zásadě nezměnil. Ale co se změnilo je, že všichni víme o všem. A to je blbost. My nepotřebujeme vědět o všem. My potřebujeme vědět to, co nás skutečně hrozí a to, co nám skutečně pomůže, ale musíme být daný do pozice, kde můžeme rozhodovat. A ten problém je, že o tom nemůžeme už rozhodovat. Takže já trošku polemizuju s tou myšlenkou, že všechno se, že toho se tolik změnilo, ale ta propojenost právě tuhle tu myšlenku strašně moc posiluje. A i svým způsobem neracionálně. Pro mě je absolutně fascinující to, co se děje v tom Blízkém východě s tím Iránem, jak xkrát za den se vydají různé prohlášení, které ovlivní tok nejenom nafty, ale cen na burze a zlata a nahoru a dolů. Je to prostě úplně hyperaktivní, hysterický, mikromanažování a mikrozměnění všech možných předpokladů. A když si čtete titulní stránku New York Times, tak tam je úplně stejný titul. Každý den, akorát jedno slovo se mění. A titul zní cena nafty šla nahoru a nebo dolů na základě toho, že Trump říká, že mírové jednání je a nebo není u konci. A každý den se to prostě přehazuje.
1: Třikrát.
0: Už třikrát denně a už je to 3 měsíce za sebou. Já to dnes to vůbec nepotřebuju vědět. Já potřebuju vědět, jestli mír byl dosažen, ano, anebo ne, a nepotřebuju vědět, že Trump se prostě špatně vyspal a někoho seřval a zase změnil názor, poněvadž on je stejně psychopat. Takže, jo, takže ono je to prostě všecko, tenhle ta informační konstipace je prostě naprosto zdrcující pro normálního člověka, který jako chce tomu říct dost, ale zároveň je krmen tou digitalizací a co kdybych o něco skutečně důležitého přišel, tak radši se na to podívám, abych se ujistil, že tam nic zajímavého není. Jo, a už jsme zase v tom plochém, v té pasti. Jo.
1: Já si tady dohledávám jednu věc. Vy jste zmínil v té knize to, že vlastně Trump řídí, nebo to nebylo v knize, vy jste to zmínil v podcastu potom, že řídí vlastně svět přes tweety. Nebo příspěvky, nebo teď Truth Social. Mě zajímavý, 18 až 19 příspěvků každý den vydá.
0: Pozor, jeho rekord je 158 za jeden den.
1: Jo, 150 za 24 hodin, ano.
0: Ano, teď zlomil, jo. 150, jako já nemám 158 nápadů za celý den na to, že prostě vygeneruju špatnou angličtinou s gramatickými chyby a vytroubím je prostě do světa. To je první TikTokový prezident z mě koule. A otázka je, jestli bychom jestli si tím prostě nemusíme projít a jestli by nějaký rozumný člověk ty volby místo něj mohl vyhrát. Já si nejsem tak jistý, to je jako trošku kulišární otázka, ale Trump je prostě prezidentem, který dokonale reflektuje dobu.
1: Hmm. Do toho umělá inteligence dneska díky průlomu v tvorbě obsahu a videí. Dneska je běžný, že vám prostě běží na sociálních sítích videa nesmysly typu, že prostě se někde objímá Trump s Putinem, že se líbají, že spolu jedou na koni nebo na jednorožci. A já si pamatuju jeden takový moment, když vlastně přišla ta invaze do Iránu, tak se objevily videa na X bývalým Twitteru a spousta lidí pod to psalo Groku, tedy AI se ptalo, je to real?
0: Mm-hmm.
1: Jako je to skutečný?
0: Mm-hmm.
1: Nebo je to další? Jak vlastně my poznáme, co se v tom světě děje? V tom světě dneska, kdy nepoznáme realitu od fikce, kterou vytvořila umělá inteligence a pak jdeme za umělou inteligencí a ptáme si, jak to vlastně je?
0: No, v některých případech je to jednoduchý. Já si pamatuju, že Trump sám vydal obrázek sebe jako papež.
1: Papeže, jo, to je pravda, to byl
0: a to bylo na oficiálních stránkách Bílého domu. A pak jsem si řekl, jako to by nemohl být větší idiot, než je, ale teď nedávno vydal obrázek sebe jako Kristuse Pána. Takže jako teď už víme, že máme Kristuse Pána jako prezidenta Spojených států, takže zapřed pánbu. Jo, ale to je to přesně to, o čem říkáte, poněvadž, o čem mluvíte, poněvadž ta hranice mezi realitou a fantazií, mezi soukromým a veřejným prostorem už neexistuje.
1: Hmm.
0: A jsme prostě na té křivce toho resetu, doufujeme ne, té extinkce, že když tohle se stane, takže jakýkoliv biologický tvor nemůže přijít o možnost rozpoznat skutečné biologické existenční hrozby, pokud se tak stane a nerozezná realitu od nereality, tak prostě skončí.
1: No, já jsem sice se tomu smál zpětně, ale reálně jsme se bavili o tom, že jaderná velmoc napadla stát, který možná disponuje nějakým jaderným potenciálem, anebo minimálně za nima stojí přátelé, kteří ty jaderné zbraně mají, takže tam je otázka, jak moc měl Trump promyšleno, že tohle opravdu může vyvolat jaderný konflikt, ale vlastně většina lidí vůbec netušila, jestli se to děje nebo neděje, protože vlastně těch fake news je kolem nás tolik, že vlastně nevíme, takže asi to poznáme až v případě, kdy spadnou reálně nějaký bomby, protože do té doby si to budeme ověřovat s AI na X-ku.
0: No, něco víme, něco nevíme. U Trumpa je to docela zvláštní, poněvadž on je jediný člověk, který se skutečně neřídí politikou. On má, abych mluvil skutečně upřímně jako lékař a nemluvil neprofesionálně a nekorektně, tak jak jsem teď před pár minutami mluvil.
1: My vám to odpustíme a všichni diváci určitě taky.
0: Jo, ale on má diagnózu potvrzeného maligního narcisty, což znamená, že je narcista, ale stane se maligním, když vlastně těží z toho a ten narcismus se posílí tím, že dostává buď neustálou sebechvalu, anebo dokáže přes utrpení ostatních lidí mít z toho dobrý pocit, tam ctivost.
1: Hmm.
0: On právě vtrhl tam do toho Blízkého východu s přesvědčením, že to posílí jeho osobní status. Jeho osobní status u republikánů a u toho klanu Hitlerjugendu, který se tam kolem sebe vlastně vytvořil.
1: Pomaga, jo.
0: Těch adorovacích pitomců, který tam prostě vyslouží. Předtím, jako když Amerika pod Bushem vtrhla do Blízkého východu za Saddamem, tak to bylo prostě totálně vykonstruovaný nesmysl. Spletli si prostě země z Al-Qaida a Pakistán a Saudská Arabie a všechno to prostě, to byl prostě guláš, který se točil kolem kontroly ropy. Trump vůbec nemá zájem kontrolovat ropu nebo cokoliv, on prostě potřebuje dělat něco a vést a být obdivován.
1: Takže byla to reakce na to, že má problém s tím svým MAGA hnutím, který se trošku jako vlastně začalo stavět proti němu, když se objevily Epstein Files, takhle to vnímáte? Že on ztratil velkou podporu toho hnutí?
0: On není schopen takhle dopředu přemýšlet, ale potřeboval vlastně zase něco udělat a naslouchal prostě určitým členům jeho poradenského týmu, který mu vlastně radili a upozornili na to. A samozřejmě totálně podcenili historickou povahu Iránu a Blízkého východu, kde tam prostě se s tebou nebude nikdo mazlit a ty lidi tam mají prostě neuvěřitelnou fanatickou výdrž.
1: A na bídu jsou zvyklí.
0: A ještě si bohužel vybral geograficky velice špatný stát. A je to amatérská chyba. No.
1: Vy jste hodně mluvil v knize o tom, že se ta společnost polarizuje, extremizuje. Děje se to teda, naplňuje se to vaše očekávání tak, jak jste to viděl, nebo je to ještě rychlejší, nebo naopak vás překvapilo, že je to relativně v klidu?
0: Naplňuje se to, je to rychlejší, vidíme to i u nás, ale ne tak moc, ale nejvíce všechny tyhle ty negativní trendy jsou vidět ve Spojených státech, kde zároveň se vyskytují i na základě té polarizace ty pozitivní trendy, ty žaloby, o kterých jsem mluvil a tak dále. A tam jsou prostě drastický rozdíly mezi jedním státem a druhým, co se týče všeho. Většinou to běží přesně dle politického přesvědčení, ty modrý versus těch ty červený státy a tak dál, ale tam ta polarizace je až taková, že v Americe skoro jako u nás už se prostě nesmí mluvit u stolu v hospodě o politice. Teda, že už předem víš, že ty jsou dobrý kamarádi a můžete mezi sebou prostě takhle mluvit. To je špatný, to je prostě to je špatný, to je smutný, ta polarizace tam prostě je. Uvidíme. Uvidíme. Jako teď strašně málo věcí lidí spojuje. Jako teď ten svět je víceméně o tom rozdělení. Vidíme to i na jedné straně sice máme komfort, ale na druhé straně máme to bohatství, kde ty nůžky se víceméně čím dál tím víc rozdělují mezi těmi, kteří ty peníze mají a těch je míň a nemají těch peněz víc a víc a těmi ostatními, kteří nemají nic, takže...
1: Mám pocit, že to byl Imodej z Antropiku, který řekl, že poslední šance vybudovat bohatství je v příštích 4 letech. Souhlasíte s tím?
0: Já nevím, čím on myslel ve slově bohatství.
1: Hodně se začíná mluvit o tom, že se změní hodnota práce. Mluvil o tom vlastně i Harari ještě dávno před tím, než se rozjela AI, jak se rozjela. Dneska Musk veřejně mluví o univerzálním garantovaném příjmu, o tom, že pravděpodobně se budou danit roboti a jejich práce, umělá inteligence a zdroje. Není to tak, že se to možná všechno zastaví a že půjdeme do nějaké úplně nové formy fungování společnosti?
0: Já si myslím, že my jsme víc bohatí, než potřebujeme být. Mně a nejenom mě by úplně stačilo, kdyby svět přestal vyrábět všeho víc. Hlavně vzhledem tomu, že populace světa už je stabilní a možná začne klesat. A že naše hlavní priorita, co se týče fyzických a ekonomických faktorů, má být redistribuce. Prostě musíme dávat peníze těm, kteří je potřebujou na základě jimi odvedenou práci a musí si to zasloužit. Ale musíme prostě změnit tu jehlu, na které je těch 8 lidí, kteří mají 50% všech finančních zdrojů na Země koli a udělat s ní pyramidu, pod kterou prostě zapadává čím dál tím víc lidí a aby tam prostě ta dostupnost k tomu skutečnému bohatství byla. Bohatství není problém, dostupnost bohatství je problém.
1: Viděl jste, Martine, film Mountainhead? Tak až si budete dávat chvilku před digitální technologií, tak doporučuju, máte tam všechny vaše hrdiny, všech 8, myslím, že tam je 4 nebo 5, ale je to teda vtipná komedie, která ukazuje realitu toho, jak asi tyhle ty velký hráči reálně fungujou. Martin, já moc děkuju, že jste dorazil do našeho podcastu. Budu přát, ať se druhému vydání knihy daří minimálně, stejně dobře jako tomu prvnímu. Já věřím, že to je jedna z knih, která minimálně mě otevřela oči a spoustě lidem kolem mě a pomohla mi se zajímat o ty věci, které jsou důležité pro mě, pro moji rodinu. Takže ať se knize daří a držím palce na všech přednáškách a díky za práci, kterou děláte.
0: Taky děkuju za možnost se vyjádřit velice upřímně a doufám, že tady zase budu sedět za roka nebo za dva.
1: Nebo třeba dřív.
2: Dobře. Není nic jiného než licence prorobné společnosti a zahraniční zájmy. Jejich cílem je zničit mou milovanou Vadí. Vadia zůstane pod diktátorským režimem. Tak buďte sticha. Proč jste tak moc proti diktátorství, lidi? Představte si, kdyby Amerika žila v diktátorském režimu. Pomohli byste 1% lidí získat bohatství celého národa. Pomohli byste bohatým přátelům ještě víc zbohatnout, až byste jim snížili daně. A kdyby se jim náhodou nedařilo, prostě byste je vyplatili. Mohli byste ignorovat touhu chudých po zdravotní péči a vzdělání. Vaše média by sice vypadala jako svobodná, ale skrytě by je ovládal jeden člověk a jeho rodina. Mohli byste napichovat telefony. Mohli byste mučit zahraniční zajatce. Mohli byste taky falšovat volby. Mohli byste lhát, proč jdete do války. Mohli byste mít klidně věznice plné jedné konkrétní rasové skupiny a nikdo by si nestěžoval. Taky byste mohli přes média legálně nutit lidi, aby podporovali politiku odporující jejich nejlepším zájmům. Vím, že pro vás, Američany, je těžké si to představit, ale prosím, zkuste to. Já vám řeknu, co je vlastně demokracie. Demokracie je největší zlo. Do nekonečna musíte poslouchat kdejaký hloupý názor. A hlas každého se počítá, bez ohledu na to, jestli je to kripl, černoch nebo dokonce ženská. Demokracie!
3: Nikdo z nás svůj konec nezná. Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct. Jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
4: Přátelé, já vás zdravím, dámy a pánové. Dobrý večer. Možná dobré ráno, když to uvidíte zítra. Já jsem... před pár hodinami operoval ještě a tak jsem přemýšlel, když jsem diktoval protokoly o věci, o které se dneska hovořilo už v televizi a kterou mám na srdci asi 2 měsíce. Už jsem o tom pouštěl zhruba jedno video, ale jedná se o to, celkové zakleknutí České republiky ekonomické, které ovšem znamená i zakleknutí zdraví národa. Vážení, vzpomínám si na 90. léta, kdy začínalo podnikání. Začínalo podnikání a začínali soukromí zemědělci podnikat. Byla to obrovská odvaha. Mám pár kamarádů, kteří se tomu začali věnovat. A až na malé výjimky výrazným způsobem uspěli. Já jsem kdysi byl v Dukle Jihlava a tehdy začínaly Kostelecké uzeniny. O nich nechci hovořit. To je jenom takový narrativ, který všichni známe. Čeští zemědělci začali produkovat své potraviny, české potraviny, následně byly různé farmářské trhy a začaly se provádět takzvané ekovýroby, ekotrhy. potraviny bez příměsí vody, bez příměsí antibiotik a hormonů. A jaksi ta 90. léta, ať byly ty 90. divoký, samozřejmě díky prognosťáku, který to ochopil a ukradl revoluci studentům nám kdysi, možná naivním, tak ty 90. skutečně díky tomu, že Evropská unie, v které jsme tehdy ještě nebyli, napumpala do nás obrovské miliardy, tak znamenaly výrazné ozdravení národa. 90. léta minulého století, od roku 90 do roku 2000, dle mého soudu, dle třeba i Národního onkologického registru, teď možná to budu plísněn, ale znamenali nárůst zdraví lidu. Můžete mi oponovat, že v tom třeba s tím nesouvisí třeba kolorektální karcinom a další věci, karcinom prsu, ale skutečně došlo tehdy k výraznému zvýšení přežití a doby délky života seniorů. Snížily se také civilizační choroby, kardiovaskulární, metabolické syndromy, cukrovka, srdeční choroby. Jednak tím, že skutečně díky Evropské unii jsme začali používat my lékaři jiné léky, jiné vyšetřovací metody a docházelo k časným záchytům nádorových onemocnění například, která již všechna nemusí vést v současné době k úmrtí. A bylo to také nemalou měrou tím, že čeští zemědělci dostali support, ne všichni, a i když ho nedostali, tak vyráběli zdravé potraviny. Protože neexistoval na našem trhu ve velkém monopol. Fungoval antimonopolní úřad, úřad pro hospodářskou soutěž a ministerstvo, které, byť ty 90. opět říkám, byly divoké, tak na to dohlíželo. Místo toho, aby prostě se, jak to je třeba ve Švýcarsku a třeba v Bavorsku, se dědily firmy a zemědělské výrobní firmy z otce na syna, tak došlo k tomu, že po zdiskreditování prakticky všech stran onou opoziční smlouvou, kterou všichni známe, došlo k tomu, že lidé slyšeli vábničce, krysaře, a řeklo se, že všechny strany jsou kmotrovské, jsou cinkle a tak dále. Do jaké míry to bylo nebo nebylo pravda, je to otázka, do jaké míry byly procesy různých lidí podporujících různé strany a ty už jste odseděli různé záležitosti, zinscenované a nezinscenované, je další otázkou. Já si dokonce myslím své i o sedmičce vína bývalého prezidenta České lékařské komory, byť mě on svým perem sám z té komory kdysi vyloučil jako prvního lékaře v mém hybridním boji. Ale o tom nechci hovořit. Dostali jsme do situace, kdy jíme špatné potraviny. Těch éček, to tam je nesrovnatelné. Když se podíváme na ovoce, já to můžu skutečně v poslední době velmi dobře zhodnotit. Za prvé, kvalita potravin je nebezpečná v našem státě. Jenom když budu nakupovat v Bile v Rakousku nebo v Německu, ale řekněme to v Rakousku, tam často jezdím, a v Bile v České republice, tak první, co mě práskne do nosu, když kročím do Bily v Rakousku, je vůně zeleniny a ovoce. Uzenin. Zběhej si myslím ještě teď. Jednou se nesmím jíst. A když vkročím do Bily v České republice, tak mě obestře jakýsi nasládý pach z hnilé zeleniny. Přátelé, je nám předzvána potrava, kterou bychom dávali možná sníst prasatům. Ale my nejsme prasata. Ale jako s takovými, s námi, náš establishment jedná. Proti zvraněným stranám a k motrovským aférám, tak vzniklo hnutí. Hnutí jednoho muže, který na straně jedné zaklekl na všechny prosperující firmy, masokombináty a další. Takovým způsobem, že se ti majitelé už nikdy nespamatovali, mnozí zemřeli. Ale hlavně kvalita těch potravin by neprošla v zahraničí, domnívám se, zkouškami na Ečka a další součásti, například párku. Víte, já mám parky rád. Když je s ním ze zahraničí, tak stačí dva. A nemám hlad a není mě špatně. Když s ním čtyři v České republice, tak mě těžko ještě po dojezdu do Švýcarska. To je špatný. Za další pečivo. Vejce. Říká se, že se nakupují vejce v zahraničí, zmrazují se a pak se prodávají jako ček-tek. Jako ta nejlepší, to jsem si vymyslel teď, nejlepší kvalita, která může existovat. Pečivo, které sníte v České republice, vás bude nadýmat. V zahraničí ne tolik. Co se do toho dává? Jaký prášek se do toho dává? Já nevím. Ale není to v pořádku. Potrava se zpracovává v střevu a po 90. letech, začátkem tohoto tisíciletí nového milénia, vzrostl výrazným způsobem kolorektální karcinom, karcinom střeva. Klasikové v antice říkali, řekni mi, jakou potravinu jíš, já ti řeknu, jakým jsi člověkem. Tvá potrava je s tvým lékem. To rozhodně, přátelé, vážené dámy a pánové, neplatí v naší republice. Hormonálně upravené a dotované potraviny s antibiotiky a dalšími éčky, dalšími podpůrnými prostředky výrazným způsobem ovlivňují populační křivku České republiky, protože my muži a naši synové a vnukové, ale i ženy, nebudou plodné. Má to výrazný vliv na fertilitu národa. Má to výrazný vliv na populační křivku národa. To nevidíme. To není hmatatelné. To mi ani nemusíte věřit. Ale čemu uvěříte, je to, že spousta lidí, kteří to mohou dovolit, když to mohli dovolit před tím hybridním covidem, neomarxistickým zlem, které nás obestřelo. Když si jedu nakoupit do Rakouska nebo do Německa, tak zaplatí prakticky již stejnou cenu, ale za kvalitní potraviny, jako u nás. Přátelé, to, co stalo tisícovku před rokem, ní stojí 17 cenou 2100. Tím, že náš establishment vypnul stát za doby válečného, jako sám dobře a rád říká, ale my nejsme ve válce, my jsme jenom v obrovské lži covidu, kdy se stát neměl vypnout, pokud to byla válka, tak se měl přejít na válečný režim. Neměli vás zavřít doma v home officech a podniky měly fungovat, ale nefungovaly. A tím, že nefungovaly, jste se mnozí z vás, otcové samoživitelé, matky samoživitelky, OSVČ dostali do druhotných platových neschopností. A není na to koupit takový nákup, jaký jste si mohli dovolit před rokem, že jste pracovali a byli jste výdělečně činní a tvořili jste i částečně někteří i zásoby finanční a rezervy, které vám to mohly umožnit. V současné době si za 1000 korun nenakoupíte to, co si nakoupíte v současné době. Prostě koupíte si o 1000 nebo 700 korun méně. Protože potraviny na našem území České republice šly exponenciálně nahoru. Exponenciálně. Je to katastrofa. Mohu vám říci, že některé věci zde ve Švýcarsku stojí méně nebo stejně než v Čechách. Výdělky zde jsou nepoměřitelné. S českými samozřejmě. A kvalita je úplně někde jinde. Přátelé, zakleklo na nás hnutí jednoho muže, které okupuje navíc i naši půdu. A kdo okupuje půdu a pěstuje na ní monokultury, je bezpečnostní hrozbou státu, které vytváří bezpečnostní riziko, což je například snížení kupní síly obyvatelstva a snížení i ekonomické gramotnosti obyvatelstva, protože lidé jdou hlavou proti zdi, lidé jdou na dno, lidé jdou skutečně zu grunt a zoufale převracejí korunu v rukou. Abychom se to zhrnuli, tak bylo zakleknuto na naše zemědělce, kteří už neexistují, nebo už existují, tak mají strach. Byl zmonopolizován průmysl potravinářský a zemědělský. Zemědělství bylo zmonopolizováno tím, že půda se nemůže reanimovat, nemůže si odpočinout, tudíž při těch obrovských deštích stéká po polích, kde byla řepka, voda jako po téru a po asfaltu a jsou obrovské záplavy, to dělá obrovské národohospodářské škody. A je to v okamžitém gardu korunováno tím, že si nemůžete koupit pro své děti to, co můžete, co byste mohli předtím. Tím, že bylo zakleknuto na zemědělce a nevyrábí se zdravé potraviny, se poškozuje genofond národa. Do budoucna se snižuje populační křivka českého národa, bude vymírat. Bylo zakleknuto na půdu, ta je okupována hnutím jednoho muže, což je bezpečnostní riziko, kdo okupuje půdu a nenechá na ní vyrůst potraviny, které by zajistily soběstačnost národa zdravými potravinami, skutečně je bezpečnostní hrozbou a rizikem státu. A establishment, který sníží kupní sílu obyvatelstva, by měl odejít a být souzen. Přátelé, toto jsou fakta. A já doufám jen a jen, že z tohoto se můžeme dostat ven svobodnými volbami, které si uděláme každý sám pro sebe, když budeme volit jiné subjekty, než ty, které jsme volili. Které jste volili, já jsem je nevolil. Přátelé, tento speciální balíček dovedností našeho establishmentu zabíjí budoucnost České republiky a našich dětí. A teď mě všichni můžete žalovat, nebo opět pustit něco o mě. Zdravím.
5: Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí 3 věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.

0: Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
1: To je pohotovostní kanál.
0: Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
1: Nech mě
0: přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
2: Kancléř Sattler.
0: Sak, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
1: Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
0: Krutost a bezprávě. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
1: Chce to kamery.
0: Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
3: Inspektore, už tam budou.
0: Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad, na který jistě už nikdy nezapomenou.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písnička sice nezazněla celá, ale já už vítám ve studiu VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že je čas na informace, proto předávám slovo Vítku.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, kterým jsme se ještě neomrzli, stejně tak čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jste k nám opět připojili jako každý pátek a že vás je pořád víc a víc. Vidím to v rámci statistik poslechu, ať na našich podcastech, případně archivu Svobodného vysílače, anebo hlavně tedy na kanále Odyssey, kde vás přibývá stále více, sice ne úplně strmně, ale ta řada je exponenciálně daleko vyšší, třeba než před půl rokem, takže jsem tomu rád, jsme tomu velmi rádi a proto budeme rádi, když s námi zůstanete i další pátky, další měsíce a roky, budeme postupně naše řady rozšiřovat. Takže já vás všechny zdravím. Písnička, jak řekla Helenka, sice celá nezazněla nebo nedozněla, ale za to VK celý jistě dozní a určitě nejen on za to bude velmi rád. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer. Ahoj VK.
3: Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva. No a samozřejmě všechny naše čtenáře a posluchače, kteří se určitě těšili, že jo, v těch krásných chladných dnech minulých, které procházely Evropou, že jo, lidé brali zimníky, protože že jo, si říkali, takovéhle teplo tomu jednomu úplně přeskočí, že jo, lidé zalézali do sklepů, že jo, a pustili si klimatizace a všechno tohleto a potom si na sebe prostě brali různé prostě pulovry a tak dále a tak dále. To znamená, že extrémní počasí asi ovlivňuje úplně všechny, ale doufám teda, že my zase tak úplně extrémní nebudeme, i když veselé to zase nebude. Já vám teda přeju krásný poslech a Vítek přinese první téma.
2: Zelenský zešílel a shromážděným ukrajinským diplomatům v Kyjevě nařídil provádět špionáž a společenskou subverzi v zemích, kde jsou diplomaticky akreditováni. Trump mu totiž sdělil, že USA žádné patrioty na Ukrajinu nedodají. Zelenský na bezpečnostní radě vyjádřil podezření, že nedostatek raket je účelovka. A na Ukrajině prý v zimě, světe div se, nebude čím svítit a topit. Každopádně fakt je ten, že máme srpen a zima se blíží, když tomu tak počasí nenasvědčuje, jak uvedl Léka. A otázka je, co s tím hlavně na Ukrajině, že čí záměry převáží. Myslíš, Véka, že to je jeden z Trumpových víkendových rozmarů s těmi patrioty a v pondělí si to už zase rozmyslí a patrioty budou zase dál proudit na Ukrajinu? Nebo o co vlastně jde v tomto?
3: No, je to velmi nepravděpodobné, protože v minulých nebo v uplynulých hodinách vlastně vyplulo na povrch, co stojí za tím, že Trump oznámil minulý týden, když byl Ňuchačenko, tedy Zelenský ve Spojených státech, byl v Bílém domě, tak minulý týden měl jednání s Trumpem, nezaznělo, co tam vlastně zaznělo, nebo co mělo zaznít, pouze přišlo ono zvláštní takové prohlášení, že na Ukrajině nebo někde v Evropské unii se budou vyrábět patrioty, ale

0: Trump to v průběhu tohohle týdne nejenom popřel, že o přesunu výroby Patriotu to vůbec není tak nějak jako dohodnuté a že to není vůbec jasné, ale co je hlavní, včera ve čtvrtek došlo k oznámení k rozhodnutí Bílého domu, že nedodá Ukrajině žádné rakety do systému Patriot, protože samotné Spojené státy jich mají málo a potřebují je k válce v Perském zálivu. A jak uvedla americká média včera, tak došlo k obrovskému konfliktu a k roztržce mezi Trumpem a ministrem obrany Petem Hexetem. Došlo tam k nějakému křiku, protože Trump si myslel, že Spojené státy mají těchto raket dostatek. A ono se ukázalo, že Spojené státy v uplynulých dnech utrpěly obrovské škody na svých vojenských základnách v Perském zálivu, na které byly prováděné útoky ne ukrajinskými, ale íránskými drony. A drony zkrátka se ukazují jako v podstatě nová forma, nový fenomén vedení budoucích válek, a nejenom budoucích, i těch současných, ale především budoucích. A jakékoliv války vypuknou a budou se vést konvenčním stylem, konvenčním způsobem, tak všechny budoucí války se budou odehrávat v pozici a na úrovni dronu.
1: VK, já tě opravím, akorát my za 10 let, až dostaneme ty F-35, tak jedině my budeme válčit konvenčními piloty, jo, za 10 let.
0: Ano, ale ostatní drony. Ano, ano, ale to není problém jenom frau Černoch, která nakoupila tyhle ty předražené stíhačky, ještě navíc velice poruchové, které mají zase nějakou další odstávku, jak jsem teď zrovna četl. Zkrátka, to není jenom problém České republiky, tohle je problém především velkých zemí Severoatlantické aliance, a hlavně na čele s americkou armádou. Americká armáda, kdyby dneska šla někam bojovat, tak vlastně není vůbec na tenhle ten nový způsob a nový styl boje není připravená. Proto americká armáda se tak moc zajímá o takzvané dosažení výsledků ohledně vývoje dronů na Ukrajině, protože Spojené státy vůbec nic takového nemají, ale co je důležité, že nemají samozřejmě technologická základna Spojených států je obrovská, oni by mohli mít, ale tam jde o něco jiného. Vojensko-průmyslový komplex ve Spojených státech do značné míry je zkostnatělý a je systémově navázaný na americkou vládní elitu, především na takzvaný Deep State. A zakázky na výrobu zbraní ve Spojených státech jsou nasmlouvány na desítky let, dámy a pánové. Desítky let. Před 20 lety opravdu, okolo roku 2006 se domlouvaly zakázky na výrobu zbraní, které jsou ve Spojených státech vyráběny dneska. To jsou 20-leté smlouvy. A teď by v podstatě mělo dojít k něčemu, že americká armáda řekne, sorry, to, co jsme objednali a nasmlouvali před 20 lety, už teď není relevantní, ty smlouvy rušíme. A my potřebujeme, abyste vyráběli něco jiného. Na to neexistuje. To by byly obrovské arbitráže a americká armáda v podstatě je vázaná starými, letitými, starými smlouvami, které nemůže bez hrozeb sankcí a arbitráží vůbec vypovědět. To znamená, americká armáda je v obrovské krizi. A ona, když chce vyrobit něco nového, tak ona musí za prvé vyrobit to, co si objednala před 20 lety, což jsou obrovské peníze, ale k tomu musí objednat to, co potřebuje dneska. A kde je problém? Problém není ani v penězích. Vzhledem k tomu, že americký dolar je stále pořád, i když méně a méně, ale stále ještě pořád krytý petrodolarem a jednotlivými takzvanými úvěrovými dolarovými úložkami u Fedu. To znamená, kdokoliv dneska si chce koupit ropu, musí nakoupit americké dolary a americké dluhopisy. Obojí. Tak díky tomu dolar je stále držený někde na úzdě a není u něho riziko toho, že by se výnosy z dluhopisů začaly nějak propadat, protože ta ropa je tam stále obsazená, je tam stále přítomná, sice stále méně a méně, ale o to nejde. To znamená, není to problém peněz, ale je to problém něčeho jiného. Je to problém výrobních kapacit. Protože můžete nafouknout americký státní rozpočet, konec konců, to dělají všechny americké vlády, dělá to každý prezident, Trump nafukuje zbrojní rozpočet v podstatě neustále, ale nejdou nafouknout výrobní kapacity. Ty nafouknout nejdou, protože továrny, které v Americe existují, ty jsou jenom jedny a stavět nové závody, nová výrobní zařízení je velice komplikované. Samozřejmě, že oni se snaží vyrábět a stavět a budovat nové výrobní závody americké zbrojovky, jenže ty to nedělají za své peníze. Ty to dělají vždycky jenom naproti zase nějaké 10 nebo 20 leté smlouvy. A kapacita výroby nějakých zbraní v podstatě v Americe nikdy nebyla 100%. Naposledy, když Spojené státy chtěly využít nějakou obrovskou nárazovou okamžitou kapacitu, tak museli vyhlásit válečný stav a zapojit do výroby zbraní soukromý sektor a soukromé továrny ve Spojených státech. A kdy to tak bylo naposledy? No, bylo to naposledy za druhé světové války. Za druhé světové války naposledy Spojené státy měly dostatečnou výrobní zbrojní kapacitu. Protože 87% americké zbrojní kapacity se nachází v soukromém civilním sektoru ve Spojených státech. V soukromém civilním sektoru. Jinými slovy, pokud Spojené státy nebudou ve válce, oni nemohou mobilizovat svoji výrobní infrastrukturu. A pozor, možná už teď chápete, proč ještě donedávna u Trumpa ne, ale řekněme u neokonu, byla taková velká snaha o zatažení ještě i tehdy za Bidenovy vlády Spojené státy do nějakého konfliktu, do nějaké války, do něčeho. A když to nebude válka s Ruskem, tak to bude válka třeba s nějakou jinou zemí. To znamená, takzvaná mobilizace výrobních rezerv ve Spojených státech by byla možná opravdu jenom s takzvaným zrekvírováním výrobních kapacit soukromých továren, soukromých podniků. A na tohleto Spojené státy zkrátka teď momentálně nemají ani žádný právní rámec. To znamená, Spojené státy mohou vyrábět zbraně pouze takovým způsobem, ty, které zrovna teď momentálně potřebují, u soukromých firem, které mají nějaké určité kapacity a musí na to vyčlenit peníze, o kterých třeba před 2, 3, 5 nebo 10 lety vůbec nevěděli a musí k tomu vedle vyrábět i zbraně, které si objednali někdy před 10, 15 a 20 lety, které jsou dneska naprosto nepoužitelné, jako třeba různé stíhačky F-35, jako třeba různé bombardéry nových generací a tak dále. Zkrátka ty kontrakty a objednávky jsou objednávány na dlouhé, dlouhé roky dopředu, kdy nikdo nevěděl, jak se změní zkrátka proces takzvaného válčení na bojištích moderní fronty. Proto Trump se rozčílil, že mu ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Spojené státy už mají nedostatek raket protivzdušné obrany Patriot a že zkrátka z toho důvodu na americké základny v oblasti Perského zálivu padají iránské drony. Z toho důvodu. No a on se rozčílil, že je to jeho chyba, že nenechal vyrobit dostatek raket pro Patriot a Hegseth mu řekl, že na to jsou zasmluvněné výrobní kapacity a objednávky, které byly uzavírány před 18 lety. To, co se vyrábí dneska, to jsou smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2008. On mu řekl. To znamená 18 let staré smlouvy a větší kapacity výrobce na výrobu raket Patriot nemá. Takže a Trump o tom vůbec nevěděl. Proto Trump oznámil, že na Ukrajinu žádné Patrioty nepošle. Američané nemají ani na obranu svých základen v oblasti Perského zálivu. Mají jich nedostatek. No, tady se ukazuje, že vedení války je v mnoha ohledech na mnoha místech řízeno zkrátka diletanty a to, že ti náčelníci a ti, kteří v podstatě tomu velí, že nejsou informováni o tom, jak moc mohou bojovat a s čím vlastně mohou bojovat, tak většinou ani do poslední chvíle neví, protože jim to nikdo neřekne. A Hexet to třeba asi taky nevěděl, že jsou na tom takhle špatně. Takže z toho důvodu teď je, nebo z toho důvodu teď vyplývá, že celá Ukrajina a hlavně teda velká města, jako je Kyjev, jsou bez jakékoliv protivzdušné obrany. Protivzdušné rakety teď nemají ani Spojené státy, ani Evropa. Protože Evropa to, co dodala Ukrajině, to je dávno pryč. A ani v Evropě se ty výrobní zakázky na rakety neodehrávají na jiných základech než v Spojených státech. Znovu jsou to zakázky s omezenou výrobní kapacitou, kontraktované na 10 let dopředu a podobně. To znamená, před 10 lety, někdy v roce 2016, si armády evropských zemí objednaly, že do 10 let odeberou od výrobních podniků tolik a tolik protivzdušných raket a tím na tu dobu těch 10 let ty zbrojovky vyčlenily kapacity a žádné jiné vyčleněné kapacity zkrátka nejsou. Jediná věc, která by mohla tuhletu limitaci, výrobní limitaci změnit, to znamená posílit, aby najednou byl dostatek výrobních kapacit, by bylo zrekvírování soukromých výrobních podniků v celém kolektivním západu. Zrekvírování. A to slovo zrekvírování je velice důležité. Proč? Z jakého důvodu? Na rozdíl od Spojených států, ostatní země, například Evropská unie, si nemůže dovolit nafokovat své rozpočty stejně, jako to dělá americká armáda, která má nafokování zajištěné petrodolarem. Evropská unie žádný petrodolar ani euro, ani nějaký euro ropný produkt finančního charakteru nemá. A výroba v soukromých zbrojovkách v Evropě by stála obrovské peníze, protože výroba se řídí poptávkou a nabídkou. A vy, pokud chcete vést válku, jakoukoliv válku za rozumné peníze a nechcete zbankrotovat, tak první věc je, že válečná výroba pro vás musí být dostatečně levná. A toho jde dosáhnout jedině s rekvírováním výrobních zdrojů na základě vyhlášení válečného stavu v Evropě. Proto ty kurvy, proto ty svině, já se omlouvám za tady ten slovník, ale proto ty bestie v Bruselu, ty eurobestie, z tohoto důvodu chtějí zatáhnout Evropskou unii po právní stránce do válečného stavu s Ruskou federací, aniž by třeba potřebovali úplně horký konflikt. Musíme si to znovu vysvětlit. Oni potřebují zrekvírovat výrobní podniky v Evropské unii. Mluví se o tom všude, teď mezi majiteli podniku tady v Německu je to aktuální téma, že zbrojní výroba Evropská unie nedokáže utáhnout se současnými penězi velkou zbrojní výrobu, protože výroba kvůli tomu, že se celá Evropa odřízla od ruských surovinových zdrojů, tak válečná výroba je obrovsky drahá. Obrovsky. A pokud chce německá vláda transformovat část tady německých podniků na zbrojní výrobu, víte, že německá vláda vstoupila do jednání s Volkswagenem, že v Porúří část podniku, kde bude ukončena výroba automobilů, bude převedena na výrobu obrněných vozů Rheinmetall, tam začne něco vyrábět ve spolupráci s nějakýma izraelskýma firmama, to znamená, chtějí vyrábět zbraně, ale ten problém je samozřejmě v tom, kolik to bude stát. A na tržním principu platí, že čím větší bude objednávka zbraní, jak co se týče tedy snahy o financování konfliktu na Ukrajině, tak i zbrojení tady v Evropě, tak se bude mezi sebou takzvaně třít a bude potřeba vyhledat někde nějaké zdroje, jak to přikrýt. A zbrojit na válku, kterou oni chystají a minimálně oni mluví neustále, že na horizontu roku 2030, že Rusko už zaútočí, Rusko zaútočí a tak dále, tak oni budou muset do toho roku 2030 nějak mohutně začít zbrojit. Ale oni potřebují, aby to bylo za peníze, které někde napíšou nějací úředníci za tabulkové ceny a aby soukromé podniky byly povinny za tu cenu vyrábět, to znamená za rekvírování. A rekvírung je v podstatě ten hlavní leitmotiv toho, že na jedné straně zlikvidovaný průmysl, který je odpojený od ruských energií, který nedokáže konkurovat Číně, má být uměle navozen do stavu, že musí přijít za vládou a musí nabídnout své výrobní prostory ke zbrojní výrobě. Tohle to je podle mého názoru ten původní úmysl. To znamená navodit krizi v německém průmyslu, což se jim povedlo, odpojit Německo od naprosto všech energetických levných dostupných zdrojů z Ruska, vytvořit tím krizi v mohutném zdejším automobilovém a technologickém průmyslu a donutit majitele krachujících průmyslových podniků jít teď do Berlína za německou vládou a nabídnout své výrobní prostory za nadiktovaných podmínek německé vlády k výrobě zbraní a munice. To je ten leitmotiv. Já jsem o tom hovořil s kolegou, on s tím souhlasí, že tohle to je z největší pravděpodobnosti ten motiv, proč předchozí současná německá vláda se rozhodla zlikvidovat německý automobilový průmysl. Je to ten leitmotiv. To znamená donutit soukromé firmy, aby ze strachu z toho, že zkrachujou, šli za vládou do Berlína a nabídli své podniky a výrobní závody, původně automobilové, znovu k vojenské výrobě. A vláda, aby si mohla dovolit nadiktovat podmínky. Dobře, my vám tam povolíme zbrojní výrobu, my vám dáme státní zakázky, ale vy budete vyrábět ty zbraně za ceny, které my vám nadiktujeme. Ne, které určí trh, volný trh, ale ty, které vám nadiktujeme my. A tohle to se teď začíná tady realizovat. To je ten hlavní leitmotiv. Co je důležité, že jak se na to v podstatě díváme, tak tohle to by nikdy nebylo prováděno, kdyby oni nechtěli si střihnout válku v Evropě, velkou válku s Ruskem na horizontu roku 2030. Protože to, co provádí současná a prováděla i minulá německá vláda, je transformace německé ekonomiky na zbrojní průmysl. Nucená, vynucená. To znamená, přivedete své podniky do krize, do naprosté akutní krize, vaše výrobky nejsou konkurenceschopné, dostaneme vás takzvaně na kolena, abyste za náma přišli a nabídli své výrobní prostory a výrobní kapacity pro transformaci na zbrojní výrobu za našich podmínek, to znamená za našich státních podmínek, které my vám, soukromým firmám, nadiktujeme, aniž bychom vás museli rekvírovat. To by nebylo oblíbené, to by byl velký křik. Oni to nechtějí takhle udělat. Proto oni to udělali jinak. Oni přivedou celý německý průmysl na kolena, aby soukromé továrny, soukromé strojírenské podniky, aby byly ochotny transformovat svoji výrobu na zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek vládou v Berlíně. Ve Spojených státech to takhle daleko ještě není. Tam soukromé podniky nejsou tak zlikvidované jako tady v Evropě. Tam nejsou soukromí majitelé nuceni anebo dotlačeni americkou vládou takhle úplně do kouta, aby soukromí majitelé amerických továren byli nuceni jít za americkou vládu a prosit je o zbrojní výrobu za podmínek nadiktovaných vládou ve Washingtonu. Tak daleko to tam není. A proto Spojené státy nemají ten manévrovací prostor, který teď má Evropská unie a ti euronáckové, kteří jsou v Bruselu. Oni to mají dobře vymyšlené. Konec konců ten proces řízení v Bruselu je řízený z Londýna. To znamená, to je systém, který je sionistický. O tohle se starají sionističtí, proto dosadili do centra řízení dvě naprosto neschopné krávy. A to říkám s naprostým přesvědčením, protože něco tak tupého, jako je Lejenová a Kalašová, svět neviděl. Takové dvě krávy opravdu svět neviděl. Jedna je úplně tupá, neschopná, druhá je navíc podle všeho imbecilní, protože ona ani neví vůbec, z jakého prostředí pochází. Ona zapomněla na svůj rodinný původ, ona zapomněla na to, kdo to byl její dědeček a tak dále a tak dále. To znamená, oni je vybrali do těch pozicí, ve kterých jsou z jednoho jediného důvodu, ve svých rodinách svých předků mají bývalé nácky z doby druhé světové války. To znamená, je to naprosto logické, celá Evropská unie je založena na základech Třetí říše, na základech takzvaných nacistů, kteří se transformovali po roce 45. To je známá teorie nebo známý fakt, ale tím, že byly delegováni a delegovány dvě diletantky do vedení Evropské unie, tak díky tomu může Londýn dělat s Evropskou unií naprosto cokoliv. Nemluvím o Londýně jako o té vládě, která tam je, ale mluvím samozřejmě o londýnských kancelářích. Mohou si v podstatě manipulovat celou Evropskou unii skrze kádrovčiky, které mají dosazené do Bruselu. To znamená, ta neschopnost je, nebo programovaná neschopnost, protože obě tyhle ty dvě doslova naprosto neschopné krávy byly dosazeny do řídících funkcí právě kvůli tomu, aby byly lehce ovladatelné, aby dělali ty procesy, které dostanou na papír, aby nepřemýšleli vlastní hlavou, aby dělali to, co jim je dáno na papír. To znamená něco podobného, jako jsou různí rozvědčíci, kteří mají přítele na telefonu, případně přítele v kanceláři vedle, kteří jim píšou proslovy, projevy, posílají je různě po světě s kameramanama, dělají fotečky, že jo, a tak dále. To znamená, tohle to není jenom problém Evropské unie, to je problém politiků a různých prezidentů a tak dále. Ale co je důležité, že Evropa zkrátka je připravena na zrekvírování výrobních závodů, civilních výrobních závodů daleko lépe než Spojené státy. A to zrekvírování v Evropě bude probíhat tak, aby to nebyl ten oficiální rekvírung, ale aby to bylo tak, že ty soukromé civilní podniky nebudou mít nic jiného, nebudou mít jinou možnost, než jít za státem a nebo za Evropskou unii a nabídnout své výrobní kapacity pro vojenskou výrobu za podmínek nadiktovaných Bruselem. Tohle to je ten hlavní leitmotiv. To znamená něco, co je v podstatě tady už realizováno vládou v Berlíně, tak oni chtějí povýšit na celou Evropskou unii, že ten model se okopíruje z Německa a bude rozšířený na celou Evropskou unii. Proto se dívejte, jak jednotlivé podniky, které krachují v Evropě, se transformují na vojenskou výrobu a ty, které se nedokážou nějak efektivně transformovat, tak odchází z Evropy pryč. Přesouvají výrobu třeba do Indie, jako například brněnský Zetor. To je jeden z příkladů z posledních týdnů. Zetor odešel s výrobou z území České republiky. Jednoduše. To znamená, vy buď odejdete pryč, anebo svoji výrobu nabídnete pro zbrojní účely vládě v hlavním městě, anebo eurovládě v Bruselu. Takhle je to nastavené. Spojené státy tuto možnost rekvírování nemají. Tam zkrátka, pokud budou chtít navýšit jakoukoliv výrobu čehokoliv, tak budou muset znovu nafouknout americký zbrojní rozpočet, znovu opřený o americký dluhopis a petrodolar, a v nějaké chvíli zkrátka to pumpování a nafukování toho dolaru přestane fungovat, protože tím, jak se zmenšuje vliv amerického systému Pax Americana ve světě a teď dokonce v Perském zálivu, tak petrodolar bude mít slabší a slabší pozici a ve chvíli, kdy takzvané přikrytí amerických deficitů nebude moci být realizováno už jenom petrodolarem a americkými dluhopisy, v tom okamžiku ta bublina amerických nafukovaných deficitů zkrátka splaskne. A to bude Armagedon na finančních trzích, protože americké dluhopisy díky petrodolaru byly dlouho považovány v podstatě za naprosto pevné, jejich výnosy za naprosto nedotknutelné, ale to, co se děje v Perském zálivu, to samozřejmě nejvíce ohrožuje právě pozici petrodolaru. Tam nejde jenom o nějaké americké zájmy, typu jestli tam bude nějaká americká základna, nebo tam nebude, nebo bude vybombardovaná iránskými drony, o to vůbec nejde. Tam vůbec nejde o americkou základnu, tam nejde dokonce ani o americkou přítomnost, tam vůbec žádný Američan ani být nebude, nebo ani být nemusí. Tam jde o uchování pozice petrodolaru. O to tam jde celou dobu od začátku. Protože pokud Irán tam začne posilovat a zasilovat, no tak první, co udělá, je, že zaútočí na americký petrodolar. Bude se snažit ovlivňovat trh s ropou, bude se snažit posilovat obchod bez amerického dolaru a tak dále a tak dále. Takže je to komplikované, je to s velkými rozsahy a přesahy. Takhle bych teda na to reagoval. No a máme 20.30. Vítku, Helenka by tam dala jednu písničku na předěl a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Fajn, máme takový předěl, Helenka to zajistí, ošéfuje a pak budeme pokračovat dále, Helenko.
2: Ano, bude to písnička na přání. Mnozí píší, abych vybrala písničku a tou zavzpomínala na Karla Gotta. Vybrala jsem tedy hit z 80. let. Kdo by to byl řekl, že bude aktuální i po letech a teď dokonce víc než jindy. Takže Karel Gott, Žít. Tolik Karel Gott a my můžeme pokračovat dalším tématem. Vítku, PK.
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, takže mi pokračuje v dalším tématu. Uprchlík v Ceutě se přiznal, že utekl z Maroka kvůli policii a možnému obvinění z vraždy své kamarádky. Pracovnice migračního centra v Ceutě potvrdila, že většina migrantů ve městě pochází ze subsaharské Afriky, ale rovněž z Bangladéše a z Jemenu. A mezi tím bývalý český ministr pro evropské záležitosti prohlásil, že Evropa potřebuje uprchlíky pro trh práce. Tenhle tok se musel ale připovat dlouhé měsíce předtím, že to není v podstatě nějaká, řekněme, měsíční událost, nicméně těch pracovníků si myslím, že tady máme my dost asi z jiné strany než z jihu, řekněme z jiné světové strany než z jihu. Nicméně to se pomátl tento náš v úzovkách, který je český ministr. To je neuvěřitelné.
0: Ne, prosím vás, znovu to platí to samé, co jsem říkal v podstatě o Lejonové a Kalašové. Tohle to platí v podstatě o všech takzvaných Evropčicích. Evropčeky jsou v podstatě mluvící hlavy, jejichž úkolem je v podstatě nedisponovat konceptuální gramotností a vykonávat zadané úkoly a opakovat jako mluvící hlavy určité narrativy, které je nutné opakovat. To znamená, potřebujeme migranty z Afriky, aby zaplnili neobsazená pracovní místa v Evropě a v evropských zemích. Potřebujeme migranty z Afriky a tak dále. Přesto a přitom tohle je dávno už vyvrácené, je to vyvrácené ze statistik tady z Německa, je to vyvrácené ve všech evropských zemích. Migranti z afrických a asijských zemí, a tedy asijských mluvíme tady o Blízkém východu, tedy arabské země, pokud takhle mluvíme tedy o černoších z Afriky a o Arabech, tak když přijdou do Evropy, tak oni na těchto těch těžkých a neobsazených a nezajímavých pozicích, na kterých Evropané nechtějí pracovat, oni nepracují, oni zůstávají na dávkách. To znamená, všichni tihleti bývalí ministři a různí ti europoslanci a tak dále, oni zkrátka mají roli takzvaných mluvících hlav. A mluvící hlava nemá za úkol přemýšlet. Mluvící hlava má za úkol opakovat to, co má napsáno na papíru. Znamená, mluvící hlava má opakovat ten neuvěřitelný a ten několikanásobně už mnohokrát vyvrácený narrativ o tom, že migranti z Afriky a z arabských zemí vyřeší krizi například ve zdravotnictví. To znamená, že problémy, že jo, se zdravotníma sestrama, s lékařema, s inženýrama, je nedostatek inženýrů ve strojírenství v celé Evropě. To znamená, to jsou všechno profese, kde se vyžaduje vysoké vzdělání. Copak ti migranti mají vysoké vzdělání? A kde je problém? Proč jsou tam místa neobsazená? No protože nejsou dostatečně finančně ohodnocena. A ono nejde jenom o tady ta místa jako ve zdravotnictví a podobně. Tady mluvíme o opravdu těžkých profesích, například ve strojírenství, například v metalurgii. To znamená, potřebujeme lidi do slévárny. Že jo? Těžká práce v obrovském žáru, výhni, velmi těžká. Potřebujeme lidi na manipulaci s takzvaným sprašem. To znamená, že jo, výroba koksu. To jsou strašné práce na zdraví, úplně šílené, nikdo tam nechce pracovat, těžko se tam schánějí lidi na tady ty pracovní pozice, stejně tak se těžko schánějí lidi k těm těžkým pracem ve strojírenství, jako je obor, já nevím, soustružník nebo frézař. Že dneska se je snaha všechno tohleto převádět na CNC výrobní zařízení, znamená, že jo, stroje, které jsou řízeny počítačem, ale problém je v tom, že se nejedná o autonomní systémy. Ty systémy zase musí obsluhovat člověk, musí je programovat člověk. A dneska ty lidi nejsou. Jenže kde myslíte, že seženete člověka na pozici, aby třeba se nechal nějak zaučit a ani bez výučního listu, tady není ani problém výučního listu nebo maturity ze strojírenství, o tom se vůbec nebavíme, pro boha. Tady se bavíme o tom, že ti migranti z Afriky nemají ve většině případů buď dokončenou základní školní docházku. V lepším případě, zdůrazňuji, v lepším nemají dokončenou. V horším případě jsou analfabeti. Nebyli ve škole vůbec a neumí číst ani psát. A co chcete s takovými migrantama dělat? Takže zůstávají na dávkách. Už od toho roku 2015 zůstávají na dávkách. Většina těch migrantů zkrátka nemá potřebné vzdělání, aby dělali na pracovních pozicích, kde prostě vzdělání rozhodně je vyžadováno. A další problém je, že pokud se mluví o pracovních místech, o které nemají Evropané zájem, a která jsou nekvalifikovaná, jakože úplně nekvalifikovaná, tak to jsou práce například v chemickém průmyslu, takzvaná likvidace kalů. A dále se jedná o pracovní pozice v komunálních službách. Obrovský nedostatek například čističů kanálu. Celá Evropa má nedostatek lidí pro čištění kanálu, že jo, nikdo to nechce dělat. Platy jsou tam sice zajímavé, ale je to tak špinavá práce, že nikdo to dělat z Evropanů nechce. A teď, jestli si myslíte, že tihleti Arabové a Černoši, že půjdou někam prostě čistit prostě kanalizace a budou za to brát nějaké peníze, které budou vzhledem k tomu, že nemají žádné vzdělání, tak budou jenom o něco málo vyšší, než jsou jejich integrační sociální dávky, tak jestli si myslíte, že oni budou takovouhle práci dělat, jste na omylu. Protože integrační dávky, humanitární dávky, sociální dávky, přídavky na děti, přídavky na bydlení, tohle to všechno, oni když si to spojí dohromady, především když využijí takzvaný institut sloučení rodin, tak oni jsou schopni se dostat na velice zajímavé peníze, které by muž, protože v arabských rodinách chodí do práce jenom muž, respektive muži, pokud jsou dospělí, to znamená synové, ženy jsou v domácnosti v arabských rodinách. Takže pokud jsou tam nějaké děti a je tam jenom ten muž, tak ten muž, i kdyby šel do nějaké těžké práce, tak on nevydělá tolik peněz, kolik ta rodina dostává na integračních sociálních dávkách. To znamená, ten systém je nastavený tak, že to, co, o čem hovoří bývalý ministr pro evropské záležitosti, v tom videu je naprosto mimo. To je úchylné. To není pravda. To znamená, ti migranti z arabských a afrických zemí na tady těch pozicích nikdy pracovat nebudou. Buď proto, že nemůžou, nemají proto vzdělání, a nebo protože nechtějí, protože je to tak špinavá, těžká práce, že radši budou na těch sociálních dávkách. Takže tohle to se jenom ukazuje, jakým způsobem prostě dneska funguje politika v Evropě. Znamená, máte nějaké mluvící hlavy. A ty mluvící hlavy mají za úkol opakovat nějaký narrativ a za to dostávají zaplaceno a dostávají za to prebendy. A dokážete v podstatě ty politiky vždycky identifikovat. Jakmile vylezou v televizi, okamžitě vidíte, aha, mluvící hlava. To znamená, vytékají z ní a vypadávají z té hlavy prostě nesmysly a naprosté nesmysly a naprosté šílenství. To znamená, je-li plánem transformovat Evropskou unii na čtvrtou říši se všem všude, je-li plánovaná válka na rok 2030 s Ruskem, tak zkrátka je nutné zahájit mohutnou zbrojní výrobu v Evropě a tu lze zahájit jedině tak, že dojde k mobilizaci výrobních prostředků v Evropě a toho lze dosáhnout jedině tak, že podniky budou uvedeny do takového stavu ekonomické krize, kdy budou nuceny přijmout do svých výrobních struktur zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek Bruselu. Za těchto podmínek nadiktovaných. To znamená, ne, že bude někdo vyrábět nějaké tanky za 100 milionů eur, ale ten tank vyrobí za 8 milionů 200 tisíc. To znamená za nějakou tabulkovou cenu. A ta tabulková cena prostě bude opravdu jenom někde nějaký náklad, který prostě bude uhrazený a ta firma prostě z toho bude mít jenom nějaké minimální marže, aby dokázala být udržena nad vodou a tak podobně a tak podobně. To znamená, víte, tomuhle se říká exploitation, vykořisťování, ale exploitace historicky většinou fungovala tak, že kapitalista vykořisťoval své zaměstnance, že? V rámci podniku, to znamená šéfík nahoře, vykořisťoval své zaměstnance. Konec konců, pokud si přečtete Marxův kapitál, tak tam je to popsané. Jenže ani Marx neviděl do budoucnosti, že jednoho dne, jednoho krásného večera nebo rána tahle ta exploitace bude mít takzvaný institucionalizovaný model, institucionalizovaný charakter, a to vykořisťování bude dělat vláda nebo nějaký Eurosojus, který bude nad Evropou a který bude z pozice vlády nebo evropské vlády likvidovat své vlastní podniky a bude je vykořisťovat za účelem, aby měl finančně dostupnou zbrojní výrobu. Znamená, my vás budeme vykořisťovat, my vám dáme minimální platby za výrobu těch zbraní, minimální platby a musíte za to pracovat, za ty minimální platby, protože když nebudete, tak zkrachujete a nebudete mít práci a bude konec, bude šluz. Takže chudák Karel Marx tohleto vůbec netušil, když psal Kapitál, že takzvané vykořisťování zdrojů. On o tom vůbec netušil, že jednoho dne Eurosojus, který bude působit v Evropě, že bude vykořisťovat a bude provádět exploitaci vlastních výrobních podniků, vlastních závodů, vlastního rodinného stříbra, že jo, národního průmyslu, automobilového průmyslu, že najednou budou nějací kádrovčiky v Evropě nahoře dělat politiku, aby evropský průmysl se dostal na kolena a byl nucen po těch kolenou dolézt za evropskou vládou a prosit je o zbrojní zakázky, aby ty podniky nekrachly, aby výroba mohla pokračovat a samozřejmě, aby se doprošovaly zakázek od státu a od jednotlivých armád na vyzbrojení Evropy a evropských armád na přípravu konfliktu s Ruskem na horizontu v roce 2030. Takhle to funguje. To znamená, chudák Marx tohleto vůbec netušil, že exploitace bude probíhat z úrovně státu ke svým vlastním fabrikám, ke svým vlastním soukromým závodům, které mají civilní výrobu. No ale konec konců tradice má hluboké silné kořeny. Pokud se týká Volkswagenu, tak ten vyráběl zbrojní výrobu už za druhé světové války. Panzerkampfwageny se vyráběly, že jo, v Porúří, v podnicích Volkswagenu místo aut a místo, že jo, mopedů a tak dále a tak dále. Oni vlastně v podstatě se vrátí jenom ke svým tradicím, navštíví takzvanou síň tradic, že jo, tam se podívají na to, jak to vypadalo tenkrát, no a jenom to opráší a de facto vrátí to do kolejí 30. let minulého století. Adolf Hitler to udělal podobně, když zahájil obrovské zbrojení ve 30. letech, tak nebylo to úplně okopírované od Bruselu, co provádí dneska, ale do značné míry to bylo podobné, protože tehdejší německý průmysl kvůli ekonomické krizi a doznívající krizi, ještě doznívající krizi Výmarské republiky, měl opravdu velké problémy a jedinou možností, jak zachránit německé průmyslové podniky, byla jejich transformace na zbrojní závody pro chystanou druhou světovou válku. To fungovalo. A v podstatě to, co dneska dělá vláda v Berlíně a to, co dělá Evropská komise, je úplně to samé, ale povýšené na mezinárodní a na nadnárodní úroveň. To znamená, někde jsou nějaké podniky, mají velké problémy, které jsou způsobeny neschopností konkurovat čínské produkci z důvodu velice drahých energií, jako je plyn a elektřina, z důvodu, že celá Evropa se odstřihla od levných ruských surovin, to znamená, byl navozený krizový stav, který likviduje evropské podniky a ty podniky v podstatě jsou na kolenou a je připraveno k tomu, aby ty podniky byly transformovány ke zbrojní výrobě, aby sami přilezli za svými vládami a za vládou v Bruselu a požádali o zbrojní výrobu na svoji záchranu. Zkrátka to, co tehdy popisoval Marx, že takhle funguje v soukromých fabrikách v rámci kapitalismu, že zdíraní dělníci po svých kolenách se musí plazit k ředitelovi a prosit ho, aby mohli pracovat za co nejnižší mzdu, jak je to odporné, tak on nevěděl, když sepisoval Kapitál, on nevěděl, že okolo počátku a na přelomu 21. století v době současné krize v Evropě, že tohle to bude povýšeno na obrovský level přímo evropského řízení, že to vykořisťování, ta exploitace bude probíhat přímo z centrály Evropské komise. No, takže takhle bych uzavřel tady to druhé téma. A Vítku, jestli máš nějaké doplňující otázky?
1: Otázku mám i z toho pozice druhé světové války a období předtím. I ten Ada Hitler věděl, že pokud chce transformovat ekonomiku na válečnou ekonomiku, tak musí dát těm firmám vydělat, aby z toho měli zisk, protože kapitalisté jedou na zisk. To je v podstatě základ fašismu, že? V podstatě i v rámci toho nacismu, od dole nahoru fašismu, znamená korporát, armáda, vláda a tak dále. Korporace, prostě úplně čirý, řekněme, systém fašismu, alias nacismu, od zdola nahoru. Ale dnes přece je to úplně naopak, že oni vlastně ty firmy, jak říkáš, doženou k tomu, že budou těsně před krachem a budou se i držet jen tak i v rámci té válečné výroby. A já se tě ptám, jestli těm šéfům, těm bosům firem, korporací, víceméně Rheinmetall a tak dál, těm velkým korporacím to za to bude stát a nepraštím s tím, neodejdou středem, protože už tak mají dost nasušeno. A vykašlou se jim jednoduše na to, ať to jde dělat někdo jiný, kdo na to má nervy a v podstatě na to nikdo nervy mít nebude, protože proč bych měl šéfovat firmě, která se jen tak drží nad vodou a je závislá úplně naprosto na státu, tak oni nepočítají s tím, že lidé se jim mohou vzepřít a prostě vykašlat se jim na to. Oni nebudou mít na ně páky, udržet je tam, musíte to dělat.
0: Ne. Tak já vím, kam míříš, ale to není myšleno tak, že ti, kteří rozhodují o podniku, že budou sušit hubu. Tak to nefunguje. A ti, kteří rozhodují o podniku, o jeho struktuře a rozhodování, tak ti samozřejmě budou mít svoje vývary, budou mít svoje zisky, budou vydělávat krásné pohádkové peníze. Ale kdo nebude vydělávat, jsou akcionáři. Akcionáři jsou ti, kteří takzvaně budou uřízli u huby. A kdo jsou to akcionáři? Kontrolní otázka. No, jestli vás to napadne. No, do tady těch velkých podniků, do těch velkých závodů, že jo, nakupují akcie tady těch podniků vždycky prostě důchodové investiční fondy, jednotlivé bankovní fondy a tak dále a tak dále. Je to zkrátka okradení cizích zákazníků, zahraničních zákazníků, drobných zákazníků, drobných středatelů, různé podílové fondy a tak dále a tak dále. To znamená, oni mají tu strukturu dobře nastavenou, je dobře vymyšlená, protože ten, kdo bude vzatý u huby, je koncový spořitel, koncový středatel. To jsou všichni takoví ti normální lidé, kteří mají někde prostě nějaké peníze a mají něco a přijdou za finančním poradcem a hledají možnosti nějakého zlepšení a navýšení výnosu a kde vzít peníze a kde takzvaně si ochránit peníze před inflací. No a broker, že jo, makléř vám nabídne nějaké, on řekne konzervativní investování, nějaké konzervativní tituly, no a ukáže na některé podniky, kde si můžete koupit zajímavé akcie, které jsou poměrně jako dobré, stabilní a tak dále, a řekne, podívejte se, když nakoupíte akcie tady ty automobilky, ona teď dostala státní zakázku na zbrojní výrobu, na státní zakázku, tak tam budou nějaké zajímavé výnosy, budou tam stabilní výnosy a kolik to bude, kolik bude ten výnos, no bude to, jsou tam krásná 3,5% výnosu. No a lidi řeknou, no to je pěkný, no to je dobrý, no tak do toho dají, že jo, v podílových fondech do toho na konzervativním, že jo, titulu dají prostě nějaké investice a že nevydělají moc, že vydělají, že jim to ani nepřikryje inflaci, když inflace meziroční bude 4,5%, a oni mají výnos jenom 3%, tak 1,5% oni přišli o své investice a myslíte si, že dneska se to neděje, že lidi dneska to neví. Vezměte si, kolik lidí dneska spekuluje nakupujou nemovitosti v celé Evropě. Že nemovitosti nakupujou. A proč investoři, zkušení investoři varují před investováním do nemovitostí? Nikdo to nedoporučuje, nikdo z investorů. Je to doslova sebevražda. Investovat do nemovitostí. Proč, z jakého důvodu? No, je to jednoduché, protože nárůst ceny nemovitosti, který je sledovaný a progresovaný, je trvale, má trvale menší meziroční růst, než je růst takzvané sektorové a i plošné inflace. Jinými slovy, tohleto je obrovský problém, který většina investorů vůbec nesleduje, nebo tak investorů. Profesionální investoři samozřejmě vám řeknou, to nedělejte, do nemovitostí nemá smysl investovat, ztratíte peníze v důsledku inflace. Ale spousta lidí zkrátka tohleto dodnes dělá, že v podstatě investují peníze do nákupu nějaké nemovitosti a ta nemovitost jim třeba ročně v dané lokalitě, v daném prostoru, v daném místě dlouhodobě, ne nějakým šíleným skokem, jako bylo v době třeba covidové krize, kdy meziročně ceny bytů vyskočily o 10% nebo 15%, ale to jsou takové ty, někdo tomu říká černé labutě, někdo bílé labutě, podle toho, jestli má ztrátu nebo zisk, že? Ale ten problém je hlavně v tom, že dlouhodobě cena nemovitostí v Evropě i ve Spojených státech roste někde v řádech jednotek procent, někde 2-3% roste cena nemovitosti za rok. A když se podíváte na ekonomiku, a ekonomika je v situaci, že generuje inflaci za 4,5, za 5% meziročně, tak vy vlastně ztrácíte peníze, protože ta nemovitost vám nikdy na zisku, na zhodnocení své hodnoty nikdy nepokryje ani růst inflace. Tohle je obrovský problém. Zrovna jsem o tom četl článek, jakým způsobem investoři teď řešili pokles cen nemovitostí právě nahoře, že v Berlíně. Před mnoha lety, nebo mnoha lety, no to je 10, 12, 15 let zpátky, byl obrovský trend kupovat nemovitosti v DDR, že v východním Německu. Byl to velký trend, byly tam nabídky v různých investičních portfoliích, jako investovat do bytu v Berlíně a podobně, že jo, zkrátka jako využít prostě ten růst cen nemovitosti. A ono se ukázalo, že to je v podstatě jenom skoková záležitost, která trvala několik let. Berlínská radnice potom na to skočila, zavedla tam potom ten 6-měsíční limit a obrovské zdanění, povinnost převést neobydlené byty investiční do takzvaného portfolia radnic a městských radnic v rámci Berlína, aby tedy bylo poskytnuto bydlení pro sociální případy, sociální služby. Takže potom to přestalo fungovat, ale dneska, když se na to podívám, tak tam zkrátka vidím, že ceny nemovitostí rostou 2%, 2,5%, 3%, 1,5% a takhle. Ale meziroční sektorová inflace, například když vezmu prostor Berlína, že jo, jak rostou ceny v Berlíně, spotřebitelské ceny, rostou mezi 8 a 12%. Inflace meziroční. Tady v Německu. V rámci Berlína. Jo, v rámci Berlína. 8 až 12% inflace. Chápete? Takže vy, když jste nakoupili nemovitost, která vám roste 2 až 3% ročně a inflaci máte 12% ročně, tak vy ztrácíte cenu nemovitosti. ta inflace vám ukusuje z vaší investice. Proto nikdo ze seriózních makléřů vám dneska nikdy nedoporučí investovat do nemovitostí, protože to je investice, která vám užírá vaše peníze, vaše investice. Takže to je důležité se na to takhle dívat. No, máme přesně 21.00, takže si dáme něco k dobrýho k jídlu. Ne, dáme si samozřejmě jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Helenka řekne telefonní číslo, aby lidé se připravili, no a budeme se těšit.
1: Určitě. Helenko, na WhatsApp ještě lidé volat nemohou, je u tebe, jenom u Martina.
2: Zatím ne.
1: Zatím ne. Tak dáme konvenční telefonní číslo, když jsme alternativní médium, ale budeme volat naprosto mainstreamovým způsobem. Tak.
2: Zkusíme to do příště.
1: Pohodě, to konečně. Jenom.

0: Najnovšie informácie, no ja som to nepočúval, ale známy z ruských zdrojov sú tie, že do konca roka by určite mal byť koniec, pretože ak klesne počet stavov ukrajinskej armády ešte okolo 100 tisíc, to pri úbytku 50 tisíc mesačne asi nebude dlho trvať, takže dôjde ku zrúčeniu fronty. A vyzerá tak, že teda Rusi sa zmocnia celého ľavého brehu. No a potom čo? Bude sa ďalej pokračovať, alebo nastane nejaký, alebo má Európska únia potom plán, keď nedôjde k tej vojne v roku 2030. A potom ešte, keď môžem, som mal druhú otázku, odpoviete, neodpoviete. Ja chcem sa opýtať, že ste spomínali teraz syndikát. A potom následne to, čo sa deje po smrti, povedzme tej Valhalle, keď nestojíte so svetlom. A chcem sa opýtať, že tí, ja neviem, veľkí proroci, ako bol Ježíš, alebo povedzme Budha, alebo ja neviem, Mohamed, či to aj na ňo platí, tak oni tiež vybrali ten svoj osud v tej sieni, alebo ja neviem, prečo to syndikát dovolil, že niekto taký ako Ježiš Kristus prišiel a ponúkol spasenie, keď sme v podstate len bojová rasa určená na to, čo ste teraz spomínal. Tak ďakujem.
1: Jasne.
2: Ďakujeme.
1: Jasne. Takže ja to vezmu od toho prvního dotazu zhroucení fronty Ukrajina a co bude dělat Evropská unie. Pozor, tady zdůrazním jednu věc. Pokud by došlo k tomu, že se zhroutí ukrajinská fronta, bude to leitmotiv jako řemen pro Evropskou unii vyslat okamžitě ozbrojené sbory na Ukrajinu na zastavení ruské hrozby. Okamžitě by sednul do auta Petr Fiala, ten by jel okamžitě do Prahy, měl by obrovskou tiskovku a řekl by, Rusové už jedou. Aby ovlivnil volby, samozřejmě, které budou u vás, že komunální, nebo teď se tam u vás budou teď odehrávat nějaké volby. To znamená, to by, nedovedu si představit tady v Německu, co by se začalo dít. Jak by okamžitě naskočily preference, obrovsky naskočily preference všem těm chci válkům, všem těm válečným štváčům, kteří by dostali do ruky obrovský bojový argument. Vidíte, je to pravda. Celou dobu jsme to říkali, vidíte, Rusové už jdou, raský idiot. A byl by to kanon footer pro argumenty začít v podstatě de facto připravovat mobilizace. Takže pozor. To, co se teď odehrává na frontě na Ukrajině, je pro nás, pro Evropany, to nejlepší, co vůbec může být. Díky tomu, že Rusové tam postupují tak pomalu, tak tihleti chci válkové u nás v Evropě nemají bojový argument. Lidi tomu nevěří. Díky tomu. Protože kdo by tomu věřil? Podívejte, co Rusové se tam nemůžou pořádně ani rozjet. Hodiní Ukrajinci tam zastavují, už dlouho postupují. Sice postupují, ale pomalu postupují Rusové. Díky tomu těhleti váleční štváči nemají svoje kanonenfutter a nemají své argumenty, aby mohli prosadit ty věci, které oni chtěli připravit, ale neměli proto veřejnou podporu. Protože tihleti politici v Evropě všechny ty bestie potřebují veřejnou podporu. A oni mohou samozřejmě skrze propagandu sformovat, že jo, protiruské narrativy, ale nemůžou sformovat ty narrativy do takové míry, aby získali veřejnou objednávku od vlastního obyvatelstva na zahájení mobilizačních příprav. Na zahájení procesu vyhlášení různých krizových a válečných stavů. Na to mandát nemají. Ve chvíli, kdyby se zhroutila ukrajinská fronta a Rusové by začali postupovat rychle, to by byla krize v Evropě. Okamžitě Evropská unie by začala zasedat, okamžitě by začalo zasedat NATO, okamžitě by se začaly realizovat mobilizační plány, okamžitě by se začaly přijímat zákony na podporu mobilizace, na podporu povinné vojenské služby, okamžitě by

začali rekvírovat výrobní zdroje, protože Rusové by dali všem těmhle Evropčikům, by dali záminku k urychlení těch příprav. A dali by záminku k vytvoření tzv. Veřejné objednávky v Evropě. Na to pozor. Opravdu na to pozor. Jestli se to stane, no, stát se může lecos samozřejmě, protože Ukrajinci bojují s tím, co můžou, to, co mají, a dlouho jim to samozřejmě vydržet nemůže, protože už dneska je vidět, že Ukrajina de facto úplně rezignovala na dosahování a na reportování jakýchkoliv výsledků z fronty. Jakýchkoliv výsledků. Otázka, kdy, protože to si můžete ověřit na svých médiích, na svých výplachových mainstreamových médiích tam u vás. Kdy naposledy západní výplachová média informovala o tom, a dneska Ukrajina, že jo, dosáhla velkého úspěchu na frontě, postoupila tamhle, vytlačila Rusy, obsadila nějaké městečko, obsadila nějaké tři vesnice, postupuje, hurá, hurá. Kdy naposledy jste něco takového četli v českém nebo slovenském mainstreamovém dezinformačním tisku? Kdy naposledy? Ajajajajaj. To už je hodně dlouho, že? Hodně dlouho. Nic takového jste možná minulý poslední rok, ani rok a půl nečetli. Respektive nečetli jste od 6. srpna 2024. To bylo naposledy, kdy Ukrajina někde postoupila. 6. srpna 2024 vtrhla do Kurské oblasti. To bylo naposledy, kdy byla média zaplavena, vidíte, a už Ukrajinci postupují, a už budou v Moskvě, a tak dále, a tak dále. Od té doby ticho po pěšině. Jinými slovy, 2 roky už jste teď neslyšeli o tom, že by Ukrajina někde měla nějaké úspěchy na frontě, že by obsazovala někde nějaké vesnice, nějaká města, nic. 2 roky. Místo toho, každý den slyšíte o tom, jak Ukrajina útočí na Rusko, Ukrajina zasáhla Jekaterinburský sklad ruského Amazonu, že jo, ta poslední informace z dneška, z rána, že jo, podívejte se, jejich dron ukrajinský zasáhl ruský Amazon. Vidíte, vidíte, no, to jsou úspěchy, chápete? No a mezi tím Rusové dneska v Černém moři zase zaútočili na 2 ukrajinské lodě. Přístav Oděsa je odříznutý od fungování zbytku světa, protože Rusové odřízli ukrajinské přístavy od námořní dopravy, protože ruské drony likvidují všechny lodě, které plují do ukrajinských přístavů. A o tom evropská média neinformují vůbec. Vůbec neinformují. O tom, že Oděsa je odříznutá v Černém moři. Nic vůbec, nic, žádná informace. Nic. Chápete? Takže jenom pánovi zdůrazňuji pozor na to, co by se začalo dít, kdyby Rusové začali postupovat rychle. To by opravdu někomu se v Bruselu protrhly plínky. To by jsme prostě okamžitě všichni pocítili, co by se začalo dít. No a ta druhá část té otázky, ta se týkala samozřejmě toho, že jo, té Valhaly a takzvané galerie. No, prosím vás, tady teď nezaměňujeme tyhle ty věci. Co se týče Ježíše Krista, Ježíš Kristus je stělesněním, byl stělesněním samozřejmě Boha, respektive stělesněním Žehovy na zemi. To znamená, to je jiný koncept. To je něco trochu jiného, to znamená, ten nepodléhá nějakým systémům, kterým podléháme my. A důležité je zdůraznit, že to, jako byste v podstatě srovnávali to, že kdo je zákazníkem banky a kdo je

0: a je telem banky. Že? To znamená, to je zaměňování pojmu. Šéf má dovoleno, jo? Klient nemá dovoleno. Šéf může jít dozadu, že jo, do zázemí. A klient nemůže jít dozadu, do zázemí. Jo, nezaměňovat tyhle ty věci. No a co se týče Dalajlámy a všech tady těch proroků a tak dále, koncepty jsou jasně nastavené. Všichni velcí proroci, kteří nemají takzvané stělesnění, to znamená, přišli na tuto zemi, byli zrození a nejedná se o takzvané stělesnění a zrození Boha, tedy skrze nějaké tělo, tak ve většině případů u tady těch výjimečných lidí se jedná o duše, které si zvolili, které neprošly karmickým přerozdělením v takzvané Valhale, ale zvolili si život dobrovolně. Dobrovolně si zvolili projekci, protože to je důležité a to máte v té mojí knize. Tam je to popsáno velmi dobře, kanon okulty. Duše, která získá určité vědomí a určitou duchovní sílu a splyne s žehovou, po splynutí se může rozhodnout, že dobrovolně vstupuje do jednotlivých životů dobrovolně. A ty vstupy jsou už nikoliv navázány na karmický systém, ale je to na bázi dobrovolnosti. To je důležité. To je zásadní. To znamená, ta duše na určitém stupni rozvoje, když je schopná splynout s žehovou, tak dosahuje nějakého levelu, nějaké úrovně a může dobrovolně sestupovat do takzvaných karmických životů a ovlivňovat své okolí v rámci projektovaného prostoru. Ovlivňovat. Proto tihleti lidé, kteří mají tyto duše a mají velký vliv na společnost, mají velký vliv, jsou to různí svědci, velmi vlivné osoby s velmi humánním prostoupením, to znamená, ta výjimečnost z nich doslova sála, tak to jsou právě osobnosti s vysokým stupněm duchovního rozvoje. Jsou to entity, které se rozhodly vstoupit dobrovolně do života, do dané konkrétní projekce a ovlivňovat okolí, zlepšovat život, zlepšovat vztahy, prosazovat nějaké lepší mezilidské teze a tak dále a tak dále. Tohleto já tam rozepisuju v té knížce, takže pokud máte o to zájem, tak tam to máte více rozepsáno. To znamená, v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku, když duše dosáhne vysokého stupně rozvoje, je schopná splynout s žehovou a entita si udržuje svobodnou vůli kdykoliv se vrátit do projekčního cyklu, to znamená vstoupit do nějakého života skrze nějaké tělo a projít si život. A po smrti se vrátit automaticky zpátky k žehově. Neprochází už žádnými karmickými testy a neprochází ničím, že by při spatření žehovy prostě nebyla schopná splynout a tak dále a tak dále. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Ano, dobrý večer, já vás zdravím. Já mám otázku ohledně toho Izraele, protože on šíří dva takové závažné bludy, ale já už jsem se chtěl dovolat minule ohledně toho Ježíše Krista, když někdy byly takové dotazy, jakože jak je možné prostě to spasení, když ještě neslyšel někdo, nebo z nějaké komunitě neměli možnost dostat ke Kristu. Prosím vás, je to velmi jednoduchý. Láska a milostrdenství přikryje mnoho hříchu. To znamená, že dokonalá dobro bude spasen, dokonalá zlo bude zatracen. Takhle je to jednoduchý. Ale já jsem ještě chtěl, když tady pan Veka teď mluvil o tom Dalajlámovi, prosím vás, byly o tom studie, za Dalajlámu, prosím vás, bylo otroctví, byl tam otrokářský řád, Dalajláma měl 5000 otroků, těm lidem usekávali třeba končetiny, když ne,

0: splnili účel a podobně, nějaký pracovní úkol. Všichni tam byli zotročeni dluhama a Dalaj Lama údajně měl být zosobněný vzhled, prosím vás, já jsem tam nebyl, já jenom byl o tom studie. Ale teďka k tomu Izraeli,
1: ale máte naprosto pravdu, já o tom dokonce budu točit pořád, naprostá šílenost, která v tom Tibetu panovala právě za Dalaj Lama, za v podstatě velkých lámů, kteří tam byli, přesně tak, to si tady ani nedokážeme představit, také neskutečné věci tam probíhaly. Máte pravdu, o tom byly nejen studie, ale zároveň dokumenty prostě. Máte pravdu, pokračujte.
0: Ano, já se zabývám těma duchovně, jsem 10 kroků. Podívejte se, já jsem chtěl vysvětlit dva takové velmi závažné bludy, tak Izrael, první blud. Oni jakože to tam musí rozmáčit všechno na tím Sionu a pak jakože přijde ten Mesiáš a ten Mesiáš jim bude sloužit a bude to velký klacek a budou mlátit celý svět. Prosím vás, to je úplný nesmysl, to je jejich velký sen, protože především je to 2000 roku, co ho nechali ukřižovat. A jestli oni tvrdí, že jako to byl omyl a že nevěděli, že to byl falešný prorok, prosím vás, by byl jasně napsaný v novém zákoně. Myslím, že se jmenoval Nikodem. Jeden vysoký představitel Izraele, duchovní, navštívil učedníky a řekl: my víme, že Ježíš Kristus je ten syn Boží, dělá zázraky a to uzdravuje, prostě vyvolává z hrobu mrtvý a to dá. Takže to je, já nevím, to tam možná trošku učit. Dobrý, takže to je první věc. Prosím vás, halo, můžu mluvit?
1: Ano, zkuste slyšíme. Zkrátit, ale už opravdu.
2: Jaký je dotaz?
0: Je to, no to souvisí s tím Izraelem, protože oni uvádí bludy, naprostý bludy, protože, prosím vás, Ježíš, že přijde Mesiáš, prosím vás, Mesiáš nepřijde, Mesiáš přijde soudce, průběhu 7. boží rány a ten vůbec nepřijde na zemi a to je další věc, co jsem chtěl vysvětlit, že prostě jak poznat falešného Krista, protože jestliže po zemi bude chodit nějaký Kristus, tak to nebude Ježíš Kristus, ale bude to stělesněný Satan, je to jasně v Biblii. Ale prosím vás, dívejte se, izraelský národ, dva bludy, izraelský národ, prosím vás, není vyvolený, byl vyvolený, ale to padlo, jednak sám sebe proklel, protože když ukřižovali Krista, tak národ volal, Dav volal jeho krev na nás, na naše děti, to se splnilo kolem roku 70, když Římané dobili Jeruzalém,
1: tak tam... No, nemáme opravdu čas, my se omlouváme, je to velmi zajímavé, dobrý. O čem vyprávíte, ale je to moc dlouhé, my se
0: já přijedu k tomu Izraeli,
2: Prosím vás. Jaká je otázka?
0: Otázka je, jak je to možné, že národ, který padl, který je prokletý, najednou někdo oživil, někdo to musel promyslet, zaplatit, protože bylo jiných národů, které padly a prostě už nikdo o nich neví. A vzpomeňte si, proč byl zastřelen Kennedy, protože ten byl proti tomu, aby Izrael byl vybaven jadernými zbraněmi. To znamená, já přejdu k té otázce a ta otázka je, já mám podezření, že někdo to založil právě proto, aby v průběhu 7. boží rány přišlo k tomu Armagedonu, protože ten Izrael bude s proměnutím nasvírat celý svět tak dlouho, až se celý svět normálně spojí proti Izraeli a potáhnou armády na Izrael do údolí Armagedon.
1: Dobrá, děkujeme. Dobrá, rozumíme,
0: dobrou,
1: děkujeme a poprosíme posluchače opravdu, aby zkusili bez větších takových obrovských historických exkurzů, na tady opravdu nemáme čas, krátké stručné dotazy, budeme velmi rádi.
2: Dobře, jenom velice rychle znovu nepochopení, co se týče Dalaj Lámy, prosím vás, to není Dalaj Láma, mnoho lidí asi zapomnělo na křižácké výpravy, mnoho lidí zapomnělo na upalování žen během jezuitského řádění v Evropě v rámci takzvaných čarodějnických procesů. Zlo, které páchala katolická církev a tak dále. To znamená takových případů, že samozřejmě Dalaj Láma, režim Dalaj Lámu, tam nejenom se odsekávaly ruce, tam se mrzačily děti za trest, že někdo nesplatil za obilý dluh, tak dětem vypíchali oči dlužníka a tak dále, tam se dělaly strašné věci, ale já jsem hovořil o tom, když se sestupuje na zemi nějaká entita, která dosáhla duchovní úrovně schopné splynutí s Žehovou. O tom jsem hovořil. Nehovořil jsem o Dalaj Lámovi, nehovořil jsem o lidech, kteří mají takzvané konceptuální procesy řízení na starosti a zakrývají to vírou. Kdo jsou tyto osoby, které mají konceptuální procesy řízení zakrývané vírou? Kdo to je? No to je papež. Kdo to je? No to je Dalaj Láma. Chápete? Papež, Dalaj Láma. A mohli bychom, našli bychom další příklady. To znamená, to nejsou osoby, o kterých já jsem hovořil. To za prvé. Za druhé, pán řekl jednu věc, a která mě zarazila, která trošku vyděsila, ne, nebo ne vyděsila, ale trochu jako překvapila. Pán řekl, že spasení prochází, že ten, kdo koná dobro, tak je ten, kdo bude spasen, a kdo dělá nějaký sviňárny, tak bude zatracen. No, to pozor, pozor, to ne, to ne. To je omyl. Jasně bylo řečeno. Spasení dojde každý ten, kdo ve mě uvěří. To znamená skrze Ježíše Krista, nikoliv skrze konání dobrých skutků. Já vím, že tohle se strašně často zaměňuje a ono je proto logický důvod. Lidé, kteří jsou dobří, tak automaticky je u nich očekáváno, že mají dobrý vztah k takzvaným křesťanským principům, to znamená ochrana rodiny, láska k rodině, ochrana vnitřního kruhu, že mají dobrý vztah k mezilidským vztahům, což všechno je součástí onoho správného křesťanství, a svádí to k tomu, že jenom to, že někdo koná dobro, bude spasen. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pozor, ne. Konáním dobrých skutků ke spasení nedochází. Dochází pouze v případě, že uvěříte v milosrdenství a spásu skrze Ježíše Krista. Uvěříte skrze něho. Ne, že někdo bude konat dobré skutky. Bez uvěření ve spásu Ježíše Krista, bez toho nedojde ke spáse daného člověka, dané duše. Nedojde. To znamená, samotné konání dobra není onou pojistkou ke spojení s Žehovou. Taková osoba, která koná dobro, ale v podstatě neuvědomí si, nebo v podstatě nedojde onomu konceptu spojení s Ježíšem Kristem, tak po smrti samozřejmě nedojde ke spojení s Žehovou, protože vnímá to světlo jako spalující výheň vysoké pece. A je posunuta do Valhaly, do galerie, aby si vybrala nějaký další život. A je jí určeno a je jí ukázáno, že je velice blízko ke svému postoupení na nejvyšší úroveň, že už po příštím životě se jí může povést spojit s Žehovou. A je jí ukázáno, že v budoucím životě se musí odpoutat od věcí, které se týkají poskytování takzvaných laskavostí a dobrot, a musí se více orientovat na schopnost takzvané duchovní cesty. To znamená, spojení s Ježíšem Kristem není o tom, že kdo dělá dobré skutky, tak je spasen, ale je o tom, že ten, kdo nastoupí duchovní cestu a je schopen tedy pochopení svátosti Ježíše Krista, tak ten je hoden onoho spasení. Proto jenom pánovi bych tady to trochu okomentoval, že pozor na to, že ten, kdo koná dobro, je ten, kdo bude spasen, to není ono. To není ono. No a ta třetí věc, která se týká toho Izraele, tak a Mesiáše a tak dále, tam trochu došlo ke zmatení věcí jako Ježíš Kristus, Mesiáš a tak dále a tak dále. Prosím vás, koncept Mesiáše je pro Židy konceptem Boha, pro ně je mesiáš koncept Boha, zatímco pro nás křesťany Ježíš Kristus není Bohem, ale pouze stělesněním Boha na zemi. Já vím, že to je rozdíl, který mnoha lidem jako uniká, ale je to zásadní rozdíl. Oni považují mesiáše za svého Boha. Pro ně je mesiáš Jehova. Jehova je pro ně mesiáš. A pro nás Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi v lidském těle. Ale oni věří, že mesiáš je Bůh, který nabere sám na sebe svoji skutečnou podobu a sestoupí na zemi a ve své obrovské kráse ohromí celý svět a učiní vyvolený národ jediným vládnoucím národem nad celou planetou. Ten koncept je tedy značně odlišný a konec konců asi tady není prostor na nějaké rozebírání něčeho. Pán to, o čem hovořil, ukřižování Ježíše Krista, ty zločiny, které provádí sionistický režim na semitském obyvatelstvu v Judeji, protože Palestinci je souručenský semitský národ, to, co tam na svých bratrech de facto provádí sionističtí, je naprostý otřes, naprostá tragédie. Je to okopírování těch nejhorších procesů řízení v historii. Oni si sionističtí v ničem nezadají z nacisty Třetí říše v jejich metodách, že vyhlazování Gazy. Dokonce srovnávají severní Libanon se zemí. Včera byly obrázky, přišly mezinárodní agentury, přinesly obrázky, jak izraelské buldozery a ženisti začali odstřelovat budovy a srovnávat celé severní pohraničí na jihu Libanonu se zemí, že jo, tam budou vytvářet nějaký svůj prostor, nějakou nárazníkovou zónu, nebo co to tam bude, žádný dům tam nezůstane. Zřejmě to chtějí znova připojit k Izraeli, naprosto jasné. Tyhle ty procesy samozřejmě vycházejí ze systému takzvaného sionistického řízení. Já jenom pánovi řeknu, že současný Izrael je řízen satanovou synagogou. Současný sionistický Izrael je proces satanovy synagogy. Ten nemá nic společného s mesiášem. Nikdy neměl, mimochodem. Nikdy neměl. Proto se podívejte, jak takzvaní ortodoxní v Izraeli, v emigraci, v diaspoře, jak bojují proti Izraeli, proti státu Izrael, protože sionističtí ovládli de facto celý prostor Judeje a vyhlazují své vlastní lidi, vyhlazují Palestince. To je semitský národ, to nejsou Arabové, chápete? A protože sionistická teze je postavena na principu, že celý prostor Judeje musí být jenom, jak oni říkají, židovský. Ne židovský. Oni chtějí celý Izrael, aby byl sionistický. Celý Izrael má být sionistický. To znamená jenom exkluzivně, výhradně zemí sionistů, izraelských sionistů. Není tam žádný prostor pro Araby. Nemá tam být žádný prostor pro křesťany. Ne, jenom sionističtí. To je plán onoho velkého Izraele. Tak je třeba se na to dívat. Takže já chápu, že pro mnoho lidí to uniká, že v tom nevidí nějaké hlavní rozdíly, ale to je úplně to samé, jako kdyby někdo dával dohromady všechny občany České republice a dělal z nich jenom nějaké válečné štváče. To není pravda. V České republice je obrovské hnutí, nebo ne obrovské, ale je velmi zásadní a viditelné hnutí, které je proti válce samozřejmě. Takže to nelze dávat na jednu hromadu a říkat kvůli tomu, že Strnad je jedním z největších zbrojařů na světě, nejenom v Evropě, na světě, a že všechny další zbrojovky, že dodávají na Ukrajinu, tak kvůli tomu celý český národ je prostě národem nějakých prostě obrovských civálků a nějakých válečných jestřábů. To není pravda, to je generalizace, že? To samé v tom Izraeli. V tom Izraeli jsou ortodoxní, kteří odmítají sionismu, kteří odmítají stát Izrael, kteří tam protestují proti uvězňování svých palestinských bratrů, kteří tam demonstrují za jejich zabíjení. Chápete? To znamená, tohleto je problém, kdy bohužel většina veřejnosti v Izraeli je sionizována, je sionisticky řízená a celý ten prostor je ovládaný sionistickým procesem. Proto je třeba se na to dívat, že kdo jakýmkoliv způsobem používá tyhle ty procesy řízení, tak de facto prosazuje svoji nějakou řídící tezi, která nemá nic společného s vírou. Stejně jako vyvražďování všech národů v rámci křižáckých tažení nemělo nic společného s Ježíšem Kristem, nemělo to nic společného s vírou, s ničím. Byl to mocenský násilný proces křižové výpravy. To samé je dnešní izraelský sionismus. Násilný proces, který si jako dobyvatelský proces řízení přivlastňuje prostory okolních zemí. Sionistický proces. Takže nezatahovat do toho Ježíše Krista, nezatahovat do toho Mesiáše, to jsou úplně jiné koncepty, které nemají se sionismem naprosto nic společného. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Další volající máme, dobrý večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, tak vás všechny velmi zdravím. Jenom mě napadla parafráze k tomu, co bylo řečeno, že cesta do pekla je dlážděna často dobrými skutky. A já bych se chtěla
2: ano,
4: zeptat. Já bych se chtěla tak zeptat. Za prvé, jestli můžete okomentovat uzavření CERNu, co se stalo v červnu a má to být do roku 2030. A v souvislosti s tím samozřejmě nic není náhoda. K tomu roku 2030 směřuje spousta událostí, ať už dejme tomu začátek války, možná znovu otevření CERNu. Prostě je toho víc a samozřejmě to náhoda není, bude nějaká křižovatka. Takže jestli byste o tomto měl nějakou povědomost a děkuji, budu poslouchat.
2: Děkujeme. Ano, ano. Ano, jedná se o modernizaci rozšíření v CERNu a vyvolává to opravdu i ve vědecké komunitě trochu buď otazníky, anebo dokonce lehké obavy. Já jsem k tomu dokonce chtěl udělat nějaký článeček, pokud bude čas, protože těch témat je samozřejmě hodně, ale zkrátka snaha o objevování některých částic v podstatě dosáhla nějakého bodu, kdy oni vlastně chtějí postavit a upgradeovat současný urychlovač tak, aby uměl srážet dohromady mnohem hmotnější a těžší částice. A to je velmi problematické. Jo? Protože těžší částice mají větší energetickou setrvačnost, daleko komplikovaněji se udržují v tom okruhu, který je chlazený kapalným dusíkem v obrovském magnetickém poli, že jo, těch toroidů. Udržení těch těžších částic je velice komplikované, ale v čem spočívá ta obava? U těch těžších částic v podstatě oni chtějí simulovat vznik hvězd. A to je něco, z čeho opravdu i já mám trochu obavy. Já jsem četl teď několik článků, které jakoby v té vědecké obci vyjadřují takové lehké jakoby rozpaky nad tím. Za prvé, jestli náklady na tu modernizaci, jestli budou odpovídající, jestli to není příliš moc drahé a rovněž jestli to vlastně bude i dosažitelné a některé hlasy zaznívají, jestli to bude bezpečné. V té vědecké obci je to nastavené tak, že tam není přímo jako dovoleno, aby někdo začal prostě říkat, je to nebezpečné, takže oni to radši staví do té roviny, je to nákladné, je to komplikované, je to důležité, není to zbytečné a tak dále, a tak dále. Znamená snaha o takovou tu pasivní opozici proti tady tomu rozhodnutí. Nicméně bylo tak rozhodnuto. bylo rozhodnuto, že urychlovač bude tady modernizován na urychlování těžších částic a na dosažení toho, aby bylo možné simulovat vznik hvězd, jak vznikají hvězdy. No a to riziko spočívá v tom, že jedna z těch teorií, jedna z hypotéz říká, že hvězdy vznikají při srážce těžkých částic, které za pomoci blíže neurčených gravitačních sil se srazí a vytvoří dostatečnou v podstatě energii, která způsobí zahájení v podstatě zrodu jádra hvězdy, kdy okolní prostor okolního plynu začne reagovat s touto reakcí a začne se tvořit jádro hvězdy. No, jestli tohleto chtějí simulovat teda někde v CERNu, tak mít tam někde barák, nějakou nemovitost, tak bych měl asi možná dokonce i obavy. Takže jenom v tomhletom smyslu bych teda paní řekl, že ano, je to zajímavé, čemu se rozhodli, ale rozhodně asi teď nevíme, co z toho vyplyne, zdali to vůbec bude realizovatelné, jestli to budou chtít realizovat tak, jak chtějí a co tam vlastně začnou provádět, protože zatím dosud byly všechny testy prováděny s lehkými částicemi a většinou to, co tam probíhalo, bylo, že vzali protony nějakých částic, sráželi částice vodíku a tak podobně a hledali a zjišťovali, jestli se objeví některé nepopsané částice, které jsou takzvaně popsány ve standardním modelu, jestli se objeví při interakci, při srážce a tak dále, což bylo teda relativně bezpečné. Ve chvíli, kdy tam budu chtít dělat srážky těžkých částic, které simulují vzniky hvězd, tak no, nevíme samozřejmě, co z toho bude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
3: Ano, dalšího volajícího máme. Dobrý večer, ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým. Já bych chtěl, pane Vek, reagovat na ten komentár pana Veka ohledně toho rozpadu frontu, že můžeme být časně postupy tak pomalý. A že by tu nastala veľká propaganda, že by mali veľké náboje všetci, ale ja si to nemyslím, že by to bolo všade, aspoň na Slovensku. Tu si už teraz ľudia majú plné zuby Ukrajincov, prajú si vyslovene, aby Rusi všetky ciele vojenské, ktoré podporujú na Slovensku Ukrajinu, boli bombardované. Toto si prajú ľudia na Slovensku. Proste máme Ukrajincov plné zuby. A ďalšia vec, neviem, či o tom viete, ale mainstream má momentálne najnižšiu dôveryhodnosť celého sveta na Slovensku. A je to práca alternatívy. Takže si neviem dosť veľmi dobre predstaviť, že by toto dokázal niekto zvrátiť a poštlať ľudí proti Rusom. Prajem pekný večer.
3: Ďakujeme.
1: Zdravíme Infovojnu, zdravíme. Tak.
2: No áno, zdravíme. No samozrejme áno, ale, velké ale. I na tom Slovensku budou brzy, asi už příští rok, jestli jsem to dobře četl, budou zase nějaké volby, budou zase nějaké parlamentní volby. A když ty volby dopadnou, jako dopadly v Maďarsku, tak to může dopadnout opravdu velmi špatně, nejenom pro vlastence a nejenom pro řekněme zastánce míru, ale podívejte se, co dělá Peter Maďar v Maďarsku. Všechna média, která tam byla vlastenecká, tak začal likvidovat. Začal zavírat projekty, začal zavírat televize, že jo, začal tam dělat obrovské čistky. Zatím se to dotklo jenom těch veřejných subjektů, zatím se to nedotýká nějakých soukromých serverů, které byly pro Orbánovské a tak dále a byly v soukromém vlastnictví, ale tam prostě jsou teď jako velké otazníky a jsou tam velké obavy, to, co tam probíhá na základě pokynů, příkazů, které tam posílá Kalašová s Lejenovou, to, co má Peter Maďar dělat a jak se má vyrovnávat s lidmi, kteří podporovali Viktora Orbána. A když se podíváte na současnou slovenskou politickou opozici, na některé ty výroky, které tam padají od některých politiků, jako je třeba ten jejich bývalý ministr obrany, pan Naď, myslím, že se jmenoval, tak ten tam měl nějaké výroky před několika měsíci, že jestli jeho strana, demokrati nebo demokraté, že když bude, jestli bude ve vládě, tak se postará o to, aby skončila všechna alternativní média na Slovensku. To byl ten jeho výrok z té tiskové konference. To video mám ještě někde v archivu. Bylo to i na Infovojně, myslím, tam byl článek o tom, to je zpátky několik měsíců, to už je starší věc, ale pokud ty volby dopadnou tak, jako dopadly na tom Maďarsku, v tom Maďarsku, tak ten proces nebude jako zastavený, ten proces v podstatě bude nastartovaný a bude zgleichšaltovaný směrem k Bruselu a směrem k proválečným procesům. Jediná věc, která v tom Maďarsku zkrátka Evropčíkům nevyšla, je, že Peter Maďar do značné míry jeho teze se moc neliší od Viktora Orbána v takových těch pronárodních tezích. Tam se to moc jako neliší. Ale jednoznačně Peter Maďar podléhá Bruselu a dělá pokyny, které mu Evropčeky posílají. To znamená, to nejde slučovat. To znamená, on řekne, že třeba co se týče zájmu Maďarska ohledně dodávek plynu a ropy, tam přesto vlak nejede. To znamená, tam bude Peter Maďar stát proti Evropské unii, ale v ostatních věcech bude bruselskou komisi normálně poslouchat tak, jako poslouchá. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že o tom, jestli je někde vyhlášený nějaký válečný stav, jestli je někde vyhlášena nějaká mobilizace, tak to vždycky zařizuje, prosím vás, veřejná objednávka. Veřejná. A jenom pánovi bych řekl jednu věc, která zazněla na ruské televizi v úterý. Tam byla diskuze, a teď dobře poslouchejte, tam byla diskuze u Solověva. A měli tam povídání, kafičko o tom, na kterou zemi Evropské unie zaútočit tak, aby to pro Rusko nehrozilo nějakým velkým odvetným útokem ze strany Severoatlantické aliance a ten útok stejně by nemohl být nějak velký. Mluvilo se o tom. A došli tam k závěru, že by to musela být jenom nějaká země, která nemá dobré vztahy s Bruselem. A padly tam dva návrhy. Že by to mohly být zbrojovky na území Maďarska, a nebo zbrojovky na území Slovenska. A mluvilo se tam právě o Prešovu, tam je ta ukrajinská fabrika na ty drony. A zkuste si domyslet, co by se stalo se slovenským veřejným míněním, se slovenskou veřejnou objednávkou, kdyby ruské rakety Kinžály udeřily na Prešov, a tam začaly hořet podniky a rakety by začaly padat někde na východní Slovensko. Co by se stalo s veřejným míněním, s veřejnou objednávkou? Voliči alternativy by byli okamžitě v defenzivě. Okamžitě by se začalo sledovat, kdo ten útok podporuje, bude zahájen. Okamžitě policie, kriminálka by začala zavírat lidi, že vyhlásili podporu pro ten útok a tak dále, okamžitě by se skočilo na alternativní média, bum, konec, šlus. A většinová veřejnost by okamžitě začala křičet veřejnou objednávku, proti zahájení operace, byli jsme napadení, článek 5, je třeba jít do války s Ruskem. Veřejná objednávka. Nebyli by to samozřejmě alternativci, ale ti, kteří tvoří většinu ve společnosti, ten útok by je úplně posunul někam úplně jinam. Posunul by je k veřejné objednávce do konfliktu proti Rusku. To je naprosto automatické. Takže pozor na to. Je jasné, co by se stalo, kdyby Rusové zaútočili na výrobní podniky tady u nás. V Porúří, že jo, nebo nahoře v Pomořansku, prostě by někde něco vymlátili, nějaký přístav, vymlátili by někde nějaký podnik, který vyrábí Ukrajincům prostě rakety a zbraně a podobné záležitosti. Útok na Německo by byl v podstatě oním leitmotivem k zahájení vojenského tažení a vyhlášení válečného stavu na území celé Evropské unie. Ale Rusové se na to dívají tak, že pokud by k tomu úderu došlo na Maďarsko nebo na Slovensko, tak by ta reakce nemusela být vůbec tak divoká, jak by se očekávalo. Pozor na to, protože ono, to, co probíhá teď v Rusku před volbama, tak samozřejmě můžete to považovat jenom za narrativ. 20. září, 20. septembra budou volby do ruské státní dumy, do ruského parlamentu, budou volby. Takže teď na ruských televizích zaznívají prostě různé věci. Mnoho z toho jsou takové ty předvolební záležitosti typu uděláme toto, pokud budeme zvoleni a neuděláme toto, pokud budeme zvoleni a tak podobně. To znamená, můžete to brát za bernou minci, anebo můžete říct, je to předvolební retorika, která žádné realizaci nedojde po skončení voleb. Ale jenom pánovi bych řekl, že bych byl velice opatrný o tom, nebo na to, abych jako říkal, že tenhle ten národ, který máme, nebo tenhle ten národ, ve kterém žijeme, tahle ta země je dostatečně konceptuálně gramotná, že když na některé podniky v naší zemi dopadnou ruské rakety, tak protože jsme konceptuálně gramotní, tak nás to vůbec nepřekvapí, protože ty podniky vyrábějí zbraně pro Ukrajinu, která je ve válce s Ruskem a Rusové proto na ty podniky zaútočili. Je to naprosto logické, Šmitec, konec 20, jdeme na pivo, máme to vysvětleno, nic se neděje. Jenže takových lidí, kteří si to takto konceptuálně vyloží, je opravdu málo. Jenom pánovi řeknou, že lidi, kteří dokážou rozumět tomu, co se děje na Ukrajině, to je možná 5% populace. Víc to nebude. Lidi, se kterými se můžete normálně bavit v rámci sociální bubliny alternativy, je třeba 5%, 5-6% populace, kteří tomu opravdu rozumí. To širší jádro té populace už není tak úplně informované. Znamená, máte i alternativu, ale i na té alternativě máte lidi, kteří by nepřekousli, kdyby Rusko začalo bombardovat třeba jejich paneláky ve městě, kde oni bydlí. Že? No, tak lidi by už asi reagovali podrážděně a začali by se objevovat protiruské výroky. A začaly by se objevovat pro válečné výroky najednou od alternativců. No protože proč? No oni by byli tím samozřejmě postižením. Jich by se to dotýkalo, že? To znamená, je třeba se na to dívat tak, že výroba takzvané veřejné objednávky ve společnosti je specializovaná záležitost, je to proces, který je poměrně dobře popsaný v oněch dílech sovětského vnitřního prediktora. Je popsáno, jakým způsobem se získává podpora veřejnosti pro jednotlivá rozhodnutí, která se musí přijmout ve společnosti a tak dále, tak dále. Jaké jsou hrozby, jaká jsou rizika, jak se vytváří veřejná objednávka, ale ono to platí samozřejmě nejenom pro sovětského vnitřního prediktora, ale platí to obecně pro jakoukoliv zemi, jakýkoliv stát. Podívejte se, co se stalo v roce 2022 v České republice, když Rusko bylo donuceno, bylo vyprovokováno k vtrhnutí na Ukrajinu. Se podívejte, jak najednou všichni dostali strach a jak dokonce cuknul i prezident republiky Miloš Zeman. Jak najednou se začal sypat popel na hlavu, začal kritizovat Rusko a že byla chyba, co si myslel o Putinovi a tak dále, tak dále. Okamžitě začaly prostě procesy a mechanismy na odstřižení se od Ruska, na kontaktu s Ruskem, protože to bylo nebezpečné. A to přitom Česká republika nebyla ve válce s Ruskem. To byla jenom Ukrajina. Ale všichni se začali najednou sypat prostě popel na hlavu a začali se odstahovat zkrátka od procesu s Ruskem. Najednou, z ničeho nic. Ve chvíli, když by začaly opravdu padat ruské rakety na naše země, no to si nedovedete představit, co by se začalo dít. Tím by si Rusko podporu rozhodně jako nezískalo. Ani náhodou. Proto já sice chápu, že mainstreamová média mají opravdu nízkou důvěru celoevropsky, to nikoho nepřekvapí, ale pozor na to, že všechny věci vlastně se odehrávají na úrovni takzvané veřejné objednávky. Mnoho lidí, jak pan řekl, nesnáší Ukrajince na Slovensku. Představte si, co by se stalo, kdyby začaly padat ruské rakety na Slovensko, jak by najednou lidé začali s Ukrajincema sympatizovat. Najednou by zjistili, tak vidíte, už jsme na tom stejně jako Ukrajinci, vidíte, zautočili na Ukrajince, zautočili na nás, tak už jsme jako Ukrajinci. No, už jim vlastně rozumíme, už je chápeme, no jo, oni to mají těžký, my to teď máme taky těžký. Chápete? Takhle bude fungovat veřejnost. A takhle bude vytvářená veřejná objednávka pro vojenské operace proti Rusku. Takhle bude vytvářená objednávka pro mobilizaci v Evropské unii. Pozor na to. Takže opravdu pozor na to, jak se na to lidé dívají, protože oni v Bruselu, samozřejmě globalčiky, řízení, že jo, onou synagogou přímo z Londýna. Oni vědí, jakým způsobem se vytvářejí veřejné objednávky a to, že tu veřejnou objednávku ještě nevytvořili, je kvůli tomu, že veřejnost v Evropě nemá důvod jakoukoliv objednávku proti Rusku vytvářet, protože Evropa zatím nezačala aktivně pociťovat procesy vojenské operace, ruské vojenské operace na Ukrajině v té dané válce. Ve chvíli, kdy Evropa začne viditelně pociťovat ty procesy, teď nemyslím ekonomické dopady, odstřížení se od ruských zdrojů, to nemám na mysli, myslím viditelné dopady, to znamená viditelné dopady ruských raket do českých měst, do slovenských měst, viditelné dopady raket, viditelné dopady dronů a tak dále, a tak dále. To by byla věc, která by o veřejné mínění úplně změnila, úplně posunula někam jinam. Takže pozor na to. No a dáme prostor, nebo ježkovi oče, my máme 22.01. Vítku, ale dáme posledního, nebo Helenko, dáme posledního volajícího.
3: Ano, posluchač z Německa čeká celou dobu, tak mu dejme prostor. Ptejte se, hezký večer. Haló, ptejte se. Tak přestože je na drátě. Asi. Tak asi vypadnou.
2: No, dobře, tak ne,
1: pořád celou dobu, aby, já nevím, 15 minut nebo 10 minut, aby potom v finále zavěsil, to je opravdu škoda. No.
2: No dobře, tak jo, máme 22.01, takže jsme se dostali do finále. Já doufám, že se vám to líbilo, že to se nebylo příliš negativní, pesimistické. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a loučím se s vámi, se čtenáři a posluchači. Doufám teda, že si užijete samozřejmě víkend, budete mít krásné počasí, že jo, někde u vody si někam zalezete a zase za týden po 19.45 pátek přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se budu těšit, no a přeji vám krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde něco sledovat, někde v televizi, nebo půjdete ven, no a nebo vám přeji dobrou noc.
1: Já se s tobou také rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuju za vysílání i tobě, Helenko, i vám, milí posluchači, vaše telefonáty, na mnohé tvá se nedostalo, velmi se za to omlouváme, zkuste příště volat s kratšími dotazy, mnohým z vás se to standardně daří, jen několik posluchačů to bohužel protahuje, potom se samozřejmě dostává na ostatní, takže zkusme to nějakým způsobem vstřícně vůči sobě poladit a nastavit, uspořádat. Takže to je opravdu všechno v rámci dnešního pořadu, mějte všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
3: Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
6: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: strach z šířícího se komunismu zatáhl Ameriku do konfliktu ve vietnamské válce. Strach děsí úplně každého. A kdo za to platí? Lidi byli tak nadšení z útoku na severní Vietnam, že udělali vážné chyby.
1: Nejdřív bylo do Vietnamu posláno jen 400 speciálních jednotek jako poradci, ale jejich počet rychle narůstal.
0: Slovo poradci je potřeba brát s rezervou. Piloti létali mise, vrtulníky, spousta vojenské techniky byla dodávána Spojenými státy. Dělali jsme jediné zpravodajství o letecké válce, která tehdy v Americe probíhala. Nemohli jste být proti válce. Děti byly mláceny policajty v každém městě v Americe, když vystoupili proti válce.
1: Veřejné mínění, které válku nejdřív podporovalo, se změnilo, když se na televizi každý večer ukazovaly nekonečné boje bez známky úspěchu.
0: Díky tomu, že to bylo vidět, si američtí občané najednou uvědomili, jak sebedestruktivní ta válka je. Byl jsem v šoku, kolik lidí vůbec netušilo, o čem ta válka z bojového hlediska je.
1: Věk vodnáře přináší občanskou nespokojenost, pochody za mír, smrt prezidenta a severovietnamského vůdce, který hraje trpělivou hru.
0: Když pošlete mladé kluky do nebezpečí, dělají špatné věci. Byl vůbec někdo v Americe, kdo si myslel, že Američani tu válku vyhrajou? Tak co tam v té džungli děláte?

0: Z Dallasu v Texasu, blesková zpráva, zřejmě oficiální, prezident Kennedy zemřel ve 13:00 středního času. Viceprezident Lyndon Johnson opustil nemocnici v Dallasu, ale nevíme, kam se vydal. Předpokládáme, že brzy složí prezidentskou přísahu a stane se 36. prezidentem Spojených států.
1: Lyndon Johnson se přesunul k prezidentskému letadlu. Tam skládá přísahu, aby zajistil nepřerušenou kontinuitu prezidentské moci. Prvním milníkem jeho prezidentství bylo podepsání nového zákona o občanských právech z roku 1964. Incident v Tonkinském zálivu Johnson využívá jako záminku k zahájení války. Doteď držel vše při zemi, aby byl znovu zvolen. Jako

0: A pořád se usmíval, vypadal jako fajn chlap. Obrovská řeka Mekong může zajistit jídlo, vodu a energii v měřítku, které zastíní i naši vlastní TBA. Johnson si myslel, že když půjde silou, Ho Chi Minh se podvolí.
1: Johnson nabízí Ho Chi Minhovi obrovský rozvojový program pro Vietnam, pokud ustoupí.
0: A jsme připraveni s tímto cílem na bezpodmínečné rozhovory.
1: Ho Chi Minh počítá s tím, že on a generál Giap nakonec Vietnam zbaví amerického vlivu na jihu.
0: Prezident Johnson přes všechny své přednosti nebyl moc silný v zahraniční politice. Věřil, že převaha sil funguje. Byl to velký texaský obchodník. Myslel si, že když zamává velkou holí, může s Ho Chi Minhem vyjednávat. Ho Chi Minh nechtěl vyjednávat s nikým. Podle mě, když se na to teď dívám, jsme si možná vybrali špatnou stranu, pokud jde o Ho Chi Minha a generála Giapa. Byli jsme v tom uvěznění a pak začaly všechny ty vražedné bombardovací nálety.
1: Johnson odpovídá operací Rolling Thunder.
0: Američané, protože politicky nemohli napadnout severní Vietnam, snažili se ho vybombardovat na parkoviště.
1: Prezidentu Johnsonovi bylo doporučeno, že americké letiště v Danangu je zranitelné útokem ze strany severního Vietnamu a armáda jižního Vietnamu nemá sílu ho ubránit.
0: Požádal jsem velícího generála, generála Westmorelanda, co ještě potřebuje, aby čelil této rostoucí agresi.
1: Generál Westmoreland žádá několik praporů na ochranu letiště. To je první z mnoha žádostí o další vojáky. A do konce roku počet amerických vojáků vzroste na 200 tisíc.
0: Stále se to stupňovalo. LBJ to stupňoval a najednou všichni začali stupňovat. Najednou to zasáhlo každého v Americe.
1: Bombardování a zvyšování počtu vojáků moc nezabránilo severovětnamské armádě přesouvat ligy a zásoby přes Laos do jižního Vietnamu. Americké bombardéry B-52 jsou poprvé nasazeny k bombardování severního Vietnamu. Tyto ničivé nálety trvaly 3 roky a zahrnovaly i masivní použití Agent Orange.
0: Agent Orange se vlastně používal i na amerických dálnicích proti plevelu, ale ve Vietnamu ho použili obrovské množství a obsahuje dioxin, který způsobuje rakovinotvorné vady při narození.
1: Jak je do Vietnamu posíláno víc a víc amerických vojáků, tvrdá realita války dopadá i na Ameriku.
0: Protiváleční demonstranti protestují proti účasti USA ve vietnamské válce.
1: Veřejná podpora války začíná klesat, jak v USA přibývá protiválečných demonstrací.
0: Odhadovaných 125 tisíc účastníků pochodu na Manhattanu tvořili studenti, hospodyňky, beatničtí básníci, doktoři, podnikatelé, učitelé, kněží i jeptišky. Líčení a kostýmy byly bizarní.
1: Ve velkém válečném úsilí začíná pozemní ofenziva operace Cedar Falls. 30 tisíc amerických a jihovětnamských vojáků je vysláno zničit vietkongské základny a zásobovací místa u Saigonu. Protestní shromáždění a pochody proti válce ve Vietnamu dál narůstají. Veteráni z první, druhé světové války a Koreje pořádají protest v New Yorku. Muhammad Ali byl světovým šampionem od roku 1964 do roku 1967, kdy mu byly tituly odebrány. Způsobil senzaci, když odmítl nastoupit do armády.
0: Vy jste moji nepřátelé jsou bílí lidé. Ne Vietkong, ani Číňani, ani Japonci. Nechtěl komentovat box, náboženství, odvod, zbraně, nic. Odmítl udělat krok vpřed. Dostal 5 let vězení. Sejmuli mu titul. Zatímco čekal na rozhodnutí nejvyšší

0: Soudu. Jezdil po univerzitách a mluvil po celé zemi. Dodal mladým odvahu vystoupit proti válce.
1: Další umělci aktivisté jako Joan Baez, Pete Seeger a Bob Dylan se přidali k tomu, co se stalo mezinárodním hnutím proti vietnamské válce. V dubnu 1967 Martin Luther King Jr. pronesl silný projev. Dřív se k Vietnamu nevyjadřoval, aby nenaštval prezidenta Johnsona, protože za jeho vlády procházela legislativa o občanských právech. Vystoupil proti americké politice ve Vietnamu a označil Ameriku za největšího šiřitele násilí na světě. Veřejně odsoudil jejich vojenskou přítomnost ve Vietnamu a navrhl spojení protiválečného a hnutí za občanská práva.
0: Sliby velké společnosti padly na bojišti ve Vietnamu. Honba za touto rozšířenou válkou zúžila slibované možnosti domácích sociálních programů, takže největší břemeno nesou chudí, bílí i černoši, jak na frontě, tak doma.
2: At the front and at home.

0: červnu 1967 se koná první Monterey Pop Festival, kde vystupuje řada umělců, kteří vyjadřovali své protivietnamské postoje. Když na pódium nastoupil Jimi Hendrix, spousta mladých v publiku už měla povolávací rozkazy.
1: Na jedné straně Ravi Shankar, na druhé The Who rozbíjející kytary a Jimi Hendrix někde mezi nimi. To určitě bylo jakési burcující volání k sílícím protivietnamským náladám.
0: Bylo několik incidentů s pálením povolávacích rozkazů, ale do centra pozornosti se to dostalo, když to v říjnu 1967 předvedli v muzikálu Hair v New Yorku.
1: Lidi na univerzitách už byli v té době dobře zorganizovaní, protože bojovali za občanská práva. Takže věděli, jak protestovat. A to v podstatě rozděluje zemi. Mladší generace ví, jak dělat problémy, jak se případně vyhnout odvodu a utéct do Kanady. Zatímco starší si pamatují druhou světovou válku a pamatují si, že byli v právu.
0: Léto lásky 1967 mělo krvavou stránku. Mladí Američané jsou posíláni bojovat proti svým vrstevníkům ve Vietnamu. To vyvrcholí děsivým požárem při šoku z ofenzivy Tet.

0: ministr obrany Robert McNamara navštěvuje generála Westmorelanda, aby zhodnotil situaci na místě. Jejich doporučení prezidentu Johnsonovi byla přijata a počet vojáků nakonec vzrostl na víc než 500 tisíc. Jak do Vietnamu přichází víc a víc amerických vojáků, začíná obléhání Khe Sanu a mariňáci jsou odříznuti.
1: Spojené státy začaly tušit, že strategie severního Vietnamu je vylákat Američany do odlehlé základny. Američani si mysleli, že když tam shromáždí dost sil, vyhrají klasickou bitvu proti severnímu Vietnamu. A tak vybudovali velkou základnu v Khe Sanu. Očekávali, že útok přijde tam, a opravdu se to stupňovalo celý prosinec a leden.
0: To ale byla jen zástěrka před hlavní akcí. V noci 30. ledna na vietnamský Nový rok zaútočilo asi 80 tisíc Vietkongů na 36 hlavních měst, 64 měst a 4 americké základny. Asi 4 tisíce Vietkongů zaútočilo na Saigon, obsadili areál amerického velvyslanectví a zasáhli Westmorelandovo velitelství. To se nazývalo ofenziva Tet. Američané musí nasadit veškerou sílu, aby se vzpamatovali z náhlého útoku.
1: Američani si myslí, že mají zemi pod kontrolou. Pak přijde ofenziva Tet. Tet je vietnamský lunární nový rok. Američani tvrdí, že není šance, že by na ně Vietkong zaútočil během Tetu. Bylo by to jako začít ofenzivu na Štědrý den. To by se nestalo. Ale zase, nikdo si nepřečetl vietnamské dějiny. Vietnamci dosáhli jednoho ze svých největších vítězství proti Číňanům právě při útoku během Tetu. Tetová ofenziva byla v podstatě vedena jižními vietnamskými komunisty, Vietkongem, podporovanými severním Vietnamem. Ale bylo to povstání inspirované Vietkongem. Desítky a desítky měst byly téměř současně napadeny převážně partizány NLF z jihu, kteří byli přesunuti na pozice, o kterých americké síly většinou nevěděli. Najednou v každém městě a vesnici v jižním Vietnamu vybuchovaly exploze. Ozývala se střelba. Vietkong dokonce poslal sebevražednou jednotku do amerického velvyslanectví a drželi ho celé hodiny. To bylo v americké televizi. Američané vidí, jak jejich vlastní ambasádu obsadil nepřítel. Skutečnost, že Vietkong pronikl do amerického velvyslanectví v Saigonu a způsobil tam velké škody, otřásla veřejným míněním a vírou Američanů ve vítězství, pokud vůbec bylo možné vyhrát. Nemůžou uvěřit tomu, co vidí. Říkali jim, že tu válku vyhrávají, ale nevypadá to tak.
0: Bitva o Hue byla odpovědí na Tet, snahou získat zpět území, které Vietkong obsadil. Je považována za jednu z nejkrvavějších a nejdelších bitev vietnamské války, skončila v březnu 1968.
1: Boje jsou kruté. A jestli někdy musel mariňák spoléhat na svou rychlost a tvrdost, tak to bylo teď. Dům od domu, ulici po ulici, celé 3 dlouhé týdny. Následovala masivní odveta a Vietkong byl z měst vytlačen a z velké části zničen. A i tohle byla součást strategie Ho Chi Minha, protože si uvědomoval, že nakonec tu válku vyhraje a nechtěl ty otravné Jižany, z nichž mnozí nebyli ve Vietkongu, nebyli nutně komunisté. Byli prostě nacionalisté. Chtěl se jí zbavit a tohle byl skvělý způsob, jak to udělat. To znamenalo, že severovietnamské síly, které se do té doby v mnoha částech jihu ani neobjevily, například v Mekongské deltě, teď začaly hrát ve válce mnohem větší roli. A bylo nutné, aby komunistické síly měly posily ze severního Vietnamu, aby udrželi svou úroveň aktivity. Po prvním dní mariňáci ovládali jen 2 bloky města. Dva bloky a cena byla vysoká. Vojensky to pro ně byla porážka, ale z politického a mediálního hlediska to byl obrovský úspěch a silně to poškodilo americkou morálku, hlavně doma. A průběh války se změnil. Na severní straně řeky se pozice nepřítele začíná hroutit. Mariňáci spolu s jednotkami jihovětnamské armády, mariňáky a rangery, postupují do císařského paláce. Skvělým strategem byl Ho Chi Minh, protože pochopil, že boj s Američany není o tom, co se děje ve Vietnamu, ale o tom, co se děje na televizních obrazovkách v USA. Takže když dostal válku každý večer do zpráv, věděl, že Amerika toho dřív nebo později bude mít dost a prosadí si svou.
0: Nakonec je práce hotová.
1: 25 dní těžkých bojů. Ztráty nepřítele v tisících. A každý mariňák ví, že byl součástí historické bitvy. Ví, že si vysloužil tradiční dobrá práce.
0: Ačkoliv Amerika získala své území zpět, byl to obrovský zlom ve válce, protože Amerika ztratila svou auru neporazitelnosti.
1: Vietnam byla první televizní válka. Byla každý večer ve zprávách v Americe a byla i ve zprávách tady v Británii. A tak měla ohromný dopad. Byla v amerických obývácích každý večer. Teď do ambasády vtrhli muži z CIA a vojenské policie a snaží se dostat odstřelovače ven. Tohle je hlavní vietnamská rozhlasová stanice v Saigonu. A pokračovalo to pořád dokola. A samozřejmě lidé v Americe věděli, že jejich synové tam odcházejí. A byly záběry pytlů z těly, jak se vracejí domů. A je to strašně demoralizující. Amerika má tuhle velkou kulturu vítězství a věří, že díky svému bohatství, technickým znalostem a lidské síle dokáže cokoliv. Kouř se zase obrátil proti nám. A z něj, v krátké pauze mezi přestřelkami, vybíhali vojáci s dětmi v náručí. Pokaždé, když zatočíš za roh a uvidíš pohnout se palmový list, myslíš si, Kriste, je to léčka. Pokaždé, když vidíš džunku, myslíš si, aha, je plná výbušnin. Takhle mě americká televize vlastně přivedla do Vietnamu. Takže jsem tam jel přesvědčený, že buď budu zabit, nebo selžu v tom příběhu. Můj úplně první příběh ve Vietnamu, Apokalypsa teď, ta scéna, kde jsou na té malé lodi, nahoře velký kulomet. No to byl můj první příběh. Říkalo se tomu říční hlídka mariňáků a byl jsem naprosto vyděšený. Opravdu jsem měl hrozný strach. Hlídky jako tyhle v Mekongské deltě jsou přesvědčené, že vyhrávají svou válku proti VC. Za důkaz svého úspěchu považují počet mrtvých VC a počet přeběhlíků z VC. Ale přesto mají značnou podporu tisíců dobře vyzbrojených a vycvičených vojáků, plus kasárenské lodě, vrtulníky, bitevní vrtulníky a říční mariňácké jednotky. Problém s televizí byl v tom, že když se ve Vietnamu dělo něco velkého, šéfové chtěli denní zprávy. Televizní novináři šli na bojiště, ale museli ho opustit v určitou dobu, aby se stihli vrátit na letiště v Saigonu a poslat svůj film do Hongkongu. Samozřejmě tehdy nebyly žádné satelity. Natáčeli jsme na film. Když si dělal reportáž, stačilo ji dostat do New Yorku. Tam ji vyvolali a sestříhali s tím komentářem. Dnes je pro novináře, televizní novináře, asi těžké si představit, že jsme psali komentáře, aniž bychom vůbec viděli film, ke kterému jsme je nahrávali. Prostě si sledoval, co si natáčel, sledoval si, co natáčí tvůj kameraman. Psali jste podle toho, co jste si mysleli, že natočil. Pak si nahrál komentář a film šel pryč. Oheň se šíří, lidé odcházejí a během chvilky je ta oblast spálená, zničená a rozbořená. Nemohl si jít moc daleko. Takže moje oblast působnosti byla většinou v Mekongu, což se nakonec ukázalo jako dost nebezpečné místo. Na chvíli propadly panice a upřímně, když tam dopadl minomet, bylo to přímo mezi nimi. Po 6. večer už nebylo co dělat. Tehdy jsme se všichni dostali do průšvihu. A tehdy ještě neexistovaly žádné 24-hodinové zprávy. A pamatuju si, když se poprvé objevil satelit, Charles Collingwood mi řekl, tak sláva skončila. Teď budeme muset opravdu pracovat.
0: Novináři pracující ze Saigonu měli k tomu městu velkou náklonost. Byl to jejich únik před válkou, jen krátký let vrtulníkem. Nic nemohlo být větším kontrastem k válce, než jejich koktejlová hodinka zpátky v hotelu.
1: Bydleli jsme v hotelu na náměstí Lamsong, hned vedle budovy kongresu. Nejbezpečnější část města, to malé centrum, se zdálo být chráněné. Saigon byl fantastické místo, velmi vzrušující atmosféra. V té době se nezdálo, že by byl ve velkém nebezpečí. Byly tam francouzské restaurace, žila tam stará francouzská komunita, která byla k Vietnamu velmi připoutaná. Mnozí z nich měli vietnamské manželky. Bylo to francouzské. Široké ulice, náměstí, parky, stromy, květiny a restaurace. Mohl si jít do války v těch nejhorších podmínkách a vidět opravdu hrozné věci. A pak se zvrátil, vyšel do Saigonu, přešel ulici a dal si skvělé francouzské jídlo s výborným francouzským vínem.
0: Americká veřejnost nemá před válkou žádný únik. Žádost generála Westmorelanda o více vojáků znamenala, že museli být povoláni i studenti. To vedlo ke zvýšení počtu demonstrací, protože veřejnost se cítila bezmocná proti tomuto vzdálenému konfliktu. Ho Chi Minhova stezka vznikla z dřívějších stezek používaných pro obchod. Začínala jižně od Hanoje a kvůli pohoří Trongson stezka klesala do Laosu a Kambodže a pak do jižního Vietnamu západně od Dalatu. Zpočátku trvalo několik měsíců, než se dostali na jih. Postupně se však objem dopravy zvyšoval, od nošení nákladu na zádech nebo v kárách až po úpravy stezky pro těžké nákladní vozy. Podél trasy byly rozmístěny zásobníky paliva a polní nemocnice. Stezka byla krytá hustým džunglovým porostem, takže byla skrytá před americkými nálety, dokud bombardování nebylo tak intenzivní, že zničilo džungly a použil se Agent Orange na odlistění. Přesto odhodlání severovětnamců znamenalo, že si prostě udělali další cestu okolo a zase se napojili na stezku. Tahle stezka zásobovala několik set tisíc vojáků na jihu proti USA.
1: Moje jednotka se snažila účinně přerušit Ho Chi Minhovu stezku tam, kde vstupovala do jižního Vietnamu severně od Saigonu. Bombardovali Ho Chi Minhovu stezku, která byla zásobovací trasou vedoucí přes Laos a později i přes Kambodžu. Ho Chi Minhova stezka byla vlastně soustava stezek. Některé byly dost široké, aby po nich mohla jezdit vozidla, protože převážely zásoby. Byly to zbraně, jídlo, léky, takové věci pro bojovníky na jihu, kteří byli buď severovětnamci nebo Vietkong. Takže většina těch, proti kterým jsme bojovali v přestřelkách, byli buď severovětnamci, co šli po stezce, nebo Vietkong. Největší příběh války, ten nejlepší, nikdy nebyl vyprávěn, protože tím nejlepším příběhem byla Ho Chi Minhova stezka. Jak se kluci dostali ze severního Vietnamu, z Hanoje ve velké míře do jižního Vietnamu a když tam dorazili, dokázali bojovat. To je nadlidské. Rok mého života jsem strávil buď v léčkách na ně, nebo jsem se snažil, aby mě oni nechytili do léčky. To bylo ono. Byla to válka přepadů, přesně tak vypadaly ty přestřelky. Novinářská fantazie byla projít stezku s vojáky ze severního Vietnamu. Ale to se nikdy nestalo. Vietkong byl už roky silný v deltě. Právě tam vždycky vybírali daně, jídlo a rekruty. A v poslední době verbovali i kluky ve věku 14 a 15 let. Ale Američané tvrdí, že od ofenzivy teď jsou taktiky Vietkongu mnohem agresivnější. Zhora přišel tlak na zvyšování počtu mrtvých a někdy se toho dosahovalo falešnými hlášeními o počtu zabitých komunistů při konkrétních akcích, ale také započítáváním civilních obětí. Američané si mysleli, že se jim podařilo udržet aspoň hlavní vodní cesty v deltě bez Vietkongu, ale teď zjistili, že ani tam nejsou v bezpečí. První, kdo pochopil strategii Ho Chi Minha, byl Robert McNamara. Že komunisté ovládají dění na bojišti. Mohli útočit a utíkat, kdykoliv chtěli. Takže mohli kontrolovat, kolik lidí ztrácejí, jaké mají ztráty. A všechno, co dělali, bylo, že drželi své ztráty pod úrovní porodnosti, což v podstatě znamenalo, že můžou bojovat věčně. A samozřejmě Američané nechtěli bojovat navždy. Nakonec by se vrátili domů. NLF také dokázala dál verbovat mezi lidmi, kteří byli znechucení nebo rozčarovaní ničením a oběťmi mezi venkovským obyvatelstvem. Bylo to místo, kde jste měli třeba bratry. Jeden bojoval za ARVN, jihovětnamskou armádu řízenou americkými loutkami. A jeho bratr byl ve Vietkongu. A Američané nikdy nepochopili, co se tam děje. Nerozuměli jazyku, nerozuměli kultuře, nechápali, jak je to možné. Myslím, že tam nebyli žádní. Dokážeš si představit, že by ve druhé světové válce byl jeden, J.E. a jeho brácha u nacistů? Nepředstavitelné. Ale přesně tohle se dělo po celou válku.
0: Prezident Johnson pokračuje v obrovské americké bombardovací kampani Rolling Thunder, zaměřené hlavně na Ho Chi Minhovu stezku. Množství schozené munice překonalo vše, co bylo svrženo za druhé světové války.
1: O tom není pochyb. Nechci, aby si někdo z vás myslel něco jiného, až se vrátí domů. Vyhrajeme. Válka ve Vietnamu má ještě jeden rozměr, rasu. Poprvé byly nasazeny smíšené jednotky ve velkém měřítku. Hodně mladých černých Američanů chtělo dokázat svůj status ve společnosti, svou mužnost, když to tak řeknu. Chtěl dostat mladé černochy do armády, aby jim mohl zajistit lékařskou péči, vzdělání a dostat je z get, zlepšit jim život. Když se válka začala vyvíjet špatně, černoši říkali, počkej, proč tu umíráme, když nepřítel je doma v Americe.
0: V prvních letech války byli černoští a latinoameričtí vojáci profesionálové hlavně ve smíšených jednotkách. Na konci roku 1968 už tvořili odvedenci přes 30% amerických vojáků. Mezi nimi bylo mnoho černochů, kteří byli čím dál víc znechucení z toho, co nazývali válkou bílého muže, když doma bylo tolik rasových problémů. Jak rostl počet obětí, povinná vojenská služba se rozšířila i na vysokoškoláky, kteří byli dřív osvobozeni. To znamenalo, že i když většina amerických vojáků byli stále dobrovolníci, jejich řady teď doplnili běloši ze střední třídy, kteří museli odložit studium na univerzitě.
1: Když jsem tam poprvé přijel v roce 1968, většina pěšáků byli Američané z dělnické třídy. Ale když Američané přestali vyhýbat se odvodům, najednou jsme ve Vietnamu viděli, že do řad přicházejí ne důstojníci, ale běloši ze střední třídy. To jsou mladí kluci, kteří musí jít bojovat, protože přišel odvod, takže možná budou muset bojovat proti své vůli. A pak přišla celá ta myšlenka draft Dodgera. Nebylo to ani tak tím, že to byli studenti, ale že to byla střední třída. Střední třída byla odvedena. Ani náhodou, na to zapomeň, proto už od té doby nebyl odvod. Za druhé světové války věřili ve válku všichni. Najednou byli odvedeni i kluci ze střední třídy, aby dělali stejnou práci. A psali domů dopisy. Jejich rodiče se obraceli na kongresmany. A tehdy se to všechno začalo měnit. Obrovské protesty nebyly ani tak od vojáků, jako spíš od jejich matek. Protože co tam sakra dělá můj kluk ve Vietnamu? Teď by měl dělat postgraduál. No, chvíli šlo získat studentskou odkladku, ale střední třída byla odvedena. Dá se z toho udělat ucelená teorie, že právě proto jsme tu válku prohráli. Oni tam jdou jen na roční turnus. Zatímco vietnamští bojovníci tam jsou pořád. Takže pokaždé, když pošlete nového mladého kluka, co právě vyšel z univerzity, musí začít znovu a nic neví. Všechny výzvy byly splněny. Nepřítel nebyl poražen, ale ví, že na bojišti narazil na svého pána.
0: Prezident Johnson byl pod obrovským tlakem kvůli absenci vítězství ve Vietnamu. Bitva o Hue byla odpovědí na ofenzivu Tet, když se americkým silám podařilo znovu získat ztracená území. Ale všechna jejich vítězná prohlášení byla jako prach v ruce, protože to znamenalo jen patovou situaci. Navíc doma, i přes veškerou snahu prosadit zákon o občanských právech, nedostatek zlepšení situace černochů vedl k tomu, že proti němu vystoupilo hnutí Black Power. Demokratická strana se rozpadá na mnoho frakcí. Johnson dopadl špatně v primárkách v New Hampshire a ukončil svou kandidaturu. Národ je v šoku.
1: Když jsou američtí synové daleko v poli, když je budoucnost Ameriky ohrožena i doma, když naše naděje a naděje světa na mír jsou každý den v ohrožení, nemyslím si, že bych měl věnovat ani hodinu nebo den svého času. Jakýmkoliv osobním nebo stranickým zájmům nebo jakýmkoliv povinnostem, kromě těch obrovských povinností této funkce prezidenta vaší země. Proto nebudu usilovat a nepřijmu nominaci své strany na další období jako váš prezident. Slavný moderátor CBS Walter Cronkite nebyl ve Vietnamu od roku 1965. Vrátil se, viděl, co musel, a v americké televizi řekl: nevyhráváme, nemůžeme vyhrát. A v tu chvíli prezident Johnson řekl: když jsem ztratil Waltera, ztratil jsem americkou veřejnost. A rezignoval.
0: Stávka v Memphisu přiměla Martina Luthera Kinga Jr. vrátit se do svého rodného města. Poté, co byl jeho pochod přerušen nepokoji, pronesl svůj projev: byl jsem nahoře.
1: Viděl jsem zaslíbenou zemi. Možná se tam s vámi nedostanu, ale chci, abyste dnes večer věděli, že my jako lid se do zaslíbené země dostaneme. Takže jsem šťastný, že každý člověk, mé oči, spatřili slávu příchodu Páně.
0: Druhý den ve svém motelu, když se chystal odjet na další schůzku, byl Martin Luther King Jr. zastřelen do hlavy a zemřel. Toho dubna začaly nepokoje v mnoha amerických městech.

0: daleko.
1: Pro Ho Chi Mina a generála Giappa byla sjednocení Vietnamu nepřijatelná k diskusi. Mírová jednání byla jen další taktikou, jak válku zpomalit. V roce 1966 Ho Chi Minh prohlásil, že severní Vietnam je ochoten válčit dalších 20 let. Ale pokud budou Američané chtít mír, uděláme mír a pozveme je na odpolední čaj. V květnu 1968 začala první mírová jednání v Paříži, ale skončila patem. Tento proces mírových jednání pokračoval ještě více než 4 roky. Poté, co Johnson nekandidoval na prezidenta, byl největším favoritem na demokratickou nominaci Robert Kennedy. 5. června Robert Kennedy vyhrál primárky v Kalifornii v hotelu Ambassador v Los Angeles.
2: Díky všem a teď hurá do Chicaga, tam to vyhrajeme.
1: Když odcházel hotelem přes kuchyň, byl 3x postřelen a později v nemocnici zemřel.
2: Robert Kennedy byl velkou nadějí bílých liberálů a postavil se proti válce ve Vietnamu, a když jeho bratr je tam původně zatáhl, dávalo to smysl.
3: Byl hrozbou pro Lyndona Johnsona. Ale Lyndon Johnson se tehdy rozhodl, že v listopadu kandidovat nebude. A Hubert Humphrey pak musel kandidovat za demokraty a samozřejmě proti němu byl Nixon. Řeknu vám, co ty 4 roky udělali s Amerikou. Nejdelší válka, jakou kdy Amerika ve své historii vedla. Největší vlna zločinnosti v naší historii. Nejvyšší daně v naší historii. Nejvyšší inflace a životní náklady za celou generaci. A nejnižší respekt k USA v naší historii.
1: Jak pokračoval boj o prezidentské volby, vypuklo násilí hlavně v Newarku a Detroitu. V Chicagu vedl obrovský protiválečný protest před sjezdem demokratické strany k ostrým střetům s policií. Hubert Humphrey získal demokratickou nominaci, ale prohrál s Nixonem o méně než 1% hlasů.
2: Přichází prezident Nixon a slibuje čestný mír. Kluky dostaneme domů, všechno bude v pořádku. Rozhodl jsem se, byl jsem tehdy ve Vietnamu, že budu volit Nixona, protože on, na rozdíl od Humphreyho, tu válku ukončí a najde způsob, jak USA z toho chaosu dostat. Bohužel to Amerika nedostala. Některé lidi stáhl, ale válku rozšířil do Kambodže a Laosu.
1: Méně než 2 měsíce po nástupu do úřadu nařídil prezident Nixon tajné bombardování Kambodže, údajně kvůli zničení Ho Chi Minhovy stezky a zásobovacích základen za hranicí. Toto tajné bombardování, při kterém bylo svrženo přes 500 000 tun munice, zasáhlo celou Kambodžu a probíhalo bez vědomí kongresu i americké veřejnosti.
2: Kambodži pomůžeme. Kambodža je Nixonova doktrína v nejčistší podobě. V Kambodži pomáháme Kambodžanům, aby si pomohli sami.
4: V rámci Nixonovy strategie snižování počtu vojáků v terénu a útoků na vietnamské komunisty při snaze vyjednat mír v Paříži zahájil nelegální bombardování táborů Vietkongu v Kambodži. A dokonce to následně podpořil nelegální invazí. Richard Nixon nařídil strategické bombardování Kambodže pomocí amerických bombardérů B-52 z velké výšky. A eskalace bombardování Kambodže začala v březnu 1969. Válka se přelila z jižního Vietnamu. Později jsme zjistili, že probíhalo tajné americké bombardování. Jižní Vietnamci a Američané vtrhli do Kambodže, aby zničili oblasti útočišť vietnamských komunistů na východě Kambodže u hranic s jižním Vietnamem.
1: Ho Chi Minh umírá. Generál Jiap pokračuje ve válečné strategii. Éra vodnáře končí tím, že jsou studenti postříleni národní gardou v Ohiu. Jižní Vietnam přišel o americkou podporu a zoufale bojuje sám proti severu. Nixonovi tajné válečné zločiny odhalili Pentagon Papers ve Washington Post a New York Times. Generál Jiap stále pevně stojí za sever a válka ve Vietnamu dál zuří.

0: Dámy a pánové, ještě před několika lety jsme měli pocit, že svět se mění postupně. Dnes, jako by se historie rozhodla běžet sprint. Během posledních měsíců jsme sledovali pokračující válku na Ukrajině, další eskalaci napětí na Blízkém východě, obchodní střety mezi velmocemi, rostoucí zadlužení států, nejistotu kolem světové ekonomiky, technologický závod v oblasti umělé inteligence i stále hlubší proměnu geopolitického uspořádání světa. Otázkou už není, zda se svět mění. Otázkou je, kam směřuje. Je současná nestabilita pouze přechodným obdobím, nebo jsme svědky začátku nové světové éry? Kdo dnes skutečně určuje pravidla hry? Jaké ekonomické důsledky nás mohou čekat? A na co by se měl připravit obyčejný člověk? O těchto otázkách si dnes budeme povídat s profesorem Petrem Staňkem, ekonomem, prognostikem a člověkem, který se dlouhodobě snaží hledat hlubší souvislosti mezi ekonomikou, politikou, technologiemi i vývojem celé civilizace. Pane profesore, vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Chci znovu upozornit diváky sledující, že v popisku tohoto videa jsou odkazy na případné knihy pana profesora. Pokud si chcete objednat, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby. Případně pokud byste chtěli cestovat do světa, na chvilku se odpojit, je tam možnost přihlášky do Indie, do Himalájí, kde se můžete na chvilku soustředit sami na sebe, případně na poušť na Saharu v tomto roce. Moc vám děkujeme zároveň všem divákům za vaše komentáře. Nemusíte se vším souhlasit. Pište své úhly pohledu, pište, jak to vnímáte, a děkujeme vám především za sdílení. Díky tomu se mohou zapojit další diváci. Pane profesore, vám samozřejmě velké poděkování za čas, za váš čas, protože právě tady se spojujeme v tuto chvíli přes celou planetu, téměř já z Indie, vy ze Slovenska.
1: Jo, to je důsledek komunikačních technologií, které umožňují, že svět se jakoby zmenšil. A na druhé straně, jako kdyby svět ztratil odpovědnost za své činy a skutky, a na druhé straně, jako kdyby zhloupnul. Tak si můžete vybrat z toho, co se vám víc líbí.
0: Tak věřím, že se nám podaří trošku rozvířit ty mozkové závity u diváků. Mám na vás proto hnedka první otázku. Posledních 6 měsíců, pane profesore, přineslo mimořádné množství krizí. Která jediná událost podle vás nejvíce změní svět během příštích 10 let, přestože si to dnes většina lidí ještě neuvědomuje?
1: Je to kumulativní důsledek několika základních skutečností. První základní skutečností, paradoxně, která možná někdo ho předklapí, je obrovský nárůst zadluženosti všech ekonomických subjektů. Uvědomme si prosím, že například zadluženost Francie dnes převyšuje 3 biliony euro, opakují bilion. Zadluženost Velké Británie je více jako 2,9 bilionu liber sterlingu. Zadluženost Německa je 2,9 bilionu euro. Prost Itálie, Španělska se pohybuje v obrovských bilionových sumách. Ale to máte zadluženost státu. Máte obrovský nárůst zadluženosti obyvatelstva, zadluženosti podnikové sféry, obrovské extrémní mínění obrovských finančních zdrojů na zbrojení. Vemte jenom zbrojní programy Evropské unie na příští 2 roky, v objemu více jak 2 biliony euro. A přidejte k tomu základní skutečnost. Velká část lidí se cítí ohrožena umělou inteligencí. Vemte jenom prohlášení představitelů klíčových firm v oblasti OpenAI a o tom, kolik set milionů pracovních míst se ztratí v důsledku umělé inteligence a jak to bude mít katastrofální dopad na trh práce a všechno ostatní kolem. No a k tomu přistupuje další nelogičnost, osobitně Evropské unie. Trvání na Green Dealu i všech těch nesmyslech kolem klimatické změny. Všechny ty obrovské investice, které mají jít, a nevíme z čeho, do výstavby alternativních energetických zdrojů, do zbraňových systémů, úpravy infrastruktury pro válečné potřeby a podobně. Ale to nemáte jenom Evropskou unii. Vemte jenom návrh prezidenta Trumpa na příští rozpočet Pentagonu 1,6 bilionu euro a dolarů. Vemte jenom skutečnost, že obrovské výdavky například v Japonsku, Jižní Koreji a podobně směřují na zbraně, ne na řešení sociálních důsledků, demografických důsledků a podobně. A k tomu přistupuje potichu jedna krásná, plíživá katastrofa, V Evropě je koeficient jednoduché reprodukce obyvatelstva 1,1 až 1,3. V Jižní Koreji je koeficient reprodukce 0,7. Ve Spojených státech, když se odečtete imigrační vlny a podobně, je koeficient reprodukce kolem 1,5. To znamená, a v průběhu příštích 10 až 20 let vede k výrazným změnám demografické struktury. Extrémně narůstá počet lidí v důchodovém věku a na druhé straně velice pokleslo přírůstek obyvatelstva. A teď vemte k tomu ještě mimořádný nárůst úmrtnosti jako další zvláštní fenomén, kdy nárůst úmrtnosti překračuje dalece jakékoliv odhady po skončení covidu. A najednou zjišťujete, že vlastně toto všechno vytváří něco jako molotovův koktejl. No a ten molotovův koktejl ještě působí v jednom směru. Právě tomu bude věnována i nová knižka, to znamená architektuře nového multipolárního světa. Vznikají nová spojenectví, nová seskupení, vzniká celkové přerozdělení.